0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. A mým dnešním hostem je pardubický architekt Aleš Klose. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste profesí architekt, ale budeme se bavit i o vašich koníčcích, které jsou poměrně zajímavé. Jsou to železniční modely a hudba. K tomu se postupně ke všemu dostaneme. Začneme tou architekturou, která vás živí. Jak moc je to zodpovědná práce?
1: Zodpovědná určitě je, třeba trošičku méně, než to mají doktoři a podobní. Nicméně každý chce bydlet hezky, každý chce někde pracovat v něčem, takže je to určitě o tom, že se vytváří lidem ta obálka toho prostoru, kde je jim dobře, kde to všechno funguje, kde mají teplo, kde mají světlo. A musím se přiznat, že to dělám asi 30 let a stále mě to baví, stále jsou to nové výzvy, stále je to zároveň i koníček a co dům, to něco jiného a podobně.
0: Když dáme na misky vah, to, jak ta práce je kreativní, protože každý dům je jiný, může se tam člověk z tohoto pohledu docela vyřádit, třeba když má svolného klienta, ale je to také zodpovědné a musí tam být matematická a fyzikální přesnost, aby to tomu člověku nespadlo na hlavu. Tak jak to vnímáte vy? Co tam převažuje? Ten tvůrčí proces anebo ten striktní a ta pravidla?
1: U mě určitě převažuje ten tvůrčí proces, to je vlastně u veškerých architektů, pak samozřejmě, aby to nespadlo na hlavu, to už se předává jakoby stavařům a stavební části a musí to spočítat statik a musí jednotlivé profese do toho vstoupit a ty samozřejmě pak nesou tu zodpovědnost za to, že ten dům nespadne, že se nebude trhat, že nebude zlínat vlhkost, že tam nepoteče a podobně. Ten architekt by měl být spíše vizionář, ale je to i o tom samozřejmě, jaké jsou prostředky těch lidí, je to i o lidech samotných, protože lidi často přijdou s nějakou představou a když vám to není blízký, tak jim musíte třeba doporučit jiného architekta nebo hledáte nějaké kompromisy, kde se s těmi lidmi potkáte. A pak samozřejmě i v tom vymýšlení té architektury a toho objektu, ať je to jakýkoliv objekt, ať je to fabrika, ať je to výroba, ať je to bydlení, ať je to bytový dům, ať je to škola, je to jedno, tak vždycky máte nějaké mantinely a musíte se přizpůsobovat tomu okolí. Směrodatný je územní plán, kde musíte dodržet nějaký výšky, nějakou zastavěnost. Pak samozřejmě vás omezují dopravní napojení, kde k tomu objektu přijíždíte, vyjíždíte, musíte vyřešit parkování, proto omezují vás světové strany, protože samozřejmě nechcete mít ložnici na jih, kdy máte rozpálenou plochu a špatně se vám tam bude spát a zase naopak obývák třeba na sever, kde to sluníčko neuvidíte. Omezují vás vlastně sousedí, jo? Protože když máte napravo od vašeho bydlení fabriku a vlechový hangáry, tak se tam třeba nechcete dívat, takže vy vždycky přistoupíte k tomu tak, že si zkusíte nějak eliminovat ty omezení a zkusíte vymýšlet do toho daného prostoru a každý ten prostor, zakázka od zakázky, klient od klienta je prostě jiný.
0: Takže jeden výkres se nedá prodat nebo prostě nějak využít dvakrát?
1: Tuhle jsem měl přednášku kdysi tady na gymnáziu v Pardubicích na Dešické a jedna studentka, která se chystala k maturitě, se mě zeptala a pamatuju si to do dneška, říkala: pane architekte, vy jste těch domů nakreslil asi několik stovek, ne-li tisíců a když vezmu obyčejný rodinný domek, vy jste přece musel několikrát ten domek zopakovat. Furt se to opakuje, že jo, furt máte ten obývák, furt máte nějaký požadavky na ten vnitřek, furt tam jsou nějaký dětský pokoje, ložnice. Kolikrát jste zopakoval ten daný dům, že jste ho jenom vzal a posadil někam jinam? A já jsem nad tím tak jako přemýšlel a uvědomil jsem si, že za těch 30 let jsem nezopakoval jediný dům, že to prostě nešlo.
0: Ty požadavky těch klientů a to, o čem jsme mluvili, tak zkrátka skutečně platí.
1: Požadavky třeba byly i stejný nebo hodně podobný, protože se to opakuje, ale přesně. Najednou pozemek byl jinak velký, jinak směrovaný, nebyl příjezd ze severu, ale byl z východu. Tady byli sousedí, na který se nechtělo vidět, protože to byla třeba nějaká ta výroba, jinak světové strany. Pozemek byl jinak svažitej, někdy je rovinatej, někdy je svažitej od severu, někdy od východu a podobně. Takže těch faktorů tam vždycky bylo tolik, že se to nepovedlo za těch 30 let zopakovat ani jednou.
0: Takže práce prostě se neušetří.
1: V tomhle oboru určitě neušetří.

0: Hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí je pardubický architekt Aleš Kolose.
1: My natáčíme u vás doma a je to dům, který jste si jako architekt navrhl. Jaká je ta práce na vlastním? Je to snazší nebo těžší?
2: To jste trefila hřebíček na hlavičku. Dělat dům pro sebe je to nejhorší. Jako já, když vymýšlím dům pro někoho, tak ten první nápad a ta první koncepce, kterou než mě třeba ten klient zatíže, ať zkusím ještě druhou, třetí variantu, což je taky možné a taky se to dělá často, ale tak ta první koncepce mě trvá třeba den, dva, samozřejmě bez rozkreslení, bez ničeho, jenom tohle. Vlastní dům jsem si vymyslel 3/4 roku a nebyl jsem spokojený, protože člověk chce, aby to byl úplně nejdokonalejší. Samozřejmě dokonce už jsem byl tak v úzkých, že jsem oslovil dva kamarády architekty, kterým jsem řekl, dal jsem jim to zadání, jak to chci, a řekl jsem, prosím vás, kluci, vymyslete mě to, udělejte mě váš pohled na věc, jenom já už jsem v tom zabředlej, já už mám ty klapky na očích, já už se v tom plácám několik měsíců, protože ten pozemek, jak jste si tady všimla, byl hodně malý, je hodně specifický, je do trojúhelníka a ten dům s ateliérem musel ho využít maximum, jakoby. A kamarádi architekti mě teda nachystali do měsíce nějaký nástřel, jak to vidí teda oni. Já jsem si na to sedl, podíval jsem se na to a říkal jsem, jsem nejlepší, je to blbý. Takže to říkám s nadsázkou a nadleštěně, ale spíš to sloužilo k tomu, že člověk si řekl, jo, jdeš správným směrem, kresli si to dál sám, ale prostě takhle. No.
1: Jak dlouho tady bydlíte?
2: Asi 7 let.
1: Když už to teď stojí, tak říkal jste si tohle, ale jsem měl udělat jinak.
2: Já jsem si to říkal ještě jinak. Když jsem si to tady třeba v pár měsíců užíval a mezi tím samozřejmě se mění podmínky i doma, děti odrostou, odchází už a tak podobně. Já jsem si říkal, že to chci zbourat a postavit jinak. Ne, že trošku něco jinak, ale že bych to řešil už úplně jinak. Ale samozřejmě každá stavba je nákladná finančně a člověk si nemůže dovolit, když něco postaví, tak to po 2-3 letech zbourat a postavit na tom samý místě něco jiného, ale možná jste si všimla sedlena do mě teďka, že je na prodej, takže po 7 letech to uzrálo, než abych něco složitě a draze představoval, že ten dům radši nabídnu k prodeji a zase si postavím jiný, prostě který už reflektuje na to aktuální dění a na ty aktuální prostory, který člověk potřebuje.
1: Když jsme stavěli my nebo rekonstruovali, tak jsem slyšela od řemeslníků takové, nevím jestli rčení, ale říká se, že by se měly postavit 3 domy, že na prvním se člověk opravdu učí udělat ty hrubé chyby, druhý ještě tam se vychytávají ty mouchy a třetí teprve je až ten top dokonalý.
2: To bych těm řemeslníkům přál, já teďka budu stavět 4. a furt si nemyslím, že to je dokonalý, jako, ale je fakt, že první 2 objekty, které jsem si pro sebe a pro rodinu stavěl, tak se jednalo o rekonstrukci. První bylo prostě rekonstrukce historických objektů v Olomouci, kde jsem bydlel 12 let po škole, ale jinak jsem samozřejmě Pardubák a táhlo mě to zpátky do Pardubic, pak jsem si rekonstruoval tady zase kousek od zámku v Pardubicích, jeden starý dům a taky šel dál vlastně a tenhle je první dům, který je jakoby novostavba na zelený louce a stále to není dost. Já si myslím, že ty chyby se dají vychytávat na omezeně a furt.
1: Ale při těch rekonstrukcích obzvlášť historických domů, tam je člověk, byť architekt, asi dost omezený. Není to tak?
2: Jste omezená určitě v tomhle tom jakkoliv a nejen z hlediska místností, nosných stěn, že tu dispozici musíte přizpůsobovat, ale samozřejmě často jste omezená i tím vnějškem, že to je třeba ochranný pásmo zámku nebo jste součástí památkové zóny, památkové rezervace. Takže omezení tam jsou určitě veliká, ale zase je fakt, že já ty rekonstrukce přiznám se na rovinu, že mám hodně rád a mám je rád, protože ten dům většinou má nějakýho ducha. Možná, že to znáte z vlastní zkušenosti, že někam přijdete do starého domu a na vás to tak dýchne, takový ten klenutý prostor, případně nějaký schůdky, 3 schůdky doleva, 3 schůdky doprava, různý úrovně, různý výšky. Ty domy jsou prostě nádherný a je v tom cítit, že si s tím ti naši předci vyhráli. Přiznám se, že staré historické domy mám hodně rád a mám velmi rád lidovou architekturu. Kreslíme lidovou architekturu, rekonstruujeme objekty lidové architektury. Dokonce jsem před pár lety vydal knihu o lidové architektuře kreslenou a letos nebo příští rok podle času a podle financí chystáme druhý díl k vydání a jsou to knihy, které jsou takový připomenutí, jak ti předci stavěli, že to mělo nějaký smysl, že to mělo nějakou logiku, že to bylo praktické, účelové a hlavně okulahodící.

0: Pardubický architekt Aleš Kolose zůstává hostem v pořadu Kdo umí, ten umí.
1: Je nějaký materiál, který rád používáte v těch svých stavbách?
2: To se přiznám, že není, že samozřejmě mám rád ty materiály přírodní, ale pokud děláte nový dům a nový interiér, tak se nebráníme ani těm úplně nejnovějším nějakým kompozitním plastochemickým materiálům, ale spíš ty materiály používáme podle charakteru objektu, podle typu objektu, k čemu slouží, jestli je starý, nový, jestli je to rekonstrukce, jestli je to novostavba. Tak a těch materiálů se přiznám, že teda v dnešní době je spousta a je kolikrát velice těžké nejen vybrat, ale pak i toho klienta nasměřovat, aby si vybral jakoby ten správný. Protože když se ty klienti třeba zhlídnou v nějaké střešní krytině a teďka vy vidíte, že na tu jejich rekonstrukci, že se to tam absolutně nehodí, že to tam je jak drátem do vlka, tak jim vysvětlovat, nedělejte to. Vyberte si trošičku dražší krytinu, ale bude to tradiční, nebude to tam takhle svítit, ten pohled na tu obec musí být. Takže tím se vlastně dostávám k tomu, že architekt by měl řešit nejen ten objekt konkrétní, třeba ten rodinný dům, ale měl by se na to dívat trošku z takového širšího pohledu, aby to třeba i ten rodinný dům nenarušil ráz toho okolí, té obce a podobně.
1: Máte za sebou stovky navržených projektů, už jsme některé z nich zmínili. Je nějaký, na který se vzpomíná?
2: No, teď jste mě trošičku zaskočila, ono jak je jich tolik, tak se vzpomíná na spoustu projektů a většinou je to teda i hodně o těch lidech. Je příjemné, že přijdou a řeknou, jo, nám se tam bydlí hezky, bydlíme tam 2 roky a pan architekt vymyslel se to hezky, tak na to pak samozřejmě člověk vzpomíná nejradši, ale že by byl úplně nějaký jeden konkrétní dům, objekt, ať už bytový dům nebo nějaký velký, to se přiznám, že asi vám nebudu umět odpovědět.
1: Zkusme ještě si zahrát na to, že já jsem klient a budu chtít od vás návrh mého budoucího bydlení. Co ode mě budete potřebovat vědět?
2: Budu potřebovat vědět nějaký váš životní styl, jak fungujete, protože někdo chce mít obyvá kuchyní jídelnu dohromady, někde chce kuchyni zvlášť, protože tam je zvyklý, že tam má nějaký nepořádek, nebo že nechce, aby bylo cítit nějaký grilování do obyváku a podobně. Někdo chce schody jako součást interiéru obytného, někdo chce úplně zvlášť, aby nevěděl, když ti děti se vracejí pak v 15 domů do podkroví třeba nebo do horního patra do ložnicích a podobně. Takže budu chtít znát váš styl života. Jak to máte nastavený vy, manžel, děti a tak podobně. Budu chtít vědět ten prostor, kam to mám všecko umístit a pak mě stačí obyčejná tady tato tuška za 36 korun verzatilka a s touhle tuškou si sedneme a budeme si kreslit a budeme si dělat jak hmoty a já samozřejmě tím, jak vám budu kreslit i prostorový obrázky klidně tou tuškou a mám to jakoby hned, tak vlastně zjišťuju, co se vám líbí, co se vám nelíbí, bez můj jiný papír a tak. Prostě dělám práci, kterou samozřejmě pak následně dáme do toho počítače. Jsme v roce 2026, ale to vymýšlení a tohle probíhá s obyčejnou tuškou. Já z legrace každému říkám, byť je rok 2026, tak mě živí tady ta tuška za 36 korun a nikoliv počítat s programama za 500 000.

0: Aleš Klusa je hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí. My jsme už probrali architekturu, která vás živí, a já jsem na začátku slibovala, že představíme i vaše koníčky. A tím prvním je železniční modelářství, což můžou vidět i vaši klienti, protože hned vedle svého rýsovacího stolu máte obří koleje.
1: To je záliba vlastně od dětství. Původně jsme se synem začali tvořit vláčky, nikdy jsme to nedokonali a nedodělali dokonce, takže v podstatě teďka po večerech a většinou, když jsou dny volna, tak tvoříme tady tohle vymyšlené kolejiště, kde se snažíme, aby to navodilo zase atmosféru z nějakých let minulých. Veškerý vozový park, který tady je, tak je vše, co jezdilo u nás, jako v České a Slovensku nebo v bývalém Československu. Takže nejsou tady stroje německé a rakouské, ale jenom české. No a snažíme se s tím už dělat to trochu jinak než jako dětskou hračku, ale snažíme se, aby koleje byly rezavé, vagóny i mašiny patinované, aby to mělo příběh, aby se pásly na polích stáda kráv, aby na nádraží byli cestující s baťohama, aby pod hradem tábořili turisti. Ty, co už od hradu tady sejdou, tak jsou na zastávce a čekají na vlak. A samozřejmě můžu vám pustit, veškerý vozový park je nazvučen, zvoní přejezdy, přesně ty identické zvuky, které to vydává v realitě, tak vlastně si hrajeme, že to tady je na tom kolejišti.
0: Co to je za prostředí tady, za okolí? Je tady spousta budov, tady hrad, tamhle kostel. Je to něco konkrétního, nebo to je vymyšlená krajina?
1: Je to vymyšlené, ale tím, jak člověk je zapraštěný architekt, tak je to vymyšlené tak, aby to mělo nějakou hlavu a patu a aby to mělo ty urbanistické, architektonické a logické návaznosti. Takže tady vidíte, tenhle modul zobrazuje českou vesnici, vidíte tam české statky, českou kapličku, tamhle na návsi je zvonice, tamhle je místní hospoda. Samozřejmě je to ve stavbě, ještě to není úplně dokonalé a není to dokončené. A zase tamhle ta druhá část, jak jste poukazovala na tu gotickou katedrálu, tak jinak vám ji takhle můžu pustit. Ona samozřejmě, jak jsou tam všude zvuky, to ono to i vyzvání.
0: Máme zvony.
1: Musí to mít opravdu tu náladu toho Československa, kdy to mělo tuhle tvář stavby. Tam vidíte třeba město, hlavní nádraží, rozestavěné depo i stočnou a s remízou. A veškeré objekty a domy jsou brané tak, že jsou to většinou stavebnice. Na to už bychom neměli čas dávat každý dům dokupy, tak jsou vybírány tak, aby to mohl být třeba jako aspoň bývalý Sudety, protože stavebnice jsou hodně německé, ale jsou vybírány takový, který tady v tom třeba pohraničí byli. Může to být Liberec, Jablonec, může to být Cheb a podobně. Takže takhle si s tím hrajem, takhle si s tím pracujeme. Samozřejmě máme tady náznak i případného děčínského přístavbu z plavby Labsko-Oderské kdysi dávno a podobně.
0: Říkal jste, že moc času už na to nezbývá dnes, že pouze před Vánoci nebo o Vánocích?
1: Stavíme to tady 5 let, ale většinou jenom o vánočních svátcích, že si řekneme, máme 14 dnů volna, tak se na to vrhneme a patinujeme a děláme celý koliště. Jak vidíte, tak je situováno do období podzimu, protože ten podzim máme tak nějak nejradši, jako co se týče sluníčka a těch barev, takže nevidíte tady zelený stromík, výjima smrku. Ale listnaty veškerý jsou vlastně laděný takhle do toho oranžovo-zlata, aby to fungovalo.
0: 5 let jenom, to jsem myslela, že tohle je celoživotní dílo.
1: Ne, tak většinou modeláři to tak mají, takže nejkrásnější je ta stavba, ta pak odsejpá poměrně rychle, no a když je to pak dokončený, tak to třeba prodají nebo věnují nějakému muzeu a začnou zase od začátku, protože ta stavba je to nejhezčí na tom.
0: Takže zmínili jsme už 4 domy, tak kolikáte kolejiště je tohle?
1: No, řekl bych, že asi 5. Už 5, ale samozřejmě tohle stojí je zatím, co se týče dostavěnosti, nejdál. To už doděláme, tohle dokončíme.

0: Pardubický architekt Aleš Kloze povídá v dnešním pořadu, kdo umí, ten umí nejen o své profesi, ale momentálně také o svém koníčku, kterým jsou železniční modely.
1: Je taky potřeba říct, že to opravdu chce ale dost prostoru. Lidé, kteří bydlí v bytě 2+1, tak tohle si zcela jistě dovolit nemůžou.
2: Tak můžou, ale musí to pak řešit tak, jak to bylo v tom legendárním filmu Dynastie Nováků z dob našeho dětství a mládí, kdy to měli někde pod stropem a spouštěli celé obrovské kolejiště z pod stropu dolů, ale to už musí být extrémně činěc. Tohle kolejiště je velké 3x5 metrů, takže 15 metrů čtverečních plus nějaké odbočky. Možná, když se podíváte, tak vidíte, že některé objekty a některou jako industriální část toho kolejiště jsem potřeboval ještě někde umístit, tak jsem si to dal nad pracovní stůl. Tak spojený to s mostem, s tím hlavním, ale samozřejmě je to dělaný takovým způsobem, aby už to bylo ne hračka, ale spíš jako taková záliba a jsou zde nahrané samozřejmě veškeré zvuky. To mě dělá kamarád elektrikář, který tomu rozumím, či já elektrice moc nehodu, já si spíš hraju s těma krajinkama, s těma domama. A veškerý vozový park, vlastně, jak jste slyšeli třeba i ten kostel, což je statická budova, tak jsou nahrané ty zvuky, které tam skutečně jsou. A pak ten 3D vjem, my říkáme, že to není 3D, ale 4D až 5D vlastně pojem, že tam jsou ještě i ty zvuky a třeba i ty vůně toho venkova.
1: Jsem se právě chtěla zeptat na tu elektrifikaci, protože tady vidíme úplně moderní ovládací panel, takže neděláte úplně všechno komplet sám, ale máte pomoc.
2: Přesně tak. To, co neumím, do toho se nepouštím.
1: Tady na stěnách ještě to zdobí různé zarámované obrázky, ty už ale jsou zase vaše, předpokládám.
2: Nejsou jenom některý, většinou jsou od malíře a od ilustrátora, který bohužel už teda byl starší pán a už není mezi námi, je to od pana Boudy, a který kreslil tyhle ty lokomotivy, zátiší, nádraží a takový, já bych to řekl, snové výjevy. Někdo říká, že to je kýčovité, ale ono to má takovýho svýho ducha a rozhodně to jako kýč vydáno není. Pan Bouda byl přední výtvarník, takže je to doplněný o ty jeho obrázky.
1: Který vlak právě odjíždí. Vy znáte se v těch typech?
2: Přiznám se takový, jakoby, oni se tím říká těm vláčkařům, že to jsou šatouši, jo? Ale takový já nejsem, tak šatouš by vám řekl přesně to označení třídu kategorii. Ne, já tohle dělám pro radost, já jenom vím, že to tady jezdilo třeba v 90. letech minulého století.
1: Já myslím, že možná ještě jezdí tyhle červeno-bílé vagonky.
2: Je doba, kdy to odstavují zrovna tyhle a nahrazují těma novýma bateriovýma vlakama a elektrifikují. Takže přesný označení vám neřeknu, je samozřejmě na tom vagóně nebo na té mašině napsané, ale je to dělaný trošku v jiném směru, ne po té odborné stránce, ale spíš pro radost.
1: Může se stát tady na té vaší trati havárie?
2: Určitě. Nedobrzdíte. Ony, jak jsou vlastně ty modely digitalizovaný, tak ono je to vidět, když zapnu, když ho někam pošlu. A okamžitě, dřív to bylo o tom, že kolik dáte voltů, tak to jde a když to trafo takhle vypnete na nulu, takže to okamžitě stojí. Ale tady ty soupravy, jak jsou digitalizovaný a slyšíte i to brzdění a podobně, tak ono to má svůj čas a vlastně vy to nezastavíte hned.
1: Takže jako v reálu.
2: A tím zase, že už standardní volty vedou v těch kolejnicích a ovládáte to takhle digitálně pomocí toho digitálního dekodéru, tak už ty vlaky můžete, což dřív za našeho mládí nešlo, poslat i proti sobě a ty havárie skutečně při nějaké neopatrnosti, teda ať už cíleně nebo neopatrnosti můžou být a vznikat.

0: Aleš Kluse je dnes hostem pořadu Kdo umí, ten umí. A v závěru našeho povídání bych se ráda ještě věnovala poslednímu tématu, které jsme zmínili jako váš koníček už na začátku, a to je hudba. Na co hrajete?
1: Je to taky složitější, samozřejmě jako v hudbě jsem velký amatér, jenom nadšenec, pocitový hráč, jak říkají některý mý kolegové muzikanti. S odborností to nemá co dělat, ale začal jsem původně klarinetem pískal ve folkloru. Samozřejmě klarinetáci vždycky jich bylo hodně a neustále absentovali a nebyli hráči na kontrabas. Takže jsem se přeučil na kontrabas, protože se mě ta hudba líbila a bavilo mě to, tak jsem z toho klarinetu zběhl a pak už se to vleklo, pak nějaké období jsem hrál tady v pardubické folklorní kapele Trdlo, tam jsem hrál asi 12 let na kontrabas a mezi tím se člověk tak jako ještě doučoval na kytarovou basu, baskytaru, a takže to takhle člověk střídá a podle nálady a podle chuti ty nástroje mění, ale většinou musím říct, že klarinet už jsem nevytáhl teda hodně roku, ale zůstal člověk u toho kontrabasu nebo u té baskytary.
0: Když sem člověk přijde k vám, tak tady vidí hudební nástroje pomalu na každém rohu a různé dva klavíry, jenom za tu dobu, co tady sedíme, co jste mě provedl basu, samozřejmě to jsme zmínili, ale tamhle 12-struná kytara. Jste sběratel nástrojů?
1: Ne, vůbec ne. A samozřejmě i ty nástroje, které tady v tomhle obýváku číslo 2 visí, tak jsou většinou nefunkční, což je tamhle ta trumpeta na stěně, nebo tady ten saxofon za mnou, který visí ta altka. Na klavír neumím. Na klavír umí moje děti a umí na ně hodně dobře. Sami mají hudební projekty rozběhnutý. Musím zmínit Rebeku, která vymýšlí svoje písničky, aj anglické, aj české, doprovází se na klavír nebo na kytaru. A samozřejmě, jak to tak bývá, ty děti se předběhly daleko dál a umí daleko, daleko nesrovnatelně více, což někteří slabší duchem můžou brát jako svoji prohru. Já z toho mám docela radost, že mě překonali a samozřejmě se velice rozčiluju, když vezmu tu basu a začnu si něco hrát a kluk za mnou přijde a řekne, tati, prosím tě, tady to hraješ blbě, podívej, pušně to. A zahraje mě to tak, jak to má být, se všema přírazama, přihrávkama, přiznávkama, ani nevím, jak se to jmenuje, ale takový různý grify, o kterých se mě může maximálně zdát a který se už nebudu schopen určitě nikdy naučit. Ale stále to baví.
0: Zmínil jste děti a to, že vás překonali po té hudební stránce. Co architektura? Potatili se nebo jdou jiným směrem?
1: Nepotatili, dcera se spíš pomamila, protože je výtvarnice, má vystudovanou malbu na umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti a maluje obrazy, dělá grafiku. Sice samozřejmě od té ruční architektury, kterou já kreslím, to taky není daleko, ale spíš se to zavádlo tímhle směrem. A syn studoval design a samozřejmě spíš se potratili po té hudbě a potom tak.
0: Ale výtvarno a design, pořád je to z toho stejného ranku.
1: Jo, je to blízko a dělá to radost, když se člověk vidí, že to někam dotahujou a dotahujou to samozřejmě dál než táta nebo máma.
0: Co se týká vaší profesní budoucnosti, tak je tam ještě něco, čeho byste chtěl dosáhnout? Nevím, postavit nějaký mrakodrap, teď jako hádám.
1: Ne, takové ambice nemám. Spíš já si často říkám, že nejsem takový ten služebník architektury. Samozřejmě nemám žádný doktorát, nemám nic takového, ale říkám si, že mě baví ty domy léčit, že jsem jakoby doktor architektury a každý dům, byť sebe menší, nemusí to být vůbec mrakodrap. Ano, stavíme i bytový domy, stavíme celý sídliště. Dělali jsme tady třeba celou lokalitu u Vinice, dělali jsme tady dubové návrší v Pardubicích, dělali jsme Labský palou tenkrát v Úlabe, tu bytovou zástavbu, děláme i veliký objekty, děláme bytové domy. Ale o tom to není. Já si myslím, že to je vyloženě o tom, že vás to musí těšit, že musíte něco vymýšlet, že to těší ty lidi, pro který to děláte. Takže nějaká meta, jakoby cíl, co se týče architektury, přiznám se, že žádná není. Já dokonce i ve svém nějakým motu mám napsáno, že nejhezčí architektura je ta, které si nevšimnete. Radši budu si tvořit ty svoje objekty pro ty klienty tak, aby to spíš pohladilo a potěšilo, než někde vynikalo. Takže to se týká ambic vlastně architektury a co se týká ještě toho koníčku hudebního, po několika projektech, který jsme měli, třeba i s Chrudimskou komorní filharmonií, tak teďka máme vlastně vymyšlený další projekt nějakého hudebního sdružení autorských písní. A protože jsme natočili s minulou kapelou 3 alba, tak ještě než člověk na tomto světě skončí, tak bych ještě aspoň jedno album chtěl natočit zase s jiným sdružením a s jinou kapelou.
0: Tak ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát.
0: Uzavírá dnešní rozhovor pardubický architekt Aleš Klose. Pořad připravila a naslyšenou se těší Milena Potučková.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.

Milí přátelé, jen ty pěkné pozdravy vám posílám po rozhlasových vlnách. Moje jméno je Jiří Kasal a pod pomyslnými světly ramp jsem pro vás připravil opět hrst písničkových vzpomínek. Dnes se smutnějším přídechem, nebo tě budu věnovat několika hvězdám i osobnostem pop music, jejíž životní příběh se v minulých týdnech uzavřel.

Luna se s tebou probouzí a tančí twist a počítá hvězdy na obloze, jenže ta vůbec nejkrásnější hvězda není na obloze, je přímo tady vedle mě. Tak to zpíval Ital Peppino di Capri ve svém patrně největším mezinárodním hitu Saint-Tropez Twist z roku 1962, kdy rozšířil tehdy módní twist úrodné pole také na Itálii. Tato písnička asi nejvíce vytane na mysli při vyslovení jména tohoto rodáka z Capri, jak jasně napovídá pseudonym, jehož občanské jméno bylo Giuseppe Faiola. Už na konci 50. let převáděl do neapolštiny rock'n'rollové písničky, později zpíval také v angličtině a přebíral nebo upravoval americké hity. Ovšem docela rychle v sobě objevil autorské nadání, čehož důkazem byla vstupní písnička. Peppino di Capri měl další hity a se svou kapelou přeskakoval Beatles při jejich italském turné. Postupem doby se přeorientoval na spíše střední proud a v roce 1970 dokonce vyhrál festival v Sanremo. Od Peppina z Capri, jinak také velmi dobrého pianisty, který zemřel 11. července ve věku 680 let, vám zahrajeme ještě jeden jeho hit z mladých let. Vyznání v písničce Dívce jménem Roberta. Víš, že to není pravda, že tě už nechci, vím, že mi nevěříš. Nevěříš mi, Roberto, poslouchej mě. Vrať se ke mně, prosím, každá chvíle s tebou byla štěstím. Nevěděl jsem, jak tě milovat. Roberto, odpusť mi, vrať se ke mně. A Peppino di Capri.

Hvězda italské pop music dřívějších časů Peppino di Capri a jeho Roberta. Italský původ měl také onehdy velmi populární americký rock'n'rollový zpěvák explozivního výrazu Freddie Cannon, jenž došel do konce svého života 17. července v hospici v Kalifornii ve věku 89 let. Frederick Anthony Picariello pocházel z Revere v Massachusetts. Jeho otec byl amatérský trumpetista a řidič kamionu. Je zajímavé, že tímto povoláním se živil také nějaký čas i Freddy. Vedle toho se naučil hrát na kytaru a také zpíval se svou kapelou. No a pro jeho první písničku mu napsala text jeho maminka. Její původní název zněl Rock and Roll Baby. Ta píseň pak prošla nemalými úpravami a jako Tallahassee Lassie se stala prvním velkým hitem Freddieho Cannona v roce 1959. Song o dívce z Tallahassee, která uměla tančit rock and roll vedle jiných v 70. letech, natočili také Rolling Stones a v Čechách Pavel Sedláček s Olympikem. Ještě většími hity Freddieho Cannona ale byla předělávka steřičké písničky Wayne Down Yonder in New Orleans a potom také Palisades Park. Jeho autor, populární moderátor zpěváckých soutěží Chuck Barris, se jednou v noci na Manhattanu podíval směrem k palisádám, k útesům řeky Hudson v New Jersey, kde je také zábavní park Palisades Park. Tady je s ním Freddie Cannon.

Včera večer jsem se po setmění prošel po Palisades Parku, abych se trochu pobavil a rozhlednul se. A co vidím, tam jsou holky. Svezl jsem se na horské dráze. Ta holka, vedle které jsem seděl, byla hrozně roztomilá. Freddie Cannon a jeho velký hit z roku 1962, Palisades Park. Dave D. Dozy, Beaky McEntich, tak tato v 60. letech velmi úspěšná kapela z anglického Salisbury, dala disjockeyům svým dlouhým jménem příležitost se více rozmluvit. Bohužel naživu už zní je pouze bubeník Michael Wilson neboli Mick. Nedávno, přesně 5. července, zemřel v 81 letech kytarista této kapely John Diamond, který měl podle tvaru nosu přezdívku Beaky. Slůvko Beak znamená v angličtině zobák. Velké hity The Legend of Xanadu, Hold Tight, Bandit nebo Zabadak dolétli v 60. letech také do Československa. Kapela Dave D. Dozy, Beaky McEntich stále existuje a koncertuje, ale po smrti Johna Diamonda už bez žádného původního člena. Tato kapela zajímavě a neotřele aranžovala některé své písničky, jako v případě velkého britského hitu Save Me, vydaném na sklonku roku 1966. Namíchali ve studiu v písničce osvědčené autorské dvojice Ken Howard, Alan Blakely, něco z latinskoamerických rytmů bossa novy a rumby. Dave D., Dozy, Beaky McEntich a Save Me, zachraň mě.

Zachraň mě, zachraň mě před sebou samým, to zpíval vedoucí zpěvák skupiny Dave D. Dozy, Bicky McIntyre, David Harmon. Swing your daddy, doslova rozhoupej nebo rozjeď svého tátu, to je název zřetelného diskotékového hitu 70. let, naplněného idiomy, slangem i lehkou erotikou. Zjednodušeně řečeno, zpěvák popisuje silnou touhu po partnerce a chce jí zahrnout pozorností a náklonností. Je ochoten utratit všechny své peníze, aby dopřál příjemný zážitek, ale také si uvědomuje, že je třeba splácet své dluhy. Tím zpěvákem byl rodák z Texasu Jim Gilstrap, který zemřel před týdnem 18. července ve věku 79 let. Nejvíce na sebe upozornil tím, že propůjčil svůj hlas titulní písničce sitcomu Dobré časy a také tímto hitem, který se dostal na britské hitparádě až na 4. místo v roce 1975. Jim Gilstrap a Swing Your Daddy.

Hned po skončení světového fotbalového šampionátu přišla smutná zpráva, že ve věku 75 let zemřel na rakovinu Kevin Keegan. Bývalý kapitán a kouč anglické fotbalové reprezentace, výborný střelec, ikona Liverpoolu a dvojnásobný vítěz Zlatého míče. A proč o tom mluvím v hudebním pořadu? No protože se nárazově projevoval Kevin Keegan i jako zpěvák. V roce 1972 natočil single It Ain't Easy, což byla původně písnička zapomenuté mercybeatové liverpoolské kapely Foremost. Ovšem za 7 roků, kdy působil v německé Bundeslize jako hráč klubu Hamburger SV, ve spolupráci s Chrisem Normanem, známým zpěvákem Smokey a v tomto případě spoluautorem, natočil písničku Head Over Heels in Love, která skončila na začátku 4. desítky hitového žebříčku ve Velké Británii a slušně zabodovala v západním Německu a v Rakousku, kde často hrála, jak si pamatuju, stanice Air Dry. Legendární fotbalista Kevin Keegan jako zpěvák Head Over Heels in Love, zamilovaný až po uši.

Zavzpomínali jsme pod světly ramp na světoznámého fotbalistu Kevina Keegana jako na zpěváka a v tomto případě také úspěšného. V finále bude náležet i v Čechách populární velšské zpěvačce Bonnie Tyler, která opustila své četné příznivce letošního 8. července. Jistě si mohou posluchači vybavit její superhity jako Total Eclipse of the Heart nebo It's a Heartache, ale já mám nejradši její neodolatelně chraplavý hlas v jejím vůbec prvním hitu Lost in France z roku 1976. Ztratila jsem se ve Francii, na polích zpívali ptáci a den teprve začínal. Dnešní světla ramp ovšem naopak končí. Jiříka Salván, přátelé, děkuje za přízeň a přeje teď za mistra zvuku Romana Kambu jen to dobré.

0: kulatá muzika aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den a čistý příjem rozhlasových vln vám přeje Martin Šustr. Dneska roztočíme v CD přehrávači album Automatic for the People z roku 1992, kterým definitivně otiskla do hudebního chodníku slávy své ruce, hlasy a písničky kapela R.E.M.

I když nakonec dosáhli na všechny výrazné mety hudebního průmyslu, ze členů R.E.M. nikdy nevyzařovala zarputilost dobyvatelů hitparád. Zachovali si uvolněnost studentů z vysokoškolského městečka Athens v Georgii, kde se dali v roce 1980 dohromady. Líbil se jim punk, zvlášť obdivovali newyorskou básnířku a zpěvačku Patti Smith, a to vše se promítalo i do jejich muziky. Příběhy začátků slavných kapel jsou pestré, ale v jednom se moc neliší. Startují v bodě nula s rozmazanou mlhavou perspektivou a většinou i ve velmi skromných poměrech. Některé přitom vrcholí v záři zlatých desek a před vyprodanými hledišti velkých stadionů. Zpětně pozorováno, R.E.M. patřili k těm, kdo skutečně vynalezli model nezávislé rockové kapely. Necpali se na velkou scénu, místo toho objížděli kluby a postupovali výš. Když ve velkém omráčili posluchačské miliony, měli už za sebou docela dlouhou a vlastně úctyhodnou cestu. Navíc jim slouží ke cti, že až do svého rozchodu v roce 2011 zůstali sami sebou a dokázali poznat ten správný moment, kdy řekli vše podstatné a odmítli se dál už jen opakovat. My ovšem v dnešním pořadu zastihujeme ve vrcholné formě právě u alba Automatic for the People.

R.E.M. zažili vlastně dva vrcholy kariéry a každý s nimi sdílelo trochu jiné publikum. Zvláště ti, kteří se k ním přimkli v, řekněme, nezávislých 80. letech, se mnohdy stali jejich celoživotními souputníky. Pocítili totiž onen osobní rozměr a entuziasmus, s nímž kapela na vzestupu objížděla menší sály a jednala tak říkajíc od člověka k člověku. Ale chladní nezůstali ani ti, které zasáhl světový průlom R.E.M. počátkem 90. let. Po albu Out of Time z roku 1991, kterým se kapela posunula do nejvyšších pater hudebního soukolí, její status definitivně potvrdilo právě album Automatic for the People. Vyšlo o rok později a R.E.M. jim potvrdili všechny své silné stránky, tedy schopnost napsat působivé písničky, přinést moderní celistvý zvuk, který však ctí kořeny amerického popu, rocku, folku i country, a jako přidanou hodnotu měli i zpěváka, který má obrovské charisma a přitom působí jako normální, příčetný a hlavně inteligentní člověk. Vůbec nevadilo, že Michael Stipe není vokalista výjimečného rozsahu a nelétá z oktávy na oktávu. Barva jeho hlasu a jakási vnitřní přesvědčivost se i bez pěvecké gymnastiky dokázali vepsat do duší posluchačů

Jak už tu v náznaku padlo, hudebně si R.E.M. jako správní bystří univerzitní hoši s vytříbeným vkusem vyzobávali inspirace z různých žánrů, ať už to byla americká punková energie, švih a uvolněnost nové vlny, zvonivé ohlasy 60s, countryová zemitost nebo prosté folkové písničkářství. Dávali si záležet na zpěvnosti, ač hlasy nepilovali s takovou pečlivostí jako jejich pravzory, kalifornští mistři refrénových harmonií The Byrds. A když rockově buráceli, spíš ve stylu neučesaných kapel než toporných obehrávačů kytarových klišé. Co je však vůbec nejcennější, vždycky se snažili být a také byli hlavně autentičtí. Jejich zpěvák Michael Stipe se jednou svěřil: jeden kamarád mi kdysi řekl, že v roku existuje 7 písniček a že my opravdu velmi dobře dokola přepisujeme 3 z nich. No, s tím nemůžu než souhlasit. Konec citátu. Jak slyšíme, inteligence a skromnost patří k sobě a samozřejmě i smysl pro humor. Ostatně název alba Automatic for the People není žádnou filozofickou přesmyčkou, ale kapela jej opsala ze sloganu jídelny Weaver D's Delicious Fine Foods z města Athens, kde se dala dohromady. Dlužno dodat, že si její majitel nikdy nestěžoval. Proč taky, když vymyslel titul jedné z nejpovedenějších desek 90. let? Tak ještě jednou, dobrou hudební chuť. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Brno.
3: Ty věci, jako je zakládání negativu do kazet, po tmě úplně, no tak to je fantastický adrenalin a meditace, protože jste úplně po tmě, teďka musíte vědět, kde je ta citlivá vrstva a musíte ho založit správně, jinak ten film prostě vyskočí třeba z té kazety nebo může dojít k nějakým jiným defektům.
4: V úvodu Zelného rinku jste slyšeli fotografa Rostislava Čuříka, který do 16. srpna vystavuje v Domě umění města Brna. O svých analogových fotografiích z 80. let, ale i těch nejnovějších, bude vyprávět autor i kurátorka výstavy Terezie Petišková. 10. částí pokračuje memoárový cyklus Jiřího Kuběny Z mého orloje. Připomeneme si sté výročí narození spisovatele Ludvíka Vaculíka a v úvodu zazní v repríze fejeton Aleny Monštajnové Stáří je prý jen prostatečné, čte Věra Zástěrová. K poslechu dalšího letního vydání magazínu vás zve Alena Blažejovská.
5: Stáří je prý jen prostatečné. Potíž je v tom, že zestárneme všichni, ať jsme stateční nebo ne. Vlastně to není tak docela pravda. Vysokého věku se dožijí jen ti, kdo mají štěstí. Ale je to opravdu takové štěstí? Když je člověk mladý, má pocit, že se ho stáří netýká. Nedokáže si představit, že jeho chůze nebude vždycky lehká, sluch jemný a oči bystré. Možná si myslí, že si staří za své potíže můžou sami. Určitě nežili tak, aby si svěžest uchovali. Nestarali se o sebe. To mě věk vitalitu neubere, myslí si. Mně klouby bolet nebudou, zažívání budu mít 100% a při chůzi do kopce se nezadýchám, protože já se o sebe budu starat. Zavčas rozpoznám ten moment, kdy začít s rozumem.

špatnou životosprávou, kdy skoncovat s alkoholem a cigaretami. Teď ne. Teď jsem ještě mladý, teď musím hodně pracovat, vydělat spoustu peněz, postavit dům, taky trochu cestovat, něco si užít. Od toho přece mládí je, tak honem honem uhněte mi z cesty, pospíchám. A podle toho se k seniorům někteří chovají. Netrpělivě poklepávají nohou a významně vzdychají, když je svou pomalostí zdržují. Vymýšlejí vtipy na důchodce, obcházející se slevovými letáky regály obchodů. Protože roky sebou nenesou jen chátrající tělo, odchodem do důchodu člověk ztrácí i podstatnou část příjmu a možnost přivýdělku. I to mladý člověk samozřejmě vnímá, ale nechápe. Za ty roky už má mít člověk všechno, co je k životu zapotřebí. Bydlení, vybavení, auto a pořádný balík v bance, aby nemusel pobíhat po slevách a počítat každou korunu, myslí si. A vůbec, můžou být rádi, že nějaký důchod mají. Naše generace na tom bude mnohem hůř. Ano, to je docela možné, ale možná taky ne. A hlavně, dnešní důchodci spoustu let pracovali, starali se o své děti, poskytli jim vzdělání. Mnozí se starali i o své rodiče. Roky platili daně, odváděli část svých platů do důchodového systému. Spoléhali se, že stát je dobrý hospodář a oni jednou budou moct prožít důstojné stáří. Důstojným stářím nemyslím jen finanční zabezpečení. To je bezesporu důležité. Důležitý je i pohled, jakým se na generaci seniorů díváme. Jsou to lidé, kteří mají neocenitelné zkušenosti. Vědí, že člověk je bytost chybující. A protože lidstvo není jednolitá masa, ale zástup skládající se z jednotlivců, někteří se ze svých chyb poučili a jiní ne. Tak jako jsou problematičtí mladí, existují i problematičtí seniori, protože bezohledný mladík zestárne do bezohledného starce. Ze závistivé mladé ženy jednou bude zahořklá stařena. Já jsem ke starším lidem vždycky vzhlížela. Možná je to tím, že miluji příběhy a za každým starším člověkem vidím příběh. Ten člověk byl kdysi dítětem, studentem, mladým člověkem, rodičem. Miloval a miluje. Lidé v jeho životě odcházeli a noví přicházeli. Musel se naučit odpouštět, vzdát se věcí, ale hlavně vztahů. Prožil radosti, ale i žal. A to všechno ho poznamenalo, formovalo a udělalo z něj člověka, jakým je teď. Život ho někdy pohladil, jindy do něj zatěl drápy. Poznamenal ho na těle i na duši. K tomu, aby člověk žil dál, je někdy zapotřebí opravdu velká odvaha. Milovala jsem svou babičku. Její generace se narodila za jedné války a zažila druhou. Byla ze tří sester a všechny během svého života zažily ztrátu dítěte. Všechny brzy ovdověly. Bydleli každá v jiném koutě republiky a když se ve stáří jednou za čas sešli, posadili se, popovídali si a nakonec tiše plakali. Ale nikdy, opravdu nikdy jsem neslyšela, že by si babička stěžovala. Do konce svých dní a sil se snažila být užitečná, ale měla i svůj život a své zájmy. Dokázala naplnit svůj čas. Obdivovala jsem předsedkyni našeho čtenářského kroužku. Bylo jí přes 90 let a stále měla to, co nemají mnozí mnohem mladší lidé. Lásku k životu. Řídila se nepsaným pravidlem. Každý den strávit užitečně. Zasadit květinu, upéct buchtu, uplést šálu, ušít halenku, prostě cokoliv. Každý den udělat něco pro rozšíření svých obzorů. Přečíst dobrou knihu,
Milovala cestopisy, když už sama cestovat nemohla. Naučit se pár francouzských slovíček, zopakovat si latinu, vystudovala biologii, mluvila několika jazyky, dbala na svého ducha i tělo. Zažila a překonala v životě hodně zlých věcí, ale nic ji nezlomilo. A pak jsme ji jednoho dne našli v slzách. Tato vysokoškolsky vzdělaná dáma se vydala do drogerie koupit si novou rtěnku. Prodavačka ji odmítla prodat. Na co prý rtěnku ve vašem věku, to jste se spletla, tvrdila, a vnutila jí jelení lůj. Na první pohled maličkost, možná i tak trochu humorná historka, ale ve skutečnosti projev neúcty, povýšenosti a nedostatku empatie. Protože stáří není v letech, ale v přístupu k životu. Všichni určitě známe důchodce mladé duchem a pak lidi, kteří nikdy mladí nebyli. A ta prodavačka byla svým nepochopením už stará. Stáří totiž nezačíná určitým číslem, ale myšlenkou, že tohle už se nehodí, to se nedělá. Stáří není ani tak o chátrání těla, které je na první pohled viditelné. Stáří je o chátrání ducha. Stáří přichází, když se vytratí vnitřní náboj, chuť žít. Roky ubíhají a já pořád hledám recept na dobrý život. Učím se od těch, kteří už mají něco odžito. Snažím se poučit z jejich chyb a převzít od nich to dobré. Zatím jsem došla k závěru, že kdyby měli lidé, ať je jejich ročník narození jakýkoliv, víc empatie a byli schopni větší tolerance, všem by se nám žilo líp.

0: Po fejetonu Aleny Monštajnové zpívala Lenka Dusilová svou píseň 12. z alba V hodině smrti. V Domě umění města Brna je do 16. srpna k vidění výstava analogových fotografií Rostislava Čuříka. Vznikaly v průběhu let v jeho ateliérech na ulicích Táborská, Francouzská, v Domě v Kamenné kolonii i v plenéru. Autor přitom spolupracoval se svým bratrem zvaným Estráda, s Lacem Garajem a Liborem Jarošem a také okruhem tvůrců kolem divadla Tak-Tak, vedeného režisérem Janem Antonínem Pitínským. Přímo ve výstavním prostoru jsem se sešla s fotografem Rostislavem Čuříkem i s kurátorkou výstavy, též ředitelkou Domu umění města Brna, Terezií Petiškovou.
1: K tomu, abychom připravili výstavu fotografií Rostislava Čuříka, vlastně došlo hlavně kvůli tomu, že jsme se zabývali výzkumem scény výtvarné, která souvisí s historií umělecko-průmyslové školy v Brně, a vzhledem k této potřebě jsme vlastně navštěvovali spoustu ateliérů, vlastně absolventů, a při té příležitosti jsem měla možnost znovu nahlédnout do archivu fotografií Rostislava Čuříka a ty fotografie mě nesmírně oslovily svojí živostí, vitálností, performativním přesahem k divadlu, přesahem a kontakty s dobovou scénou, poetickou, s aktivitami Antonína Pitínského a tak podobně. A překvapily mě, musím říct, po dlouhé době, co jsem je nevěděla, i kvalitou fotografické práce s tím analogickým médiem, schopností experimentovat s tím médiem, ať při práci s negativem, tak při vyvolávání fotografií. Takže to byl takový pro mě hezký zážitek, který vedl k tomu, že jsme Rostislava Čuříka požádali, jestli by pro nás nepřipravil výstavu, která by ukázala, jak vlastně ty počátky jeho autorské tvorby v oblasti fotografie, tak vlastně současnou jeho fotografickou tvorbu.
2: Tady se dá asi jasně říct, že ten způsob práce je výtvarný, že?
1: Určitě, jednak je tam opravdu výrazná ta performativní rovina, kdy velké množství těch fotografií zachycují akce. Akce přátel, spolužáků, autorů, se kterými Rostislav Čuřík udržoval kontakty. A jednak je to právě ta výtvarná práce, což je zajímavý i z pohledu nějakého sledování nástupu postmoderny a postmoderního uvažování ve výtvarné tvorbě na Moravě a potažmo na tehdejší československé výtvarné scény, protože ty fotografie pracují s náhodou, pracují na druhé straně s inscenací těch snímků, pracují s těmi přesahy do inspirace literární, poetické. Rostislav má v archivu snímky z prvních debat o založení časopisu Host. Máme tady snímky vlastně instalací, které souvisí s poetickými večery, které pořádal spolu se svými přáteli v Kamenné kolonii a které byly takovým jedním z mála vlastně možností soukromé prezentace těchto projevů.

0: A teď se výstavou projdeme spolu s jejím autorem.
1: Dům v Kamence je zřejmě titulní a klíčová fotografie, soudě podle umístění i podle jejího formátu. Co nám tedy má říct, jakým oknem do výstavy chce být?
2: Tak je to úvodní fotografie, která navazuje na cyklus fotografií z těch začátků 80. let. Možná jsou tady ještě starší. Tuhle fotografii vybrala kurátorka Terezie Petišková, protože se jí líbila ve vztahu k těm aktivitám, které v Kamenné kolonii byly. A přímo tahle fotografie sloužila jako pozadí pro večer poezie, takže jsou tam i malby, je tam malba světelným objektem, už si nepamatuju, asi svíčkou, a je to povedená fotka, zapadá do toho rámce těch divadelních a poetických aktivit, které jsme tenkrát konali a žili jsme jimi.
1: Čili je to váš dům v Kamence, jo, kde se ty aktivity pořádaly?
2: Občasně, ano, je to můj dům, jo. Jsem ho koupil v tom roce 81. Takže před rekonstrukcí, ale velmi poeticky, a hned jsem od prvního dne ho používal jako ateliér a bydlel jsem tam. A jo, a současně hned potom s mojí ženou, takže prostě jsme to tam prožili celou dobu. No. A pak s dětma, paráda.
1: Ta fotografie je tady vlastně ještě jednou, pokud se nemýlím, nebo to je nějaká varianta? Ne, je to tatáž, myslím,
2: to ano. Stejná, protože to je tapeta a tapeta je vlastně jako mrtvá fotografie, že? Nebo je prostě jenom alternativní doplněk, ale tohle je originál. Tady je potom vidět, jak se to vyvíjelo dál, protože to je ten stejný negativ, který jsem dělal různý montáže negativů přímo, takže stříhané, a ten negativ zmizel. Jo. Tady je vidět asi to celé i s listím. To jsou ty moje experimenty prostě s dlouhým časem, takže tady vidíte, je to montáž při fotografování, nejsou to dva negativy, takže to je poutočení kamery. Dynamika kompozice se propojí až tehdy, když to člověk vyvolá, protože v tom latentním obraze to funguje tak, nebo přitom, když ještě nevidíte ten obraz, takže je latentní, že si to představujete jenom v mysli. To všechno se děje potom v temné komoře. Opak, buď to si pokračuje dál, anebo je to dobrý. No, v tomto případě to dopadlo skvěle. Tohle je totéž, ale v pohybu, a tady je asi z toho večera, a to je focený kinofilmem. Jinak to většinou jsem fotil kamerou 6x6 negativy.
1: Stojíme u další stěny a pořád je to rok 1981. To je opravdu začátek vaší tvorby, anebo byl prostě úrodný, dařilo se?
2: Není to začátek v žádném případě. A vystavovat jsem začal fotografie i malby v roce 78 a předtím, ještě když jsem se učil, tak jsem taky byl na výstavách, takže ta aktivita je opravdu jako už dřív, ale tohle ten výběr toho cyklu, ten patří k sobě a tím pádem ty věci na sebe navazují, jak teda tím životním příběhem, tam jsem vystřídal dva ateliéry nebo dva podnájmy, tak prostě tím obsahem.
1: Možná můžeme zmínit, že na některých těch fotografiích jsou i figury.
2: Tady vidíme, že jsou na každé fotografii figury.
1: A někde jsou dobře skryté, anebo takové jako rozmlžené vlastně.
2: Ano, to se zdá na první pohled, protože to je dlouhým časem, to je moje specialita už od mládí, abych mohl dosáhnout dynamiky toho portrétovaného, v tomto případě Liboře Jaroše, kde vidíme, že ten obraz je prostě statický, ostrý, nebo to je pro něj zátiší, jestli se nepletu. Takže tady je pohyb kamery na stativu. Je to většinou ze stativu. Toto je performance, takže taky delší čas, aby tam docházelo k tomu objasnění těch pohybů, a ty pohyby nejsou, to nejsou žádné akty, to je vlastně jenom performance element, ten člověk. Jo. Toto je montáž všech možných montáží grafik, Luboš Klimovič, spolužák. No. Tohle je docela důležitá věc, protože to Zdeněk Petrželka dneska Pitinský připravoval Hamletiánu, já jsem prostě jako výtvarník spolupracoval s divadlem Tak-Tak, které ale skončilo v roce 80 lirickými agresemi, ale to byla příprava pro Hamletiánu. Takže jsem měl dělat plakát a Zdeněk už měl napsaný prostě scénář, no dopadlo to však, víte jak. Divadlo skončilo, muselo skončit. To je docela povedená věc s Lacem a docela jsme se bavili, že jsme se navzájem kreslili a je to všechno dlouhými časy, protože tady jsme na jednom negativu, prostě o 90 stupňů otočení. A to znamená, že tohle je expozičně náročné, aby to dopadlo dobře, to člověk nemůže změřit nějak moc expozimetrem. Autor portrét a tady končíme v ateliéru na Táborské. Tohle je zase na francouzské v ateliéru, takže tak, jak jsem to střídal, tak to takhle je. Pořád jsem si s tím hrál, takže doufám, že to potěší někoho, že tam uvidí zatím takovou tu hravost, že to není úplně vážný artefakt, naopak.

0: Další stěna přináší skok do letošního roku. Proč taková koncepce? To rozpětí, jedny z nejstarších fotek a ty nejnovější. Dělal jste to už s vědomím, že výstava bude?
1: Tenhle poslední cyklus jsem věděl, že výstava bude, takže té práce je asi půlroční, ale jinak ten skok je záměrný, protože by se tady víc věcí nevešlo. Takže třeba 90. léta a mezi tím ty pozdější roky tady nejsou, ale ta koncepce si myslím, že je skvělá, že to prostě na sebe navazuje. Takže paní kurátorka Terezie Petišková fakt citlivě vybrala ty kolekce z těch starších prací a ty nový. Působí to, že to na sebe prostě fakt navazuje a je to pokračování. Protože já jsem si hrál tenkrát a hraju si pořád, takže se to tam možná někde projevuje, tady ty věci, no však uvidíme společně, půjdeme dál se podívat na nějaké věci.
0: Předpokládám ale, že po 45 letech si přece jenom hrajete trochu jinak. V čem je ta změna, v čem je ten posun?
1: Posun je, nevím, jak to říct, dávám tam nějaké nové jiné zkušenosti, ale princip hry je stejný. To, že fotografuji celý život, je to, že potřebuji objevovat a tvořit nějaké věci, které mi dávají možnost se posunout dál v tom, jako, že vím, kdy je to dílo hotové, kdy prostě to mám propracované a ty pochody jsou pořád stejné, ale to, že mě to baví víc a víc, tak to je osobní prožitek.
0: Popište mě, jako bych to neviděla, čím je odlišný ten výsledek v tomto letošním cyklu od toho výsledku na začátku 80. let?
1: Výsledek odlišný moc není, ale používám jinou techniku, takže jiné fotoaparáty mě dávají jiný technický prostor. Například mluvím o kameře Linov Technika 13x18, takže celý ten cyklus není zvětšovaný fotografickým zvětšovákem, ale jsou to kontaktní fotografie doplněné fotogramy, protože tak velký zvětšovací přístroj zkrátka možná je v České republice, ale já ho nemám. No. Vím, že se jmenoval Herkules, jednou jsem ho měl a ty čočky z něj jsou vystaveny v tom alternativním prostoru za rohem, tam se dostaneme. Takže princip je pořád stejný, je to hra u mě a hra s kompozicí a jde mi o tvorbu prostě.
0: A zásadně nikdy s digitálním přístrojem?
1: No, digitální přístroj mám a fotím s ním léta, mám dobrý a kvalitní, ale nepoužívám ho pro umění. Až na dvě výjimky, to jsem zkoušel, takže z toho vznikly nějaké takové tisky, ale tady nemůže nastat prvek nějaké digitalizace kvůli tomu, že výstup prostě při tom fotografování je negativ. Ten negativ se nedá digitalizovat hned, jo. Takže z něj musí být pozitiv a teprve potom může dojít k nějaké digitalizaci, nebo samozřejmě dá se pracovat i s tím negativem. Dneska jsou techniky všelijaký, ale prostě není to tak jednoduché, no. A navíc, když už máte ten výstup v negativu, no tak prostě vás láká udělat ještě poslední krok, no, ten pozitiv. A případně to potom zatónovat, jako tady vidíme na některých snímcích, jenom tónování.

0: Další stěna a mikulovské inspirace?
1: Ano, částečně. Celý cyklus se pořád jmenuje Zátiší na stole 2026, ale tenhle menší cyklus v cyklu se jmenuje Imaginary Alchemia, navazuje na mikulovské sympozium, které proběhlo v loni. Bylo to úplně fantastické, téma bylo alchymie. Takže jsem tam maloval obrazy, které tyhle fotografie navazují na tu malířskou tvorbu. Tady někde začnu.
0: Já prozradím, že my natáčíme ještě před vernisáží a popisky zatím leží na zemi, takže my se k ním skláníme.
1: V hlavě jenom, já i popisky dělám živelně, tak já prostě nevím, jestli jsem dal imaginary tam anebo zpátky, ale tady se dostáváme k básníkovi Jiřímu Dinkovi a je to ilustrace na těch třech fotografiích k jeho básni minimalistické Dokud nepřišla ona.
0: A Jiří Dinka je mimochodem taky kamarád Jana Antonína Pitínského, Zdenka Petrželky. Jo. To má nějaké luhačovické souvislosti.
1: No, určitě jsou z Luha, no, původně. Jiří Dinka žije v Praze dlouho. Takže to máme cyklus Jiřího Dinky. Tam jsem zapomněl na Petty Smith někde. Asi ta první, Imago, tak tohle je fotografie jako podsta Petty Smith. Já mám strašně rád jako muzikantku, jako básnířku, jako fotografku dokonce. Dokonce jsem instaloval její fotografii ve Vídni v Generali Foundation, tam je velká galerie. Moc se mi to líbilo, no, takže Imago pro Petty Smith. Pak tady máme Wima Wenderse ve dvou fotkách a to jsou poznámky ke knize Dech andělů. Ho miluju úplně, takže to má vystihovat ta kompozice, prostě ten Dech andělů.

0: Takže to je k těm instalacím, co jsou na zdi. A teď se dostáváme k alternativní části výstavy a tu nazývám pinhole. Pin je špendlík a hole je dírka. A pinhole vymyslel skotský vědec v roce 1865, tuším, který poprvé udělal dírkovou komorou, zachytil fotografický obraz. No a od té doby střídavě se to tak nějak vyvíjelo až dnešnímu dni. Tady mám k tomu poznámky, takže třeba Leonardo da Vinci, Codus Atlanticus 1485, popsal poprvé podrobný popis dírkové komory. Jenomže on to používal ne pro fotografii, ale pro studium architektury. To už je kamera, kterou jsem vyrobil já, tady mám podpis. A tam má dvě dírky. U tohohle jsem věděl, že chci ukázat, jestli se dá udělat dírka do jakékoliv plechovky a pak s ní fotit, s tou plechovkou dá, ale výsledky vidíte tady. To je jenom prostě jako když si hrají, jo. A já tudy cesta nevede, protože ta ohnisková délka je strašně krátká. Ono by musel mít těch 70 mm, má 40. Jenomže s tím Leonardem, s dvěma dírkama, se mi podařil nafotit interiér tak, že jsou to dva. On současně vlastně fotí dvě reality, dvě roviny a už je montuje dohromady. Takže to je pro mě taková pracovní podsta Jacksonu Pollockovi. Jo. To vidíte, kdyby Jackson rozlíval barvy po plátně. Tohle je zapůjčeno ze sbírky Estrády, tam ten zbytek jsme vyráběli spolu. Cairns in the City byl projekt asi před 20 lety ve Vídni. Cairns in the City znamená plechovky ve městě. Tohle je plechovka od kávy. Tohle jsou výsledky.
1: Čili znamená to, že kdo by neměl peníze, tak si může vyrobit kameru i z krabičky od dýmkového tabáku nebo z nějaké plechovky?
0: No, zjednodušeně řečeno ano, ale nebude s tím spokojen, bude muset mít zkušenost, jak si vyrobit ten průměr té dírky. A k tomu se dostaneme za chvíli, jak se budeme bavit o těch profi kamerách, co jsme zkonstruovali, převážně bratr Estrada, ale já jsem dělal výpočty. Takže tohle je pinhole, kamera dírková nebo kamera obscura, jak chcete, pro negativ 13x18, který je tady prostě panoramaticky v takových drážkách. A tohle je závěrka. Tady je úplně miniaturní dírka. No a ty výsledky jsou skvělé, protože jsem dobře spočítal tu ohniskovou délku a správně průměr dírky. U těch dírkových kamer si musíme říct jednu důležitou věc pro posluchače, že ohnisková vzdálenost je nejdůležitější v poměru s tou dírkou, ale my ještě nevíme, jaké je clonové číslo, takže nevíme, jaký je expoziční čas. Já jsem se dopočítal, že clonové číslo v tomto případě je 300, tak to je prostě šílený a ten expoziční čas byl přes 30 minut. Jo. Ale ještě jsem zapomněl říct, že nejdůležitější věc, jak jste říkal, jestli může každý prostě si něco vyrobit, může. A musí vědět, že hloubka ostrosti je nekonečná. To znamená, že je jedno, jaká je předmětová vzdálenost od pomyslného objektivu. Jestli je to metr nebo 20 metrů, pořád to bude ostrý. Pokud ten poměr, jak jsem říkal na začátku, dírky a té ohniskové vzdálenosti bude správně spočítán.

Pokud pro vás bylo těžké vstřebat některé detaily výkladu Rostislava Čuříka, mohu vám jako řešení nabídnout návštěvu výstavy v Domě umění města Brna. Ve středu 29. července od 18 hodin tam dokonce proběhne komentovaná prohlídka s autorem i s kurátorkou výstavy. Další možností setkat se s nimi pak bude dernisáž v neděli 16. srpna. Nahrávku, stejně jako ostatní příspěvky Zeleného rynku, si ovšem můžete taky znovu pustit na webu Českého rozhlasu nebo v aplikaci Můj rozhlas. A ještě připomínám, že kromě grónského autorstva můžete na festivalu Měsíc autorského čtení v divadle Husa na provázku v nejbližších dnech potkat i české spisovatelstvo. Dnes ve 20 hodin a 30 minut například Petra Stančíka. Kompletní program najdete na internetu na adrese www.autorskečtení.cz a v pátek 31. července bude festival zakončen.

0: Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje archivní memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny Z mého orloje.
1: Připadal jsem si tehdy s nadcházejícím rokem 1956, kdy naše pobyty ve Slávii řídly a i styk s Kolářem se omezoval už jen na minimum, stále víc jako proklatý a prašivý, jako někdo nepřijatý mezi svými, jimž jsem se jednu chvíli chtěl tragicky připodobnit. Byl jsem však opravdu mezi svými? Samozřejmě, nevysloveným důvodem k určité rezervovanosti se strany mistra a jeho paladinů, jeho artušovského kruhu, ke mně bylo jisté tabu, o němž se nikdy nemluvilo, a tím bylo mé pojetí érota, můj éros. Ten se stal známý nejpozději mou strojopisnou publicitou mé vlastně vůbec první přátelům prezentované knihy Jiného vesmíru, kde tato nota je přítomná už nepřehlédnutelně. Jiný vesmír sám byl přijat vesměs s respektem a uznáním, byl ostatně ne nadarmo připsán Kolářovi, se strany Honzy Zábrany dokonce nadšeným, ale o tom se mlčelo. Mou erotickou orientaci považovali tehdy mý pátres za jakýsi jinožský exces, určitě časem odstranitelný. Bylo to symptomatické. Byl jsem v kruhu, kde se sice vysoce ctil Whitman, Rambo, či dávno předtím Shakespeare se svými mimochodem Janem Vladislavem, jedním z mužů našeho stolu právě znovu přiloženými sonety, anebo třeba náš Weiner. Allen Ginsberg teprve toho roku napsal svůj Zábranou brzy na to přiložený Haul k vílení, ale ti všichni byli dávno po smrti a něco jiného bylo tohle atypické pojetí lásky u klasiků, ať už u vavřínovaných nebo prokletých, a něco docela jiného v polovině 20. století v reálném socialismu, v kontextu režimně opozičním a navíc u nezralého mladíčka, sedávajícího u bez toho již ze všech stran ohroženého mramorového stolu kavárny Slávie. Až jednou, byl to jeden z posledních, ostatně ne zas tak častých flámů, s Kolářem jsme vlastně nepopíjeli nikdy, kdy se do časných ranních hodin trochu posedělo a trochu pilo. Vyprovázeli jsme tehdy Koláře, vzadu se myslím proti větru prodíral i Joska Hiršal, někde po Národní třídě vzhůru směrem na Vršovice, ze všech stran fičelo, a poněvadž už to byla ta chvíle loučení a rozjezdu nejen do nového dne, ale vlastně jaksi i do života, kdy bylo třeba něco říci, Kolář hodnotil v chůzi v jakémsi lakonickém globálu dost příznivě nejdřív Vaška a pak i mě. Přece jen se pak tehdy, jaksi z nevolí a jen soukromně, obrátil ještě i zvlášť ke mně a řekl mi, přerývaně a s největší vážností. Moc si rozmyslete, mladěj, jestli chcete, a zvlášť ve vašem případě, bylo jasné, o čem se mluvilo, a dnes dělat poezii. Pokud ano, a pokud takhle, je to sebevražda. Vy tomu budete muset dát všechno, a nazpět nedostanete vůbec nic. Jdete předem prohrát. Nečekejte žádnou odměnu. Čeká vás jen mlčení a posměch. Radím vám dobře, jděte od toho. Poezie je strašná. Přiběhly roky. Nevím, jestli to nebyl další, třeba jen bezděčný trik mého zenového mistra za světitele. Ale já tuto Kolářovu jakoby závěť, poslední dispozici pro mě, řečenou jen mně a to v hodině notně po půlnoční pozdě k ránu, ve chvíli, kdy se odchází do života, jsem vzal vážně. Ale samozřejmě ne jako dobře míněné doporučení, kulantně přijaté tím, kdo to vzdá. Naopak jako výzvu, jako rukavici hozenou k boji s osudem. Nevím, jestli tohle Kolář chtěl, ale to právě on mne vehnal definitivně do náruče poezie. Uplynula léta. Vůči mému mistru Sunovi zůstávala v mém srdci jen nesmířená trpkost odmrštěného nechtěňátka, navíc ve své nedůvěře ještě potvrzená postupnou Kolářovou, pro mne zas ne tak překvapivou, dezercí od poezie k výtvarnému umění, od řeči slova, řeči tváří v tvář k řeči Emaus, řeči navíc zjizveného, mnohoznačnou realitou perforovaného obrazu. Ale cítil jsem a měl a mám v srdci satisfakci. Od poezie z boje se neutíká. Rezignoval-li nakonec sám můj velký varovatel, můj přece jen všemu navzdory mistr a zasvětitel, nemohu tím spíš rezignovat a nerezignoval jsem já. S Kolářem jsem se u těch dob nesešel. Až v loni. To mi bylo běda už 60 let a můj mistr, ten dávno nesmrtelný, třeba že už ne jako básník slova, nejenže stále byl a je mezi námi, ale mezi tím mu leží u nohou celý výtvarný svět a ve své 80 se překypuje dál tvůrčí i mentální mladostí. Mladí přátelé z hosta nachystali k tomu jubileu k mé poctě knižně vydaný sborník, kde se účastnilo na 80 předních jmen současné poezie. Jaká byla, jaká je znovu a znovu má radost, že jako první, vůbec nečekaný, hlásil se tam z frontispisu ke mně opět po 40 letech až z Paříže zaslanou vstupní Koláží Jiří Kolář. Okamžitě jsem ho, ale i sebe, poznal v té metafoře, v té tázavě pootočené hlavě božského Rafaela, otevřené kruhovou výsečí, která jen znovu posunuje ve všem aténickém klidu a z mrtvých vstalé klasice dávné souvislosti jako neuhýbající výzvu kráse. Ani ne za půl roku na to se pak objevila v Kolářově knize Přestupný rok, vydané 40 let po jejím napsání, mně adresovaná báseň, o níž jsem neměl tušení, můj jinožský portrét. Kolář ji napsal 19. září 1955 v pondělí a nazval jednoduše mým, tehdy i básnickým jménem, Jiří Paukert. Dnes poznal jsem snad moudrost a snad jen chudobu střízlivosti. Dívám se nazpět a posuzuji příliš schovývavě to krásné. Pohyboval se jako tanečník, něžný jako Sauroktonos, vznešený jako Diadumenos. Každý pohyb byl pro mne rozkošný, neměl jsem nikdy dost té prosté jinožskosti, té chlapeckosti smíšené s mužstvím. Nejkrásnější byly ty dlouhé vteřiny, úplně všední, ve kterých se nic nedělo. Odněkud třeba zněla hudba a někdo z nás četl noviny. Nevím, jestli mě měl rád, ale věřil mi a to mne naplňovalo štěstím důvěry. Rád jsem chránil všechna jeho tajemství a miloval jsem jeho stydlivost. Nikdy bych nebyl věřil, jak praví muži jsou cudní a čistí. Byl mým princem a já už tehdy věděl, z jakého království. Byl jsem šokován, nevýslovně dojat a v očích nalezl konečně ony slzy, těžké slzy tehdy v té tmavé noci pražském ránu, pozdě k ránu už nevyplakané. Tak tohle byl tedy ten nepřístupný mandarin. Bylo to shledání, netušené shledání, cudné a krásné, jak v ráji. Když jsem s ním pak po těch strašných letech nakonec telefonoval, překvapil mne do třetice okamžitě jeho hlas. Nestárnoucí, zase ten úděsně mladý hlas s tím též neporušeně panickým ruměncem, hlas dosud celý v krvi. Ale na tenký led kluskou parketu rozmluvy o slovu už se zlákat nedal. Na naší anketu pro box číslo 7, kde se ptá mimo jiné na romantismus, Máchu, Demla, odpověděl mi jen takto lakonicky. Poznal jsem opět mistra Suna. Před 25 lety jsem s tím definitivně skončil. Nemám nervy na takovou řezničinu. Kdo ví, možná, že už jen Ježíš, bez pochyby Ježíš, vtělené slovo, když ne Rembo a Kolář, když ne my básníci, je ještě ten, kdo zbývá, kdo ještě je určen pro strašlivou řezničinu kříže. Ale bez té řezničiny, bez krve nových mytů, bez společné krve nás, blíženců v krvi, by nebylo smlouvy nové a věčné, navždy by nebylo vína.

Slyšeli jste 10. část vzpomínek Jiřího Kuběny. V závěru si ještě připomeňme, že 23. července 1926 se v Brumově narodil spisovatel a publicista Ludvík Vaculík. Při příležitosti z tého výročí jeho narození teď na stanici Český rozhlas Plus běží četba z Vaculíkova Českého snáře. A na stanici Český rozhlas Vltava zase četba z Vaculíkovy knihy Stará postel, která v brněnském nakladatelství Atlantis brzy vyjde poprvé vůbec i knižně. Je to intimní próza, která vznikala v letech 1978 až 1998. Tím skončil magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Antonín Kánský.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Berlínská policie dopadla muže podezřelého z útoku na pochod hrdosti. Při potyčce zemřel. Registrace vozidel by se mohla vyřizovat online. Návrh dnes projedná vláda. A bude proměnlivá oblačnost, místy déšť nebo přehánky. Teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Policie zastřelila mladého muže podezřelého z útoku na akci queer komunity v Berlíně. Potvrdila to tamní policie. V sobotu večer pachatel najel autem mezi účastníky berlínského pochodu hrdosti. Jedna žena útok nepřežila. Asi 30 lidí je podle německých úřadů zraněných.
2: Výstřely padly v zahrádkářské kolonii v berlínské čtvrti Spandau. Abdul B. tam podle mluvčího policie zkusil bodnou zbraní zautočit na příslušníky zvláštní policejní jednotky a ti potom reagovali střelbou. 21-letý Němec s libanonskými kořeny byl podezřelý, že v sobotu večer najížděl dodávkou na účastníky festivalu pestrosti a tolerance v centru města a pak z místa činu utekl. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt to označil za islamistický útok a vyzval k lepší ochraně dalších akcí queer komunity v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
3: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí v registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší, a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
1: Brno upozorňuje na falešné SMS zprávy o neuhrazeném parkování. Její sdělení má vzbudit dojem, že příjemce nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park. Vyzývá ho k tomu, aby využil odkaz na uhrazení dlužné částky. Jde ale o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Zástupci Brna upozorňují, že oficiální provozovatelé parkovacích systémů ve městě takové SMS zprávy vůbec nepoužívají a lidé na ně nemají reagovat. Arboretum v Bílé Lhotě na Olomoucku se přizpůsobuje klimatickým změnám, dlouhodobým suchům i mírným zimám. Přírodní park je součástí Olomouckého vlastivědného muzea a také národní přírodní památkou.
4: Dlouhodobá období sucha znamenají vyšší nároky na zálivku, proto Arboretum připravuje rozšíření systému pro zachytávání dešťové vody. Mírnější zimy naopak umožňují pěstovat některé druhy rostlin, které by ještě před několika desetiletími ve venkovních podmínkách nepřežily. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty mezi 20 a 25 stupni na jižní Moravě až 28 na horách kolem 16 stupňů.
0: Doprava.
1: Dálnice i další hlavní tahy jsou průjezdné plynule a bez výrazných komplikací. Na Benešovsku dejte pozor na silnici z Bystřice do Líštěnce. Těsně za výjezdem z Bystřice vyšetřují nehodu. Nezdrží.

0: Víte se. A na okraji Brna je neprůjezdná silnice ze Šlapanic do Slatiny, poblíž dálnice D1. Na silnici spadly dráty vysokého napětí, objížďka vede přes Bedřichovice. To byly zprávy, teď je u mikrofonu Jakub Kaloč.
1: Tak jestli už slyšíte nějaké hluky, tak ano, já už se připravuji na vysílání. 27. července, je pondělí, já vás vítám 5 hodin na 4 minutky. Stejně tak vítám tady dámské osazenstvo. Začnu Jitkou Sakalovou, která sedí za režijním pultem a bez které byste nic neslyšeli. Kdyby se jí chtělo, tak je prostě ticho. Dobré ráno, Jituš. No a když by se chtělo Marušce nemluvit ku nové, tak je tu taky ticho. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ticho by bylo, ale byla by to škoda.
1: Že by to byla škoda.
0: Strašná škoda by to byla.
1: Informace od tebe. Ty jsi byla u kadeřníka.
0: Nebyla jsem u kadeřníka.
1: Máš takové hezké zvlněné vlásky, sluší ti to.
0: Děkuji.
1: A jenom kveteš, jenom kveteš. Tak doufám, že se to daří dámy i vám hezky rozkvétat a aniž bych chtěl začínat nějakými nepříjemnými informacemi, tak když jsem se podíval na předpověď počasí, tak tam se píše, tam je taková krátká notace. Větrný, nejchladnější a pravděpodobně nejdeštivější den v tomto týdnu.
0: Mám k tomu bez vatenisky.
1: Výborně, taky jsem si nevzal holinky. Dobře, ale vy máte tu možnost, pokud někam vyrážíte, si ty holinky vzít. My už jsme to nestihli. Hezké ráno.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

Tak přátelé, ještě jednou vás vítám, posloucháte Vaše ráno na dvojce v 5 hodin a 9 minutek, je pondělí 27. července a já si teď malinko zaskotačím, ale vše se zakládá na faktech, nebojte se. Takže když byste někdy v budoucnu viděli běžet po silnici nebo po cestě před vaším domem mamuta, tak výtrvané od Japonska, protože tým japonského biologa je neúnavný, konkrétně biologa Akiry Intaniho, který uspěl i se čtvrtým experimentem, už na tom pracuje ho přes 12 let, s oživením buděk mamuta a podařilo se mu přenést jeho genetickou informaci do myšího vajíčka. Pak vědci pozorovali, jak bude tato hybridní kombinace reagovat. A teď budu citovat samotného vědce. Díval jsem se na to pod mikroskopem, přátelé, v noci, když jsem byl v laboratoři sám. V noci by měl spát chlapec, ale... A když jsem viděl, jak se buňky pohybují, byl jsem nadšený. Tak já bych tam asi rovnou omdlel. Autoři experimentu zdůrazňují, že aby k návratu mamutů vůbec mohlo dojít, co je samozřejmě jako velká a vysoká podmínka, muselo by dojít k výraznému vylepšení technologie klonování a pak by se dala mamutí DNA přenést do vajíček slonů, z kterých by ale předtím musela být odstraněna ta sloní DNA. A z takového vajíčka implantovaného do slonice by se pak opravdu mohl narodit zdravý mamut. No a podle mě chudák by tahal těžkou zemědělskou techniku. No, já bych se možná věnoval něčemu. No, nebudu to hodnotit. Ale každopádně, když bych se podíval na to, kolik let uplynulo od prvního klonovaného zvířátka z tělní buňky dospělého samce, tak asi už tušíte ovce Dolly a je to 27 let, ale přesto v současné době je zcela normální klonování nejvíce produktivních zvířat. Jedna americká společnost dokonce nabízí na svých stránkách klonování psů a některých hospodářských zvířat s výjimečnou genetikou, no a klonují se také zvířata pro některé sporty. Jezdci se na nich pravidelně dostávají na příčky vítězů. Ano, buď to jsou koníčci a nebo to jsou chrti, kteří pak vyhrávají chrtí závody. No, já jsem říkal, že to nebudu soudit, ale přijde mi to celé na hlavu postavené. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A to v 5 hodin a 16 minutek, tak to při pondělku je 27. července. Já jsem zde před chvílí hovořil o pokusech japonských vědců naklonovat mamuta. Řekl jsem, že to soudit nebudu, ale nedalo mi to, přijde mi to na hlavu postavené a už to mám podporovatelku po ránu, naší milou Evu, pravidelnou posluchačku, kterou zdravím do Nizozemska. Jakube, nejste sám, kdo si to myslí, že je to na hlavu postavené. No, určitě jsou oblasti, kde jako to potřeba je, nebo nutné je, nebo ten progres jako by asi se zastavovat úplně nemusel, ale klonovat pejsky, aby byly nejrychlejší, nebo koně, to už nepřijde. Já bych to prostě nechal na přírodě a na tom přirozeném výběru člověka, toho daného zvířete, které se má těch závodů účastnit, nebo které k ním má být vychovávané. Ale dost filozofie. Podívám se, co nenaklonujeme, tak je počasí a to si opravdu dělá, co chce. Teď už se pomalinku do středních Čech přesouvají přehánky a to směrem ze západu a ze severozápadu. Je na většině území zatažená obloha a teploty mezi 17 až 19 stupni Celsia a meteorologové píší, čeká nás větrný, nejchladnější a pravděpodobně nejdeštivější den v týdnu. Čeká nás ale proměnlivá oblačnost. No, to, že bude nejchladnější, tomu bych úplně nevěřil, ale ono to asi tak bude, protože naměříme mezi 20 až 25 stupni, na jihu Moravy k 28, no a déšť se vyskytne na většině území a později odpoledne a večer pak budou srážky i oblačnost ustávat, to znamená určitě využijete dnes deštníky. No a co to těch teplot? Ve čtvrtek, co jsem koukal, tak má být až 39 stupňů Celsia. No, uvidíme, třeba se to ještě změní. Hezké ráno.

Kateřina Marie Tichá dospívala skladbu Plamen, zpívala o odměnách. Já, pro nás, nebo pro mě osobně je odměnou to, že už takto po ránu píšete, pozdravujete nás všechny, kteří teďka bdíme nad mikrofony nebo režijním pultem, a za to vám moc děkujeme. A protože je 27. července, tak zmíním k tomuto datu třeba narození Janka Ledeckého. Původně měl být právníkem, ale naštěstí, myslím si, že naštěstí se začal věnovat hudbě a myslím si, že mu to jde. Narodil se 27. července v roce 1962, to znamená, jeho věk si lehce spočítáte. Je tomu 43 let, přátelé, čili rok 1983, kdy americká zpěvačka Madonna vydala své první album nazvané Madonna. To hrozně to letí. No a k tomuto datu, k 27. červenci, byla také v Pražské Uhřiněvsi naměřena nejvyšší teplota vzduchu, zaznamenaná u nás. To se psal 40,2 stupně. Přátelé, to platilo do roku 2012. A teď už to neplatí, protože 28. června naměřili v Doksanech teplotu meteorologové 41,9 Celsia.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Vláda se dnes naposledy sejde před letní přestávkou. Ministři budou jednat třeba o zavedení pozice peer pracovníků ve veřejném sektoru, kteří mají poskytovat podporu lidem v náročných životních situacích. Kabinet se bude zabývat i umožněním registrace vozidel online. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu přicestuje do Spojených států. V úterý má naplánovanou schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Potvrdil to Bílý dům. Netanyahu se taky ve Washingtonu zúčastní obřadu k uctění památky amerického senátora Lindseyho Grahama. Informoval o tom úřad izraelského premiéra. Vedení pražské koalice se dnes sejde kvůli korupční kauze na magistrátu hlavního města. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS koaliční radu svolal po zásahu policie z minulého úterý. Kriminalisté při něm ve Škodově paláci zatkli dva pracovníky magistrátu. Rekonstrukci obchvatu Moravských Budějovic dnes zahajuje ředitelství silnic a dálnic. Provoz na hlavním tahu 1/38 ve směru ze Znojma na Jihlavu zůstane zachovaný. V opačném směru povede objížďka přes centrum města. Oprava 6,5 kilometru dlouhého obchvatu by měla být hotová do 2 měsíců a vyjde na 79 milionů korun. Dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti začíná program Českého rozhlasu. V rozhlasovém stanu bude například debata pro a proti o proměnách politické kultury nebo beseda připomínající 100 let od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. Návštěvníci se můžou těšit také na diskuzi o vztahu kultury a veřejnoprávních médií. Datový speciál serveru iRozhlas.cz nebo pořad Hotspot Rádia Wave. Program uzavře noční poslech s Vltavou.
0: Počasí.
1: Bude proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty čekejte mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě až 28, na horách kolem 16 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova jeďte opatrně za sjezdem na Louny. Na 49. a 5. kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdné auto. Okolo se mohou pohybovat lidé. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je nehoda na průtahu Litomyšlí. U odbočky na sedliště se srazilo osobní auto s nákladním. Provoz je zastavený, objíždí se po souběžné silnici, tvoří se kolony z centra Litomyšle a směrem do Hradce se zdržíte asi čtvrt hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Tolik zprávy a Mária Kunová. No a s vámi je dál Jakub Kaloč.
2: A ten vám přeje samozřejmě i šťastné ráno, přesně v 5:33. Maruška Kunová se nad tímto časem, protože skončila zprávy přesně v 5:33, pomodlila. To je časová kázeň, se tomu říká. No a je 27. července, je pondělí. A Marušku Kunovou u mikrofonu vystřídá Tereza Haserová, s kterou si v tuto dobu od pondělí do pátku povídáme vlastně o prázdninách. Povídali jsme si o tom, jak se o prázdninách správně nudit, protože ta nuda nemusí být nudou, ale jistou defragmentací mozku a takovou sprchou pro duši. Pak jsme si povídali o tom, jak by si děti mohly představovat prázdniny, nebo jak by mohly vypadat prázdniny podle dětí, pak jak by mohly vypadat prázdniny podle učitelů, také jak prázdniny voní, protože jak komůže. No a teď si budeme povídat o tom, jak prázdniny chutnají. Jakou chuť bys přiřadila prázdninám, Maruško? No jich je třeba víc, těch chutí, to chápu, zvlášť asi z dětství, že? Třeba po jahodách.
3: Rakitník?
2: Fakt?
3: Rakitník. No, miluju rakitníkovou zmrzlinu.
2: A víš, že já taky, jenom jsem na ní zapomněl. Mm. Já teda miluju vanilkovou. Takže mě třeba léto a prázdniny chutnají po vanilku, ale rakitník. Máš pravdu. Já jsem uchotnul, přátelé, pivní. To teda se přiznám nic moc. A existuje na Slovensku pan točí klobásovou. No ne, pozor, ale jako poté, chtěl jsem říct, nepřiberete, no ale to asi přiberete, ale chutnala fakt jako velmi přesvědčivě.
3: Já zůstanu radši u toho rakitníku. Nebo manga.
2: Tak jo, dobře, exotika. A jak chutnají prázdniny Tereze Haserové, to se dozvíte za malou chvíli. Hezké ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Sony a Cher dozněli a Gadi Babe a teď už tu tady mám další Babe a to je Tereska Haserová. Dobré ráno, Teresko.
1: Dobré ráno.
0: Ahoj. Já už jsem naznačil posluchačům, o čem se budeme bavit. Téma jsou prázdniny nebo léto obecně a tentokrát ty si přišla vlastně s dobrou otázkou, jak by mohly prázdniny nebo jak by mohlo obecně léto chutnat. A já jsem si tady napsal pár vět, které s dovolením přečtu a pak ti dám prostor. Léto může chutnat po melounu, teda mně. Maruška Kunová říkala, že jí chutná po rakitníkové zmrzlině, po případě po mangové, mě třeba po vanilkové. Ještě si vzpomínám na babičiny skvělé lívance, které dělala z natrhaných, pak dělala pěnu jahodovou z natrhaných jahod ze zahrádky. No to, přátelé, ta pěna se nesměla při otočení té nádoby, v které byla, nesměla vypadnout. To byl prostě základ. Jakmile vypadla, tak babička začala dělat novou, takže takhle hustá, poctivá byla. A tam jsem hezky přibíral. No a teď mi řekni, Teresko, jak chutná vlastně léto nebo obecně prázdniny to by.
1: No, já jsem si to tady poznačila tak různě, z takových různých odvětví, ve smyslu, že mám tady taky zmrzlinu. Moje oblíbená je citronová zmrzlina.
0: Citronka.
1: Ale zjistila jsem, že v dnešní době si můžeš dát třeba i zmrzlinu s okurkami nebo pečenou paprikou, nebo různé wasabi příchutě a podobné bizarní příchutě.
0: Promiň, já ukazuju na Petra Sakala tady za tebou.
1: Myslela, a to vypadá, já myslela, že se hlásíš, že chceš něco říct.
0: Promiň.
1: Takže jsem ti dát prostor, dělat. Že třeba by si rád dal nějakou zmrzdenu s okurkami. Teď jsem zažila čím dál tím víc takových bizarních příchutí. Nebo jsem třeba letos ochutnala i zmrzdenu s lanýžem.
0: Ty, ale to by mohla být, no. Mě chutná trošičku po česneku lanýž, nebo cítím na takovou jako česnekovou příchuť, ale počkej, mě nadchla ty pečené papriky.
1: No to jsem zjistila, že teď nabízí prý, že je to docela oblíbené v Brně, jsem zjistila.
0: Aha.
1: A zajímalo by mě docela, jak to chutná. Na druhou stranu, já bych určitě zůstala u své citronové. Já jsem takový, nejsem v tomto experimentátor, ale na druhou stranu říkám, to jsem třeba zkusila tu lanýžovou, takže někdy to stojí za to něco takového zkusit. Pak tady mám sirupy. A především tedy bezový sirup, který vlastně pomáhá zbavovat se toxinů, přebytečné vody, napomáhá při pocitu plného žaludku, nebo pro mě ještě třeba taky domácí citronový sirup. To je opět, já jsem na ten citron, jak jde vidět.
0: Koukám, ale přitom nejsi kyselá.
1: Děkuji. A potom ještě jsem se také dívala, ale to je spíše k dětství, že mě napadly špekáčky. Já už tady teď maso moc nejím. Ale špekáčky a opékání špekáčku, tak to je něco, co se podle mě vrací neustále u táboráku a podobně. A zjistila jsem, že se to třeba i různým způsobem potom krájí, než to dáš na ten oheň.
0: No pozor.
1: Jakým způsobem nakrájuješ špekáčky?
0: No tak klasicky, jak mě to naučili naši, ale je pravda, že to je velmi sofistikovaný proces, protože myslím si, že i Paulus nebo někdo z významných a známých kuchařů představoval asi 4 varianty, jak ten bust nakrájet. A oni ho rozkrojí tak, že podélně ho nakrojí skoro až do poloviny, do kříže, pak ten kříž jde v podobě hvězdičky, aby se nám nezlomil a ještě ho teda nahoře nařežou zvaně na ježka, aby se propek co nejvíce jako dovnitř a je skvělý. A mimochodem já jsem minulý týden dostal na bust takovou chuť, že jsem opravdu vyndal z kufříku plynový vařič kempingový a nad tím plynem jsem toho busta i mé ženě opekl a byl skvělý. Kapal z ní ten tuček, víte? Byl do zlatova. No Teresko, tak prosím tě, já ti tedy nechám tvou citronovou zmrzlinu, sobě nechám tu vanilkovou. Říkal jsem, ochutnal jsem i klobásovou, ale tu bych ti nenutil. To je opravdu pro otrlé. A teď už mám mávat, protože nám začíná Jiří Korn tady na Jitku Sakalovou, aby pustila předehru. Tvé stopy v písku, překrásná skladba. Teresko, tobě držím palce, měj se nádherně, užívej si léto i prázdniny v rámci možností. No a budeme se těšit zase někdy.
1: Taky moc děkuji a budu se moc těšit. Naslyšenou.
0: Taky, měj se hezky.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Mimochodem krásná skladba a originálem české písně Tvé stopy v písku, které zpíval Jiří Korn, tak to je skladba Boat on the River, kterou napsala, složil Tommy Shaw a vydala ji americká rocková skupina Styx, ale to určitě víte, každopádně v roce 1979. My se ale přesuneme do roku 2026 a řeknu vám, jaké počasí. Aktuálně panuje nad naší republikou teploty mezi 11 až 19 stupni Celsia, to je rozptyl. Na většině území už zatažená obloha a od severu, severozápadu a západu už je takový pás přeháně, který směřuje směrem k východu. Teď aktuálně se nachází nad středními Čechami a nad Libercem také a částečně míří už k jižním Čechám. A meteorologové píší, bude větrný, nejchladnější a pravděpodobně nejdeštivější den týdne. Čeká nás proměnlivá oblačnost, od severozápadu se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, dopoledne a z kraje, odpoledne zejména na Moravě a ve Slezsku i možnost bouřek. Až k večeru budou srážky ustávat, ta oblačnost se protrhá a ty teploty, ač mají být nejnižší, tak naměříme 20 až 25 stupňů na jihu Moravy, dokonce k 28 a na horách 1000 metrech kolem 16 stupňů. Meteorologové také očekávají, že ve čtvrtek naměříme 29

0: My jsme tu s Terezou Haserovou zhruba před 20 minutami hovořili o tom, jak by mohlo chutnat léto. Každému pochopitelně jinak, je to individuální. Jí osobně po citronové zmrzlině, mě po vanilkové, ale napsala Jarmilka a vlastně se shodla i s Jaroslavem Hradilem na tom, což takhle dát si tvarůžkovou. Ta je třeba v Brně. Tak tu určitě můžete ochutnat. Já bohužel ty tvarůžky, to už je na mě příliš, ale pak nám napsal také Milan z Horních Počernic. Drahý Jakube, přimluvte se prosím u generálního ředitele Reného Zavorala, aby v tunelu Blanka hrála dvojka. Vždycky mě to přepne na žurnál. A to se mi moc nelíbí. Dobře, zařídíme, není problém. Mějte se krásně.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Také máte rádi horoskopy? Média je milují. Bodeť ne, je to jediná rubrika, kde můžete napsat dnes se vyhněte konfliktům a druhý den jen přehodíte znamení. Autoři horoskopů dokážou během 5 vět popsat celý lidský život, aniž by znali osobně jediného čtenáře. Horoskopy jsou jediná rubrika v novinách, která přežije úplně všechno. I kdyby spadl meteorit, druhý den se dozvíte, že býci mají být trpěliví. Autor může napsat úplný nesmysl a i když se netrefí, nikdo nechce vrátit peníze. No ale když mluvím o horoskopech, tak tu mám i jeden já přesně pro vás na příští týden. Všichni vás budou chválit, nosit na rukách a zahrnovat květinami. Inu pohřeb už takový bývá.

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce. Mým hostem bude biochemik a náruživý běžec Aleš Dvořák. Co dělají vědci, když čekají na reakci?

0: Na té lodi je malejský tygr.
1: Dva díly v úterý večer na ČT2 a již nyní všechny díly v iVysílání.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Paliva v Česku jsou týden po konci státní regulace dražší. Podle petrolejářů to odpovídá tržním podmínkám. Tisícům Malorčanů vadí nadměrný turismus, demonstrovali v ulicích. A bude proměnlivá oblačnost, místy déšť nebo přehánky, teploty do 25 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Mária Kunová. V Česku už týden neplatí cenové stropy pro paliva na čerpacích stanicích. Data společnosti CCS ukazují, že nafta i benzín po konci regulace zdražily. Podle petrolejářů to ale odpovídá tržním podmínkám.
5: Litr benzínu v uplynulém týdnu zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu teď kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě zdražuje ropa na světových trzích. U nafty se navíc po konci regulace vrátila na původní výši spotřební daň, což podle Louly zvýšilo cenu o 2 koruny a 35 haléřů. Nafta by podle Louly mohla zdražovat o desítky haléřů i v tomto týdnu, zatímco ceny benzínu by měly stagnovat. Loula zároveň vyloučil, že čerpací stanice uměle navyšují své marže. Ministerstvo financí je spolu s cenami sleduje. O obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
4: Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a taky nové soudce. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z hnutí ANO navrhl na šéfku Ostravského soudu dosavadní místo předsedkyni Danielu Teterovou. Nováčků do taláru nominoval 15. To je výrazně méně, než bývalo zvykem při předchozích jmenováních. Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. Na ústředním hřbitově v Brně vznikne nový památník oběti komunistického útlaku. Město hledá firmu, která pro něj vytvoří pamětní desku. Pietní místo má přiblížit příběhy pohřbených, doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
6: Pomník má vytvořit důstojné pietní místo věnované památce 1107 osob, které spojuje skutečnost, že nebyly pohřbeni individuálně. Má tedy proměnit dosavadní hromadné pohřebiště v prostor tichého zastavení, rozjímání či modlitby.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
4: Bude proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, zejména na Moravě a ve Slezsku, ojediněle i bouřka. Teploty čekejte mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě až 28, na horách kolem 16 stupňů.
3: Doprava.
4: Silnice 35 je neprůjezdná v Litomyšli směrem z Hradce Králové do Olomouce. Poblíž Lidlu se srazilo čelně osobní auto s nákladním. Na místě jsou hasiči, průjezd je zablokovaný, tvoří se dlouhé kolony. Ucpaná je také objížďka po souběžné silnici. A v Brně je neprůjezdná silnice, která spojuje Šlapanice a Slatinu. Na vozovce jsou spadlé dráty vysokého napětí. Jede se přes Bedřichovice. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. A ze zprávy to vše. Teď je s vámi Honza Kovařík.
7: 6 hodin 4 minuty. Pondělí 27.7. Já tedy nevím, jestli to tady má co dělat, ale 27 je moje šťastné číslo. Už jsem to několikrát říkal v pořadu Byl jednou jeden rok, jen nevím, jestli jsem se přiznal v plném znění. Tak tedy, když mi bylo asi 14, potkal jsem v létě u moře na Baltu jistou Zuzanku. Platonicky jsem se zamiloval, dostal jsem od ní mušličku, kterou jsem pak nosil na krku poctivě a spočítal jsem si, že Z jako Zuzanka je 27. písmenko v abecedě. A od té doby věřím, že 27 je šťastné číslo. No, nějak to asi můj další život potvrdil, bylo mi třeba 27, když se mi narodila první dcera. 27. před 40 lety

0: se odehrál ten památný zápas Československo-USA na tenisové štvanici, kde lidé fandili víc Martině Navrátilové než Heleně Mandlíkové a spol. A 27 mě zkrátka dobře provází, zejména v dobrém, celým mým dospělým životem. Teď si představte, příští rok, 27.7. roku 27, jestli chystáte svatbu, rezervujte si datum, myslím si, že bude narváno. No a proč to celé říkám? Protože je pondělí a člověk by si měl při pondělku ráno říct něco pozitivního. Tak já za sebe si říkám, doufejme, že dnes je můj šťastný den. A vy můžete buď doufat se mnou, anebo se dneska po ránu radovat a těšit z něčeho a na něco jiného. Na co se můžete těšit u nás? Třeba na Roxette nebo Mackyho Žbírku a taky pochopitelně na tradiční ranní audiokvíz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Ranní Dvojka s Janem Kovaříkem.

0: 6 hodin 10 minut při pondělku vám hráli a zpívali Roxette. Jestli má útržkovitá angličtina standardu Swahili Natal English na to stačí, tak Joyride je něco jako veselá, extatická jízda, tak doufejme, že něco takového startuje. Při pondělku jsme uprostřed prázdnin, ještě týden a začneme psát na kalendář srpen. V tom posledním týdnu, kdy sloužíme tady v raní dvojice vašim uším, my dva, tedy Jan Kovařík a Tereza Haserová, dnes s vydatnou podporou Petra Sakála za šavlemi našeho zvukařského stolu, se stalo zvykem, že po ránu hádáme za pomoci vašich uší a vaší zvukové paměti. Vracíme se teď obloukem k tomu, čím jsme začínali první tři dny v červenci, tedy k hereckým hlasům, které nějak souvisejí s mrazivým létem na dvojce. Možná jste si poslechli s chutí audiodílo, ze kterého bude dnešní ukázka. Pokud ještě ne, máte šanci, ale pěkně postupně. Na začátek vlastně nechci říct nic, než že dáma, jejíž hlas zazní, si s rozhlasem začala už před více než 20 lety. Je to tedy velmi zkušená hlasová tvůrkyně, ať už jde o dramatickou tvorbu, audioknihy, dubbing anebo herectví jako takové. Kdo pak to asi mluví dneska ráno?
1: Raní dvojka.
2: Audiokvíz. Lucy mě čekala u vlaku a moc jí to slušelo. Whitby je opravdu kouzelné.
0: Málo, vidíte? Málo. No ale na tom je ta hra postavena. Bylo to přesně 6 vteřin. Někomu stačí 6 vteřin, aby poznal a napsal, někomu ne. Těm druhým samozřejmě nabídneme za chvíli delší ochutnávku. Tak, jak napsat svůj tip po ránu? Je to pořád stejné, dvojka@rozhlas.cz nebo 702-222-220. Na své první tipy máte přesně 4 minuty a 5 vteřin. Tak dlouhá je následující píseň Miroslava Žbírky Můr našich lások. A ještě pohled na hodiny 6.12, ať vám to neujede.

0: 6.15, vlastně skoro už 6.16, když budu zaokrouhlovat vteřiny nahoru, jak nás učili v matematice na základní škole, tak tedy 6.16 a já musím konstatovat, že 6 vteřin s vámi dost zacvičilo. Vznikly nám tady tři zhruba stejně velké party. Začnu od té, která mi dělá radost největší, to jsou ti, kteří nemají shine. Já vím, že je to zlomyslné v pondělí po ránu vás takhle trápit, ale je to radost vědět, že někdo si nad tím láme hlavu marně. Třeba Jana, která píše, že celý týden bude úplně vyřízená, protože jména si nepamatuje, nebo Michal, který vůbec ženské hlasy nerozpoznává a od boku vystřelil jméno Lucie Juřičková se závorkou doufám, že je aspoň z oboru, konec závorky. Tak to je jedna parta, gratuluji vám k vaší ranní zmatenosti. A pak jsou dva poměrně souměřitelně velké tábory, které píší, že to je jejich oblíbená a teď buď Jana Striková nebo Jitka Ješková. A všichni jsou si prakticky jistí, protože je nezaměnitelná, nepřehlednutelná, nepřeslechnutelná a prostě jasná. No, jedna z nich by to být mohla, ale co když je to ještě nějaká jiná? No tak vraťme se znovu do třídílné rozhlasové dramatizace Brema Stokera Hrabě Drákula, kde tahle zatím tajemná herečka hraje Mínu.
1: Lucy mě čekala u vlaku a moc jí to slušelo. Whitby je opravdu kouzelné. Přímo nad městem se tyčí rozlehlá zřícenina opatství. Je tu spousta půvabných romantických zákoutí a překrásná vyhlídka na přístav i celý záliv. Lucy mi v jednom kuse povídá o své chystané svatbě. Trochu mě to rozesmutňuje. Nemám totiž žádné nové zprávy od Jonathana. Doufám, že se mu nestalo nic zlého.
0: Zajímavý tip přišel mezi tím, co jste poslouchali tu prodlouženou ukázku. Libor tady typuje paní Hanu Maciuchovou. To byl můj oblíbený hlas, promiňte, že se zase otřu o Sandokana, ale když jsem si uvědomil, jak fantasticky nadabovala Lady Marianu, tak se těším na zítra večer. No a vy máte ještě kolik? Ještě asi 3¼ minuty na to, abyste mi napsali svůj tip. Nerozpakujte se napsat prakticky jakékoliv ženské herecké jméno, protože co vy víte, třeba to rozhlasové vlny trošku zdeformovaly a mluví na vás třeba ta zmíněná Lucie Juřičková, co já vím.

0: 6.21.5, pomalu je čas jít s pravdou ven, ale ještě předtím některé vaše zajímavé tipy. Třeba Anička napsala, krásné šťastné ráno, Honzo, není to náhodou Dana Batulková? Aničko, není. Zajímavě reaguje Michal, který napsal, aha, tak na tu paní Strikovou jsem úplně zapomněl, ale pořád se mi zdá, že by to spíš mohla být ta paní Ješková. No a takhle se to tady prolíná a míchá a pravdu mohou mít samozřejmě jen někteří. A já si vypomůžu zprávou, kterou poslali po ránu Kamila s Tomášem. Po první ukázce jsme patřili k zoufalcům, po druhé ukázce už víme, na kterou stranu se přidat. To je přece hlas, který slýcháme v toulkách první republikou. Ano, je to tak?
1: Audiokvíz odhalení.
0: Audiokvízu na vás dnes po ránu mluvila Jana Striková, výrazný hlas toulek první republikou, které můžete poslouchat u nás na dvojce. A jestli jste ještě neslyšeli toho hraběte Drákulu podle Brama Stokera, určitě si to užijte. Ještě jsou všechny tři díly k poslechu na našich stránkách déle než měsíc. Do konce prázdnin to určitě stihnete přeposlechnout.

0: Hojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Bylo půl sedmé.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Registrace vozidel by se v budoucnu mohla vyřizovat online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Lidé by si mohli registrační značky objednat přes portál dopravy a vyzvednout je třeba ve výdejních boxech. Nově by si taky mohli ponechat svou značku při koupi jiného auta. V Česku zatím vznikly jen dvě hromadné žaloby. Možnost podat je přitom funguje už 2 roky. Podle organizací, které je můžou podávat, je problém hlavně s financováním. Ministerstvo spravedlnosti ale změny systému zatím nechystá. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je na hodnocení brzy. Generální tajemník OSN Antonio Guterres navštíví Kypr v den 52. výročí turecké invaze na ostrov. Je to první návštěva generálního tajemníka po 16 letech. Sejde se zástupci obou částí ostrova. Britský deník Independent už dřív informoval o tom, že OSN pracuje na novém návrhu dohody mezi oběma stranami. Turecko by mělo podle serveru Výměnou za zvýšenou autonomii vrátit třeba dřív turisticky oblíbené město Varoša. Dobrovolníci v okolí Aše zachránili při letošních sečích 110 srnčat. Jak informuje iniciativa Zachraň srnče Ašsko na sociálních sítích, 45 srnčat uložili do speciálních boxů a následně je vypustili. Ostatní se podařilo vyhnat z hluk do lesa. Iniciativa vznikla letos na jaře. Třetím rokem zachraňuje srnčata i dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska, který letos poprvé začal využívat i dron s termovizí. Do konce července uvidí návštěvníci libereckého centra Linzerka výstavu 15 kreativních skupin a jednotlivců. Cílem je představit průřez tamní uměleckou scénou. K vidění jsou díla ze skla, textilu i kovu. Součástí jsou výtvory od studentů i profesionálů.
3: Počasí.
4: Bude proměnlivá oblačnost, místy čekejte déšť nebo přehánky, zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ustávat. Teploty mezi 20 a 25 stupni na jižní Moravě až 28 na horách kolem 16 stupňů.
3: Doprava.
4: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy jsou kolony za Poděbrady. Na 28. kilometru se srazila dodávka s nákladním autem. Jede se jedním pruhem, zdržíte se 15 minut. V Litomyšli zůstává zavřená silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce. Přímo v Litomyšli se srazilo osobní auto s nákladním. Tvoří se tam kolony, objížďky vedou přes Morašice a to jen pro osobní auta a dodávky. Tolik zprávy a Mária Kunová, pokračuje Honza Kovařík.
5: 6.33, chtěl bych Marušce poděkovat, že se obratně vyhnula fotbalovým výsledkům z víkendu. Jednak některé z nich jsou už sobotní, takže to nemá smysl v pondělí ráno hlásit a zároveň některé jsou tak tristní, že Maruška dobře věděla, že by fanouškovi Viktorie Plzeň neudělala žádnou velkou radost. Ale našli se jiní, kteří mi připomněli ten víkendový ostudný výprask, který jsme dostali od Liberce v prvním kole fotbalové ligy. No chtěl bych říct, že nejsme v tom sami. Spartiani, vy se taky nějak zvlášť hrdě v prsa netlučete po té, co jste prohráli se Zbrojovkou, že tak snad jedině Slávie udělala radost svým pražským fanouškům, protože i Bohemka dokázala prohrát. Moc jsem zvědav, jak dnes večer vstoupí do první fotbalové ligy druhý brněnský nováček, tedy Artis, bude hrát s Mladou Boleslaví, ale na to si ještě musíme počkat. Teď je teprve 6.34, v našem playlistu jsou připraveni takoví interpreti, jako je třeba Donna Summer, Karel Gott, skupina Mandraže a máme pro vás taky jednu zajímavou reportáž o dlouhá léta skrývaných lunetách Mikuláše Alše. Paradoxně je ukrývali v pivovaru. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Raní Dvojka s Janem Kovaříkem.

0: Posluchačka Dobromila mi napsala, že dříve bylo zvykem připomínat čas. Pokud to prý obnovíme, nebude to na škodu. No, dělám, co můžu. 6.38, pozor, přátelé, 6.38 je údaj o čase. A teď slibovaná, zdánlivě nesouvisející dvojice, aneb pivo a výtvarné umění. Byly časy, a někteří je pamatujete, kdy některé tuzemské hostince a pivovary byly zároveň svého druhu výtvarnými galeriemi. Jejich majitelé a provozovatelé dbali na to, aby byly vyzdobeny co nejkrásněji, no a ti nejmovitější si mohli objednat výzdobu i od takového mistra, jakým byl Mikoláš Aleš. Co se dělo s takovými výtvarnými návrhy poté, co byly přeneseny na zdivo nebo na omítku konkrétního hostince? To je podstata příběhu, který vám teď jdeme vyprávět. 93 let nevidělo lidské oko návrhy lunet Mikuláše Aleše, které teď vystavili muzejníci v opraveném pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Jsou to lunety z roku 1907, které se do sbírek tamního krajinského muzea dostaly jako dar ve 30. letech minulého století. A od té doby ležely v sejfech a depozitářích až do letoška.
1: Luneta svatý Václav, úhel na papíře, rozměr 240x165 cm.
2: Oblíbené téma Mikuláše Aleše, a to je jeden z českých patronů a svědců, a vedle něj klečí anděl s praporcem.
1: Ředitel muzea v Kralupech nad Vltavou Jindřich Bartovanec Havlík. Je to nějaký klasický papír?
2: Je to klasický papír, na který se skicovalo.
1: Když přejdeme k jednomu z informačních panelů, tak přímo tato luneta je vidět na stěně hostince.
2: Jedná se o hostinec a pivovar u Šenfloku v Praze, ale bohužel se nedochoval.
1: Těch lunet je tady 7.
2: Všechny, co tady vidíte, byly v reálu na zdech pivovaru.
1: Přejdeme k další zajímavé lunetě, která má název Řemesla. Je zvláštní tím, že jako jediná, když se koukneme velice pozorně třeba na boty, tak jsou tady takové tečky.
2: To je taková zvláštnost, taková technika, jakým způsobem se přenášela kresba na zeď, čili ona se udělala na papír a pak ty liny se propíchaly, 3 mm, 2 mm od sebe, a pak, když se přeložili na zeď, tak vlhkou technikou pomocí houby nebo vlhké látky se přinesly vlastně na zeď a tam se otiskly.
1: Z pivovaru jsme přešli přímo do Kralupského muzea. Klára Váně. Kláro, kdy ty lunety byly namalované?
3: Lunety byly namalované pro pivovar u Šenfloku kolem roku 1907.
1: Kdy ta díla Kralupy dostaly?
3: Do Kralup se ty návrhy dostaly v roce 1933 darem od kralupského lakírníka Kořána.
1: Lunety pak byly až do letoška v sejfu spořitelny nebo v papírovém tubusu v depozitáři ve Velvarech. Z Kralup nad Vltavou, Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Ještě, že je kolega Petr Sakál u našeho zvukařského pultu tak zodpovědný a nedal červenou dřív, jinak byste slyšeli, jak Kaloč zpívá.
1: O hodně byste přišli, ale...
0: Ano, o hodně byste přišli. Myslím, Jakube, že stejně jako já bys měl zpívat výhradně v sebeobraně. Tak teď je přesně 6.45.
2: Český rozhlas Dvojka, počasí.
0: Posloucháte Dvojku, předpovídáme počasí. Situace. Výška, tlak, teplota, rosný bod. Vzpomínáte? A nebo v roce 1991, kdy jsem tady nastoupil a brzy na to mě Karel Mastný nechal vysílat ráno, tak mi přinesla Šárka Skaláková desky a tam bylo bez legrace napsáno Wasserstandsbericht auf der Elbe heute morgen 7 Uhr. A já to musel přeříkat na čas. No nic, tak aktuálně počasí nevypadá úplně špatně, protože zálivka probíhá v části středočeského, Královéhradeckého i Libereckého kraje. Někdo už má zalito, někomu to teprve posíláme. Jak bude přes den?
1: No, prosím tě, já tady mám takovou krátkou anotaci meteorologů. Větrný, nejchladnější a pravděpodobně nejdeštivější den tohoto týdne.
0: Je, já se těším.
1: Tak ten jako výraz nejchladnější, nevím, stále bychom měli naměřit mezi 25 a 20 stupni, na jihu Moravy dokonce k 28 stupňům a na horách pak v 1000 metrech kolem 16, ale očekávejte proměnlivou oblačnost, od severozápadu se místy opravdu vyskytne ještě déšť nebo přehánky a z kraje během odpoledne na Moravě a ve Slezsku tam nevylučují nějaké ty bouřky meteorologové, takže já bych využil deštníku, pláštěnek, možná i holinek v některých místech. Až k večeru se pak oblačnost protrhá, srážky ustanou a ten zítřek kromě toho ještě má foukat silnější vítr, to znamená...
0: No já myslím, že to bude krásný
1: že
0: den,
1: to bude jako, den jak jako vystřížený, viď?
0: Přesně tak. A co zítřek?
1: No
0: co
1: prosím zítřek, tě, kolega? Ten už nebude tak deštivý, ještě snad nějaké dozvuky na severozápadu území, ale 25 až 30 stupňů, ty teploty už budou stoupat na horách kolem 20, ale vítr už by měl foukat mírný, to znamená navštívit kadeřníka bez problému můžete.
0: Žádný severní vítr, který by mohl zešílet?
1: Žádný severní vítr. Škoda, že tam nemáme skladbu, viď? Severní vítr.
0: No ne, ale tak to je jeden z nejslavnějších přeřeků tady tohoto domu, severní vítr ze Šílí. Myslím, že autorem byl Jan Rosák, ale taky možná Jan Pokorný. V každém případě dnes severní vítr nezešílí a my dva s Jakubem doufáme, že nezešílíte vy z nás.

0: Zpěvačka, kterou bychom měli hrát zřejmě jenom v létě, jmenuje se Donna Summer. Katka píše, z vás asi nezešílím, hoši, z těch veder, co se na nás řítí, možná jo. Nepropadejte, Kateřino, trudomyslnosti, třeba se předpověď ještě změní. Co se nezmění, je umístění pravidelné nápovědy k naší velké rozhlasové hře, teď na čas 6.50. Nejvyšší čas začít další kolo, pokud jste ještě nevyhráli, můžete hádat teď.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Ještě docela nedávno jsem byl jen obyčejným pařížským blesem. Pak mě jednoho krásného dne našel můj budoucí tatínek a odnesl k sobě domů. Se svou ženou, mojí nastávající maminkou, totiž velmi toužili po vlastním dítěti, jenže osud jim ho nikdy nedopřál. Ale od přání ke skutečnosti někdy nebývá zas tak daleko. Ten muž dřevo pečlivě osekal a vyřezal jej do podoby malého chlapce. Tak jsem ožil a začal se hlasitě dožadovat své první stravy. Z nenápadného špalku se rázem stal synáček, kterého bylo třeba nakrmit. Brzy se však ukázalo, že tahle výchova bude přeci jen o něco náročnější, než bývají běžná rodičovství.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy

0: Změnlivá oblačnost, místy déšť nebo přehánky, teploty do 25 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Dobré ráno. Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na pravidelném zasedání by se měly sejít po dvoutýdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají například návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti by měli poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových životních situacích. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
1: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
0: Francouzský prezident Emmanuel Macron svolává krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil, že od začátku roku plameny spálily už rekordních 115 000 hektarů, což je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se nadále šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux.
2: Čelíme požáru, který zatím není pod kontrolou a který pravidelně směřuje k metropoli Bordeaux.
3: Popsal ve francouzské televizi ministr vnitra Laurent Nunez. Své domy už muselo opustit přes 200 000 lidí.
4: Těžce jsem pracovala, abych něco měla. Dům je celý náš život. Všechno jsme v něm nechali. Co s námi potom bude?
3: Evakuovaní přespávají v tělocvičnách i na výstavišti v Bordeaux. Do bojů s plameny se zapojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů. Prezident Emmanuel Macron na internetu poděkoval evropským zemím, včetně Česka, které do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Střelbu v americkém Seattlu nepřežili nejméně dva lidé. Dalších pět je zraněných. S odvoláním na místní úřady o tom informovala americká média. Policie incident vyšetřuje a zatím neoznámila, jestli se podařilo útočníka zadržet. Střelec zaútočil v neděli kolem 6. hodiny večer místního času na gastronomickém festivalu Bite of Seattle. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
5: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si z něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou, a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral, ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
0: Mezi ženami skončila Olga Samková šestá. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
0: Bude proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, zejména na Moravě a ve Slezsku, ojediněle i bouřka, později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty čekejte mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě až 28, na horách kolem 16 stupňů.
7: Doprava.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy jsou dlouhé kolony za Poděbrady. Na 28. kilometru se srazila dodávka a kamion. Blokují pravý pruh, na Prahu se zdržíte asi půl hodiny. Souběžná silnice je zavřená, oběd se to dá přes pečky. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je nehoda ve sjezdu na Pražský okruh. Osobní auto s kamionem se srazily ve sjezdu v levém pruhu. A v Litomyšli zůstává zavřená silnice 35 po vážné nehodě. U Lidlu se čelně srazilo osobní auto s nákladním, kolony čekejte v obou směrech. To byly zprávy, s vámi je dál Honza Kovařík.
8: Jsou 4 minuty po 7. hodině ráno, pondělí 27. července. Když jsem tu vzpomínal na rok 1991, kdy jsem začal pohostinsky vystupovat na vlnách tehdejší stanice Praha, rád bych ještě vzpomněl na mého tehdejšího šéfa Karla Mastného, který vždycky říkával a potahoval u toho zamyšleně z cigarety, že stejně by nejraději jednou vysílal v rádiu, které bude hlásat jen samé dobré zprávy. Pak samozřejmě také jako zkušený muž připustil, že se to asi nikdy nestane, ale proč si na to nezahrát třeba v následující hodince našeho ranního vysílání na dvojce. Tak začnu zprávou agentury Reuters. Ceny ropy zahájily týden výrazným poklesem. No není to skvělá zpráva? Budu pokračovat tématem, které pro nás nachystala Olí Štrejbarová. Zahradničení prospívá našemu zdraví. další skvělá zpráva. Laik bude dál putovat po Albánii a

0: tedy to znamená, že vám nabídneme tip na skvělý výlet, podle mého soudu báječná zpráva. A o čem budeme mluvit v té další půlhodině mezi 7:30 a 8:00? Vypravíme se do Zaragozy, prohlédneme si sluneční hodiny a nachystáme se na zatmění slunce, ke kterému rozhodně dojde podle plánu, v tom je na astronomické úkazy spolehnutí, a to je třetí dobrá zpráva. A čtvrtá, Anička Svobodová, rozhlasová elévka, za nás vyrazila do Olomouce a přinese do studia hrst tipů, co tam takhle v létě zažít. No není to nádhera? A další dobré zprávy jsou hudební, v playlistu jsou třeba Hana Zagorová, Enrique Iglesias a nebo Zuzana Norisová. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: šepotám, slavná píseň z ještě slavnějšího filmu Rebelové. Napadlo by vás, že už je to čtvrt století, co jsme si tohle užívali v kině. No nic, pojďme dál ke slíbenému tématu. Zahradničení prospívá našemu zdraví a některé osvícené vlády po světě už to vědí. Tak třeba britská vláda. I o tom budeme mluvit v následujících minutách s naší spolupracovnicí Olí Štrejbarovou. Přeju dobré ráno, Olí.
1: Krásné dobré ráno.
0: A ještě dodám větu.
1: Je to tak?
0: Můžu jenom větu?
1: Povídejte.
0: Mě to šokovalo, taky potřebuju říct já. Studie z letošního roku spojuje zahradničení s o 22% nižším rizikem úmrtí. To je podle mě skvostná zpráva. Teď pokračujte, Olí.
1: Je to tak, je to vysoké číslo. Výzkumy skutečně ukazují, že pravidelná práce na zahradě snižuje stres, posiluje imunitu a může prodloužit život. A tento přístup, označovaný jako sociální předepisování, už to má i svůj název,
0: ano,
1: získává pozornost po celém světě. V roce 2020, jak říkáte, britská vláda oznámila počáteční investici do tohoto programu ve výši 4 milionů eur. Zaměřeného právě na řešení potíží s duševním zdravím. No a celkové financování programu bylo později navýšeno, čili se osvědčilo. Ve Spojených státech nabízejí zahradní terapii veteránům s posttraumatickou stresovou poruchou, terapeutické zahrady pro lidi s neurologickými onemocněními mají například i ve Skandinávii a tak dále a tak dále.
0: Všichni víme, že práce na zahrádce je radost, ale v čem je zahradničení tak specifické, Olí?
1: Moc hezky to v nedávném článku popisuje časopis National Geographic. Zahradničení vyžaduje trvalou mírnou fyzickou námahu. Tak to je. Ať už sázíte na kolenou, v protažení prořezáváte, zvedáte pytle s hlínou, kopete nebo vozíte kolečka. Je to taková posilovna pod širým nebem. A zrychlení tepu může příznivě působit na zdraví srdce a cév, zatímco ta práce rukama a opakující se úkony můžou přispívat ke sklidnění. Navíc vidíme výsledky svojí práce. Cítíme, vidíme rostliny, slyšíme u toho zpěv ptáků, dotýkáme se listů, cítíme vůni přírody a hlíny. Co lepšího může naší psychice prospět? Co víc můžeme dát?
0: Já jsem se také dočetl, že dlouholetý zahradník Zach Galifianakis, ne, to jsem ho vážně zkomolil, Galifianakis, tak, shrnul tu přitažlivost zahradničení v seriálu This is a Gardening Show touto větou. Kdybych měl nabídnout lék na lidský úděl, byla by to zahrada. To bych teda připodepsal. Navíc, Olí, prý se čím dál tím častěji objevují takzvané inovativní přístupy k městskému zahradničení. To taky potvrdíte?
1: Určitě je to tak, protože lidé, kteří zahradničí, obvykle jedí více ovoce a zeleniny a vědí to samozřejmě i lidé ve městě. A nové poznatky naznačují, že manipulace s rostlinami a hlínou uvnitř může vystavit tělo mikroorganismům, které pomáhají regulovat imunitní a zánětlivé reakce. Ten malý experiment s pokojovými rostlinami ukázal, že kontakt se substrátem bohatým na mikroorganismus také může zlepšovat imunitu. A samozřejmě ta dlouhodobá studie z roku 2026, o které jsme možná mluvili spolu před vysíláním, sledovala záměr 500 skotů narozených v roce 1921.
0: Ano.
1: Lidé, kteří zahradničili pravidelně, měli o 22% nižší relativní riziko úmrtí. Jejich telometry se zkracovaly pomaleji. To jsou takové ochranné struktury na konci chromozomů, které se s věkem zkracují a patří mezi zkoumané biomarkery stárnutí. Takže samozřejmě nikdo nedokáže na 100% dokázat, že to bylo právě díky jejich zahrádkářské vášni, ale těžko to také někdo může zpochybnit.
0: Uzavírá tohle vele zajímavé téma Olí Štrejbarová. Děkuju za něj, mějte se hezky, Olí, nashledanou.
1: Krásný den, naslyšenou.
0: A já bych se měl, přátelé, zamyslet, protože zatím to máme doma tak, že zahradničí moje žena a já jí fandím. No jestli to znamená, že má o 22% větší šance, tak bych se měl nad sebou zamyslet. No nic, já budu přemýšlet a vy poslouchejte. Následující píseň se jmenuje krásně. Tahle jedna vteřina.
2: My dva jsme v přesýpacích hodinách

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Minutu a půl po čtvrt na osm, tedy skoro včas, jsme tu znovu s krátkou informací o počasí. K protějšímu mikrofonu se dostavil žák Kaloč, kterého přeskouším.
2: No, mám pocit, nebo takhle.
1: Učil jste se, Kaloči?
2: Pane učiteli, učil, samozřejmě celý víkend jsem věnoval učení se počasí.
1: Dobrá tedy, tak já řeknu větu, vy zkusíte doplnit. Ano, dnes bude proměnlivá oblačnost, od severozápadu se vyskytne občas
2: déšť
1: nebo
2: přehánky.
1: Výborně. Dopoledne a z kraje odpoledne zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i možnost
2: bouřek.
1: Ten kluk se vážně připravoval. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost
2: ustávat.
1: Výborně.
2: Oblačnost se protrhá.
1: Děláte mi radost, chlapče.
2: Ani, no tak máme dobrého učitele.
1: Nejvyšší teploty přes den.
2: Do 25 stupňů v Čechách, na Moravě, na jihu Moravy, obzvlášť do 28.
1: A teď pozor, chyták. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách.
2: Kolem 16 stupňů.
1: Tak já nevím.
2: Ale učiteli, a foukat bude vítr o rychlosti v nárazek do 55 km za hodinu.
1: Dobrá, rád bych ti odpověděl formulací, kterou nerad slýchám, zvlášť když mi říkají moje děti. Ta věta zní, a kdo se ptal? Takže tolik naše stručná kreativní předpověď počasí.
2: Můžu se jenom zeptat, že vás přerušuji na známku.
1: No výborná, samozřejmě.
2: Děkuji.
1: Výborná. Připravte si index.
2: Děkuji.
1: Tak 7 hodin 18 minut, nejvyšší čas pustit Enrique Iglesiase a pak se, Kaloče, nezbavíte. Pojedeme s ním po Albánii.
2: Ajej.

0: Do půl osmé ještě zbývá 8,5 minuty. Potěšila mě zpráva od posluchačky Evy, která píše, opravdu jste mě rozesmáli, jak jsou ti zahraniční vědci a politici chytří. My jsme to přece dávno už objevili, jsme průkopníky zahradničení a nikdo se tím ve světě nechlubí. Naši lidé zahradničí na sebe horším pozemku, vždycky si najdou způsob, jak tam vytvořit zahradu. Tak máte pravdu, Evo, jsou země, kde to musí vyzkoumat a pak jsou země, kde to prostě tak nějak sami od sebe víme. Teď půjdeme do země, kde já jsem nikdy nebyl, ale poté, co jsem slyšel 5 dílů Jakubova seriálu, vážně uvažuji, že bych to změnil a takových jsou nás spousty. Putujeme s Lajkem po Albánii, v seriálu jehož autorem je právě Jakub. Už jsme s ním byli v Drači, v Beratu, ve Vlore, v Himare i v Ksamilu. Nahlédli jsme do Modrého oka a dnes nás čeká cesta od Modrého oka do vnitrozemského gyrokastru. Jdeme na to.
1: Zanechali jsme za sebou Siri i Kalter, místo, kde voda vypadá, jako by si příroda půjčila barvy z palety nějakého věhlasného malíře a pak ještě něco vylepšila a dokreslila. A teď nás čeká úplně jiná Albánie. Z divoké přírody se přesouváme do vnitrozemí, které nás určitě, alespoň jsme o tom přesvědčeni, okouzlí jiným způsobem. Po cestě začínám přemýšlet, proč ještě nikdo neoznačil Albánii za zemi tisíce zatáček, protože jich projedete asi 100 na 1 kilometr. Na druhou stranu je stále na co koukat. Jste obklopeni mohutnými horskými masivy a není problém zastavit na některém z mnoha odpočívadel. Cestou se několikrát objeví i řeka Lumidrinos a kdo chce, může se v její vodě příjemně ochladit. Po příjezdu do gyrokastru jsme se ubytovali v doslova studentském pokoji. Ven chodíme přes obývák a kuchyň hostitelů a říkáme si, že tady už jsme opravdu skoro jako doma. Doslova součástí rodiny. K večeru pak vyrážíme po lehkém odpočinku do krásně osvětlených uliček plných obchůdků se vším, na co si jen vzpomenete. Přátelé, opravdu nejsem sběratelem koberců, běhounů ani rohoží, ale kdyby to jen trochu šlo, odvezeme si snad všechny kilimy a flokie, které tu nabízejí na trzích a v krámcích. Z nich vás také, kromě památek, přechází zrak. A já už teď tuším, že gyrokastr nebude jen další zastávkou na mapě. Bude to město kamene, příběhů, starých dveří, dlážděných uliček a výhledů, kvůli kterým člověk ochotně zapomene, že se sem musel vyšplhat do prudkého kopce. Restaurace jsou namačkané v nekonečných řadách a atmosféra je naprosto idylická. Nasvícené uličky i zmíněné obchůdky jsou v podvečerním přítmí neuvěřitelně fotogenické a ani vám nebude vadit ta spousta lidí, kteří se kochají stejně jako vy. Právě naopak, bez nich by to místo ztratilo kus svého kouzla. Po výstupu další ze strmých uliček si sedáme na malou předzahrádku a zjišťujeme, že nás intuice vedla správným směrem. Objednali jsme si bezmasou krmy, rýžové čufty, klasické caciky a velký zeleninový salát. Ale jestli někdo umí ochutit rýžové čufty tak, že po prvním soustu už jen přemýšlíte, kdy si dáte další, pak je to právě tady. Já ještě tedy ochutnávám po 6 dnech půstu asi nejznámější albánské pivo Korče a je na místě v tuto chvíli udělat tomuto městu reklamu. Určitě vás zaujmou honosné kamenné domy se střechami z šedého vápence, křivolaké dlážděné uličky, starý bazar i majestátní hrad, který se tyčí vysoko nad městem. A právě tahle jedinečná osmanská architektura dělá z gyrokastru jedno z nejkrásnějších měst Albánie. A proto není asi ani divu, že byl v roce 2005 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Historie ale nekončí za městskými hradbami. V okolí totiž najdete byzantský kostel v Labově, pozůstatky antického města Antigonea a milovníci přírody by rozhodně neměli vynechat trek malebným údolím Zagorje. Gyrokastr není město, které si jen odškrtnete na mapě. Je to místo, které se vám doslova dostane pod kůži a ještě dlouho po návratu budete mít pocit, že jste se jeho kamennými uličkami prošli jen před malou chvílí. Teď už je ale čas, abychom se s radostí schovali do klimatizovaného pokoje, doplnili síly a nechali si zdát něco o dalších cestách, vůních a chutích, které nám Albánie teprve nabídne. Ráno totiž znovu otočíme klíčkem zapalování a vydáme se za dalším albánským pokladem. Naším dalším cílem je, přátelé, malebný Permet.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Před týdnem skončily cenové stropy na paliva. Benzín v Česku za poslední týden zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů. Nafta o víc než 4 koruny. Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu nárůst cen odpovídá tržním podmínkám, hlavně kvůli zdražování ropy. U nafty pak růst vysvětluje i návratem vyšší spotřební daně. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu přicestuje do Spojených států. V úterý má naplánovanou schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Potvrdil to Bílý dům. Netanyahu se také ve Washingtonu zúčastní obřadu k uctění památky amerického senátora Lindseyho Grahama. Informoval o tom úřad izraelského premiéra. Vedení pražské koalice se dnes sejde kvůli korupční kauze na magistrátu hlavního města. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS koaliční radu svolal po zásahu policie z minulého úterý. Kriminalisté při něm ve Škodově paláci zatkli dva pracovníky magistrátu. Dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti začíná program Českého rozhlasu. V rozhlasovém stanu bude například debata pro a proti o proměnách politické kultury nebo beseda připomínající 100 let od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. Návštěvníci se můžou těšit i na diskuzi o vztahu kultury a veřejnoprávních médií. Datový speciál serveru iRozhlas.cz nebo pořad Hotspot Rádia Wave. Program uzavře noční poslech s Vltavou.
1: Počasí.
2: Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy čekejte déšť nebo přehánky, zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty odpoledne se dostanou mezi 20 a 25 stupňů, na jižní Moravě až 28, na horách kolem 16 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je kolona na půl hodiny za Poděbrady. Na 28. kilometru vyšetřují nehodu dodávky a kamionu. Jede se pouze levým pruhem, zastavíte u sjezdu na Pečky. Silnice 35 v Litomyšli je stále neprůjezdná v obou směrech. Kolony jsou tam dlouhé a ucpávají se i možné objížďky přes Višňáry. A silný provoz čekejte u Brna. Neprůjezdná je silnice ze Šlapanic na Slatinu. Spadly tam dráty vysokého napětí na vozovku. Jede se přes Bedřichovice. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Tolik zprávy a Mária Kunová. No a teď má slovo opět Honza Kovařík.
3: 7:30 musím ocitovat ceduli, kterou nám v dětství tolik připomínali. Nedotýkejte se drátů ani na zem spadlých. Pokud náhodou jste někde v okolí, tak se vážně držte zpátky, není to žádná legrace. Úrazy elektrickým proudem vážně nechcete zažít. Tady na Dvojce, pokud nás posloucháte někde v bezpečí, žádný úraz nehrozí. Vypravíme se za chvíli do metropole španělské Aragonie, což je Zaragoza, abychom mluvili o slunečních hodinách. Mimochodem, když je takové ráno jako dneska tady na Vinohradech, jsou vám sluneční hodiny, jak by řekl můj děda Viktor, na dvě věci, tedy málo platné a na nic, ale ve Španělsku svítí slunce mnohem víc, intenzivněji a častěji, i když víme den, kdy ani ve Španělsku svítit nebude, i o tom bude slubicí Zlochovou řeč. Myslím tím zatmění. No a pak se snad za námi přijde podívat jedna rozhlasová elévka z té čtveřice, která spolu s námi celý červenec vstává a pozve nás do Olomouce a okolí. Je tam spousta věcí k vidění. A co máme z muziky? Freddieho Mercuryho, kapelu Žlutý pes a ze všech nejdřív Gary Halliwell, možná, že se má správně vyslovit Jerry, to je jedno, ale ta píseň je vyloženě vhodná do dnešního deštivého rána.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Prázdniny na dvojce.
1: Prázdniny na dvojce trávíme s rozhlasovými elévy. Dnes nás na střední Moravu, přesně do krásného a historií protkaného města Olomouce, vezme Anička Svobodová. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak jak pak vy jste ten svůj výlet pojednala? Kde jste začala?
2: Já jsem začala na hlavním nádraží.
1: To je rozumné.
2: Z vlaku přestoupila na autobus číslo 11, který mě dovezl až na Svatý Kopeček, což je jedno z nejvýznamnějších poutních míst u nás. Cesta tam trvá přibližně 15 minut a nahoře pak leží krásná barokní bazilika, bazilika Navštívení Panny Marie, a z místa jsou i bohaté výhledy do okolí. Pak v areálu také najdete Svatokopecké muzeum, kde si můžete prohlédnout soubor barokních skříněk s ostatky svědců anebo třeba historické liturgické předměty. A pokud cestujete s dětmi, tak na Svatém Kopečku je taky zoologická zahrada.
1: A to je dobře vědět, já se tady přiznám zbaběle, že ač v Olomouci jsem byl mockrát, na Svatém Kopečku ještě ne. Kam jste zamířila dál?
2: Já jsem zamířila do historického centra, ale doporučuji, ještě než se vydáte tam, se zastavit v galerii Telegraf, která je jen pár kroků od hlavního nádraží, ať se pak jako já nemusíte vracet. A jak název napovídá, tak galerie leží v původní továrně na telegrafy, která se přeměnila na multifunkční centrum, a aktuálně tu najdeme výstavu Signál V, která představuje výběr objektů ze sbírky Roberta Runtáka, a uvidíte zde rozměrné sochy i multimediální instalace autorů, jako je Krištof Kintera nebo Milena Dopitová. No a pak už bychom se vydali do toho historického centra.
1: To nemůžeme minout.
2: Samozřejmě. Na horním náměstí je běžně k vidění sloup Nejsvatější Trojice, ten je bohužel momentálně kvůli rekonstrukci skrytý, ale jen do podzimu.
1: Hurá.
2: A jinak patří k vrcholům středoevropského baroka, je také zapsaný na seznamu UNESCO. A jen pár kroků od něj leží také olomoucký orloj, jehož současnou podobu vytvořil Karel Svolinský.
1: Moc hezká věc, doporučujeme s Aničkou.
2: No a dál se můžeme projít ke katedrále svatého Václava, jejíž 100-metrová věž je druhou největší kostelní věží u nás. A pokud si chcete prohlédnout město takto z výšky, tak doporučuji vystoupat na věž svatého Mořice.
1: No, tak u nás v Plzni máme tu nejvyšší, ale to sem teď nepatří, jsme v Olomouci. Vy jste zmínila galerii Telegraf, doporučíte ještě nějaké jiné zajímavé expozice?
2: Rozhodně doporučím. Nedaleko náměstí Republiky stojí Muzeum umění, kde do září probíhá výstava věnovaná sochařce Marie Bartusové a také výstava představující Jindřicha Štrejta a jeho fotografickou, ale i kurátorskou činnost. A pak ve stálé expozici Století relativity 2, která byla jen před pár dny po roční pauze i s novou podobou opět otevřena, se můžeme seznámit se základními proudy a tendencemi českého moderního umění a prohlédnout si díla 118 autorů, a z nich třeba Josefa Čapka, Toajen nebo Bohumila Kubišty. No a pak ještě jeden zajímavý galerijní prostor, který je malý, a ten najdeme v divadle na Cucky. Je to galerie XY a aktuálně představuje výstavu Post-Transition State of Doubt, která otvírá otázky spojené s proměnami maďarské a současné evropské společnosti.
1: Je to hodně, připustme, že bychom jeli na víc dní. Prosím stručně nějaké typy v okolí.
2: Tak na Olomoucku najdeme spoustu hradů a zámků. Mezi nimi třeba hrad Bouzov, který je od Olomouce vzdálený 30 minut cesty, je také oblíbenou destinací filmařů, takže ho známe třeba z pohádky o princezně Jasněnce a létajícím ševci. No a přibližně stejně daleko jako Bouzov je také Kroměříž, která je zapsaná na seznamu UNESCO.
1: Ano, krásné zahrady a arcibiskupský zámek. Aničko, máte pochvalu, protože jsme dodrželi takzvanou stopážovou kázeň a můžeme ve stanovenou dobu pustit posluchačům do ucha další píseň. Děkuju za tipy z Olomouce a okolí a připomínám, že kdo by chtěl Olomouc konzumovat společně s rozhlasovou záležitostí jménem Prý Bohemia Radio, tak ten bude mít šanci letos v říjnu mezi 18. a 22. říjnem v tomto krásném městě pořádáme další ročník rozhlasového festivalu Prý Bohemia Radio. Aničko, díky a brzy zase naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce. Mým hostem bude biochemik a náruživý běžec Aleš Dvořák. Co dělají vědci, když čekají na reakci ve zkumavkách? Čím jsou zajímavé mitochondrie? A jak mu věda pomáhá při sportu? To nám prozradí autor knihy Zeptej se vědce Aleš Dvořák.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na Dvojce.
2: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Registrace vozidel by se mohla vyřizovat online. Návrh dnes projedná vláda. Rusko i Ukrajina hlásí oběti po vzdušných útocích.

0: automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší, a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
1: Ruský vzdušný útok na Záporožskou oblast nepřežil jeden člověk. Na Telegramu o tom informoval šéf oblastní správy Ivan Fedorov. Po úderech hlásí zraněné i Sumská oblast a Dnipro. Ruské úřady pak hlásí 2 mrtvé v Rostově na Donu po ukrajinském vzdušném úderu a 12 zraněných v Belgorodské oblasti. Praha chce posílit bezpečnost informačních systémů a dat hlavního města. Za nový systém zaplatí necelých 45 milionů korun. Ten by měl být odolnější proti stále častějším kybernetickým hrozbám, říká primátor hlavního města Bohuslav Svoboda z ODS.
2: Obnova podpory této technologie znamená, že Praha bude mít k dispozici bezpečnostní aktualizace, opravy zranitelnosti i garantovanou servisní podporu a dokáže rychle reagovat na moderní typy útoků.
1: Šumava se připravuje na hlavní návštěvnickou sezónu. Podle ředitelky destinace Šumava žije Moniky Bendlové většinou začíná až ve druhé polovině prázdnin. Destinace spolupracuje s 50 hotely a penziony a volné ubytovací kapacity podle ní zatím ještě mají.
3: Ubytovatelé třeba o těch víkendech hlásí plnější kapacitu, ale co se týče toho týdne, tak pořád nejsou naplněný do 100%. Celkově červenec je vždycky nižší. Ta hlavní návštěvnost tady začíná zhruba na konci toho července a ten srpen. Je to ovlivněno i tím, že vlastně ty prázdniny letní už nemá jenom Česká republika, ale jsou to potom i třeba Holanděni, Němci a Rakušáci.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
1: Bude proměnlivá oblačnost, místy čekejte déšť nebo přehánky, zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty odpoledne mezi 20 a 25 stupním na jižní Moravě naměří až 28, na horách kolem 16 stupňů.
5: Doprava.
1: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy jsou dlouhé kolony za Poděbrady. Na 28. kilometru vyšetřují nehodu dodávky a kamionu. Jede se levým pruhem, zastavíte u sjezdu na Pečky. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy popojíždí kolona za Lovosicemi. Mezi 41. a 26. kilometrem je zúžení do jednoho pruhu. Dojíždí se za benzínkou Siřejovice a zdržíte se čtvrt hodiny. V Litomyšli kolabuje doprava. Silnice 35 poblíž Lidlu je zavřená v obou směrech po vážné nehodě. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova je zúžení u letiště. Tady se zdržíte 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Ze zprávy to vše a pokračuje Honza Kovařík.
6: 8.04, aktuální údaj na studiových hodinách, kalendář 27.7.2026. Ať už máte v oblibě sedmičku nebo jako já 27, určitě to bude dneska šťastný den. Pozorní posluchači vždy neváhají doplnit naše vysílání zajímavou informací, jako třeba Josef, který napsal: dobré ráno, Honzo, největší sluneční hodiny na světě jsou v Bezvěrově u Plzně. Vysílač Krašov. No, pokud je vysílač Krašov tou věcí, která vrhá stín, tak si dovedu představit, že budou asi větší než ty v Zaragoze, o kterých mluvila Lubica. Ale přesto bych vás, Josefe, poprosil o doplňující informace, jestli to je jenom vtípek, anebo jestli máte někde značky, kolik je hodin, když Krašov vrhá stín zrovna na to místo. Oceníme i případnou fotodokumentaci. O čem bude řeč v následující pro dnešek poslední půlhodince ranní dvojky, zejména o knihách, protože venku před studiem už sedí pravidelný host Oldřich Suchý a má pro nás další 2 knižní tipy. Kdy jindy číst, když už ne v létě. Pak předpovíme počasí, no a pak už dostane po 8:30 slovo, jako vždy, pořad Jak to vidí. Do té doby ještě spousta muziky, namátkou třeba Divokej Bill, anebo hned teď Bee Gees.
5: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví. Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.

0: Secret Love doznívá 9 minut po 8. To, že máme rádi knihy, není třeba tajit. V tom se shodneme. Nejen my dva tady u mikrofonu dvojky s Oldřichem Suchým, ale doufám, že i s mnohými z vás. Dobré ráno, Oldo.
1: Dobré ráno.
0: Rád vás zase vidím, protože vím, že dostanu dva zajímavé tipy ke čtení. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Co nesete dneska?
1: Za prvé chci říct, že vás taky rád vidím a těšil jsem se na vás i na naše posluchače. A pokud se nějak zajímáte o knižní dění, tak možná vám neuteklo, že se teď hodně mluví o knize, o románu Lázár, který napsal spisovatel Nelio Biederman. Často, když se o té knize mluví, tak všichni zmiňují, že autorovi je 22 let a že kniha se líbila zpěvačce jménem Dua Lipa. Přiznám, že já jsem trochu analfabet, takže asi žádnou její písničku neznám.
0: Možná, že znáte, že jste slyšeli, jenom o tom nevíte, Oldo, hraje se to dost často.
1: Ale říkal jsem si, tak si tu knížku přečtu taky, protože všichni velmi chválí, ale jak říkám, pořád se hlavně zmiňuje ten věk, což si myslím, že je trošku na škodu. Mělo by se podle mě k tomu přistupovat úplně nezávisle, jestli ta kniha je dobrá nebo není dobrá. A teda musím říct, že mě autor také překvapil. Byť na začátku, jako kdyby mi ten román utíkal. Já jsem se ho pořád snažil nějak dotknout a on mi utíkal pod prsty. Ale potom jsme se dostali do bodu, kdy začíná první světová válka a já už jsem ho chytil za pačesy takzvaně a už jsem byl jeho a on naopak byl můj. Je to román, řekněme, můžeme to nazvat rodinnou ságou jedné šlechtické maďarské rodiny a sledujeme ji právě od konce mocnářství. Ten jejich starý známý rakousko-uherský svět se rozpadá, přichází moderní doba, no a samozřejmě po druhé světové válce potom v Maďarsku se šlechtou úplně zatočí, tak jako se samozřejmě toho stalo i u nás a my sledujeme právě jednotlivé členy té rodiny od dědečka až po toho nejmladšího člena rodiny a ten román je inspirovaný zážitky příbuzných právě samotného Nelio Biedermana, protože z otcovy strany je šlechticem maďarským, byť on se potom narodil už ve Švýcarsku, protože právě v 50. letech jeho rodina prchala z Maďarska do Švýcarska a i to vlastně postihuje v tom románu.
0: Já jsem se na to zrovna chtěl zeptat, jestli je to autobiografický prožitek nebo příběh té rodiny.
1: Prý ho napadlo ten román napsat, když navštěvovali bývalé statky té rodiny a chodili po nějakém tom sídle, tak ho napadlo takový román zpracovat. Ale musím říct, že při čtení zaprvé jsem měl pocit, jako kdybych četl nějaký velký klasický ruský román.
0: Rozumím.
1: Něco taková, chuťově jsem to tam cítil.
0: Ano.
1: A za druhé bych si něco takového rád přečet od nás, od českého autora o nějakém českém šlechtickém rodu.
0: No tak
1: přišlo mi to velmi zajímavé.
0: Je tady seriál Modrá krev a tak, jeho tento význačný trochu, protagonista.
1: Tento nějak poněkud splňuje. Tak.
0: Ano, tak uvidíme, jestli se nějaký šlechtický rod chytí. Ještě bychom měli dodat čistě pro zpravodajské účely, jak se ocitl Lázár v češtině.
1: Lázára přeložila Michaela Škultéty a děkuji za tuhle poznámku, protože je důležité uvědomovat si, že ty knihy nečteme jen tak darmo, někdo nám je musel přeložit a zrovna Michaela Škultéty je hvězda v překladu z němčiny, takže je potřeba ji ocenit.
0: Ano, kvalitní překlad, lidský kvalitní překlad, doufejme, ještě dlouho stroje neporazí.
1: No, musí zůstat.
0: A druhý tip, Oldo?
1: Druhý tip je kniha, kterou by si Dua Lipa měla přečíst. Možná, kdyby to udělala, tak by o ní mluvila ještě víc než o Lázárovi z mého pohledu. Jmenuje se Nebe je pořád fialové. Autorka se jmenuje Chole Rezazadeh, psáno z Hole H, Rezazadeh. A její hlavní hrdinka pochází z Iránu a jmenuje se Argáván a žije v Amsterdamu.
0: Aha.
1: A my ji sledujeme, jak si žije svůj takový nenápadný život. Ona prodává zboží z druhé ruky ve svém krámku a potkává velmi specifické zákazníky, takového stydlivého pána, který například nahrává zvuky stromů nebo nedoslýchavou tanečnici. A pak se nám tam bohužel trošku nešťastně zamluje do jednoho chlapce. Tak to taky sledujeme a musím říct, že u téhle knihy se mi pořád vybavovala Amélie z Montmartru. Měl jsem z té knihy takovou chuť, vlastně ono to není úplně nejveselější, je lehce melancholická, ale stejně na duchu velmi povznášející. Je tam plno krásných vět, které máte chuť si někam poznamenat a citovat je. A ta hrdinka vám bude okamžitě velmi sympatická. Ona vzpomíná, ona žije v tom Amsterdamu, ale stejně pořád vzpomíná, někam, vypadá to, že utekla před svým starším životem, hodně vzpomíná na svého otce a na nemoc dobrý vztah s matkou v tom Íránu, ale utekla do Amsterdamu, ale ten její život starý tam stejně dohání a ona je taková hledačka lásky, jo. A vidí všechno kouzelně, mluví se stromy, ráda chodí bosa v trávě, je úžasná.
0: A značením o ní mluví můj host Oldřich Suchý. Já bych rád vaši dnešní návštěvu uzavřel takovým zamyšlením, že svět literatury je úžasný v tom, že vám může německy píšící autor maďarského původu připomenout ruský román a iránská imigrantka do Amsterdamu vám může připomenout Amélie z Montmartre.
1: Přesně
0: to
1: tak.
0: To není vůbec špatné a to na knihách máme rádi.
1: A ještě musím dodat, jak jsme mluvili o překladatelce v prvním případě, tak tuhle druhou knížku přeložila dokonce moje kamarád Blanka Konečná, tak ta by mě trošku
0: ta by vám vynadala, kdybyste ji nezmínil.
1: Kdybych nezmínil.
0: Blanko, děkujeme za překlad i vám. Oldo, děkuju za návštěvu. Zase někdy tady na dvojce nashledanou.
1: Budu se moc těšit, mějte se krásně.
0: Tak a teď píseň, která udělá radost všem faninkám Patrika Swayzeho, She's Like the Wind. Posloucháte ji bezmála přesně v 8.15.

0: Ještě předtím, než se vrhneme na počasí, informace od vás. Michal hodil do Google nejvyšší stožáry u nás, jaksi na téma největší sluneční hodiny, a píše, že nejvyšší by rozhodně zatím byly Liblice na Kolínsku. Ano, ještě stojí, doufejme, že vydrží, ale moc to nevypadá. A Josef na můj dotaz píše, to není vtípek, kolem vysílače Krašov jsou opravdu udělaná čísla adekvátní velikosti v adekvátní vzdálenosti, jen se to trošku špatně fotografuje. Chápu a děkuji, najdu si na Google.
1: Český rozhlas Dvojka, počasí.
0: V roli rosničky teď Tereza Haserová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak bude?
2: Bude větrný a nejchladnější a pravděpodobně nejdeštivější den tohoto týdne. Bude proměnlivá oblačnost, od severozápadu se místy vyskytne občas déšť nebo přehánky. Dopoledne a zkraje odpoledne, zejména na Moravě a ve Slezsku, ojediněle i možnost bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat.
0: Nejvyšší teploty přes den 20 až 25, na jižní Moravě vystoupají až 28 stupňům, v 1000 metrech na horách budou kolem 16. Co víme o noci na zítřek?
2: Čeká nás chladné ráno, zítřejší ráno, a jinak bude jasno až polojasno, místy až oblačno, to už se zase týká noci.
0: Teploty 14 až 10, máte-li možnost, naberte v noci chlad do svých příbytků, v dalších dnech, jako když ho tam najdete. Tolik počasí, teď už znamení a divokej byl. To je další naše hudební nabídka pro vaše vydařené pondělní ráno. Na hodinách 8.20, jestli někde máte být v 8:30, tak sebou koukejte trochu hodit.

Máš tisíc důvodů skočit, zpívá kapela Divokej Bill v tomhle hitu, který se jmenuje Znamení. Nikam neskákejte, maximálně si skočte pro nějakou dobrotu k snídani. Děkuju Františkovi, který definitivně potvrdil náš dnešní ranní malý spor o největší sluneční hodiny světa. Poslal mi dokonce odkaz. Ano, i na oficiálním serveru kudiznudy.cz je potvrzeno, že největší sluneční hodiny světa jsou ty v Bezvěrově, stín vrhá vysílač Krašov a na místě jsou nainstalovány hned 4 číslice, odhadem podle fotografie bych řekl velikosti dospělého muže, 2 metry na výšku. Nejlépe prý tenhle sluneční hodinový stroj ukazuje v období kolem jarní a podzimní rovnodennosti a ideálně mezi 10. a 14. hodinou. No, do 10 ještě času dost, před námi na dvojce. Jak to vidí? Zita Senková bude mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Nenechte si jejich setkání ujít. A pokud jde o setkání, Michaela Maurerová do pořadu Blízká setkání pozvala biochemika Aleše Dvořáka, který je autorem nebo garantem knihy Zeptej se vědce, ale zároveň také vášnivým běžcem. Tohle je závěrečná píseň od nás od ranní dvojky.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den a celý nový týden. V pravidelném čase je tady prostor pro názory našich hostů. Tím dnešním je Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Já vás vítám. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pozornost zaostříme pochopitelně na neutichající napětí mezi vládními lídry a prezidentem. Jak chápat ten nejnovější vývoj a kde se rýsují případné další třecí plochy? Měla by vládní koalice i opozice přijít už s vlastními kandidáty do boje o hrad? A co přinesla cesta šéfa sněmovny Tomia Okamury do Číny? Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Napětí mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem nepolevuje. Naopak, před týdnem Babišova vláda ostře zkritizovala ústavní soud, který má na stole prezidentovu kompetenční žalobu kvůli blokování Pavlovy účasti na summitu Severoatlantické aliance a o dva dny později pak Petr Pavel vůbec poprvé vetoval zákon současné vlády, což premiér Andrej Babiš označil za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Ten vetovaný zákon se týká veřejných rozpočtů, respektive rozvolňování pravidel. Tak co se týče samotného veta, Petře, překvapilo vás to, že prezident vetoval zákon, který se týká právě ekonomické oblasti?
3: Je pravda, že zrovna tato oblast nepatří mezi oblíbené prezidenta republiky. On se velmi dobře orientuje v zahraniční a bezpečnostní politice, ale k tomu, aby se orientoval v ekonomice, tak má dostatek svých poradců a je pravda, že on už i v minulosti se právě k té novele zákona o rozpočtové odpovědnosti kriticky vyjadřoval, nebyl sám a nejde pouze o výroky z úst představitelů opozice, kde se to očekává, ale také z úst různých ekonomických z představitelů Národní rozpočtové rady a tak dále. Takže není úplně překvapením, že prezident ten zákon vetoval. Je to jedna z pravomocí prezidenta. Prezident si musí být dobře vědom, když to veto dává, jaké je rozložení sil v poslanecké sněmovně a vzhledem k tomu, že ohledně tohoto zákona nebyly nějaké zásadní rozpory uvnitř vládního tábora, tak si musí být dobře vědom, že to gesto je pouze symbolické, že zkrátka ta vládní většina to veto přehlasuje a prosadí svou. Je to i logické, protože k tomu slouží také mimo jiné volby do poslanecké sněmovny, aby se sformovala nějaká většina a prosazovala svůj program. Takže prezident de facto nemá šanci té většině v prosazování toho programu bránit a podle mého názoru je to správné, ale zároveň když prezident toto symbolické gesto dělá, tak ho dělá většinou s tím cílem, že chce na ten problém upozornit, chce, aby se o tom veřejně diskutovalo a myslím si, že i bez veta prezidenta se zrovna o tomto problému velmi diskutovalo, takže pak je to otázka na zvážení prezidenta a jeho okolí, zda zrovna v tomto případě to veto využít nebo zda tedy s výhradami ten zákon podepsat.
2: Když i vy říkáte, Petře, že vlastně sněmovna, která se mimochodem k té vetované novele rozpočtových zákonů má sejít 25. srpna, to veto přehlasuje, tak proč to tak vadí, že prezident ten zákon vetoval?
3: Podle mého názoru to vadí ani ne tak z toho důvodu, že znovu o tom budou muset jednat, ale vadí z toho důvodu, že znovu se na to upře pozornost a znovu se o tom povede diskuse, nakolik ta nová pravidla jsou nebo nejsou prospěšná a když sledujeme tu diskusi kolem veta prezidenta, tak tam samozřejmě padají různé argumenty a ty argumenty ne vždy úplně odpovídají realitě, protože na jednu stranu je pravda, co říká Andrej Babiš, Alena Schillerová a tak dále, že současná podoba zákona o rozpočtové odpovědnosti, to, jak vysoký by měl být deficit státního rozpočtu pro příští rok, tak toho dosáhnout je nereálné. Mají pravdu v tom, že předchozí vláda také nečinila kroky k tomu, aby ten zákon bylo možné dlouhodobě naplňovat. Na druhou stranu současná vláda toho využívá nebo spíše zneužívá k tomu, aby ten deficit dále nafukovala až na dá se říci, únosnou míru, aby mohla plnit své předvolební sliby, a právě k tomu má sloužit i ta novela toho zákona o rozpočtové odpovědnosti. A když jsme u těch výtek a různé kritiky kroku prezidenta, tak tam zaznívalo to, že prezident ohrožuje financování zdravotnictví a tak dále, ale to přece není pravda, protože to veto bude přehlasováno na konci srpna. Vláda do konce září musí předložit návrh státního rozpočtu do poslanecké sněmovny, takže stejně ho bude předkládat podle svých pravidel, která umožní výdaje třeba na obranu na 2%, tak je tomu i dosud, vyčlenit de facto z toho schodku a i další věci týkající se investic. Takže to není pravda a zároveň není pravda to, že i kdyby čirou náhodou ten původní zákon platil, tak se dostaneme do stejné situace, v jaké jsme v letošním roce. To znamená, že současná vláda přijala návrh státního rozpočtu v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti a vyřešila to jednoduchým způsobem. Zkrátka řekla, že pro tento rozpočet se ta, nebo na tento rozpočet se ta pravidla nevztahují. Takže to je další, dá se říci, argument, který padá z úst představitelů vlády a není úplně pravdivý nebo úplně neodpovídá té realitě. A samozřejmě tak by se ještě dalo pokračovat dalšími argumenty, které zaznívají v této souvislosti. A znovu opakuji, je otázkou prezidenta, aby zvažoval, kdy veto využije, aby jich nebylo příliš, protože pak, když je inflace vet, tak už veřejnost nevěnuje těm vetům takovou pozornost, jako když k tomu prezident sáhne ve zcela ojedinělých případech. A dá se říci, že zatím je to první veto Petra Pavla v době, kdy u moci je Babišova vláda, a uvidíme, zda těch vet bude přibývat, nebo zda s nimi bude prezident zacházet obezřetně a střídmě.
2: Mimochodem, co se týče financí nebo hospodaření rozpočtu, rozpočtové odpovědnosti, tak výhrady měl Petr Pavel už i k předchozí vládě Petra Fialy. Tam tak radikální, řekněme, nebyl.
3: No, on jednak si zval na hrad ministra financí a upozorňoval ho na různé věci, že skutečně ten návrh rozpočtu neodpovídal úplně té realitě. Kritizovali to rovněž ekonomové i představitelé tehdejší opozice, takže pouze role se prohodily a myslím si, že ten postoj prezidenta republiky je velmi podobný. A co se týče toho, že měl výhrady a nevetoval návrh zákona o státním rozpočtu, tak to je přece jenom trošku něco jiného než novela pravidel rozpočtové odpovědnosti, protože skutečně za hospodaření státu zodpovídá vláda, ta se zodpovídá poslanecké sněmovně a také voličům, kteří pak mohou její výkony ohodnotit třeba v dalších volbách, a nebylo by dobré, aby prezident vetoval zákon o státním rozpočtu. Tak tomu v minulosti nebylo, s jednou jedinou výjimkou, kterou tvořil Miloš Zeman, a to bylo v době, ne kdy se připravoval normální zákon o státním rozpočtu, ale kdy bylo potřeba ten zákon o státním rozpočtu novelizovat. Miloš Zeman tehdy tvrdil, že tehdejší vládní představitelé nesplnili určitý slib týkající se určitých daňových výjimek a proto ten zákon vetoval, ale myslím si, že ten důvod byl spíše v tom, že tehdy vztahy mezi prezidentem a vládou byly napjaté a projevily se mimo jiné v tom, že tam došlo ke snížení rozpočtu kanceláře prezidenta republiky, ale i v tomto případě to veto bylo velmi rychle přehlasováno. Takže si myslím, že je logické, že prezident Petr Pavel nevetoval například návrh státního rozpočtu jak Fialově vládě, tak ale ani současné vládě, protože mohl to též učinit i pro letošní rok, kdy znovu opakují, ten návrh zákona o státním rozpočtu, jak byl přijat, tak je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti.
2: Hlava státu vyzývá k dialogu. Andrej Babiš se scházet nechce, nebude-li to nezbytně nutné. Tak do jakého stavu, do jaké situace se Petře Hrad a Strakova akademie dostali? Nehovořili spolu, pokud se nepletu, mimochodem ani o tom vetu, aby si své pozice, své důvody předem vysvětlili?
3: No, dostali se do situace, kdy spolu nekomunikují a kdy dlouhodobě je tato situace neudržitelná, a myslím si, že pokud vnímají dění v této zemi, tak jim by to nemělo příliš dlouho vydržet, protože i když se podíváme například do průzkumu veřejného mínění, tak většina společnosti neoceňuje tento konflikt, naopak si myslí, že by tento konflikt být neměl, že nepřináší příliš pozitivního pro tuto zemi, takže si myslím, že by obě strany měly začít brzdit a měly by se snažit navázat nějaký dialog, i když třeba na prezident republiky k tomu opakovaně vyzýval, premiér tvrdil, že po tom dění kolem summitu, ale i předtím neměl příliš zájem s prezidentem komunikovat a tvrdil, že když tedy bude nějaký zásadní problém, tak pochopitelně se spolu budou bavit. Takže si myslím, že právě větší komunikace například mezi prezidentem a premiérem by mohla přispět k uklidnění situace a že by k tomu mělo v dohledné době dojít. Pokud k tomu nedojde, tak obě strany spíše z toho konfliktu budou poškozeny, než aby vyšly posíleny.
2: Kde by mohly nastat další nové třecí plochy?
3: No já si myslím, že zase ta emoce se rozjítří v momentu, kdy ústavní soud bude probírat tu ústavní stížnost prezidenta republiky týkající se výkladu pravomoci prezidenta, že zastupuje stát navenek, tak jakým způsobem tak činit má, protože prezident tedy se obrátil na ústavní soud, vláda asi tehdy nepočítala s tím, že dá předběžné opatření, takže si myslela, že prezident na summit na to do Turecka nepojede, nakonec tam odcestoval za velmi zvláštních podmínek, které spíše dělali České republice špatné jméno, než aby dělali pozitivní reklamu v zahraničí a vzhledem k tomu, že tedy účastníci toho sporu nebyli schopni spolu komunikovat a nějak se dohodnout, takže ten spor se vyostřil, takže o tom musí rozhodovat ústavní soud, tomu de facto nic jiného nezbývá, takže není pravda, že to je nějaký aktivistický soud, který se za každou cenu vlamuje do vztahu mezi prezidentem a vládou. A je logické, že vláda musela podat nějaké své vyjádření k ústavnímu soudu k té žalobě, že to vyjádření bylo postaveno takovým způsobem, že se ostře vymezilo vůči prezidentovi a že zazněla i kritická slova na to předběžné opatření ústavního soudu. Takže si myslím, že tady se dají očekávat různé spory. Pak uvidíme, jak se dál bude vyvíjet česká zahraniční politika, například směrem k Ukrajině, kdy jsme svědky toho, že vláda činí některé kroky a pak je jinak prezentuje v České republice a některé kroky i v zahraničí jsou takového rázu, že to spíše poškozuje Českou republiku, než aby jí to pomáhlo. Je to otázka právě toho, jakým způsobem Česká republika chce nadále se zapojit do pomoci k Ukrajině, tak jako to dělají jiné evropské země a tak dále. Takže tam ty třecí plochy mohou nastat. No a dá se očekávat, že třecí plochy mohou nastat opět kolem toho, jakým způsobem vláda připraví návrh státního rozpočtu na příští rok, pokud to bude nějaký návrh, kdy ten schodek bude zase dramaticky narůstat, tak se dá očekávat, že prezident to asi nepřejde mlčením a že se k tomu bude nějak vyjadřovat. No a také bude zajímavé, jak se bude vyvíjet situace po senátních a komunálních volbách, kdy dojde k nějakému přeskupení sil podle mého názoru v horní parlamentní komoře a to se může promítnout do fungování české politiky, do atmosféry na české politické scéně a následně i do vztahu mezi Hradem a vládou.
2: Pohled Petra Hartmana, komentátora Českého rozhlasu.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Zástupci vládní koalice opakují, že prezident Petr Pavel je lídrem opozice. Tak co si o tom myslíte?
3: No problém prezidenta je v tom, že současná opozice úplně dobře nefunguje a že Andrej Babiš potřebuje určitým způsobem nějakého soupeře. On se potřebuje vůči někomu vymezovat a když se vymezuje vůči opozici, tak to má velmi snadné, takže to vypadá, že si nyní vybral soupeře prezidenta republiky a prezident republiky je ve složité situaci, protože on by měl dělat svoji autonomní politiku ne v tom, že by nějakým výrazným způsobem ovlivňoval politické dění v České republice, ale že bude plnit roli prezidenta.
2: A kam jsme se to ale dostali, když vlastně z podstaty i z toho postavení v ústavním systému je vláda někde jinde a prezident někde jinde. Oni přece spolu nemohou soupeřit ve volbách o Pražský hrad.
3: No, úplně soupeřit spolu nemohou, ale vzhledem k tomu, že máme přímo volbu prezidenta republiky, tak je logické, že se očekává, že bude více kandidátů a jeden z těch kandidátů bude buď to kandidát hnutí ANO nebo kandidát vládní koalice. To záleží na tom, jak ty koaliční strany budou schopny a ochotni se na nějakém kandidátovi dohodnout a skutečně prezidentské volby se blíží. Není to tedy otázka měsíců, ale není to zas tak daleko a je potřeba, pokud někdo chce soupeřit se stávajícím prezidentem, byť on ještě nepotvrdil, že bude kandidovat, ale všeobecně se tak počítá s tím, že se tak stane, tak by se nějaký ten soupeř měl začít profilovat a možná, že i to, co nyní sledujeme, takže je také
2: zahřívací
3: kolo. Taktika, jak připravit tu půdu pro toho kandidáta, ať už vládní koalice nebo hnutí, ano, aby měl trošku snazší nástup, protože prezident, pokud bude obhajovat svůj mandát, tak má samozřejmě velkou výhodu a možná, že ta taktika spočívá v tom, že když někoho nejste schopni porazit, nebo myslíte si, že asi ho neporazíte, tak pak je dobré ho co nejvíce zranit nebo poškodit. Takže možná to s tím také souvisí a když se právě hovoří o tom vypjatém vztahu mezi hradem a vládou, tak možná ten horizont není až tak pozdní, to znamená prezidentské volby někdy na začátku roku 2028, ale právě blížící se senátní volby, kdy možná i to, co Andrej Babiš dělá, takže to značí to, podívejte se, vy, kteří mě podporujete, kteří chcete, aby země fungovala takovýmto způsobem, stojím proti opozici, mám proti sobě prezidenta, mám proti sobě také senát, kde má většinu současná opozice, tak mobilizujme se, pojďme k volbám do senátu a změňme senát tak, aby v senátu současná opozice ztratila většinu a pak uvidíme, pak si to rozdáme v boji o hrad s prezidentem.
2: Kdyby byl podle vašeho názoru, řekněme, optimální okamžik načasování, kdyby vláda nebo samostatně hnutí ANO měla přijít nebo mohla přijít se svým vlastním kandidátem, ostatně i opozice?
3: No tak ono záleží na tom, jakého kandidáta chcete, zda máte někoho připraveného, protože pokud by to měl být člověk, který není úplně všeobecně známý nebo se dostatečně neprofiluje, ať už v politice nebo svými názory na různé problémy této země a tohoto světa, tak už téměř je pozdě, protože vy byste potřeboval dostat toho člověka do všeobecného povědomí, aby byl nejenom známý tím, že když uslyšíte jeho jméno nebo uvidíte jeho tvář, tak víte, o koho jde, ale že také s ním si spojíte určité postoje, určité hodnoty, pohled na svět a tak dále. A pokud by to měl být člověk, o kterém tyto věci nejsou příliš dostatečně známy, třeba je znám z hlediska té tváře a toho jména, tak si myslím, že je nejvyšší čas, ale je otázka, zda právě současná vládní koalice nebo hnutí ANO někoho takového má připraveného, nebo zda to odsouvá a čeká na poslední chvíli.
2: Kdybychom teď trochu spekulovali, Petře, tak mohlo by to naznačovat, že ten potenciální příští kandidát, ať už celé vlády, nebo jenom hnutí ANO, je někdo, koho už známe, že budou vlastně tyto strany trojkoalice lovit, tak říkajíc, ve vlastních vodách?
3: No tam je problém v tom, že když chcete takovéto jméno, tak specifikum prezidentské volby je to, že většinou tedy se konají dvě kola a v tom druhém kole jsou dva proti sobě a ten jeden, kdo chce zvítězit, musí získat většinu a k tomu vám často nestačí to, že budete mít podporu jedné části politického spektra. To znamená, že voliči, dejme tomu vládní koalice nebo opozice, podpoří toho kandidáta a že to zaručí vítězství v prezidentské volbě. Vy musíte mít určitý přesah a pokud jste člověk, který je velmi vyhraněný, tak ten přesah se hledá a získává obtížně. Takže si myslím, že pokud by to byl někdo ze současných nejvyšších představitelů vládní koalice, takže by to měl v boji s prezidentem republiky velmi složité. Ono se dost často spekuluje o tom, že by se do toho mohl znovu pustit Andrej Babiš. Pokud by se do toho pustil, tak byl by to zdatný soupeř Petra Pavla, ale je otázka, zda se do toho pustí, protože už jednou prohrál a Andrej Babiš nerad prohrává a navíc on velmi dobře pracuje s veřejným míněním a s výzkumy veřejného mínění, takže pokud by mu data ukázala, že nemá šanci, tak nevěřím, že by se do toho znovu pustil. Pokud by tam nějaká naděje na úspěch byla, tak můžeme spekulovat, že to nelze úplně vyloučit, ale uvidíme.
2: Bylo by to pro vás třeba osobně překvapení, pokud by Andrej Babiš kandidoval opět?
3: Pro mě by to bylo překvapení, ale já jsem překvapován každou chvíli, byť politiku sleduji již desítky let a vždy si říkám, že už mě snad nic nepřekvapí a že něco není možné, tak se přesvědčuji, že nic není nemožné.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Ve studiu Českého rozhlasu zůstává náš komentátor Petr Hartmann. Jak hodnotíte návštěvu šéfa poslanecké sněmovny a lídra SPD Tomia Okamury v Číně? Co přinesla?
3: Tak s nadsázkou řečeno ukázala, že zahraniční politika na parlamentní úrovni je vyvážená, protože předseda Senátu Miloš Vystrčil navštívil Tajvan a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura navštívil Čínu. Ta jeho návštěva názorně ukázala, že ten rozruch kolem návštěvy Miloše Vystrčila byl až přehnaný, že to byla de facto zbytečná hysterie, že to nijak zásadně vztahy s Čínou neovlivnilo a pokud něčemu přispěla návštěva Tomia Okamury v Číně, tak čínským médiím, čínské propagandě v tom, že mohli poukazovat na to, je u nás vysoký ústavní činitel České republiky, takže Česká republika určitě přehodnocuje svůj vztah k Číně a Tchajvanu a podobně. Jinak, co se týče té úrovně, dejme tomu ekonomické, tak Tomio Okamura tam letěl s určitými představami, že by mohl pomoci oživit česko-čínské ekonomické vztahy, ale jak jsme se přesvědčili v minulosti, kdy vláda, včetně prezidenta, byly velmi vstřícní vůči Číně, tak potom ty různé přísliby se nepromítly do reálných čísel investic v České republice. Zkrátka Čína je velmoc, která zvažuje své zájmy a samozřejmě pokud by si vyhodnotila, že Česká republika je pro ní zajímavá, tak by asi tady investovala, ale zatím tomu tak není a v té obchodní bilanci jsme velmi pasivní, protože samozřejmě masivně dovážíme různé věci z Číny, než abychom tam vyváželi a je pravda, že návštěvy typu Tomia Okamury teoreticky mohou alespoň trochu usnadnit průnik českých podnikatelů do Číny, protože přece jenom Čína je specifická země, kde to propojení politiky s biznesem je velmi silné a bez politické podpory tam podnikatelé těžko uspívají, ale když se například podíváme na osud mladoboleslavské Škodovky, tak české firmy to nemají v Číně úplně jednoduché a nedá se očekávat, že by po návštěvě Tomia Okamury v Číně se něco zásadního změnilo.
2: Přinesla ta návštěva, pokud vůbec mohla, nějaký posun v případě zadrženého českého občana?
3: To my nevíme, ani vědět nemůžeme a je to dobře, protože tyto věci se řeší v zákulisí a neměly by žádné informace pronikat na veřejnost, takže uvidíme, až ta situace se nějak vyřeší, zda dojde k nějakým krokům, které jsou očekávány nebo o kterých se spekuluje o té výměně se zadrženým čínským špionem a podobně, ale samozřejmě to vůbec nemůžeme vědět a dá se očekávat, že pokud Tomio Okamura měl nějaké úkoly v této oblasti, tak lze počítat s tím, že se třeba pokusil je splnit, ale nakolik byl úspěšný, to my nevíme a ono tomu podle mě by ani neměl a nemůže mluvit veřejně.
2: Jistě. Dnes se kabinet Andreje Babiše sejde naposledy před vládními prázdninami, tak které agendy, rozpracované úkoly zůstávají na stole, jaké priority čekají pak kabinet po návratu?
3: No, když se podíváme právě na ten harmonogram, tak asi nejdůležitější prioritou je připravit státní rozpočet na příští rok, připravit ho takovým způsobem, aby byl ufinancovatelný, aby nespůsobil nějaký zase další dramatický nárůst deficitu státního rozpočtu a aby pokud skutečně budou ty peníze nějak vynakládány, tak aby byly vynakládány takovým způsobem, aby do budoucna přispěly k tomu, že ten deficit se bude snižovat a že česká ekonomika poroste, ale je to samozřejmě otázka, je to sporné a uvidíme, jak si s tím současná vláda poradí.
2: Vychladnou během srpna horké hlavy na české politické scéně?
3: No tak vzhledem k tomu, že máme předpovědi, že mají být tropické teploty, tak se obávám, že úplně nevychladnou a nevychladnou i z toho důvodu, že po prázdninách najednou nastane spíše horká fáze předvolební kampaně před komunálními a senátními volbami a i když se to nezdá, tak ty senátní volby budou velmi důležité, protože současná opozice tam pokud se takhle z hlavy nepletu, tak z těch 27 křesel připadá na ně asi 26, takže hnutí ANO, které už se naučilo Senát a bere volby vážně, tak má velkou šanci posílit a naopak současná opozice má velkou pravděpodobnost toho, že oslabí a pak je otázka, jak moc silně oslabí a skutečně to pak může mít vliv, ten výsledek senátních voleb na fungování české politiky v následujících měsících a letech.
2: Co bude podle vás hlavní motiv těch nadcházejících podzimních voleb?
3: No, komunální volby jsou samozřejmě specifické, protože tam to sjednocující téma se těžko hledá, ale u těch senátních si myslím, že opozice vsadí na to, že podívejte, Andrej Babiš posiluje, tak zabraňme mu v posilování a hnutí ANO naopak bude podle mě poukazovat na to, že potřebuje k tomu, aby mohlo plnit předvolební sliby přece jenom jinak složený senát a proto by lidé měli jejich kandidáty podpořit.
2: Odhaduje Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Já vám děkuji za vaše názory a přeji vše dobré. Mějte se hezky. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Verichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Za 2 roky k soudu podali organizace jen 2 hromadné žaloby. Stát jich očekával 5 ročně. Pauza v bojích na Blízkém východě zatím trvá a cena ropy na začátku týdne klesla. A bude proměnlivá oblačnost, místy déšť nebo přehánky, teploty do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Soud zatím v Česku rozhodl o jediné hromadné žalobě. K jedné další se poškození můžou hlásit. Tyto žaloby je přitom možné podávat už 2 roky. Pomáhat mají v případech, ve kterých je hodně poškozených, třeba když nějaká firma podvede své zákazníky.
5: Hromadných žalob je zatím málo, protože jsou problémy s jejich financováním, říká za subjekty, které

0: Spravedlnosti bude navyšovat postupně. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Cena ropy klesla. Podle agentury Reuters reaguje na přerušení úderů na Írán a obnovení naděje na diplomatické řešení konfliktu. Americká televize CBS s odkazem na své zdroje píše, že v Teheránu jednala o otevření Hormuzského průlivu ománská delegace. Americký prezident Donald Trump mezitím popřel, že by útoky zastavil kvůli ubývajícím zásobám munice.
2: Provoz na klíčové tepně pro vývoz ropy ze zálivu zůstává nízký, poznamenává agentura Reuters na základě dat o lodní dopravě. Přes víkend také klesl počet lodí, které proplouvají průlivem Bab al-Mandab z Rudého moře. V neděli se přes úžinu dostalo 11 komoditních plavidel, což je podle Reuters nejméně za poslední měsíce. Jemenští povstalci Husijové podporovaní Íránem o víkendu útočili na ropnou infrastrukturu Saudské Arábie právě na rudomořském pobřeží. Z Blízkého východu Jana Karasová. Český rozhlas.
1: Brno upozorňuje na falešné SMS zprávy o neuhrazeném parkování. Její sdělení má vzbudit dojem, že příjemce nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park. Vyzývá ho k využití odkazu na uhrazení dlužné částky. Jde ale o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Zástupci Brna upozorňují, že oficiální provozovatelé parkovacích systémů ve městě takové SMS zprávy vůbec nepoužívají a lidé na ně nemají reagovat. Vodáky na Orlici čeká od konce tohoto týdne až do 16. srpna stovky metrů dlouhé přenášení lodí u Týniště nad Orlicí. Silničáři tam budou demolovat obloukový most mezi Týništěm a Albrechticemi.
3: Zastavený bude plavební provoz mezi kilometry 30,6 a 31,3, tedy v úseku 700 metrů dlouhém. Demolice se bude týkat nejen mostu samotného, ale i jeho opěr, odstraňování trosek a úprav břehů. Bezpečnostní pásmo je stanoveno 100 metrů proti proudu i po proudu od oblasti demolice. Přenášení lodí bude možné po vyznačených trasách po pravém břehu řeky. Z Týniště nad Orlicí Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
1: Bude proměnlivá oblačnost, místy čekejte déšť nebo přehánky, zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty budou mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě až 28, na horách kolem 16 stupňů.
5: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Brna do Prahy je kolona před Šmejkalkou. Na 24. a půltém kilometru v omezení stojí nepojízdná dodávka. Průjezdný je úzký levý pruh a zdržíte se 25 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy je fronta za Lovosicemi. Na 41. kilometru začíná dlouhé omezení. Zdržíte se asi půl hodiny. Brzdí se za benzínkou Siřejovice. Tolik zprávy, teď začínají 2 na dvojce.
6: A přejeme vám krásný den, krásné dopoledne, krásný celý týden, který právě začíná téměř 9:05. Vás zdraví na dva na dvojce v obvyklé sestavě. Šárka Volevarová se vrátila z dovolené, týden byla pryč a nikoli na táboře, ačkoliv by klidně mohla být na táboře i ve svém nejlepším věku.
7: No proto, už jsem se bála, jak mě přivítáš, už to vypadalo, že se pohybujeme na hraně, nakonec to všechno dobře dopadlo, to je pravda, vyrazíme společně na tábor, ať je nám kolik chce, o tom se s vámi totiž dnes chceme popovídat.
6: Měla ses hezky?
7: Měla jsem se překrásně.
6: To rád slyším. Doufám, že se budeš mít překrásně i tento týden tady ve vysílání na dvojce.
7: No, ale to ty tady nebudeš, tak to nevím, jak se s tím vyrovnám.
6: A právě proto se budeš mít překrásně.
7: Tak uvidím nějak, se pokusím samozřejmě poradit, i když se mi po tobě Jiří bude velmi stýskat.
6: O táborech si budeme povídat, o jakých a proč řekneme za chvíli. A děkujeme, že jste s námi. Hezký poslech.
5: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: Naši milí posluchači, tak vyrazíme na tábor. Léto, slunce, prázdniny, voda, kamarádi, odpočinek, nejlépe aktivní. To všechno jde dohromady a k téhle množině slov bychom možná mohli přidat ještě tábory.
3: No právě, ano, tábory. Ovšem pozor, tentokrát nepůjde o tábory pro naše potomky, děti nebo vnoučata. Nýbrž pro všechny, kteří už dosáhli věku, kterému se obecně říká věk seniorský.
2: Seniorský, tak proč se ptal mě?
3: Tak jdeme dál. Tábory pro seniory jsou totiž v posledních letech čím dál populárnější.
2: Jiří, nabízí je řada organizací po celé republice a mají stejně jako v případě dětských táborů nejrůznější podobu.
3: Je to tak, jsou k mání vícedenní tábory s přespáváním třeba v klasických chatkách, často tematické, u kterých nechybí ani celotáborová hra.
2: K dispozici jsou i příměstské tábory zahrnující procházky, hraní her, výtvarné nebo rukodělné dílny, nebo třeba degustace či trénování paměti. Ovšem se spaním doma ve vlastní posteli.
3: Ono to není tak dlouho, kdy jsme si právě u nás v dopolední poradně povídali o letní osamělosti s psycholožkou. No a nám se zdá, že takový tábor pro dospělé může být mimo jiné právě i skvělou alternativou pro každého, kdo nechce být sám, kdo chce zažívat nové věci, potkat se s novými lidmi. No a z těch se třeba mohou stát přáteli a už nebudeme osamělí.
2: A tak se vás dneska ptáme, vyrazili byste jako dávno dospělí na tábor a raději na týden nebo dva, či na ten příměstský, který jsme také zmínili?
3: Nebo už s tím snad máte zkušenost a pokud ano, tak jaké to bylo vrátit se na tábor po mnoha letech či dokonce desetiletích?
2: Povězte a napište nám, zůstala ve vás hravost a touha zažívat nová táborová dobrodružství.
3: No a proto jsem se tě ptal, Šárko, protože nemusíme patřit zrovna mezi seniory,
2: no
3: abychom si řekli, ano. Nebo aby nám naši posluchači napsali, jestli nás taková možnost do budoucna vůbec může zajímat.
2: Otázek spousta, těšíme se na všechno, co nám napíšete, 702 222 220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: Zdá se podle řady článků v posledních měsících, že letní tábory pro seniory jsou hitem. My jsme narazili na opravdu nejrůznější a tak nás napadlo si o tom s vámi popovídat. Tedy platí to, co jsme říkali před chvílí. Vyrazili byste jako dospělí nebo už v seniorském věku na tábor někam, kde nikoho neznáte, možná na několik dní do chatek nebo do stanu s podsadou, pokud něco takového je. Co by vás na tom bavilo? Nebo vás taková možnost vůbec neláká? Umíš si to představit, že by si za nějakých 15-20 let vyrazila na tábor?
1: Vůbec si neumím představit, co bude příští týden, viď? Ten život někdy mi to tak zatočí, že pěkně koukám. Nevím, co bude za 10-15 let, proto na to neumím odpovědět.
0: Spíš dobře, a teď jako dospělá?
1: Teď jako dospělá si to vůbec neumím představit, protože jsem lenoch a ty mě znáš, takže mě někam ubytovat dostanu a nebudu chatky s podsadou a chodit na společné záchody a do sprchy, no to si vůbec neumím představit. Každopádně rozumím tomu, že někdo v tom zalíbení nachází. Mám mimochodem známého, který dělá takové tábory pro dospělé. Není to vlastně jako až pro ten seniorský věk, ale opravdu od těch 30 výš tam mohou jet. A dokonce pak dělá takovou variantu táborů, že mohou jezdit babička s dědou, třeba se svým vnukem nebo vnučkou, popřípadě i s rodiči, že je to vlastně takový společný tábor. Tak když si vzpomenu na mého 16-letého syna, myslím si, že poslední, co by si přál, vjet se mnou na tábor.
0: My si za chvíli budeme povídat s někým, kdo organizuje podobné tábory, včetně těch třeba pro babičky z vnoučaty. Takže se dozvíme, jak to celé funguje, také jaký je zájem. Teď už nám píší naši posluchači. Monika třeba píše, že na tábor jezdila od 6. roku života a nelituje. Pak se to volně překlopilo v praktikanta. Pak už jsem 20 let jezdila jako harcovnice vedoucí, takže z tábory opravdu bohaté zkušenosti. No a Monika dodává, táhne mi na 50 a klidně bych jela jak na tábor do stanu nebo do chatky, tak na příměstský. Je mi po nich smutno.
1: No, tak možná je to krásná kratochvíle, ty jsi se tak krásně vyhnul svojí odpovědi, ty by si jel. Umíš si to představit, že by si jel?
0: Moc ne.
1: Proč?
0: No, protože já jsem ostýchavý a nemám úplně tu potřebu takové té jako kolektivní zábavy a kdyby mi někdo řekl tak a teď jdeme všichni
1: rozdělte
0: společně
1: se do družstev.
0: Jako na výlet, každý si najděte někoho prostě do party, rozdělte se do družstev a teď já prostě nemám rád takovou tu kolektivní zábavu, což ale neznamená, že to samozřejmě někomu jinému nemůže vyhovovat a no a to potkávání se s novými lidmi a představa, že jsem s nimi na jednom místě třeba týden nebo 10 dní.
1: Nebo v jedné chatce.
0: To je pro mě jako obtížné.
1: No. No, tak to slyšíte, naši milí posluchači, my dva bychom rozhodně nebyli teda dobří parťáci na takový tábor, tak to budete muset vzít za nás dneska.
0: Ale uvidíme za pár let, třeba se sejdeme na táboře.
1: Při naší smůle ve společné chatce.
0: Jak smůle?
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek
2: 2 na 2.

0: My si dnes s vámi povídáme o táborech, ale ne těch dětských, ale pro dospělé. Už nám píšete, přidala se i Vendulka. Před lety jsem na něco jako tábor jezdila do Třeboně pravidelně. Vždycky první týden v srpnu trval týden. Je pravda, že s námi tehdy byly i děti. Mimo popíjení piva a jiných ušlechtilých nápojů jsme také ale soutěžili, hráli divadlo, různé scénky na nesmyslná témata, samozřejmě i sportovali, ráno cvičili, což byla spíš legrace, a jezdili na kole. Děti soutěžili, moc nás to všechny bavilo. Třeba výměn málo hodnotnou věc za co nejvíc hodnotnou, tedy třeba od zápalek po magnetofon. Tak to je kratochvíle, kterou tedy Pepíno dneska už jako praktikant dělají každý rok na táborech, že musí směnit za co nejlepší věc a přinést jí zpátky do tábora.
1: To se hodí do života. Abychom se dozvěděli víc od někoho, kdo má opravdu reálné zkušenosti, tak si teď budeme povídat s někým, kdo pořádá tábory pro děti, pro rodiče s dětmi, ale také třeba pro babičky s vnoučaty a samozřejmě i tábory pro seniory. Naším hostem je Adéla Rudolfová z agentury Bezva Parta. Hezké dopoledne.
2: Krásný den vám přeju.
0: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. Adélo, povězte, jak vypadají vaše tábory pro seniory a možná i jaký typ lidí se na ně hlásí?
2: Často se nám hlásí babičky a dědečkové, kteří jako děti třeba jezdili na tábory, jak se právě teď zmiňovali, nebo nemají v okolí třeba nějakou blízkou rodinu, zůstali sami po ztrátě polovičky, a nebo to jsou lidi, kteří prostě mají rádi zábavu a jsou mezi ostatními lidmi. Naše tábory vlastně jsou vždycky tematické. Takže my máme vezdobený areál, máme kostýmy, kdy letos například máme téma Letem světem. Takže vy na ten tábor přijedete, ocitnete se i hned na letišti, vítají vás piloti a letuška, vlastně celý týden se nese v duchu takové cesty kolem světa.
1: To napadá mě, a to jenom jako pro odlehčení, že kdyby byl takový tematický tábor, třeba podle Harryho Pottera, tak každý druhý muž by byl brumbal. By to asi nebylo tak pestré.
2: Ale... Říkáte naprosto správně, to téma již máme za sebou. A opravdu jsme jeli i Harryho Pottera, kdy jsme se ocitli ve škole čara kouzel a dělali jsme různé kouza. Aha. A bylo to taky moc zajímavé téma.
0: Adélo, když už jsme u té odlehčené noty, když se tedy vrátíme k těm táborům pro seniory, je to stejné, co se týče věcí na táboře jako u dětí, tedy myslím třeba budíček, rozcvička, zpívání u táboráku, večerka, a napadají nás i jiné věci, třeba zákaz návštěv v dívčích chatkách, kouření, alkohol, mobily, jak to u vás chodí?
2: Rozcvička samozřejmě nesmí chybět, na tu rozcvičku vždycky instruktoři už jdou v nějakých tematických těch kostýmek, takže už je to takové jako legrační. Zároveň nesmí chybět soutěže v lese, vědomostní kvízy pro ty babičky, dědečky. No ale velmi oblíbené máme večerní programy, na které se babičky teda velmi těší. Nicméně večerku necháváme čistě na nich. Ale zase musí být ráno včas na nástupu.
1: Ale jinak kluci smějí za holkama.
2: Kluci smějí za holkami a možná i to, co máme společné s těmi dětskými tábory, takže se občas i vyklube nějaká taková táborová láska, což nás velmi těší.
1: Zní to skvěle. Adéla Rudolfová z agentury Bezva Parta. Jaký je zájem o takové seniorské tábory? Dá se říct, že je poptávka větší než nabídka, nebo je to naopak?
2: Každý rok registrujeme trošičku nárůst těch účastníků, což nás těší, protože vidíme často, jak ty účastníci na těch pobytech rozkvetou. Mnohdy tam vznikají nové přátelství, které třeba přetrvávají celý rok. Máme například společnou skupinku, kde po celý rok se účastníci sdílí své zážitky, tak to nás máme z toho takovou radost, že vlastně to i přerůstá ta přátelství v průběhu celého toho roku.
0: Dokáží být zralí lidé stejně spontánní jako děti? My jsme tady totiž mluvili i o tom, že možná člověk ve vyšším věku už je více ostýchavý. Jak to vnímáte?
2: Já bych řekla, že jsou stejně spontánní jako děti a mnohdy je to i náročnější. Často při těch hrách se nám stává, že podvádějí, dohadují se o pravidlech a různých hodnocení a tohle Adélo teda máš špatně. Jo, takže je to velmi spontánní, ale velmi energické.
1: Musím říct, že mám dojem, že nás dva jste trošku jako přesvědčila. My jsme mluvili před několika minutami o tom, že si nedokážeme představit, že bychom na takový tábor za pár let vyrazili, ale už si to dokážu představit o něco lépe. Moc děkujeme, zní to úžasně, ať se vám daří. Adéla Rudolfová z agentury Bezva Parta, která právě pořádá podobné tábory, o kterých si povídáme, včetně táborů pro seniory. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Já vám moc děkuji a přeju krásné léto. Naslyšenou.
3: Český rozhlas 2.

0: A navrhujeme drobný úkrok od táboru na pláže, protože nás zaujala jedna možnost. Ženy a muži, každý na svém území, to je titulek, terskou pláž El Pedocin totiž rozděluje zeď. Umíte si to představit? Rozděluje tedy jakým způsobem?
1: No, například na webu i dnes se o tom můžeme dočíst a vlastně mě napadá, když tam máme tu zeď, která rozděluje ženy a muže, tak ono to souvisí i trošku s těmi tábory a s tím, o čem jsme před chvilkou povídali. Na takovém táboře pro seniory klidně můžete za holkama do chatky, jak jsme se dozvěděli od pořadatelky. Ale neplatí to na té zmíněné pláži v Terstu. Někteří v tom vidí problém, někteří ne. Ta zeď tam stojí už drahná léta od počátku 20. století. No a funguje to tak, že muži jsou na svém, ženy jsou na svém a potkat se mohou opravdu jenom ve vodě.
0: Umíš si to představit? Chtěl bys, že byste šli se Zuzanou ráno.
1: Ano,
0: tam byste se rozloučila, ona by byla prostě za zdí.
1: Záleží podle toho, v jaké náladě bychom přišli na pláž. Někdy si to dokážu představit, ano, že jsme odděleni zdí, někdy a to většinou nikoli.
0: Zase je to moc hezké, jak tu variabilitu v tom vztahu vždycky dokážeš vyřešit. Mám se od tebe co učit.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
2: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
3: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
5: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
4: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
6: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
4: Dej mi pokoj.
5: Tohle neskončí dobře.
4: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Vzhůru na letní tábory, a to v jakémkoliv věku. Povídáme si o seniorských táborech, o táborech pro dospělé, o tom, jestli byste něco takového chtěli zkusit zažít, nebo jestli už máte takovou zkušenost. A teď nám napsal Vítězslav. Dobrý den, letos jsme v Blatné v jižních Čechách uspořádali už druhý ročník příměstského tábora pro seniory. Byla to jízda. Kromě celoročních aktivit, jako je trénink paměti nebo cvičení, jsme vyzkoušeli i animaci tkaní a drátkování. A chci poděkovat za odvahu, se kterou se do akce všichni pustili, příští rok ve stejnou dobu.
1: No tak to je dobrá zpráva. Dívám se tady ještě do té korespondence, píše i posluchačka Jana. Tábor byl pro mne pojem 30 let, to jsem jezdila vařit na tábor u Vosáků Krčkovice do Českého ráje 80 věčně hladových krků, protože to byli běžci orientačních běhů a stále v akci, ale moc ráda na to vzpomínám a třeba, až se rozeběhnu teď po operaci výměny kyčelního kloubu zase do nějaké kuchyně na nějakém táboře, tak to bude třeba tábor pro seniory. Zdraví vás seniorka z Českého ráje, Jana, taky vaše věrná posluchačka, tak ať se brzo uzdravíte a zase běžíte třeba na ten tábor a nejenom tam.
0: Musím říct, že to je odvážná myšlenka, protože vařit na táboře pro seniory, to musí být výzva. Když každá ta babička, ta zralá žena může přijít a říkat, no ale já ty nudle dělám takhle a to je daleko lepší a tohle je lepší s vajíčkem a tohle s koprem.
1: No, to je pravda, to si myslím, že děti ty berou všechno.
2: Dva na dvojce.
3: Vaše přání na naši hlavu.
0: Je čas na přání, ke kterému jsme se minulý týden nedostali, ať se většinou alespoň jednou v týdnu v našem dopoledním vysílání odehraje. A jde o přání někomu popřát.
1: Je to tak, a jestli tedy máte ve své blízkosti někoho, kdo má právě dneska narozeniny, chtěli byste mu prostřednictvím Českého rozhlasu Dvojka to právě teď popřát, tak nám napište na 702-222-220 nebo na dvojka@rozhlas.cz a prosím pěkně do té zprávy uveďte jméno oslavence, ale také, a to je důležité, telefonní číslo na něj, abychom mu mohli zavolat.
0: A my to vyzkoušíme a popřejeme tomu, o kom vy napíšete, že právě dnes má narozeniny, všechno nejlepší k těm úžasným narozeninám, a to přímo v éteru v celoplošném rozhlasovém vysílání. Tak pište.

0: Dali jsme vám dnes možnost, že splníme vaše přání, respektive popřejeme někomu, kdo je vám blízký a kdo má právě dneska narozeniny, abyste nám napsali kontakt na něj a také jeho jméno. Už se tak děje. První, kdo napsal, byla Kamila a píše: Dobrý den, Šárko a Jirko, narozeniny má dneska můj bratr Jiří, posílá tady telefonní číslo, slaví 74 let, tak bych mu poslala pozdrav do Frýdku Místku. Milá Kamilo, už voláme vašemu bratrovi Jiřímu. No už za chvíli uslyšíme, jestli nám zvedne telefon, jestli bude napřímo.
1: Ano, prosím.
2: Dobrý den, to je pan Jiří?
1: Ano.
2: Tady Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, Český rozhlas Dvojka, právě teď jsme v živém vysílání a to jenom proto, abychom vám popřáli všechno nejlepší k vašim narozeninám.
0: Všechno nejlepší.
1: Tak děkuji.
0: A víme to proto, protože vám o toto přání sem k nám do studia napsala vaše sestra Kamila, tak takhle vám to zprostředkováváme i od ní všechno nejlepší k vašim dnešním narozeninám.
1: Tak to mám radost a děkuju vám.
2: My víme, že Kamila pracuje v Praze, tady nám napsala, že vám telefonujeme do Frýdku Místku, jak často se vidíte se sestrou?
1: No tak jednou za rok.
2: A jedete vy do Prahy nebo Kamila do Frýdku?
1: Jedeme do Prahy, protože Kamila to má složitější.
0: Ano, no a teda když už jsme tak smělí, letos už jste se viděli, nebo třeba i v souvislosti s těmi narozeninami se chystá nějaké setkání?
1: No chystá se, snad se uvidíme za 14 dní.
2: Milý Jiří, tak ještě jednou všechno nejlepší k těm narozeninám. Doufám, že se vás nedotkne, že teď bude zpívat Jaroslav Uhlíř písničku, která se jmenuje Ani k stáru.
0: Není to záměr.
1: Tak ne, tak to mám rád, tu píseň občas si zahraju na kytaru.
0: No tak, tak to se hodí. Děkujeme, užijte si krásně svoje narozeniny a ještě jednou všechno nejlepší vám přeje i Český rozhlas Dvojka.
1: Taky děkuji a nashledanou.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Před chvílí jsme přáli k narozeninám a těší nás, že jsme se Jiřímu do Frýdku Místku dovolali, tak ještě jednou všechno nejlepší, ale povídali jsme si od 9. hodiny o táborech pro seniory a jsme rádi, že jsme očividně také inspirovali, protože například Eva napsala: Hezký den, o letních táborech pro seniory slyším poprvé a jsem docela nadšená. Mně by se to asi líbilo, určitě bych to ráda vyzkoušela, takže možná příští rok. Evo, držíme palce a pokud se k tomu odhodláte, dejte vědět, jaké to bylo.
1: Přesně tak. Napsala i Hana Sturnova. Dobrý den, loni jsem byla prvně na skautském táboře pro dospělé a moc se mi to líbilo. Stany s podsadou, vařili jsme si sami, program, výlety, táboráky, kytara a hlavně bezva kamarádi. Letos jsem měla jet znovu, ale měla jsem antibiotika, tak snad až příští rok. Ale byla jsem na sokolském táboře s vnukem a to jsem si tedy taky moc užila, napsala Hana Sturnova.
0: Ještě se vrátím skokem k tomu přání, protože my jsme tady pro vás neustále s naší e-mailovou schránkou rnp@rozhlas.cz, tedy rádio na přání, kdybyste jakékoliv měli, můžete ho zkusit napsat. Teď se ale už posuneme dál, pozveme k poradně, k něčemu, co když je člověk na táboře, tak přijde k chuti, a i když není.
1: Myslím si ano, i když není, protože vídeňské párky, tak ty já můžu skoro vždycky. No a my se dnes ve spotřebitelské poradně budeme věnovat výsledkům testování právě těch zmíněných vídeňských párků, tak si to určitě nenechte ujít. To ovšem po další zpravodajské relaci, kterou už za chvíli přinese na dvojku Mária Kunová.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Mým hostem bude biochemik a náruživý běžec Aleš Dvořák. Co dělají vědci, když čekají na reakci ve zkumavkách? Čím jsou zajímavé mitochondrie? A jak mu věda pomáhá při sportu? To nám prozradí autor knihy Zeptej se vědce Aleš Dvořák.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce. Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ministři mají dnes poslední jednání před vládními prázdninami. Litva chce Rusům s povolením k pobytu bránit v nákupu některých druhů nemovitostí. A bude proměnlivá oblačnost, místy déšť nebo přehánky, teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké dopoledne. Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na pravidelném zasedání by se měly sejít po dvoutýdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají například návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti by měli poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových životních situacích. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
3: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
2: Litva chce znemožnit Rusům a Bělorusům s povolením k pobytu nákup nemovitostí v blízkosti strategických objektů. Chce také zabránit vstupu do země například uskupením, umělcům a sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině, píše tisková agentura Baltic.

0: jako politický nástroj a mohly by vést k ovlivňování obyvatele Litvy. Ministerstvo chce, aby takové předpisy začaly platit od ledna příštího roku. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Zlínský kraj připravil koncepci péče o rukodělnou výrobu na následujících 10 let. Jde o dokument, který má podpořit současné řemeslníky a pomoci s předáváním jejich zkušeností mladé generaci. Kraj chce rozšířit nabídku workshopů, vzdělávacích programů pro školy i komunitních akcí, při kterých si mohou lidé tradiční řemesla sami vyzkoušet, pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
2: V předchozím období kraj podpořil téměř 300 akcí s prezentací tradičních řemesel. V krajských muzeích se uskutečnilo 60 rukodělných workshopů a kurzů. Zkušenosti ukázaly, kde je potřeba hledat další možnosti podpory, například lepší financování řemeslníků.
1: Česko čeká mimořádně horký týden. Dnes se ještě nejvyšší teploty budou většinou držet do 25 stupňů Celsia. Od zítřka by se měly vystoupat až nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou do Česka přeháňky a bouřky.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: A dnes bude proměnlivá oblačnost. Místy čekejte déšť nebo přehánky, zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě až 28, na horách kolem 16 stupňů.
4: Doprava.
1: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy jsou kolony u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 16. kilometru blokují levý pruh, dvě auta po nehodě, zdržíte se 20 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy popojíždí fronta za Lovosicemi. Na 41. kilometru začíná dlouhodobé omezení, zdržíte se přes půl hodiny, brzdí se za benzínkou Siřejovice. A zavřená zůstává silnice 35 v Litomyšli. Je to kvůli tragické nehodě osobního auta s kamionem. Doprava v Litomyšli kolabuje. Tolik zprávy, pokračují Šárka a Jiří.
5: A to samozřejmě příslibem a následně naplněním slibu v souvislosti s naší dnešní poradnou. Vídeňské párky budou naším tématem, to už jsme prozradili. Mnozí z nás se při nákupu orientují podle obsahu masa, složení nebo různých lákavých nápisů na obalu. Jenže nový test spotřebitelské organizace DTS ukázal, že údaje na etiketách nemusí vždycky odpovídat skutečnosti.
6: A víc nám o tom v příštích minutách poví Jan Mariška z DTSu a budeme mluvit i o tom, co to vlastně je. Nebo by mělo být takový vídeňský párek, co se pod tím označením skrývá. Poslouchejte dál a pokud budete chtít, můžete se i vy ptát na to, co vás k tématu bude zajímat.
5: Je to tak a to ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď je 5:05 a my vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Tématem naší dnešní poradny výsledky testování vídeňských párků, tak jak jsme slíbili, a naším hostem ve studiu počas je redaktor spotřebitelského časopisu D-Test Jan Mariška. Honzo, hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
4: Musíme začít tím, co jsme před chvilkou slíbili, tedy si vlastně říct, co to je takový vídeňský párek, co z vídeňského párku dělá to vídeňské.
3: Tak to je strašně složitá otázka, ačkoliv se to může zdát jako něco jednoduchého, tak to vůbec jednoduché není. Já bych musím začít úvodem z historie. Vídeňský párek je tu s námi již 221 let. A charakteristické pro něj v době vzniku bylo to, že v sobě kombinoval směs vepřového a hovězího masa. A ta směs vepřového hovězího masa byl ten hlavní bod, ve kterém se vídeňský párek lišil od všech ostatních párků v té době, protože tehdy se párky ještě vyráběly ve Frankfurtu a ve Frankfurtu řezníci, kteří pracovali s vepřovým, nesměli zpracovávat hovězí a naopak. A ve Vídni to cechovní pravidla umožnila, takže ve Vídni mohl jeden řezník zpracovávat jak hovězí a vepřové maso. A právě ta směs vepřového a hovězího masa se pro vídeňský párek stala naprosto typickou a odlišovala je tedy od všech ostatních výrobků. Kdybych tady tu praxi chtěl vztáhnout na ty současné vídeňské párky, tak vlastně dnes už vídeňský párek vepřové a hovězí maso obsahovat nemusí. Vyhláška to od něj neočekává, nevyžaduje a my jsme do našeho testu zařadili 15 různých vídeňských párků a ta směs vepřového a hovězího masa byla pouze u tuším 5 z nich, takže skutečně vlastně dneska nám nějaký jasný charakteristický znak vídeňského párku chybí. A spíš se zdá, že dnes se za vídeňský párek označuje jakýkoliv párek, který třeba není výrazně ochucený paprikou, liší se tedy od těch různých spišských, debrecínských a podobně. Takže je to v podstatě zauzený, jemný párek, ale ty hlavní charakteristické atributy, to znamená směs vepřového hovězího masa, pak ještě plnění do skopových střívek, tak se sice na trhu dají najít, ale není to pravidlem.
2: Tak hezky to začalo, Honzo, a tak smutně to končí z hlediska toho obsahu. Každopádně pojďme se podívat na obal. Můžeme věřit, respektive určitě jste se zaměřili i na to, jestli to, co je napsané na obalu, skutečně najdeme v obsahu těch vídeňských párků.
4: A možná k tomu obsahu, jestli, když to tedy není ta směs vepřového a hovězího, tak jestli obsah masa, což je věc, na kterou asi leckterý spotřebitel kouká, tak jestli nějakým způsobem také definuje vídeňský párek nebo ne.
3: Tak, kdybychom se podívali do vyhlášky, tak ve vyhlášce vídeňský párek najdeme definovaný jako výrobek, který musí obsahovat alespoň 55% masa. To je hodnota, která hluboce zaostává nad dnešním průměrem na trhu, protože dnes vídeňský párek, který se prodává v supermarketech a na internetu, tak obsahuje zhruba 80% masa a některé slibují až 90% masa. Takže v tomto ohledu je ten vyhláškový požadavek už značně zastaralý a neodpovídá realitě. My jsme se samozřejmě v našem testu zaměřili na skutečný obsah masa a porovnávali jsme hodnoty zjištěné s těmi, co se slibují na obalech. A bohužel opět nemám dobrou zprávu, protože u téměř poloviny výrobků ten reálný obsah masa neodpovídal deklaracím. U dosti výrobků byly ty deklarované podíly značně nadnesené. A týkalo se to teda zejména párků, které slibovaly 90% masa, tak k této hodnotě se laboratoř vlastně u žádného z nich nedostala. Vždy to bylo méně.
2: Existuje tady potom, co jste teď, Honzo, pověděl, nějaký klíč, podle čeho vybírat?
3: My jsme si tak z těch našich výsledků udělali jakousi radu, že když chce vídeňský párek, který dodrží ty sliby, tak asi nemá úplně cenu sahat po těch 90%, ale když se podíváme na nějaký párek, který bude mít okolo 80%, tak je dobrý a většinou tady ty párky odpovídali i skutečně tím změřeným podílem masa tomu, co slibují na obalu. A tady taky vlastně je potřeba říct, že když chcete vyrobit párek a má to být šťavnatý párek, který správně lupne a bude chutnat tak, jak má, tak vlastně ani ten úplně vysoký podíl masa okolo 90% v tomto případě není žádoucí, protože pak už by tam nezbylo místo na tuk a vlastně na ty další složky, které dělají právě tu šťavnatost. Mm-hmm. Takže i z tohoto pohledu je lepší zvolit párky, které mají třeba kolem těch 80-85%.
4: Jan Mariška, redaktor spotřebitelského časopisu D-Test, testování vídeňských párků, o tom dnes mluvíme, budeme v tom pokračovat za chvilku.
2: Je to tak a to už samozřejmě i s prostorem pro vaši otázku. Nabízíme kontakty k nám do studia, máme i dnes 3. 702-222-220, číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, ale můžete i zavolat na číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: D-test se zaměřil na testování vídeňských párků a my si o tom povídáme s naším hostem, redaktorem právě spotřebitelského časopisu D-test Janem Mareškou. Mimochodem, Honzo, máte rád vídeňské párky?
3: Ano, ano.
2: Ano, děkuji.
3: Důležitá podstatná informace, to už jsme dva. Mimochodem, Jiří, máš rád vídeňské párky?
2: Ano.
3: Ano, to jsme tři.
2: A dokonce jsem se před časem naučil jíst jenom za studena z hořčicí.
3: Opravdu.
2: S chlebem mají to vezvat.
3: Ano, takovou dovednost mám už léta. Nicméně, Honzo, pojďme k tomu vašemu testu. V minulosti se často diskutovalo o používání takzvaného separátu. Objevili jste ho v těch testovaných párcích, nebo je dneska už ta situace lepší?
4: Nemůžu říct, že by ta situace dneska byla lepší, ale separát jsme v našich vídeňských párcích neobjevili. Samozřejmě vyhláška to zakazuje a jenom vlastně pro upřesnění separát, to je maso, které se strojně odděluje od kostí. To, co zůstane na kostrách po ořezání všech těch hodnotných kusů svaloviny, tak je škoda vyhodit a proto se to mechanicky z těch kostí odděluje a pak se ta mělněná směs může používat dál do uzenářské výroby. Nicméně pro vídeňské párky je taková praxe zakázaná. No a my jsme nechali prověřit, jestli náhodou v těch párcích separát není a opravdu tam nebyl.
2: Dobrá zpráva. Jsem zvědav, jestli budou další následovat, protože mnoho lidí si párky nekupuje s tím, že to je přesolená uzenina. Že je tam příliš mnoho soli. Jak je to v tomto ohledu?
4: No, já mám tu výhodu, že můžu ten obsah soli v párcích porovnat s jinými uzeninami, které jsme testovali například během posledního roku. Mm-hmm. A když srovnám párky například s debrecínkou, anebo nedej bože s uherským salámem, tak ty párky jsou na tom v podstatě ještě dobře. Zase jejich nevýhoda je, že oproti debrecínce nebo uherskému salámu se jich sní větší množství najednou, že přeci jenom jedna porce je zhruba kolik 180 gramů nebo 120 gramů, takže vlastně ten párek nám může dodat zhruba polovinu maximální doporučené dávky soli na den. Ale vlastně, když jsme se podívali na ty naměřené údaje o obsahu soli, tak se ukázalo, že ten obsah soli přesně odpovídal tomu, co bylo uvedeno v nutriční tabulce. Takže z tohoto pohledu pro mě ty párky nejsou zase tak nebezpečné nebo rizikové. Ale co mě teda zaujalo, z mnoha ohledů, tak bylo to, že jsme v testu měli jeden výrobek, který byl označen jako dětské párky. A my jsme očekávali, že ty párky budou odlišné třeba tím, že budou méně slané, anebo že v nich bude méně dusitanů, dusičnanů. No a ukázalo se, že obsah soli v těchto párcích byl úplně srovnatelný se všemi dospělými. Obsah dusitanů a dusičnanů tam byl srovnatelný s dospělými, ba dokonce byl v podstatě nejvyšší ze všech naměřených výrobků. A zároveň ty dětské párky měly poměrně nízký obsah masa. Takže tady
2: jako
4: nám
2: dětské
4: zase
2: byly v tom, že byly malé, jenom počítám. Nebo
4: a oni i některé dospělé byly malé, takže ani ten tvar nebyl nějak unikátní. Ale v podstatě tady zase nám z toho vznikla taková další interní rada, že pokud by tedy rodiče chtěli kupovat dětem párky, tak není dobré naskakovat hned na to slovo dětské, které se na tom obalu najde, ale je dobré si všimnout, jestli je tam opravdu nízký obsah soli, což se najde v nutriční tabulce a rozhodně se vyplatí podívat i na obsah masa a samozřejmě čím víc, tím líp i pro ty děti.
3: Mm-hmm. Tak jsme se posunuli volně k marketingu, když hovoříte o těch dětských párcích. Ještě něco, co je takový marketingový tah právě u těch vídeňských párků, na co je třeba si dávat pozor?
4: No, pak bych tady mohl zmínit náš oblíbený marketingový tah párky bez konzervantů. Měli jsme v našem testu dva výrobky, které neměly deklarovaný přídavek konzervantu E250, tedy dusitanu sodného, a místo něj výrobci použili rostlinné náhražky, nebo respektive rostlinné výtažky, které jsou sami přirozeným zdrojem dusitanů a dusičnanů. Takže v podstatě se dá říct, že ty konzervační látky se do těch párků dostaly jiným způsobem, než v podobě Ečkové přísady. Dostaly se tam v podobě nějakých rostlinných výtažků. Zase, když si uděláme ten analytický obrázek, tak se ukáže, že i ty párky bez přidaného E250, ale s těmi rostlinnými výtažky, ty dusitany a dusičnany obsahují opět v míře sice nižší než u těch běžných párků, ale nejedná se o nějaký řádový rozdíl, je to vlastně velmi podobné, i když trošku nižší.
2: Mluvil jste, Honzo, o tom, že vídeňské párky jsou tady s námi už víc než 200 let, také o tom, že původně to byla ta směs vepřového a hovězího masa, a o tom střívku počítám, že to už také není to, co bylo před 150 nebo 200 lety. Co je to dnes vlastně to střívko, ve kterém je ta směs naplněna?
4: Tak já bych si tady dovolil jednu dobrou zprávu, protože opravdu, když jsme se podívali na etikety a na deklarované složení, tak i dnes se dá najít párek, který by se v těch hlavních znacích podobal tomu, který tu byl před 200 lety. Jo? To znamená párek, který je vyrobený ze směsi vepřového hovězího masa, který je plněný do skopového střívka a který je vyuzený opravdovým kouřem. Tam máme jako několik bodů, ve kterých se ty párky mohou lišit. A skopové střívko u těch dražších párků je poměrně časté, takže to je dobrá zpráva. A jinak, když tam není uvedeno skopové střívko, tak se většinou jedná o různá jedlá střívka, která se získávají z kolagenu, to znamená z živočišné bílkoviny, která se získává třeba z hovězího odpadu nebo z kostního materiálu, vazivového materiálu, a pak se vlastně z této vyčištěné suroviny vyrábí jakési umělé střívko, ale ono není umělé v tom pravém slova smyslu,
2: není
4: je
2: plastové,
4: z přírodního materiálu, ale nikde se v přírodě nenarodilo.
3: Tak, vídeňské párky po druhé, před námi ještě třetí část poradny, pořád ještě s prostorem pro vaši otázku, třeba na telefonním čísle 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Tématem naší dnešní poradny výsledky testování vídeňských párků a tady její třetí část. S námi ve studiu zůstává redaktor spotřebitelského časopisu D-Test Jan Mariška.
3: A za chviličku telefonický dotaz, o chviličku strpení poprosíme někoho, kdo čeká na lince, protože je tady zajímavý dotaz od Davida. Co je špatného na separátu? Vždy slyším, že párek s ním je jakože nějak ošizen, méně kvalitní, ale proč? Maso jako maso, nebo ne? Ptá se David.
4: Na tom dotazuje velká část pravdy, protože separát je strojně oddělené maso, ale v zásadě je to opravdu maso. Má v sobě bílkoviny, má v sobě všechno, co maso má mít. Jediný problém je v tom, že se jedná o vlastně lacinější nebo levnější surovinu než opravdová svalovina, takže se tím dá výroba zlevnit. A hlavní problém je v tom, když se v párku najde nepřiznaný separát. A druhý problém u těch vídeňských párků je v tom, že vyhláška používání separátu přímo zakazuje. To byl ten hlavní důvod, proč jsme ho hledali.
2: Děkujeme za tu odpověď a teď už dotaz od někoho z našich posluchačů po telefonních linkách. Dobrý den, vítejte u nás a prosím, můžete se ptát.
5: Dobrý den.
2: Dobrý den. Milan,
5: já bych som chcel sa spýtať, dnes do těch párků dávají te čreva nějaké, to se nedá ani prekusat, já to vždycky len požujem a musím to vyhodiť, vypľuť. To je jedna vec. A druhá vec, naposledy som dobrý párek jedol asi pred 15 rokmi. Boli to spiské párky, ale fantastické. Voňalo to po celej izbe a to ste zakusol a pomaly tu šťavu si mal až na hlave.
2: Děkujeme za telefonát. Honzo, vás poprosíme o nějakou reakci.
4: No tak já tady musím potvrdit zkušenost posluchače, protože to, že to střívko je tuhé nebo tuší, tak to byla nejčastější kritická zmínka, která padala při ochutnávce. Takže skutečně střívka v párcích mohou být tuhá a nemusí to být příjemné, protože ty zmínky se nám tady sešly u velké části testovaných výrobků. No a potom srovnávat spišský párek s vídeňským je proti těm vídeňským trošku nefér, protože spišské párky jsou opravdu mnohem, ale mnohem šťavnatější, mají v sobě víc tuku a i jsou nakořeněné tak, aby víc vonili. Bohužel v tomto případě je ten vídeňský párek možná poněkud chudý.
3: Ale je to prostě jiný výrobek.
4: Je to jiný výrobek úplně. No.
3: Pojďme k závěru, protože když jste testovali vídeňské párky a to 15 vzorků, tak to samozřejmě celkově nějak dopadlo a nás zajímá, Honzo, jak.
4: Tak já bych řekl, že kdo chce si na tom párku pochutnat, tak senzoricky nejlépe dopadly značky Lidl Peacock Pure a Lidl Peacock. Ty si odnesli ze senzorického hodnocení nejvyšší známku, ale na druhou stranu to byly dva výrobky, které nedodržely deklarovaný obsah masa. Takže,
3: jak ale vidět, chutnají.
4: Ale opravdu chutnaly nejlépe a to musím říct nejlépe s výrazným náskokem, právě proto to tady zmiňuji. Kdyby někdo měl chuť na vídeňský párek, který se velmi podobá tomu tradičnímu pojetí, tomu starému, tak bych mohl zmínit značku Albert Česká chuť, který v sobě obsahuje jak to pravé skupové střívko, tak má v sobě směs vepřového hovězího masa. Takže to je další výrobek. Bohužel zase při té ochutnávce se mu neúplně dařilo. Dostal uspokojivou známku a na vině bylo teda třeba i to tuhé střevo, o kterém mluvil již zmíněný posluchač. No a když bychom se měli podívat na ty výrobky, které propadly, tak bohužel teda za nedodržení deklarovaného obsahu masa padlo celkem 7 nedostatečných známek a kromě těch zmíněných výrobků od Lidl Peacock, to byly třeba párky prodávané pod značkami řetězců Penny, Kaufland nebo Tesco.
2: Děkujeme. Taková byla naše dnešní poradna. Věnovali jsme se výsledkům testování vídeňských párků. S námi byl Jan Mariška, redaktor spotřebitelského časopisu D-Test. Děkujeme za všechny potřebné informace a zase brzy naslyšenou na dvojce. Honzo.
4: Děkuji, budu se těšit. Na shledanou.

0: Další pozvánka bude mířit k odpoledni, tedy konkrétně ke kávě o čtvrté. Vztahy ke svému životu potřebujeme po celý život. Partnerské, přátelské, pracovní, rodinné. Proč některá pouta vydrží celý život, zatímco jiná se rozpadnou? O jaký vztah a kdy má ještě smysl bojovat a kdy je lepší ho nechat odejít? O tom všem dnes odpoledne. Hostem kávy o čtvrté bude párový terapeut Jan Vojtko a ptát se ho bude moderátorka Patricie Strouhalová.
1: A s Alešem Cibulkou na červeném koberci dostane prostor hned několik osobností, v jednom případě bohužel už jenom se vzpomínkou. Milan Knížák, to je jméno, o kterém budeme mluvit, také jedny narozeniny skvělého umělce a ještě jedna zajímavá akce, kterou Aleš moderoval a my jsme velmi zvědaví, jak to tam probíhalo.
2: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A s Alešem jsme ve spojení i dnes tady v pondělí 27. července a dodávám, že moc rádi. Aleš, hezké dopoledne.
3: Já velmi rád, zdravím vás, všechny hezký den.
2: A ta pondělní procházka po červeném koberci začíná jednou vzpomínkou, a to na muže, mimořádnou osobnost české kultury, která byla tak vyhraněná, že často budila velké kontroverze. Jistě jsme všichni zaznamenali, o koho jde?
3: Výtvarník Milan Knížák byl podle představitelů české kulturní scény opravdu výraznou osobností, která se zasloužila o Akademii výtvarných umění, ovlivnila řadu studentů, ale, jak si řekla, budila velké kontroverze, jak některými svými názory, některými svými díly. Někdejší ředitel Pražské národní galerie a bývalý rektor Akademie výtvarných umění zemřel ve věku 86 let. Na webové stránce Dvojky si můžete připomenout třeba jeho návštěvu v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Je tam i velmi zajímavý desetidílný seriál o jeho osudech a také záznam Stříbrného větru Jitky Novotné. No a ta se ho kromě jiného zeptala i na to, co ve své existenci považoval za ten největší dar z hůry. A on přišel se zajímavou odpovědí.
4: Já mám to štěstí, že mi strejda nahoře, nebo osud, nebo co to je, nadělal takový multi nadání. Já bych mohl dělat cokoliv. Přes ředitele atomové elektrárny až po, já nevím, vedoucího metařů. Já jsem lepil plakáty, jsem dělal pomocným dělníče a vyrudě furtě a taky jsem tam hledal, jak je udělat výrazný, jak přijít s novým systémem, což je docela těžký a byla to báječná škola. Jo? A to, že mi Bůh dal tohle nadání a navíc ještě poměrně slušnou dávku nadání, jak s tím nadáním naložit. Protože existují dvě nadání. Jedno máte k tomu řemeslu, umíte trochu kreslit, umíte hrát, máte hudební sluch. To jsou nadání profesní. Ale k tomu ještě musíte mít nadání, tuto profesní zručnost využít a něco s ní udělat. Protože jsou tisíce lidí, které jsou strašně nadaný, daleko nadanější než my všichni kolem, ale neudělají nic. Nemají to nadání to použít.
5: Veliká pravda a hlas Milana Knížáka se vzpomínkou na tohoto zcela jistě výrazného a velmi talentovaného muže. Aleši, díky. Jdeme dál. V sobotu proběhla v Praze výjimečná akce. Neslyšící totiž volili mis a mistra světa. No a moderátorem nebyl nikdo jiný než Aleš Cibulka. A tak se ptáme právě tebe, tedy u zdroje, jak taková akce probíhá, čím se liší třeba od klasických voleb takových mis.
3: Je to velmi zvláštní, už kdyby člověk se přišel podívat třeba na generálku. Já jsem se po letech k moderování téhle akce vrátil, takže určité zkušenosti už jsem měl, ale představte si, že se sejdou lidé, kteří jsou opravdu z celého světa. Mám tady tu listinu: Španělsko, Mexiko, Rumunsko, Thajsko, Kolumbie, Tajvan, Mongolsko, Francie, Ukrajina, Senegal, Kongo. Teď je to 18 mladých dám, 13 mladých mužů a neslyší. To znamená, že je používán mezinárodní znakový systém, český znakový jazyk, a najednou odpadá ta možnost jenom svolat je všechny na generálku, ať přijdou a zkoušejí. To prostě nejde, protože neslyší. Představit si jenom to, že když probíhá promenáda v plavkách nebo volné disciplíny, že prostě soutěžící nemají šanci si sluchem zjistit, kde zrovna hraje hudba. Oni se orientují podle toho, jak svítí světla. Rozsvítí se, začne hrát hudba. Velmi jsou tam, řekl bych, jako velmi hlasitě nabušené reproduktory, aby cítili, jak tepe to pódium a podle toho třeba chodili v těch nejrůznějších choreografiích. Složité je to pro moderátora. Ono to vypadá jako zvláštní, že si člověk řekne moderovat mis neslyšící, ale představte si, že něco řeknete a to je překládáno do českého znakového jazyka. Ale v hledišti i v tom streamovém přenosu jsou samozřejmě i cizinci, kteří používají mezinárodní znakový systém. A teď ty překladatelé do toho mezinárodního znakového systému jsou neslyšící. Takže mají takzvané nahazovače, moderátor něco řekne, nahazovač to nahodí tomu překladateli do mezinárodního znakového systému a ten to přeloží do toho cizího, do té cizí znakové řeči nebo do toho cizího znakového jazyka, protože třeba ta představa, že když se sejde Tajka s chlapcem z Senegalu nebo Ukrajiny nebo Anglie a tím znakovým jazykem si rozumějí, není to pravda. Každá země má svůj znakový jazyk, takže jsou na tom vlastně stejně jako my. Takže klobouk dolů, že to všechno zvládli. Co se týká potlesku, netleská se klasicky, ale takovým třepotáním rukou, protože to tleskání oni mi neslyšeli. Pro ně by to nebyla odměna, takže se tleská vizuálně. Velmi zajímavá akce, klobouk dolů, a jsem pyšný na to, že se koná právě u nás v České republice, vlastně po 21. už.
2: Každopádně, Aleš, určitě i velmi zajímavá moderátorská zkušenost. Snažila jsem si představit všechno, co si popisoval. Jak tedy nakonec dopadla ta volba? Kdo vyhrál?
3: Titul Miss the World, tedy Mr. the World, tedy nejúžasnější, nejsympatičtější, nejkrásnější, neslyšící muž světa. Tuhle cenu získal Oleh Misak z Ukrajiny. Miss neslyšící světa se stala Daždů Oňbolor z Mongolska. A ani my Češi jsme nepřišli zkrátka, protože se volila samozřejmě i Miss Mr. neslyšící Evropy. A tou Miss se stala Češka Barbora Šimáková. Pokud vás zajímají podrobnosti, mrkněte se na můj Instagram anebo na stránky Miss the World, tam máte úplně všechno, máte tam fotografie vítězů a já jsem tam ještě přidal i tu promenádu v plavkách, abyste se měli na co mrknout. Tak se podívejte, opravdu klobouk dolů před těmi soutěžícími. Člověk si prostě nevybaví, jak to musí být složité, když jsou zahaleni naprostým tichem. Úžasná věc.
5: Tečka za červeným kobercem přijde v tento okamžik, je tady narozeninové přání a my vidíme, že připravená je kapela Žentour, tedy lídr Žentouru Janek Ledecký slaví.
2: Viděla jsem ho mimochodem, než to povíš, teď na takovém videu, kdy jel po vodě, samozřejmě jako surfoval, ten má teda pořád kluci figuru, to snad není možné.
5: A nech
2: tohleto.
5: Si to, dobrý, Aleši, tak co máš na srdci ty?
3: Jirko, řekni, hele, ve 64 budeme taky takhle vypadat, teď kolem té 50 to ještě nic moc, ale my zapracujeme.
2: Těším se na to, chlapci.
3: Je to fakt, ano, pan doktor Jan Ledecký slaví 64. narozeniny. Jan je opravdu papírové původní Jankovo jméno. No a víme, že doktor práv vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je mu 64 let dneska. Neskutečný. No, už to začíná. Je, mládí se vrací.
2: Nebojte se, chlapci, všechno bude fajn.
5: Jankovi všechno nejlepší k narozeninám. Tentokrát tedy 64. Já se vsadím, že za rok to budou zase nějaké jiné. Aleš Cibulka a jeho dnešní červený koberec. Měj se krásně, díky.
3: Ano, mě baví ta představa, jak budeme my dva, Jirko, vypadat ve 64, ale
5: mě to moc nebaví.
3: Jak bude vypadat Čárka?
2: Já perfektně, já mám kamarádku plastického chirurga, Aleši.

0: Doufáme, že fajn vám připadá i naše letošní mrazivé léto na dvojce a samozřejmě pátračka, která s tím souvisí. Jakou postavu hororových a thrillerových příběhů jsme hledali minulý týden, to už víme od páteční šťastné cesty. No a tento týden samozřejmě další.
1: Je to tak, k tomu, aby mohla být odhalena, potřebujete indici, tu vám nabídneme za chvíli, ale jenom drobné upozornění o něčem, co už samozřejmě víte, že typovat a psát ty správné odpovědi můžete pouze přes webový formulář na stránkách dvojky, tedy dvojka.rozhlas.cz, a to všechno každý týden do pátku do 12 hodin.
0: Ode dneška tedy hledáme novou postavu, abyste rychleji přišli na to, kterou, tak k tomu nabízíme indicie a tady je ta první.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: Od malička jsem měl opravdu znamenitý apetit. Zpočátku šlo jen o kaši, hrnek mléka a pecen chleba, ale můj hlad sílil každým dnem. Čím víc jsem jedl, tím větší hlad jsem měl. Rodiče se mě snažili nasytit vším, co v chudé domácnosti našli, jenže já jsem postupně přestal rozlišovat, co je ještě jídlem a co už rozhodně ne. Moje břicho se neustále zvětšovalo a touha po dalším soustu byla zkrátka k nezastavení. Dokonce ani máma, ani táta nedokázali můj hlad ukojit natolik, abych se nevypravil do světa za dalšími poněkud netradičními gastronomickými zážitky. Hranice našeho chudého domova mi už byly zkrátka příliš těsné.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: 11. hodina se přiblížila a naši pravidelní posluchači dobře vědí, že to znamená pozvánku k blízkým setkáním, které tady budou po 11.
1: Je to tak a já jenom doplním dvě důležitá jména, která se týkají blízkých setkání. To první je Michaela Maurerová, ta se totiž stane vaší průvodkyní a kdože bude jejím hostem, biochemika, spoluautor knihy Zeptej se vědce Aleš Dvořák. To všechno vypukne dnes po 11. hodině, kdy přijdou na řadu další blízká setkání. A teď jedno loučení, jenom ano. Proto, aby mohlo být vítání po pár dnech. Jiří Holoubek totiž odlétá na svoji vysněnou dovolenou, tak krásně cestuj, hezky si to tam užij a v pořádku se nám vrať.
0: Já se pokusím. Děkuji, Šárko, měj se tady krásně, o čemž nepochybuji s našimi posluchači a se všemi kolegy tady na dvojce. Mějte se pěkně i vy a příště naslyšenou. Loučí se Šárka Volemanová.
1: A Jiří Holoubek.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Ministerstvo zahraničí kvůli požárům varuje před cestami do departementu Gironde ve Francii. Před týdnem skončily cenové stropy na paliva, benzín i nafta v uplynulém týdnu průměrně zdražily. A bude proměnlivá oblačnost, místy déšť nebo přehánky. Teploty čekejte do 25 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. České ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do francouzského regionu Gironde. Čechy v oblasti úřad vyzval k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům. Rozeslal jim zprávu prostřednictvím dobrovolného registračního systému pro cestovatele Drost. Plameny na jihozápadě Francie spálily asi 42 tisíc hektarů lesa. Podle francouzských úřadů oheň zničil desítky domů. Kvůli lesním požárům na jihu země v Paříži zasedla krizová mezirezortní skupina svolaná prezidentem Emmanuelem Macronem a plameny postupují k městu Bordeaux. Situaci navíc komplikuje silný vítr. Už týden se čerpací stanice nemusí řídit cenovými stropy. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzínu v průměru o 1 korunu a 80 haléřů. Nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Ropa zdražuje kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě a u nafty se po konci regulace snížila taky spotřební daň. Podle Louly jsou teď paliva dražší, hlavně na dálnicích nebo ve velkých městech.
4: Jsou tady vysoké nájmy pozemku na dálničních stanicích. Je tady vysoká obslužnost, vysoká spotřeba energií. Takže tady jsou oprávněné náklady, které mohou přesáhnout maximální marži, která byla 3 koruny, tak se můžou dostat třeba o 50 haléřů, o korunu výš. Ale to je v souladu s ekonomikou.

0: A zemřela 29 lidí, bylo zraněných. Podezřelého 21-letého muže policie včera večer vypátrala a při potyčce zastřelila. Do konce července uvidí návštěvníci libereckého centra Linzerka výstavu 15 kreativních skupin a jednotlivců. Jejím cílem je představit průřez tamní uměleckou scénou. K vidění jsou díla ze skla, textilu i kovu. Součástí jsou výtvory od studentů i profesionálů. Kdo konkrétně na výstavě svou prezentaci připravil, říká ředitel Linzerky Janek Jiříček.
1: Pravidlej se, jak toho můžou lidi znát z místních zdí, protože se věnuje tvorbě muralů. Ateliér vedle třeba, který se věnuje tvorbě architektonických modelů, takže tu vidíme ty krásné malé modílky. Renaissance Studio, to jsou vlastně studenti.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Bude proměnlivá oblačnost, místy čekejte déšť nebo přehánky, zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřku. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty odpoledne budou mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě až 28, na horách kolem 16 stupňů.
3: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí kolona u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 je zavřený pravý pruh, zdržíte se asi 25 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy vázne provoz za Lovosicemi. Mezi kilometry 41 a 26 je omezení, zdržíte se přes půl hodiny. Brzdí se za benzínkou Siřejovice. Silnice 35 v Litomyšli je opět průjezdná v obou směrech. Následky vážné nehody odklidily. Jede se plynule. Zprávy končí a začínají blízká setkání.
4: Hezké dopoledne, milí posluchači. Dnešním hostem bude muž, který umí propojit svět laboratorních zkumavek s běžeckou tratí a složité vědecké poznatky převést do řeči, které rozumí každý z nás, dokonce i já. Biochemik, popularizátor vědy, vytrvalostní běžec a autor knih Zeptej se vědce s podtitulem Neexistují blbé otázky nebo knihy Za hranicemi vytrvalosti, v kterých ukazuje, že věda může být nejen užitečná, ale i hravá a inspirující. Aleš Dvořák. Vítejte, Aleši.
5: Dobrý den.
4: Hned na začátek vy mi boříte můj mýtus o tom, jak má vypadat vědec. Já jsem čekala nějakého pána v obleku, v saku, v košili, s brejličkami, bledého, díky tomu, že pořád kouká do počítače nebo knih, a přišel vysportovaný mladý muž s culíkem v tričku a teniskách. Tak to je teď výzor novodobých vědců, nebo se vymykáte?
5: No, já bych řekl, že se nevymykám, že to je běžný, no, tak když jsem nastoupil na Akademii věd, tak tam bylo spousta vědců, který vlastně propojovali záměrně, nebo v rámci té svojí jako laboratorní praxe chodili i běhat, takže my, když jsme čekali, až se nám někde připraví vzorky, protože spoustu reakcí probíhá jako bez nás, jo, na to nemusíme koukat, tak samozřejmě je skvělý si číst odbornou literaturu k tomu, ale když už to máte načtený pro to, abyste ten experiment zvládli jako zdárně, tak vlastně máte 2 hodiny k dobru, a pokud nejste zatížený byrokracií, tak si jdete zaběhat, protože Akademie je kousek od Krtského lesa, no.
4: Takže v Krtském lese potkáváme lidi v běžeckém oblečení se spoustou titulů, kteří se občerstvují tělo pro to, aby mohlo lépe myslet při dalších pokusech?
5: Přesně, a čím víc se blíží velká kunratiská, tím jich je tam víc.
4: Aha.
5: Takže to je taková jako interní výzva na Akademii věd. Samozřejmě, kdo může přihlásit na velkou kunratickou. To je výhodný, protože na velký kunratický není moc dobrý zázemí, takže do té akademie se aspoň můžete jít osprchovat.
4: Tak nejen, že mě můj dnešní host trochu uklidnil pod titulem své knihy Zeptej se vědce, neexistují blbé otázky, to by chtěl každý moderátor, co s ním bude vést rozhovor, držet v ruce jako takovou jistotu, že se nemůže špatně zeptat, ale zároveň mi zbořil mýtus o tom, jak má vědec vypadat, a také mě ukázal, že nejoblíbenějším koníčkem vědců je běh. Povídat si budeme s doktorem přírodních věd Alešem Dvořákem.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: V knize Zeptej se vědce pan doktor Aleš Dvořák zodpovídá otázky, které by si mnozí netroufli položit. Která vás nejvíc zaskočila? Já tady namátkou listuji v té knížce a vy vysvětlujete, proč máme kruhy pod očima, jak funguje krém na opalování, jak je to s těmi pověstnými antibiotiky v mase. Tak když jste to sestavoval, ta témata, tak co vás osobně, protože předpokládám, že spoustu věcí, které vysvětlujete, už jste věděl, vás zaskočilo?
3: Tam ještě teda bych možná na úvod řekl, že ta kniha má 50 otázek a odpovědí. A že já jsem jí sestavil, což znamená, že tam je dalších asi 40 spoluautorů. Takže spoustu těch otázek, samozřejmě já na ně neznám správnou odpověď, ale celou jsem vlastně...
2: Ale věděl jste, koho se zeptat.
3: Nebo jaký odpovědi tam tak jako vměstnat. Musím teda říct, ta kniha je 2 roky stará, jo. Jako není moc dobrá reklama, na druhou stranu jsem ji včera odevřela, překvapilo mě, jak jsem z toho vypadl, z toho, že tam je spousta jako fakt zajímavých věcí a spoustu jsem jich zapomněl, ale co mě třeba přišlo hodně zajímavý, když pominu takový ty už jako veřejně známý otázky typu, proč se větší kolínka nebo menší kolínka strčí do těch větších, když vaříte, nebo jakoby překvapivě taková zdánlivě obyčejná otázka přišla hrozně jako zajímavá pro mě, protože já nosím brýle na dálku. A zjistil jsem, že díky tomu, což jsem si nikdy nevšiml, že předměty, když koukám prostě z 30 cm do zrcadla, tak ty předměty, které jsou jako za mnou a jsou daleko, že bych je viděl rozmazaně, tak i když koukám na to zrcadlo, které je blízko, tak je vidím rozmazaně v tom zrcadle. To jsem si vlastně nikdy neuvědomil, že ten odraz odráží i kvalitu těch našich očí. To mi přišlo jako vlastně zajímavé. Já jsem si stejně jako ten tazatel jsem si myslel, že když se mi prostě, já nevím, krabička od cirek z 5 metrů odrazí v tom zrcadle, na který já koukám zblízka, že ji uvidím ostře, protože je to nějaký jakoby odraz, ale vlastně, že se nám tam odráží i ta kvalita těch očí, to mi jako nedošlo.
2: Takže když budu mít pocit, že v zrcadle nevypadám zrovna moc dobře, tak je to jenom odraz mých očích, ne realita. No. Já děkuju za tohle vysvětlení. Vy jste teď řekl, že ta kniha je 2 roky stará. Jsou tam některé poznatky, které už za ty 2 roky, jak to všechno jde rychle kupředu, zestárly? Kde byste to třeba poupravil s těmi spoluautory, když teda nechcete být skromný?
3: No, musím říct, že v řadě těch oborů se neorientuju, ani nemůžu, takže to jako nevím, ale kdybych mluvil sám za sebe, za ty otázky, které já tam mám, já tam mám 2, jedna je o vlastně pozitivních účincích kafe a druhá je o nějakých látkách, které mají chránit játra, tak ty bych řekl, že jsou stále aktuální, ne-li teda aktuálnější, protože vlastně vycházely z prací, které vznikly do té doby a za ty 2 roky, které od té doby urazily, tak vlastně je to furt, akorát se to zpřesňuje, neobjevilo se tam nic nového. Takže naopak ta věda tu pravdivost víc a víc potvrzuje, než že by to jako rozporovala.
2: Kdy jste si poprvé vy sám uvědomil, že vás baví nejen vědu dělat, ale i vysvětlovat ji ostatním? My maminky, co máme doma zvídavé děti a to slůvko a ploč, slyšíme velmi často. Jedna z otázek, kterou mě osobně potrápil třeba můj syn, byla, jestli je v kameni voda. A já jsem velmi vděčná za moderní technologie a možnost si tu věc na internetu najít.
3: A zjistila jste to? Nebo jste se zeptala vědce?
2: Teď se můžu zeptat vědce. Možná, že mám teď unikátní možnost na tuhle otázku, která tak trápila moje mozkové buňky. Já už to samozřejmě vím, musela jsem si to zjistit. Nechtěla jsem být hloupou maminkou, která nebo netrpělivou, která odežene svého synka tím, to ti řeknu až potom, nebo neptej se na něco hloupýho, protože vím, že ta zvídavost se pak zúročuje v budoucnu. Tak jsem si to našla, ale tak zkuste mi vy jako vědec odpovědět, anebo mi zároveň tak obecně říct, kdy jste začal cítit tu potřebu, že byste to chtěl říkat ostatním.
3: No, to bylo asi s první knížkou. Ta se jmenovala teda Z hospody na maraton. Takže já jsem nějak tak jako tréninkový deník na první maraton přetavil do knižní podoby a protkal to nějakýma biochemickýma odstavcema a vlastně jsem si na tom uvědomil, že mě ta, že to je vlastně forma popularizace a že mě to baví s tou knihou, protože si tam člověk tak jako utřídí myšlenky, načte si spoustu zajímavých informací, něco se dozví tím pádem a zároveň, že to nikdo na ní jako nespěchá, nemá tam ten stres. Třeba teďka je hodně populární točit videa, to mě vůbec nebaví, to jsem zkoušel, ale mně to jako nejde, neumím to moc dobře jako to a nebaví mě to. Vlastně ta popularizace, jak dneska ji vidíme, je úplně něco jiného, než bylo dřív. Když já jsem vlastně začínal s vědou, což bylo na Akademii věd, tak popularizace, to bylo jak středověk oproti tomu, co se děje teďka. Jo. Mm. A dokonce řada lidí se tam těm popularizátorům posmívala. Já jsem tam měl nějaký přednášky na takovém tom týdnu Akademie věd, pak jsem měl nějaký přednášky pro středoškoláky, což vlastně byla forma popularizace vědy. Ale tím, jak jsem byl mladý, v tom oboru jsem se necítil úplně jistý v kramflecích, tak jsem z toho byl hrozně ve stresu a říkal jsem si, jestli tohle je ta popularizace, tak to teda dělat nechci. Ale pak jsem objevil to psaní knih a vlastně mi to přirostlo k srdci, protože jednak je to jako kreativní, tvůrčí, člověka to baví a jednak vlastně jako do toho dáte prostě na správném místě správnou emoci nebo vyvoláte nějaký jakoby zájem těch lidí na těch stránkách té knihy a je to takový, jako že máte čas si to promyslet. Já teda teď už taky dělám nějaký přednášky a kurzy a tak a baví mě to, ale vlastně mi do toho musel dorůst mozek, aby mě to začalo bavit a musel jsem si začít být jistý. I tím, jak učím, tak vlastně to se to tak jako snoubí, že vlastně člověk je zvyklý najednou prostě předávat ty informace.
2: No a je teda v kameni voda?
3: To nevím, já nejsem minerálok, nebo jak se to jmenuje ten obor.
2: Chtěla jsem ho nachytat, ale hezky to zamluvil popularizátor vědy, pan doktor Aleš Dvořák.

0: A už se ptám mého dnešního hosta Aleše Dvořáka. Který pojem z biochemie nebo fyziologie je nejtěžší vysvětlit bez odborných termínů? Existuje nějaký takový? A nebo se dá vysvětlit úplně všechny?
1: No, já myslím, že to jsou úplně všechny, který se je obtížný vysvětlit bez odborných termínů. Protože...
0: No, vy jste sám řekl, že máte přednášky, píšete knihy, tak ty knihy nepíšete pro odbornou veřejnost, ale pro lajky.
1: Já vím, no.
0: Tak jak to udělat, aby něco, co je velmi složité, no, co studujete x let a máte různá i nadstandardní a nadstavbová studia k tomu, tak vysvětlit někomu, kdo tomu vlastně de facto vůbec nerozumí, tak aby to pochopil?
1: No, to je samozřejmě velká komplikace, protože si člověk musí oprášit strašně moc takových jako synonym, mít asi jako docela bohatý slovník. Já si občas vypomáhám, že prostě si najdu slovník synonyma, tam si to hledám. Takže jako neznám všechny ty slova jako z patra. Ale musím říct, že prostě některé výrazy nejdou bez nějakých odborných termínů. Když se vás někdo zeptá, co je ATP, nebo jak vzniká, nebo kde vzniká, tak tam je jako strašně těžký to jako dát bez nějakých odborných věcí. Vy musíte použít spoustu jako věcí. Jako...
0: No, co je teda ATP? Já ani nevím, co
1: právě,
0: je ta zkratka.
1: No právě, no. Ale tak jako je to adenozin trifosfát, je to nějaká vlastně jako řekněme buněčná energie, která se nám stará o pohyb svalů, o regeneraci, o nějakou buněčnou signalizaci a vidíte, že už tady prostě používám spoustu odborných termínů a je to těžký vlastně to. Takže všechny jako slova byste měli mít s nějakou jako vysvětlivkou.
0: No v knize si dokážete vypomoci obrázky nebo nějakými odkazy třeba na videa, kde to je vysvětleno trošku v praxi. Při přednáškách používáte pokusy nebo nějaká praktická cvičení, kde ukazujete to, o čem mluvíte?
1: Já mám možná tu výhodu, že mám hodně vlastně člověk musí vždycky přemýšlet nad tím, kdo si to jde poslechnout. Když tam vidím spoustu dětí, tak se zapotím, protože to je jasný, že ty nemůžou mít vzdělání na to, aby to pochopili, ale často to mívám pro nějaký náruživý běžce a tam v podstatě není jako problém používat spoustu jako výrazů. Oni to mají načtený, vyfiknou vám tam definici prostě laktát, jo, praholíp než já, jo, a tak, takže to je jako dobrý, no a zase jako sám za sebe teda musím říct, že úplně nejsem zastáncem toho, že by se všechno mělo zjednodušovat úplně do puntíku, protože spousta těch věcí, pokud je zjednodušujeme, tak je zjednodušujeme někdy až příliš a mám jako dojem z toho, že potom ten text vypadá, jako kdybyste to jako psala pro nějaký dementy a to nemám rád. Takže já si zase jako myslím, že ten text by měl obsahovat pár jako výrazů, který jako nějaký nepodkročitelný minimum, který prostě nebudeme nějakým způsobem jako opisovat, ale prostě je tam bouchnem. A ten čtenář, ať se taky trochu snaží a ať si některý ty výrazy najde, to je teda jako můj soukromý názor. Vlastně nevím, jestli je možný tu vědu, samozřejmě je to možný, zjednodušit úplně pomocí nějakých infografik a spoustu jako dalších těch, to jde. Ale jako vlastně, jestli ten text zjednodušovat úplně jako do mrtě, to si to jako nevím, jestli je vlastně dobře.
0: Dobře, pokusíme se nezjednodušovat, ale pokusíme se propojit to, co vás asi osobně zajímá nejvíc a to je váš pohled biochemika na lidské tělo. Tak co vás z toho pohledu biochemika na tom lidském těle nejvíce fascinuje?
1: No, já bych řekl, že to jsou mitochondrie. Další krásný výraz.
0: No a jsme opět u zjednodušování.
1: Já jsem byl na oddělení mitochondriální fyziologie a teďka jsem teda na lékařské fakultě, ale celou dobu vlastně se snažím zkoumat nějak ty mitochondrie. Takže je to takový můj výzkumný cíl a přijdou mi hrozně zajímavý. Mitochondrie jsou malý takový organelky v buňkách. Když si člověk představí buňku, tak uvnitř má spoustu nějakých jakoby podjednotek a něco z toho je mitochondrie. Vlastně, když si představíte člověka, tak ten má třeba orgány. Tak ta mitochondrie by byla nejblíž třeba játrům, protože v ní vzniká spoustu právě ATP, což je nějaký teda to energetický platidlo, kterým vlastně pohybujeme těma svalama a tak. Zároveň mitochondria, to je podle mě jako hrozně zajímavý, je bakteriální relikt. Takže vlastně před někdy mezi velkým třeskem a teď, tak vlastně bakterie fúzovaly s nějakýma předchůdcema našich buněk a vytvořily symbiózu, že pro ně bylo výhodné, že ta buňka jim dodávala nějaký jako sloučeniny, substráty, z kterých oni si vyráběli energii a tu energii předávali té buňce, takže vlastně to umožnilo ten život. Takže takhle jako ta mitochondrie funguje.
0: No jak já ji třeba konkrétně využívám ve svém těle?
1: Když běžíte.
0: Nebo pociťuju, tak, když se zeptám.
1: Mitochondrie jsou skvělý třeba v tom, že nás vlastně v zimě dokážou ohřát. Mm-hmm. Oni vlastně všechno jídlo, který my sníme, tak to máte hlavně takový ty tři makronutrienty, že jo, cukry, tuky, bílkoviny. A tyhle ty makronutrienty se nám můžou rozpadnout v tom těle na jednodušší sloučeniny, které putují do těch mitochondrií. A v té mitochondrii je taková prostě továrna, někde se přirovná k elektrárně, která vlastně všechny tyhle ty meziprodukty těchhletěch makronutrientů vezme a vyrobí nebo přetransformuje do té jako čisté energie, do toho ATP. To je jako jedna možnost, že vlastně a potřebuje k tomu kyslík, to je zajímavý. Takže vy, když děláte aerobní sport, při kterým se tak jako příjemně zadýcháte, tak vlastně využíváte tyhle ty mitochondrie k tomu, aby vám vyráběly ATP a to ATP používáte k tomu, aby se vám hejbaly svaly. Takže svalové buňky mají plno mitochondrií. No ale co je jako dobrý, že tyhle ty mitochondrie tam dokážou vypnout nějakou prostě nějakým vypínačem a začít vyrábět teplo, nebo ono to není plus minus, jako černá a bílá, je to vždycky jako něco mezi, takže vyrábějí energii a zároveň umí vyrobit i to teplo. A to teplo třeba využíváme v zimě, když se potřebujeme zahřát. Využíváme to, vlastně mitochondrie nám umožňují osídlovat polární oblasti, protože bez nich bychom neměli ten střed těla vyhřátej na těch 37, podchladili bychom se a tak, takže ty mitochondrie jsou vlastně takovej, jako díky tomu přežíváme, díky tomu dokážeme vystoupit, nevím, na Mont Blanc, díky tomu dokážeme na tom Mont Blancu při těch minus 20 nezmrznout a tak, je to jako pro mě hrozně zajímavá organela.
0: No i pro mě, tak když jste mi to vysvětlil, já teď jsem zažila společně s posluchači velmi zajímavou přednášku o něčem, co mám v těle, takže to není moje lenost, já mám jenom líný mitochondrie, když nechtějí mě zahřívat anebo se aktivovat a přeměňovat. Myslím si, že u těchto zajímavých součástí našeho těla zůstaneme i nadále s Alešem Dvořákem.
2: Český rozhlas 2.

0: Ani Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: S biochemikem Alešem Dvořákem jsme skončili u mitochondrií a hned u nich i začnem. Lze je nějak stimulovat více, aby nám bylo více teplo a měli jsme víc energie?
3: Už jsme se teda bavili o tom chladu. Potom další taková věc, která vlastně funguje, tak je sportování. Přitom většinou jako náročným sportování se nám mitochondrie namnoží. Což je proto, abychom v příštím tréninku nebo běhu měli třeba víc těch mitochondrií, víc energie, taky zajímavý. Potom jsou nějaké chemické látky, které to umí vlastně přepínat třeba mezi výrobou toho ATP versus výrobou tepla. Nebo...
2: Vy jste mi říkal takový zajímavý příklad z historie, kde se to využívalo v první světové válce. To mě zaujalo.
3: No, tam se použily látky, které byly na bázi nitrofenolu a vlastně fungovalo to tak, my o tom vlastně mluvíme jako o odpřažení mitochondrií, což znamená, že vyrábějí víc tepla, než nebo jakoby poměrově se to změní, aby vyráběli víc tepla. A tyhle ty nitrofenoly vlastně jedli ty vojáci v zákopech, kdy jim byla zima a neměli pohyb, tak jedli nitrofenol nebo tyhle ty jakoby nitrofenoly k tomu, aby si vlastně dodali to teplo, protože si odpřáhli ty mitochondrie a ty jim teda vyráběli víc tepla. Hmm. Něco podobného dělají molekula synefrinu, což je analog k adrenalinu. Zdrojem toho jsou takový ty extrakty toho červeného pomeranče, co dostaneme třeba ve fitness centrech. Mm-hmm. A tam vlastně to zase funguje tak, že ono vám to jako odpřáhne ty mitochondrie, čímž je uděláte trošku méně efektivní vlastně při té výrobě energie a tím pádem ten člověk si o toho slibuje, že zhubne. Což ale netvrdím, že funguje, jenom prostě ten princip by měl být takovej, ale to, jestli to funguje, si myslím, že jsou data, které ukazují, že spíš ne, ale jakoby ten princip zatím byl tenhle.
2: Aleši, vy jako biochemik, jak se koukáte na současný trend v doplňcích stravy, v tom, jak se starat o svoje tělo? Dneska se na vás ze všech stran valí různá videa, jak cvičit, jak efektivně cvičit, co jíst, co zobat, jaké zaručené doplňky stravy, aby ty svaly a to tělo fungovalo co nejlépe. Jaký je váš pohled jako odborníka a vědce na všechny ty látky, které do sebe dáváme, aby to šlo rychleji a lépe?
3: No, platí pravidlo, které je prokázané, je to prostě seriózními vědci i institucemi prostě oštemplovaný, že pokud člověk je hobby sportovec a tak vlastně ty doplňky stravy nepotřebuje, pokud jí pestře. A nepotřebuje...
2: Vy sám užíváte něco? Nebo potvrzujete svá slova a opravdu jenom sportujete a pestře se stravujete?
3: No, snažím se to potvrzovat, ale samozřejmě ne vždycky to vyjde. Navíc já jim nějaký doplňky stravy na oči, protože máme nějakou dědičnou prostě oční vadu v rodině a tak, takže to zase jako, ale...
2: To jsem nemyslela, já myslela něco právě, co dokáže zacházet s těmi mitochondriemi,
3: jo, ne,
2: případně
3: to
2: podporuje.
3: Neberu, no. Snažím se nějak jako, abych to ujedl, jak se lidově říká. Vlastně ani z řada nějakých jako vrcholových sportovců tak se uvádí, že nepotřebují doplňky stravy. Kdo by se v tom chtěl nějak zorientovat, tak máme Australský institut sportu, který má krásně klasifikovaný funkční a nefunkční doplňky stravy na svých webových stránkách s tím, že ty funkční je vlastně nejmenší skupina doplňků.
2: Když se zeptám, jaký mýtus v poslední době o jídle nebo o regeneraci vás nejvíc pobavil i mrzel? Protože těch mýtů je teď spousta.
3: Já jsem si vzpomněl na článek, že nějaká česká celebrita každý ráno snídá sklenici rozstaveného ghee a že si tím zlepšuje jako zdraví. Mm-hmm. A tady bych jako chtěl říct jednu věc, co mě na tom nejvíc zaujalo, že ghee je vlastně přepuštěný máslo. Takže z hlediska toho složení tuků je to stejný jako u másla. A rozdíl je v tom, že ghee je vlastně zbavený proteinu, aby se nám to nepřepalovalo na pánvi, a zbavený vody. A je takový doporučení těch vlastně společností pro výživu a všech takových těch odborníků, kteří říkají, že toho másla bychom neměli sníst více jak 10 gramů denně. Mm-hmm. Takže sklenice ghee mi přijde jako úplná šílenost a je to teda z důvodu toho, že V másle máme spoustu takzvaných nasycených mastných kyselin, který nám vlastně vadí, a hodně transtuků, protože ono vlastně se tam dostávají skrze to kravské mlíko, protože krávy ty transtuky vyrábějí v těch bachorech.
2: Prostě nevěřte všemu, co čtete nebo vidíte, říká biochemik Aleš Dvořák.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Basta.
1: V online světě se teď můžeme dozvědět spoustu informací, mýtů a zaručených způsobů, jak zhubnout, lépe sportovat, lépe zacházet s tělem a tak dále. Ale čemu věří biochemik Aleš Dvořák víc? Laboratorním datům nebo signálům vlastního těla?
2: To je těžká otázka. No, já bych skoro řekl, že to nejde takhle říct jednoduše. Mm-hmm. Že vlastně spousta lidí má nějaký signály, který vnímá a je to vlastně signál pro to, aby třeba navštívili lékaře, bych řekl. A ten lékař by ale ho měl vyšetřit a na základě nějakých jako seriózních dat mu říct, co mu je. To je jako jeden můj pohled. Když se podívám na to běhání, asi jako když mě bolej nohy a nejsem schopný vstát z postele, tak nepotřebuji nějakou laboratorní analýzu, abych věděl, že dneska ten trénink se asi konat nebude. To je jako druhá věc. Mm-hmm. Další věc je, že i když se bavíme o těch datech, tak ty musí být správně zasazený do kontextu, správně interpretovaný, protože například máme spoustu, když si vezmeme takovou tu biochemickou analýzu krve, můžeme si nabrat krev, změřit si tam nějaké jako markery třeba jaterního poškození například, ale ty markery jsou vlastně stejný pro poškození svalu i jater. Proto vlastně lidi, když jdou na klasický odběr krve, by měli jít odpočinutý, neměli by být nějaký jako přejedený a by jim to zkreslilo ty data. Ale pokud tomu doktorovi já neřeknu, že jsem před 2 dny uběh maraton, a půjdu tam, tak on mi řekne, máte v háji játra, pošle mě za hepatologem. Naopak, když půjdu, že jsem prostě, já nevím, rok unavený a budu mít něco s játrama, ale předtím poběžím maraton, tak tím to jako zamaskuju, ty problémy s těma játrama a tak. Jako, takže vždycky je potřeba to nějak jako vhodně snoubit, aby člověk vlastně dokázal z toho nějakým způsobem jako vyjít jako vítěz, když to řeknu.
1: Z toho vyplývá, že preventivní odběry musí být jenom v kontextu toho, co člověk dělá nebo co právě prožívá.
2: Tak.
1: Vy máte běh jako velmi oblíbenou činnost, jako váš oblíbený sport. Nejenom vy, v poslední době potkávám spoustu běžců i v centrech města. Před čím nebo za čím utíkají? Proč je to tak oblíbený pohyb a sport? Je to opravdu tak komplexní aktivita, která zoceluje naše tělo? Čím je to výjimečné?
2: Já bych neřekl, že je komplexní, protože vy zatěžujete hodně spodek a trochu trpí ten vršek, takže vy si k tomu musíte přidat nějaké posilování nebo něco takového, což ale už v sobě vlastně snoubí takový ty rady těch odborných společností, které nám říkají, že bychom se měli věnovat nějak čas aerobním aktivitám a nějakýmu 1 až 2 dny v týdnu mít nějaký silovější sporty. Takže vlastně je to jako pro zdraví hodně. Samozřejmě sportovat v centru města asi pro zdraví moc není, protože tam máte spoustu paletavých částic, nějakých prostě oxidů, dusíku, síry a tak, asi to úplně zdraví není, ale když se vezmete toho běžce v lese, tak tam si myslím, že to pro zdraví je, pokud to zkombinuje s nějakým jako dalším cvičením, třeba s tou jogou, co jste zmiňovala, tak. Jinak si myslím, že to je prostě sport, který pokud se tomu člověk věnuje nějakým způsobem ve svých možnostech naplno, absolvuje nějaký těžký běhy, tak to jako zlepší si takovou tu psychickou a fyzickou odolnost. No.
1: Já jsem tu jogu zmiňovala mimo mikrofon, když jsme si povídali při písničce, protože jsem říkala, že nejsem schopná zatím přeprat tu hlavu při běhu, i když bych hrozně ráda běžela. Vy sám si vzpomínáte na běh, kdy jste si řekl, že už nerozhodují nohy, ale hlava?
2: No, já jsem měl 2 takový běhy, kdy rozhodovala hlava a jeden byl ještě 24, to 24 hodin běháte takový 11-kilometrový kolečko kolem, vlastně přes ještět a pak kolem. A my jsme to byli ve dvojicích, tam se běhá v páru vlastně, nebo jakoby ve dvojici, byli jsme s kamarádem a vlastně jsme se střídali a uběhli jsme těch koleček 6 a těch 24 hodin každej teda, takže přes nějakých 60 kilometrů v tom nějakým docela těžkým převýšení. A to poslední kolo pro mě bylo hodně o hlavě, vlastně jenom o hlavě, protože nohy už byly v háji. A druhý běh takovej jsem chodil na Beskydech na 5 beskydských vrcholů. Takovej, jakož to byl vlastně spíš pochod než běh, ale bylo to náročný. Lidi to běhali, tam byla podmínka, že nejsou jídla, že si všechno musíte nést sebou. My jsme tenkrát ušli asi 90 kilometrů a posledních 30 jsme neměli jídlo. Takže to bylo vo hlavě v tom smyslu, že já jsem protnul tu cílovou pomyslnou linii a v tom momentě tahle tý hlavě došlo, že už je doma a já jsem omdlel. Nějakým vyčerpáním, nedostatkem na jednu adrenalinu a tak, takže tam to bylo vo hlavě zcela určitě.
1: No i vědec, biochemik by měl znát své limity. Bohužel i náš rozhovor běží nezadržitelně kupředu a za chvíli nás čeká poslední vstup s biochemikem a náruživým běžcem Alešem Dvořákem.
0: Český rozhlas 2.

0: Michaely Maurerové
1: na Dvojce.
2: Kdyby nám, posluchačům, měl teď biochemik a popularizátor vědy a běžec Aleš Dvořák předat jednu vědeckou myšlenku, která by to byla? I třeba v kontextu toho sportu běhu, který máte rád.
3: Řekl bych hormeze. Hormeze je takový vlastně, teď už by se dalo říct, podobor té biochemie. Hormeze je takový ten malý stres, který tělo svědčí. Funguje to tak, že vy si nějakým malým stresem mírně, ale opravdu mírně poškodíte struktury ve svém těle, nějaký buněčný části i buňky. A to tělo na to reaguje tak, že tyhle ty části opraví a navíc ještě vylepší. To znamená, že když to přirovnáte, nevím, k tomu, že si třeba odřete nárazník na autě, tak si představte, že ho odvezete do servisu, oni vám ten nárazník úplně vymění za nový a ještě ho nalakujou. Takže když si pravidelně budete sportovat, vystavovat se nějakým drobným stresům, tak si vlastně budete pravidelně vylepšovat ty svoje vnitřky toho těla, ty buňky, a vlastně dlouhodobě si budete tím prospívat. Vede to k takový tý jakoby dlouhověkosti a ve výsledku k nějakému zmírnění oxidačního stresu a spoustu pozitivních účinků, prevence na nějakých různých civilizačních nemocí. A mezi ty drobné stresy právě řadíme třeba nějaké jako pravidelné sportování, vykročení mimo nějaký jako komfort, to znamená, když je vám chvíli horko, pak je vám třeba zima, takže nějaký otužování, saunování. A tak vlastně mělo by to vést k tomu, že člověk se nějakým způsobem bude chovat přirozeně, nebude se snažit za každou cenu být v nějakým stabilním teplotě, jakože topení, klimatizování a tak. Bude běhat někde venku, aby tam právě měl ty povětrnostní vlivy. A týká se to samozřejmě i nějakých jídel, nějaký třeba ostrý jídla to můžou způsobovat. Hmm. A tak, takže...
2: Dá se ještě stručně říct, jak po tom mírném stresu, kterým se teď nazval to sportování nebo ten sportovní výkon, se rychle zregenerovat nejlépe? Co na to funguje?
3: No, na rychlou regeneraci zatím vlastně máme vědecký studie, který se tím zabývají. Testuje se právě to saunování i otužování. Pravděpodobně to vliv má velmi dobrý. Ale zatím je nepřekonaný takzvaný vyklusávání. To znamená, že po těžkém závodě si jdete druhý den nebo i po něm vlastně trochu vyklusat, takže se nějak jako zpomalíte chvíli, tak jako 20-30 minut supitáte.
2: Aleši, já vám moc děkuju za to inspirativní přemostění mezi vědou a sportem. Přeju vám, abyste měl čas nejenom na ten mírný stres v podobě sportu a běhu, ale i na to vyklusávání. A děkuju vám, že jste nám ukázal, že při běhu není nejdůležitější jenom výkon, ale i vytrvalost, trpělivost a schopnost naslouchat vlastnímu tělu. Naším hostem byl biochemik, sportovec, autor spousty zajímavých knih, Aleš Dvořák. Děkuju.
3: Děkuju za pozvání.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Je potřeba zjistit, co Cimerman dělal v tu noc, kdy došlo k vraždě.
2: Neodpovídala jeho preferenci, dle jeho psychologického profilu.
3: Vy jste toho uchyla viděla.
4: Mám ty. Na tu sledku někoho se ženem.
5: Co bych za to dal dělat na vraždě?
3: Co se na té zpáteční cestě stalo?
4: Pachatel musí mít místo, kde ty svoje oběti drží.
2: A je jednoznačně nad naše síly.
6: Kriminální minisérie.
4: Já na tom budu dál dělat sama.
6: Docent. V neděli večer na ČT 1 a v i vysílání.
7: Bylo 12 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
7: Pauza v bojích na Bílém východě zatím trvá, cena ropy klesla a policie kvůli výhrušce kontroluje stovky úřadů a obchodní center po celé zemi. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, zejména na Moravě a ve Slezsku, ojediněle bouřkami a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Cena ropy klesla podle agentury Reuters v reakci na přerušení úderů na Írán a obnovení naděje na diplomatické řešení konfliktu. Americká televize CBS s odkazem na své zdroje píše, že v Teheránu jednala o otevření Hormuzského průlivu ománská delegace. Americký prezident Donald Trump mezitím odmítl, že by útoky zastavil kvůli ubývajícím zásobám munice.
9: Provoz na klíčové tepně pro vývoz ropy ze zálivu zůstává nízký, poznamenává agentura Reuters na základě dat o lodní dopravě. Přes víkend také klesl počet lodí, které proplouvají průlivem Bab al-Mandab z Rudého moře. V neděli se přes úžinu dostalo 11 komoditních plavidel, což je podle Reuters nejméně za poslední měsíce. Jemenští povstalci Husijové podporovaní Íránem o víkendu útočili na ropnou infrastrukturu Saudské Arábie právě na rudomořském pobřeží. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
7: Policie od rána prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve 400 objektů, úřadů, obchodních center a v dalších budovách po celé zemi. Závažnost ale považuje za nízkou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté teď podle něj kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
10: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
7: České ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do francouzského regionu Gironde. Čechy v oblasti úřad vyzval k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům, rozeslal jim zprávu prostřednictvím dobrovolného registračního systému pro cestovatele Drost. Plameny na jihozápadě Francie spálily asi 42 tisíc hektarů lesa. Podle francouzských úřadů oheň zničil také desítky domů. Plameny postupují k městu Bordeaux. Situaci navíc komplikuje silný vítr. Vedení pražské koalice se odpoledne sejde kvůli korupční kauze na magistrátu hlavního města.

0: A praští piráti reagovali, že kauza se týká úředníků státní správy, kteří nejsou podřízeni politikům. Oba v úterý zatčení zaměstnanci úřadu jsou postaveni mimo pracovní poměr. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Česko čeká mimořádně horký týden. Od zítra by měly stoupat teploty nad tropickou 30. Od čtvrtka se pak maxima mohou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují lidi před extrémní zátěží teplem a také rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu už přijdou do Česka přehánky a bouřky. Na ústředním hřbitově v Brně vznikne nový památník obětem komunismu. Město hledá firmu, která pro něj vytvoří pamětní desku, pokračuje mluvčí brněnského magistrátu Klára Opálková.
2: Pomník má vytvořit důstojné pietní místo věnované památce 1107 osob, které spojuje skutečnost, že nebyly pohřbeni individuálně. Má tedy proměnit dosavadní hromadné pohřebiště v prostor tichého zastavení, rozjímání či modlitby.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami, zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle mohou objevit i bouřky. Později odpoledne a večer ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě může být až 28 a v 1000 metrech na horách pak kolem 16. Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty převážně 25 až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 19.
4: Doprava.
1: Na stém 47. kilometru D1 ve směru od Prahy pracují silničáři, zabrali tam pravý jízdní pruh, brzdí se na stém 41. kilometru a je to na víc než půl hodiny. Na 41. kilometru D8 směrem na Prahu je rovněž omezení, tady se zdržíte asi 25 minut. Opatrně na stém 31. kilometru D35 směrem k D11 před Opatovicemi nad Labem. Po nehodě dvou osobních aut je tam blokován levý a taky připojovací pruh a zatím to není nijak označeno. A pozor, na 10. kilometru Pražského okruhu ve směru k D1 je to mezi tunely. Na vozovce tam leží plastová krabice. To byly zprávy, po nich Honza Kovařík.
5: 12.06. Poslušně hlásím, že jsem opět zde. Doufám, že to nějak přežijete, tuhle vyšší koncentraci mé přítomnosti na vlnách dvojky a slibuji vám, že tento týden je to naposled takhle intenzivní. Máme 27. července, už jsem tady ráno říkal, že 27. je moje šťastné číslo, mohl by tedy být můj šťastný den, ale pozor, půjdeme do roku, kdy jsem byl dosti nešťastný. Vlastně šlo o to, že jsem neměl štěstí na správné lidi, ale abych nebyl úplně tak depresivní na začátek, významnou část roku jsem si nic takového nepřipouštěl, ale jistou část roku jsem byl opravdu, opravdu nešťastný. Numerická nápověda, číslo pořadu 1039, datum 27.7.2026 a kdo si napíše tuhle číselnou řadu, tak vnímá 75% toho, co potřebuje ke konstrukci hledaného letopočtu. No a nakonec něco konkrétního. Pokud patříte k odaným fanouškům Sex Pistols, tak je to rok, kdy se uskutečnilo jejich legendární vystoupení na londýnské umělecké škole svatého Martina. Trvalo pouhých 20 minut, dost možná proto, že punkeři tenkrát dorazili bez vybavení, bubeník neměl vůbec nic a ostatní členové si přinesli jenom nástroje. Přestože se toho neúplně vydařeného 20-minutového vystoupení zúčastnilo jen asi 20 diváků, od té doby se datuje vznik legendy jménem Sex Pistols. No, ale my budeme hudebně začínat na úplně opačném konci spektra. Máte-li svůj tip, můžete ho už teď poslat SMS-kou nebo mailem.
4: Byl jednou jeden rok.
3: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
4: na dvojce.

0: Mamma mia, kde pak by si v tom roce protagonisté formace ABBA dokázali představit, že na základě jejich celosvětové popularity jednou vznikne filmový muzikál a dokonce bude mít i pokračování. Kde pak tohle je prostě originální nahrávka z roku, který začínáte typovat, tak nějak zvolna. Třeba Hanka z Krušných hor mi sice poslala moc hezkou a milou SMS-ku, ale žádný letopočet netipuje. Tak hlavně, že konstatuje, že není žádná okurková sezóna. Nevím, co by vám na to Hanko řekla posluchačka Jana, která zavařuje okurky den co den a informuje nás o tom průběžně. Nějaký typ by to chtělo. Tak to bude rok 1975. Chodila jsem na gympl v Třebíči a byli jsme 3 dny v Praze, píše Hana. Možná je to tatáž Hana, nestíhám kontrolovat čísla. Mám tady typ pro rok 1972. Otevírám tady další. Alena si myslí, že by to mohla být ABBA v roce 1975. 76, píše Karel, a Míra, tentokrát s Lenkou nebo bez Lenky, vypadá to, že sám typuje 1975. Uvidíme. Jdeme pro nápovědu na hřebeny nejvyšších českých hor. V 65. roce tam vyhořela nepříliš rozmařilá skromná původní labská bouda. Bylo rozhodnuto, že vznikne nová, velká a honosná, a 15. listopadu roku, který hledám, byla 9-patrová železobetonová a panelová budova slavnostně otevřena. Asi víte, že je ve svahu, hlavní vchod je v úrovni nejvyššího podlaží, hotel má skoro 80 pokojů a může tam přenocovat 120 hostů. Jak to znělo v dobové filmové reportáži?
1: Mnoho horských bud se přestavuje, modernizuje, staví se i nové, jako tato labská bouda.
2: Často se nám stane, že to ráno vypadá, že se sem nikdo nedostane, a najednou se vyčasí a pak je tu třeba 200 lidí a chtějí jíst, pít, posedět, a to je potom fofer.
0: Ano, vše bylo zalito sluncem. Na druhou stranu, když později v televizi komentoval pamětník a bývalý ředitel Krkonošského národního parku Jan Štursa tu dobovou výstavbu, zmínil ideologii, na které to bylo postaveno.
3: Bylo takové nepříjemné heslo tenkrát: hory patří pracujícím. Slogan, šílený slogan, který způsobil v Krkonoších hodně zla. A tak se stavěly mohutné objekty a takové ty monumenty vidíme dodnes v Peci, vidíme ve Špindlu, vidíme v Harachově. Jedním z těchto těch pomníků, bohužel až na hřebenech Krkonoš, byla labská bouda.
0: Ano, hory patří pracujícím a labská bouda měla být důkazem téhož. Dagmar si myslí, že by to mohl být 76. rok, Nina pro změnu rok 1977. Těžko říct, kdo z vás má pravdu? Zase o fousek jasnější to bude ve chvíli, kdy spustím následující píseň.

0: A zatímco se Valdemar Matuška schoval do věží, vy píšete dál jako o život. Poslední tři SMSky ocituji, protože zejména mi dělá radost, že si sebou berete dvojku, třeba i do lázní. Odtud zdraví Jana z Karlovy Studánky a střílí od boku 1976. David z Prostějova typuje 1977 a vůbec největší radost mi udělala Katka, která píše: já jsem šťastná, že mám dovolenou a můžu vás poslouchat živě a ne až večer ze záznamu. My jsme šťastní, že tak činíte po večerech, Katko, a samozřejmě, že jsme rádi, že jste s námi online. Katka typuje 74. A teď ještě tady se rozsvítila jedna zpráva: udělal jste mi obrovskou radost, noc na Karlštejně od první chvíle miluju. Takže to jasné, tehdy jsem byla na gymplu, jezdila na koních, krásné časy a byl to rok 1974. No, tak nějak zhruba v té době, kterou popsali, ty jednotlivé typy budeme. Já bych s dovolením nabídl jeden zahraničně politický tip, jak si udělat jasno o tom letopočtu. 17. dubna toho roku obsadili hlavní město Kambodži jednotky rudých kmérů pod velením Pol Pota a stát tak začal svůj letopočet znovu počítat od roku nula. Ptáte se proč? Autentickou odpověď jednoho z vůdců tohoto převratu před časem připomněl ve svém pořadu k neblahému výročí náš zpravodaj v Asii David Jakš.
1: Proč rok nula? Protože korupci, prostituci, okrádání rolníků a ponížení Velké Kampučie jsme dostali na nulu. Museli jsme zabít všechny, kteří chtěli vrátit staré pořádky. Žádnou lítost dnes necítím. Osvobodili jsme národ.
2: Vzpomínal na svůj život v nejužším vedení rudých kmérů někdejší druhý muž země, Noun Chea, později odsouzený za genocidu na doživotí.
0: Tomu trestu se nedivte, režim nahradil lidská jména čísly, zlikvidoval továrny, aby mohl pěstovat více rýže, klasickou justici vyměnil za lidové soudy a brutalita nových vládců země došla tak daleko, že se od ní distancovaly i státy tehdejšího sovětského bloku. Organizace spojených národů označila vládu rudých kmérů za cílenou genocidu, protože během ní zemřeli víc než 2 miliony lidí. Podstatné je, že toto krvavé období kambodžských dějin ukončila vietnamská armáda v prosinci roku 1979. Kdy to ale začalo? Víte to? Zavolejte 22 155 25 25, můžeme si o tom popovídat. Kdo se bojí mluvit do rozhlasu, ten může aspoň psát.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Movie star, tedy filmová hvězda, slavná píseň z hledaného roku. O slavném filmu mnozí píšete, odkazujete se na to, že Noc na Karlštejně se natáčela 1973. Někteří tvrdí, to jsem viděl v kině 1974. Jste z toho takový zmatení. No, nezapomeňte, že Lukáš Bárca, je hudební dramaturg dvojky, přiřazuje písně k letopočtům podle okamžiku, kdy poprvé vyšly na desce. Uvidíme, jak to vnímají, vidí a typují naši volající. Tentokrát se dovolali Pavel a Pavla. Ne, že bych nebyl gentleman, ale Pavel se dovolal první, tak bude první mluvit. Pavle, dobrý den, tady je Honza Kovařík.
1: Honzo, dobrý den.
0: Jak to všem typujete?
1: No, podívejte, já se teda
0: no?
1: tak nějak navedla hlavně ta vaše vzpomínka.
0: Myslíte, jak jsem byl nešťastný?
1: Ano, ano, ano.
0: Dobře.
1: Myslím si, že si pamatuju, že jste byl nešťastný v první třídě.
0: A co školka, vzal jste ji v úvahu?
1: No tak já nevím, o školce si nepamatuju, že byste v ní byl nešťastný.
0: Mm-hmm.
1: Takže já typuju 1975.
0: OK, já nemůžu říct ani tak, jenom si to tady píšu nenápadně tuštičkou na roh papíru. A vy jste tou dobou byl na světě, Pavle?
1: No tak já jsem o rok starší než vy, takže
0: jste ještě o maličko zkušenější.
1: Já jsem to nejhorší měl za sebou.
0: A vy jste chodil do druhé třídy, teda v tom teoretickém roce.
1: Od 75, 76, no.
0: Aha, no dobrá, no tak uvidíme. Nejdůležitější je stejně třetí třída. My vždycky s kamarády, když čteme o tom, jak někdo zázračně zbohatl, tak říkáme, měli jsme víc zabrat ve třetí třídě. Ale o té dneska není řeč. Pavle, rád jsem vás slyšel. Naschledanou. Na druhém telefonu snad vydržela posluchačka Pavla, která volá z Moravy. Dobrý den.
2: Já jsem vydržela posluchačka Pavla, ale volám z Tábora.
0: Tak jsme to zmotali, pardon. Pavla volá z Tábora a Pavel volal z Moravy. Tak, teď je to správně, moc se vám omlouvám, Pavlo. Promiňte. A
2: Moravy je taky hezky.
0: A hrdá jeho Češko, typujte.
2: No já jsem přišla k rádiu díl, když jsem slyšela Valdu.
0: Ano.
2: Takže vím, že Noc na Karlštejně byla natočená roku 73, neboť se mi narodila netež.
0: Mm-hmm.
2: Ale nevím, jestli šlo o to, kdy to teda bylo natočené. No?
0: No, jde o to, že ta píseň, kterou jsem hrál, se ocitla v hledaném roce na desce. Tak jestli to víte jistě, ten rok natočení, tak odhadněte, kdy tak asi mohla být na desce a máte tip.
2: No, tak asi 74, 3, 4, no.
0: No tak 3 nebo 4, Pavlo.
2: Ne, nejde o nic.
0: 4, správně, nejde o nic. Je to jenom legrace a hra. Tak vám máváme do Tábora, děkujeme, že jste s námi na dvojce. Naschledanou.
2: Dobrý den, naspe.
0: A píseň, kterou jsem miloval, protože jsem věřil, že taky nějaké brzy získám. Nějakou dobu to trvalo, ale pak se to povedlo.

0: 12.29, stručná rekapitulace v polovině hádání. Hledáme rok, kdy v Krkonoších slavnostně otevřeli novou labskou boudu. Vlády v Kambodži se chopily jednotky rudých kmérů a za pár minut se vydáme také na stranický aktiv do Československého rozhlasu, abychom si připomněli, že normalizace jela na plné obrátky.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: Kdo to kdy pochopí? Všichni máte stejné nápovědy, ale typujete rozdílné roky. Eva 1973, Jitka 1974, Marie 1975. A ještě na dálku zdravím Míru do Českých Budějovic. Zapomněl jsem zmínit, že dnes typuje v týmu se Štěpánkou a Lenkou. Původně 73, teď 75. Co se dělo v té době v Československém rozhlase? Zasedal v lednu stranický aktiv, tedy pracovníci rozhlasu, kteří byli komunisty, se sešli, aby si vyslechli mimo jiné 2,5hodinový projev člena UVKSČ Oldřicha Švestky. Mimo jiné jim řekl:
1: sdělovací prostředky, jejíž jedním z hlavních poslání je agitační a politicko-organizátorská funkce, musí ještě více než dosud na vyšší úrovni a s větším umem podporovat a pomáhat rozvíjet veškerou politicko-organizátorskou a politicko-výchovnou práci strany.
0: Máme ten projev celý v archivu, ale trápit vás nebudu. Soudruh Švestka řekl jasně rozhlasovým komunistům, že se od nich žádná objektivita nečeká. Někteří se zmohli na odpor, třeba Květoslav Fajx na stejném archivu říkal, že lidé nechtějí poslouchat Hvězdu kvůli špatné hudbě a raději ladí Radio Luxemburg. A reportér Ilja Jenča dokonce řekl, že veřejnost věří zahraničním stanicím víc než Československému rozhlasu. V kterém roce tohle mohlo padnout na stranickém archivu v Československém rozhlase? Kdo to chce říct veřejně a sám do rozhlasu, ten může vytočit 22 155 25 25. Ostatní mohou napsat.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Tuhle chytlavou píseň v hledaném roce umístila na svoji desku formace, která si říká Hot Chocolate, sympatický název pro kapelu. Na telefonu pravidelný posluchač a častý přispěvatel tohoto pořadu, Didar. Já vás zdravím, Didare, dobrý den.
1: Dobrý den, Honzo, já vás taky zdravím a všechny posluchače.
0: Slyším, že jste zase... Že jste zase na cestách, okay. Ano.
1: Ano, do Prahy, v autě, bohužel prší.
0: Jeďte ale... opatrně a řekněte do svého handsfree, který rok typujete a proč.
1: Ale to si já typuju, nebo říkám, že je to rok 1975, podle nápovědi těch rudých chmerů, který obsadili tenkrát v Kambodžu.
0: Ano.
1: A protože měl jsem spolužáky z Kambodži, takže to se vím. A jedna taková vsuvka, taková zajímavost.
0: Ano.
1: Jediný král na světě, který mluví česky, je kambodžský král, jeho královská výsost Norodom Sihamoni. A jen takový dodatek k tomu.
0: A já jsem rád, že ho zmiňujete, protože mě to vlastně taky vyplavalo v hlavě, když jsem o té kambodžské historii si studoval věci. Takže vy tvrdíte, že je to rok 75 a utvrdili ano. vás v tom kambodžští spolužáci. Dobrá, zdravíme na dálku vás, Didare, i jeho výsost, kdyby náhodou poslouchala dvojku a šťastnou cestu. Nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Tak... Co by mohlo ještě pomoci? 74, 5 nebo 6? Co třeba Václav Neckář?

0: Zabrnkal nám Václav Neckář, zda to vyléčilo váš splín, nevím, a zda jste blíže ke správnému typu letopočtu, už vůbec ne. No tak nakonec jedna vele důležitá a vele slavná hudební nápověda. 24. srpna v Rockfield Studio 1 nahráli Queeni jednu ze svých vůbec nejslavnějších nahrávek. Jmenuje se Bohemian Rhapsody a reportéři se Freddieho Mercuryho ptali, proč vlastně tak často v tom textu slyšíme jméno Belzebub.
1: Proč to používáme? No, proč vůbec něco používáme? Neznamená to nutně, že studuji démonologii a podobné věci. Prostě se mi to slovo Belzebub líbí. Skvělé slovo, že?
0: Než tu bez dvou vteřin šestiminutovou skladbu zkompletovali, trvalo to prý několik dní, a to i přesto, že Freddie Mercury nosil fragmenty téhle skladby v hlavě dávno. Pak tedy vyšla na albu Night at the Opera a také na singlu, obojí v našem roce. Který rok to byl?

Když máte v playlistu Bohemian Rhapsody, platí všechno nebo nic. My jsme s Petrem zvolili všechno a hráli jsme do poslední vteřiny, snad vás to potěšilo stejně jako Janu. Děkuju taky Honzovi, který mi upřesnil, že Belzebub je v textu té skladby jen jednou. Děkuji vám, Jene. A děkuji všem, zejména pak Alžbětě Kadlecové, která pomáhala pro vás hledat nápovědy. Byl to rok 1975, kdy rozmazlený Jeníček musel spod máminy sukně do své první třídy a tam narazil na paní učitelku, která byla vážně drsná. No, nedá se nic dělat, i takové vzpomínky do života patří. Závěrečná píseň z roku 1975 je v podání Jiřího Korna, jmenuje se Tam u dvou cest. Vy zůstaňte na jedné jediné správné cestě, zůstaňte na dvojce, průvodcem vám v průběhu odpoledne bude kolega Mirek Vaňura. Já se na vás těším zase ráno, pár minut po šesté, anebo v poledne v pořadu Byl jednou jeden rok.

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Obří požár nadále ohrožuje francouzské město Bordeaux a registrace vozidel by se mohla vyřizovat online. Čekáme proměnlivou oblačnost místy s přeháňkami, zejména na Moravě a ve Slezsku i bouřkami a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Francouzským hasičům se stále nedaří skrotit ničivý požár na jihozápadě Francie. Živel vyhnal z domovů už přes 200 tisíc lidí. Plameny spálily přes 40 tisíc hektarů půdy a přiblížily se k městu Bordeaux.
4: Evakuace města Bordeaux zatím není v plánu svou silou a rozsahem, ale jde o naprosto výjimečný požár.
5: Popsala ve francouzské televizi mluvčí vlády Maud Brežonová. Prezident Emmanuel Macron svolal kvůli požárům krizový štáb. Oheň spálil v oblasti Giron přes 200 domů a podle francouzského rozhlasu komplikuje práci zhruba 15 tisíc společností. Jsou zavřené některé silnice, dálnice a omezený provoz je taky na železnici mezi městy Bordeaux a Tarbes. S ohněm bojují tisícovky hasičů, policisté a taky vojáci, kteří v evakuovaných oblastech brání krádežím a rabování. Čeští hasiči se zapojili do hašení u obce Temple, kterou obklíčili plameny. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona, o kterém jedná vláda. Nově by mělo být možno ponechat si svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy, říká mluvčí resortu František Jemelka.
6: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
2: Ruzyňské letiště za letošní první pololetí odbavilo přes 8 milionů cestujících. Meziročně je to skoro 6% nárůst. Vyplývá to ze statistik na webu letiště. V červnu z něj nejvíc lidí odletělo do Velké Británie, následovala Itálie, Španělsko nebo Řecko. Dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem bude v provozu o 3 dny dříve, než bylo původně v plánu. Nový úsek s výjimkou tunelu Homole otevřou už 21. srpna.
7: Celý úsek dálnice Ostrov Vysoké Mýto o délce 7 kilometrů měl být původně v provozu letos v prosinci. Kvůli komplikacím při ražbě bude ale tunel nakonec průjezdný až v létě příštího roku a nahradí ho provizorní přeložka, tak aby silničáři mohli s předstihem otevřít alespoň samotnou dálnici a vynahradit řidičům zdržení stavby. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Čekáme proměnlivou oblačnost místy s přeháňkami a zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřkami. Později odpoledne a večer bude oblačnosti i srážek ubývat.

0: Vinice stojí v pravém pruhu v Lochkovském tunelu. Dodávka po nehodě, projíždějte opatrně. To byly zprávy, teď je tu pro vás Mirek Vaňura.
1: A zprávy na dvojce dnes odpoledne připravuje, to jste poznali podle hlasu, Pepa Maršál. Říkám dnes, myslím tím pondělí, už zase prázdninové pondělí, už máme 27. července, za chvilku se nám to začne lámat, teď myslíme prázdniny, ale odpoledne na dvojce teprve začíná. Tak zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

Neusínej, Petr Muk. No, doufám, že jste po obědě, teď 8 minut po 13. Ostatně říkáme to skoro každý všední den a doufám, že jste se odměnili něčím, co máte rádi, třeba něčím sladkým, k tomu se za chvilku dostaneme, a nebo něčím hořkým, a nebo také sladkým, myslím tím na čaj, a nebo na kávu. Káva nás prý, podle odborníků, doslova zvedne ze židle. O kávě jsme mluvili minulý týden a nejsou ještě všechny zajímavosti vyčerpány. Pravidelný pohyb patří k nejlepším věcem, to je jasné, které můžete pro své zdraví udělat. A jedním ze způsobů, jak se více hýbat, může být pití kávy. Ano, slyšíte dobře. Kvalitně provedené studii, publikované v roce 2023, vědci zařadili do výzkumu 100 zdravých mužů a žen, které vybavili takovými náramky, Fitbit, zkrátka prostě monitory srdeční činnosti. No a dalšími

0: zařízeními sledujícími zdravotní ukazatele. Účastníci byli monitorováni po dobu 2 týdnů a měli za úkol některé dny pít kávu s kofeinem a jiné dny se kávě úplně vyhnout. Vědci zjistili, že ve dnech, kdy lidé pili kávu, obvykle 1 až 3 šálky, udělali přibližně o 1000 kroků více. To prý odpovídá zhruba 800 metrům chůze navíc. No a podle autorů studie je zvýšení denního počtu kroků o 1000 spojeno se snížením úmrtnosti až o 6 nebo dokonce 15%. Jde prý o podobně velký přínos z hlediska snížení úmrtnosti, jaký studie připisují právě pravidelnému pití kávy. Takže budete-li pít, budete víc běhat, ani to nebudete vědět. No a teď půjdeme k tomu sladkému. Sladké po obědě, něco slaného k televizi nebo čokoládku, co po náročném dni, proč ne? Chuť na dobroty občas přepadne úplně každého a kdo říká, že ne, tak si vymýšlí. Musíme se jí ale vždy bránit, té chuti. A jak najít rovnováhu mezi zdravým jídelníčkem a radostí z jídla? A ta radost by u jídla rozhodně chybět neměla. O tom bude tento týden rubrika Jeste, ať vám to sluší. Tereza Bebarová si bude povídat s nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou. Tak a to bude už po kaple Turbo.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Internet je plný různých rad, co jíst a také co nejíst. Některá doporučení jsou vysloveně drakonická a já mám při jejich čtení kolikrát pocit, že je sepisuje někdo, kdo nenávidí lidstvo anebo má přinejmenším chronický zánět žlučníku. A tak by mě moc zajímalo, jak je to ve skutečnosti. Proto jsem ráda, že je tu se mnou odbornice na slovo vzatá, nutriční terapeutka Veronika Pourová. Dobrý den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Povídejte, skutečně existují potraviny, které by se v našem jídelníčku neměly vůbec objevovat a být pro nás jednoduše tabu?
3: Mě u tady toho vždycky napadne, že bychom neměli jíst třeba potraviny, které jsou plesnivé, takže například, když nám okurka splesniví na jednom konci, tak odkrojit ho a sníst ten zbytek. Spoustu lidí to dělá, mě to vždycky překvapí, ale je to tak. Určitě bychom neměli jíst potraviny, které jsme třeba spálili v troubě. Takové to, že nám líto nám to vyhodit, tak to teda sníme, protože tam skutečně vznikají škodlivé látky a neměli bychom jíst potraviny jinak znehodnocené. Ale kromě tady toho žádný zákaz, možná někdo čekal, že řeknu třeba brambůrky nebo hranolky, tak i tyhle potraviny se v tom jídelníčku čas od času objevit mohou.
2: Tak to děkujeme, je to nadějné. Na základě čeho vlastně dělíme potraviny na ty vhodné a méně vhodné?
3: Tak je to podle složení té potraviny. Například, když má některá potravina větší množství soli, tak je fajn to s ní nepřehánět, protože celkově jako Češi konzumujeme zhruba 3x víc soli, než bychom měli. Takže třeba právě ty hranolky jsou méně vhodné než brambory, kvůli tomu, že mají hodně soli a kvůli tomu, že jsou smažené, takže obsahují hodně tuku. Mm-hmm.
2: Je pravda, že si člověk může na určitých potravinách vypěstovat závislost? Já totiž podezírám svoji dceru, že začíná silně ujíždět na pečené kachně.
3: Tak to je netradiční potravina. Já to většinou slyším v kontextu závislosti na cukru. Ale nic z toho není závislost v tom pravém slova smyslu, kdyby vznikaly nějaké abstinenční příznaky a tak dále. Někdo zase občas je toho dojmu, protože když si třeba dá sladké a pak ho chvilku nemá, tak na něj má o to větší chuť. Ale může to být dané výkyvy v hladině krevního cukru, protože ta sladkost má rychlý cukr, který rychle spotřebujeme a ta hladina spadne. A když spadne dolů, tak máme zase chuť na sladké. A taky to může být prostě jenom návyk. Když něco jíme často, tak si na tu chuť zvykneme a pak ji vyžadujeme. To samé ale je třeba na těch slaných potravinách. Když přestaneme trochu solit, tak najednou nám všechno připadá přesolené, i když jsme to tak dřív jedli.
2: Díky, Veroniko. Dnes jsme nakousli téma zakázaných potravin a příště si dáme pozor na chyby. Pusťte si nás zítra ve stejnou hodinu, tedy po 13. na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Veronika Pourová.
3: Nashledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Tak a budeme pátrat přesně ve 13 hodin a 30 minut, ale budeme pátrat přesně tak, jako už uplynulé týdny v letošních prázdninách a vlastně pátráme už několikáté léto. Pátračka tento rok zní pátračka mrazivého léta na dvojici, a to proto, že hledáme postavy známých děsivých příběhů. Opakuji to stále dokola a musím říct, že stále ještě chodí vaše tipy buď formou SMS, anebo e-mailem. To opravdu neplatí, musíte vyťukat dvojka.rozhlas.cz, najít webový formulář, ten tam na vás doslova vyběhne a do toho formuláře, když ho vyplníte, tak napíšete svůj tip. Koho hledáme tento týden? V pořadu Šťastnou cestu, to bude až v pátek, po 13. hodině možná uslyšíte své jméno, když už teď svůj tip do formuláře napíšete. Takže jdeme napovídat.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Děti bývají rodičům vděční za dar života i výchovu. Ovšem já jsem svou náklonnost vyjádřil poměrně netypickým a značně děsivým způsobem. Nejprve jsem bez milosti snědl mámu a hned po ní šel na řadu táta. Ani při dalších soustech jsem nebyl vůbec vybíravý a tak padlo za oběť i veškeré vybavení domu. Pak jsem jako bezedný soudek vyrazil poznávat sousedy a další obyvatele vesnice a přitom si prospěvoval svou monotónní písničku shrnující můj dosavadní jídelníček. Moje obří nenasytné břicho rostlo každým soustem a nikdo z venkovanů netušil, že se brzy stane další položkou na mém nekonečném seznamu pokrmů.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Zdesivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Před 16. hodinou sem na dvojku přijde Patrika Strouhalová. Nebude to z nenadání, bude to plánované, protože také dnes, v pondělí, po 16. hodině nás čeká káva o čtvrté, vztahy ke svému životu potřebujeme po celý život, co si budeme povídat, vztahy partnerské, vztahy přátelské, pracovní, samozřejmě rodinné, no a o tom právě po 16. hodině bude řeč. Proč některá pouta vydrží vlastně celý život, zatímco jiné se rozpadnou a někdy i po několika dlouhých letech. Kdy má ještě smysl o vztah bojovat a kdy je lepší ho nechat prostě odejít? A jak se vyrovnat se ztrátou blízkého člověka, aniž bychom stejné chyby potom opakovali? Hostem kávy o čtvrté bude párový terapeut Jan Vojtko. Ptát se bude právě Patrika Strouhalová. A jak vy už víte, ptát se můžete také vy. Stačí vyťukat dvojka@rozhlas.cz a nebo potom čekat, až vás Patrika vyzve a přímo zatelefonovat. A teď už ta, kterou si bohužel budeme hrát jenom v rozhlase.

0: Bonnie Tyler na dvojce. Možná jste i vy zažili následující situaci. Přišla vám SMS-ka, že dlužíte na poplatcích konkrétně za televizi a rozhlas. No a pokud nezaplatíte, samozřejmě ještě ten den, hrozí vám 10 000 přirážka. Jenže tuhle zprávu poslali podvodníci. Jde jen o další pokus, jak z lidí vylákat citlivé a platební údaje. Jak falešnou výzvu rozeznat a na co si dát pozor, to rozebrali naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. To nejdůležitější z jejich článku pro nás teď vybrala Věra Pfeifrová. Věrko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak prosím tě, jak přesně ten podvod vypadá, dá-li se to nějak krátce popsat?
1: No, jak už si říkal, podvodníci rozesílají SMSky s výzvou k okamžité úhradě údajného dluhu na televizních a rozhlasových poplacích. Odkaz ve zprávě ale vede na falešný web, který napodobuje stránky České televize, případně Českého rozhlasu. Po kliknutí na tlačítko přihlásit se uživatel dostane na platební bránu, kde má vyplnit své údaje. No a právě ty se podvodníci snaží získat. Varováním mohou být gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz.
0: Tak a teď před podvodem jako první, pokud máme dobré informace, varovala samotná Česká televize. Tak jak poznám, že mi píše opravdu ona, myšleno tedy televize?
1: Nejdůležitější, Míro, je zkontrolovat právě tu webovou adresu. Česká televize používá pro komunikaci o televizních poplatcích výhradně stránku tvpoplatky.cz. Zároveň upozorňuje, že výzvy k úhradě dluhu neposílá prostřednictvím SMS, vysvětluje mluvčí televize Michal Pleskot.
2: Aktuálně jsme publikovali upozornění na webu České televize na stránce Vše o ČT. Dále jsme upozornění také zveřejnili na našich platformách X a Threads. V této souvislosti jsme připravili také edukační příspěvek na Instagramu České televize.
1: No a to stejné platí pro Český rozhlas. Oficiální informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné výhradně na adrese poplatek.rozhlas.cz, říká mluvčí Lidia Erlebachová.
3: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Rozhlasoví posluchači a televizní diváci jsou zřejmě poučení, protože ani Česká televize, ani Český rozhlas zatím neevidují nikoho, kdo by podvodníkům naletěl a bankovní údaje na stránce skutečně zadal.
0: Ono, Věrko, podobné falešné zprávy a stránky vůbec nejsou žádnou novinkou. Za koho se podvodníci třeba například ještě vydávají?
1: No, jestli si vzpomeneš, my už jsme mluvili o známých institucích, kterým lidé běžně důvěřují. V minulosti zneužili jméno policie České republiky, Unicredit Bank nebo třeba Všeobecné zdravotní pojišťovny. Typické je, že se snaží příjemce vystrašit a donutit ho jednat co nejrychleji. No a právě časový tlak je jedním z nejčastějších znaků podobných podvodů. Policie proto doporučuje na podobné výzvy nereagovat hned a jejich pravost si vždy nejdřív v klidu ověřit.
0: Ano, takže nespěchat, nikdo z oficiálních na vás nebude
1: nikam
0: takhle
1: neklikat.
0: Tlačit. Nikam neklikat a hlavně nevyplňovat svoje údaje. To jsou takové tři zásadní body a nemusí se vždycky jednat právě o Českou televizi a rozhlas. Tolik tedy informace od Věry Pfeifrové, děkujeme. No a já ještě připomenu, že celý díl nejnovější ověřovny, ze které jsme čerpali z toho pořadu, najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Odpolední dvojka.
5: Dnes s Mirkem

0: Tak a teď nás čeká další poznámka Milana Steindlera. Možná by se dala uvíst, jakože jak nám Milan Steindler neprozradil, v jakém se narodil znamení.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Také máte rádi horoskopy? Média je milují. Bodeť ne, je to jediná rubrika, kde můžete napsat dnes se vyhněte konfliktům a druhý den jen přehodíte znamení. Autoři horoskopů dokážou během 5 vět popsat celý lidský život, aniž by znali osobně jediného čtenáře. Horoskopy jsou jediná rubrika v novinách, která přežije úplně všechno. I kdyby spadl meteorit, druhý den se dozvíte, že býci mají být trpěliví. Autor může napsat úplný nesmysl a i když se netrefí, nikdo nechce vrátit peníze. No ale když mluvím o horoskopech, tak tu mám i jeden já přesně pro vás na příští týden. Všichni vás budou chválit, nosit na rukách a zahrnovat květinami. Inu, pohřeb už takový bývá.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Pražští zastupitelé v kontrolním výboru požadují od ministerstva dopravy prověření odboru pozemních komunikací a drah a policisté v Praze zadrželi muže, který ukradl prsten za 500 000 korun. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami, zejména na Moravě a ve Slezsku i bouřky, nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršal. Ministerstvo dopravy by mělo prověřit minulá rozhodnutí odboru pozemních komunikací pražského magistrátu. Požadují to zastupitelé kontrolního výboru hlavního města. Sešli se poté, co policie minulý týden zadržela dva úředníky magistrátu. Na Mariánském náměstí v Praze je reportér Petr Kastner.
3: Zastupitelé kontrolního výboru dopoledne vyslechli zprávu ředitele magistrátu Tomáše Havla, který na vyšetřování spolupracuje s policií. Pověřili ho taky, aby požádal ministerstvo dopravy, pod které odbor pozemních komunikací a drah spadá, o přezkum rozhodnutí. Minulé úterý zadržený ředitel odboru Aleš Krejča například ve své pozici schvaloval dokumenty firmě Dopravní inženýring Praha, která patří jeho příbuzným. Policie obvinila ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosu z trestné činnosti celkem 6 lidí a 2 soukromé firmy. Vyšetřuje je jako organizovanou skupinu. Dnes odpoledne kvůli kauze bude jednat taky koaliční rada. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
2: Průměrná cena nafty v uplynulém týdnu, kdy pro čerpací stanice už neplatila vládní cenová regulace, stoupla o 3 koruny na 43 korun a 77 haléřů za litr. Zhruba po 3 měsících je opět vyšší než u benzínu. Jeho cena se od minulého pondělí do neděle zvýšila v průměru o 67 haléřů na 42 korun a 32 haléřů. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna. Kriminalisté v hlavním městě dopadli zloděje brilliantového prstenu za 500 000 korun. 28letý muž ho ukradl ve starožitnictví v Praze 6. Policisté ho vypátrali díky kamerovým záznamům. Podle mluvčího Richarda Hrdiny našli i prsten a vrátili jej prodejci.
4: Policisté při lustraci zjistili, že podezřelý už nedávno byl odsouzen za jednou krádež a v tuto chvíli je tedy v podmínce. Teď je tedy ve vazbě a hrozí mu až 5 let za mřížemi.
2: Energetická skupina 7 miliardáře Pavla Tykače chce postavit v Kladně bateriové úložiště o nákladech kolem 500 000 korun. Zprovozněno má být na podzim. Kapacita úložiště bude 90 MWh. Při výpadku proudu bude schopno udržet v chodu všechny domácnosti i objekty kritické infrastruktury ve městě až 4 hodiny. Nová autobusová linka číslo 145 začne v Praze jezdit v polovině srpna. Takzvaný tunelbus bude jezdit komplexem Blanka. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů propojí Kobylisy a Dejvice.
5: Autobusová linka číslo 145 nám nyní propojí lokality sídliště Čimice, metra Kobylisy, potom pod Holešovičkami vyjede právě do tunelového komplexu, vyjede u Sparty a bez problému a velmi rychle napojí i stanice metra Hradčanská a Dejvická, což znamená lokalitu Vítězného náměstí.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami a zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřkami. Později odpoledne a večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Doprava.
2: Na 24. kilometru D1 směrem od Prahy stojí v omezení.

0: července a prožíváme 208. den roku 2026.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

Tak kdo se nám narodil? Nám narodil. Kdo se prostě narodil 27. července? Například Alexandre Dumas, mladší, francouzský prozaik, dramatik. To bylo v roce 1824. Ale narodila se také herečka Gabriela Vránová, herec a dabingový režisér Petr Pospíchal, no a zpěvák, skladatel, textař, producent a já nevím co všechno, ve skvělé kondici Janek Ledecký. Mimochodem, doktor práv, Jan Ledecký, tak Janku, zdravíme tě. Nad městem Jeseník v Olomouckém kraji leží známé Pryznicovy léčebné lázně a tak nás asi nepřekvapí, že kolem nich je

0: pramenů. No a právě za nimi nás dnes za chvilku pozve po Česku na dvojce Vašek Žmolík. Troufnu si už teď tipnout, že nás tu a tam čeká pěkné stoupání.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Pašku, i dnes vítej u mikrofonu Dvojky.
2: Děkuji, přeji dobré odpoledne.
1: Také přejeme, co si máme představit, když se poví jesenické prameny.
2: Tak jedná se o přírodní prameny vody, které najdeme přímo v lázních Jeseník a ve městě Jeseník, ale také v jejich okolí, tedy třeba v obcích Česká Ves a nebo Lipová Lázně. Často jsou u nich různé monumentální pomníky nebo alespoň malé pomníčky, což souvisí s místním lázeňstvím, které založil geniální vodoléčitel, zakladatel prvního vodoléčebného ústavu na světě, Vincenc Priznic. Zejména v 19. století bylo budování podobných pomníků a pomníčků velmi oblíbené.
1: Tak si ti tak říkám, že výprava po těchto pramenech může být moc hezký, asi hlavně letní výlet.
2: Tak to určitě, hezký a objevný. Vyrazit můžeme třeba podle knižního atlasu pramenů, anebo podle webu Jesenické prameny. Na něm jsem napočítal jenom pod písmenem A 15 pramenů. Dohromady jsou totiž těchto pramenů stovky. Přesnější údaj jsem bohužel nenašel.
1: No, které prameny bychom na takovém výletu či procházce neměli minout? Neříkej stovky.
2: Tak těch zajímavých je, tak povím, mnoho.
1: Ano.
2: Přímo nad areálem lázní se nacházejí naučná stezka živé vody a stezka Vincence Priznice, které tě zavedou k desítkám pramenů. To může být.
1: Ano, desítky máš povolené.
2: Děkuji, ale zavedou tě také k přírodním sprchám, populárním za času Vincence Priznice, anebo ke krásným vyhlídkám na Jeseníky a Rychlebské hory. Přímo v areálu lázní se na Ryperově promenádě nachází několik pramenů, třeba Sofiin anebo Český, a taky několik památníků věnovaných přímo Priznicovi, jako je ku příkladu monumentální bronzový pomník lva, což je dokonce symbol těchto lázní.
1: No a Vašku, byla na místě moje úvaha, že nás tu a tam čeká stoupání, prostě, že půjdeme do kopce?
2: Přesně jak jsi řekl. Hůlky na Nordic Walking bych si vzal sebou. Řada pramenů se totiž nachází na svazích Studničního vrchu. Jehož vrchol je v nadmořské výšce 992 metry. Jsou to pramen Sourozenecký, Šárka, Vídeňský, Přátelství, Německý anebo Schindlerův. Ty všechny se tam nacházejí.
1: No a kde se vzaly ty názvy jednotlivých pramenů?
2: No tak to je hodně zajímavé. Třeba v polovině 40. let 19. století se příslušníci různých národů doslova předháněli, aby měli na Grafenbergu, což je německý název pro lázně Jeseník, svůj pramen. Nejznámější je z té doby pramen anglický s krásným mramorovým pomníkem. Po druhé světové válce potom došlo k odstranění části původních německých nápisů na deskách pramenů a k přejmenování vlastně většiny tamnějších pramenů.
1: No nicméně předpokládám, Vašku, že všechny přejmenovány nebyly.
2: Tak to ne.
1: Ano.
2: A názvy mnoha pramenů mají moc hezkou historii. Ten Sofiin třeba připomíná Priznicovu manželku. Joffin byl postaven zase jako zástupní dar pro Priznicovu dceru a třeba ten rumunský nechal vystavět z vděčnosti za své vyléčení rumunský král Karel I.
1: Dokonce. A teď asi, Vašku, zbytečná otázka, ale zeptat se musím. Pečuje dnes někdo o ty prameny?
2: Pečuje.
1: Tak.
2: Už nějaký ten rok pracuje Rada pramenů, která sjednocuje činnost majitelů, pozemků a taky dobrovolníků, kteří o prameny pečují. Každý rok při zahájení lázeňské sezóny bývají taky slavnostní dny pramenů. Jeseničtí zkrátka vědí, jaké bohatství v pramenech mají. Ne nadarmo se kdysi říkávalo, kdo tuto vodu pije 100 roků, potom žije.
1: Soudí Vašek Žmolík. No a já si zase myslím, že vydat se za jesenickými prameny může být opravdu, jak jsem říkal na začátku, moc hezká letní vycházka. Tak i dnes díky za tento tip. Těšíme se příště.
2: Zítra. Naslyšenou.

0: Je čas výletů, je čas dovolených a pokud jste se ještě nerozhodli, kam vyrazit, tak tu pro vás máme opravdu jeden zajímavý tip. Můžete se vydat po stopách Stanislava Motla. Ano, slyšíte dobře, po stopách našeho kolegy Standy Motla, který před lety pátral po tajemství kounovských kamenných hřad v přírodním parku Džbán na Lounsku. Na zhruba 11 hektarech, možná to víte, hektarech lesa, najdete asi 14 neúplných rovnoběžných řad, sestavených z více než 2000 neopracovaných kamenů. No a právě tam se v roce 2010 vydal autor pořadu Stopy fakta tajemství, který slyšíte na dvojce, aby odhalil, kdo a proč a také kdy je tam vlastně poskládal.
1: Takže dávné a dokonce i kruhové kamenné stavby. Kdo ví, k čemu sloužily? Společně s Antonínem Hluštíkem a již dříve zmíněným Jaroslavem Helšusem procházíme nyní zbytky kounovských kamenných řad. V jednom místě zastavíme. Jaroslav Helšus vysvětluje.
2: Teď jsme na 10. řadě, to je jedna z nejzachovalejších, tady na Kounově. I když, jak vidíme, tady ty kameny, jak už jsou padlý, původně byly tou užší hranou zasazeny v řadě. Ty větší kameny byly ještě podložený menšíma, drobnějšíma po vodě. To bylo dokázané archeologickým výzkumem.
3: To znamená, že oni uměle to nějak zasazovali do nějakého lůžka už připraveného, jo, ty kameny.
2: Ty větší kameny byly v lůžku z drobnějších, docela křemenců.
1: Jaroslave Helšuse doplňuje geolog Antonín Hluštík.
4: Každá ta řada byla tvořena několika velikostními kategoriemi kamenů.
1: A znovu má slovo Jaroslav Helšus.
2: Některé kameny podle svědectví pamětníků dosahovaly výšky lidské postavy.
1: Odhaduje se, že z původního množství kamenů tu zůstalo sotva 30%. V nejnovější době odtud křemence soustavně mizí jako surovina do skláren nebo jako materiál do základu domů. Poslední zbytky kamenů ničí nemilosrdná lesní těžba. I tak tu však zůstává jedna velká záhada.
0: Dnešní díl cyklu Stopy fakta tajemství, který jeho autor Stanislav Motl nazval Kamenný otazník, vysíláme u nás na dvojce, jak jste zvyklí, po 18. hodině. Pak si tento díl můžete poslechnout na našem webu dvojky, a nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes bude velmi zajímavé povídání na dvojce. No, ono je každý všední den, ale dnes to bude opravdu netradiční. Když se řekne koňské pólo, tak jste asi už doma, ale alespoň v tom, že to bude netradiční. No, koňské pólo, většina z nás si představí britskou královskou rodinu nebo šlechtická síla v Anglii. Přitom i v Česku se tomuto sportu věnuje několik desítek hráčů a jednou z nich je Simona Joklová. Ke koním se vrátila navzdory úrazu z dětství a dnes patří mezi propagátorky sportu, který spojuje rychlost, taktiku i dokonalou souhru člověka a koně. Jak se člověk dostane ke koňskému pólu a čím si ho získalo právě tedy Simonu? To se teď dozvíme, Simono. Vítejte.
1: Děkuji, dobrý den.
0: Tak musím teda říct, že musíme, Simono, asi představit vůbec to koňské pólo. Jo. Asi někdo ví, jezdí se nějak na koni a teď nevím, co to držíte v ruce?
1: Maletu.
0: Maletou,
1: pálku. Česky pálku, ale odborně mezi námi je to maleta.
0: A tím se snažíte dostat nějak míček někam?
1: Ano, do branky.
0: Do branky dokonce.
1: Jde o to skorovat co nejvíc gólů. Hrají prostě sobě dva týmy o čtyřech hráčích a ti vlastně se snaží skórovat co nejvíc gólů. Ta branka je velká asi jako fotbalová branka, ale nemá brankáře. Aha. V tom je ten rozdíl.
0: No a teď, dobře, to je asi hodně úrazů toho, ne? Mně napadá.
1: Není, protože tam se dodržují striktně pravidla. A opravdu ty fauly, rozhodčí píská, dávají se tam taky penalty, takže tam jsou opravdu jako ty pravidla velmi striktní právě proto, aby se v té vysoké rychlosti třeba do sebe ty koně nenabourali a aby se omezilo vlastně těm úrazům.
0: Rozhodčí je na koni?
1: Rozhodčí je na koni, taky.
0: A jak je to asi velké hřiště? Jako fotbalové?
1: Je to jako šest fotbalových hřišť.
0: Šest fotbalových
1: hřišť. Klasický hřiště na polo je jako šest fotbalových hřiště.
0: Uh-huh. To ta tribuna je pěkně dlouhá.
1: Ano, ano, ale ono je to tak, že ve světě není všude tribuna, protože samozřejmě stavět takhle velkou tribunu by bylo náročný. Takže se to dělá tak, že lidé nebo diváci přijedou autama, otevřou si kufr od auta a sednou si do toho kufru a dívají se na polo.
0: No je to vyřešené. No a já jsem tedy neslyšel u nás, že by nějaké hřiště na polo bylo. Tak za prvé, jestli vůbec je, no asi ano, když se to tady hraje, a za druhé, jestli to je stále hřiště na pólo, anebo se to pak změní a je to louka a pak jednou za rok je to hřiště.
1: V České republice je hřiště na pólo, to je v Brně a staví se tady u Prahy hřiště na pólo, to bude dokončené příští rok. My ale využíváme na golfu driving range, což je vlastně taková cvičná odpalovací plocha, která je rovná a dlouhá, no a my na ní hrajeme pólo.
0: To jsou golfisté rádi.
1: No, ta prvotní myšlenka, když jsme vlastně s mojí sestrou tu akci vymysleli, tak se úplně neschledala, jako s pozitivním nadšením, ale musím říct, že se to nějak už teď vlastně budeme organizovat čtvrtý ročník naší akce a není s tím vůbec problém a naopak ty golfoví kluby jsou rádi.
0: Ano, no, Simona Joklová nás přišla pozvat na vlastně Royal Golf and Polo Cup, ale o tom si budeme povídat až po písnice, teď bych ještě zůstal u toho póla jako takového. Mimochodem, oni se tam pak nějak zašlapávají ty drny, ne, co vy vyrejete?
1: Ano, ano, zašlapávají se drny a je to právě kvůli tomu, že ten míček je poměrně malý, takže kdyby zapadával, tak by hodně odskakoval, nebylo by to tak přesný pro ty hráče.
0: A to je taková společenská událost. Pretty Woman, tam se to myslím zašlapuje v tom
1: ano,
0: filmu.
1: Přesně tak, tak, přesně tak.
0: Ještě u toho zůstaneme. Ta pálka, maleta, je dřevěná?
1: Je z bambusu.
0: Z bambusu.
1: A nebo z umělé hmoty.
0: To se láme, ne?
1: No, dá se zlomit taky. Ale on ten bambus je docela pružný, takže ten se zase tolik neláme, ale dá se zlomit.
0: No a teď nám povězte. Já si to neumím moc představit. Takhle, viděl jsem to, ale prakticky, tak vy sedíte v sedle.
1: Ano.
0: Buď pravák nebo levák, to je asi jedno, ne?
1: No, musí se hrát vždycky pravou rukou.
0: Ježiši,
1: to je v pravidlech. Takže i když jste levák, leváci, musíte se prostě naučit
0: se
1: pravou
0: naučit
1: rukou.
0: Teď vy máte koně, nějak se musíte schýbnout, ne?
1: Ano.
0: A ten kůň ví, že vypálí, tak zbrzdí, nebo to je...
1: Ten kůň je na to trénovaný, takže on, vy tak nějak jako splynete v jedno s tím koněm, když hrajete. Vy úplně během té hry neřešíte tolik toho koně, ale řešíte to, co se děje kolem vás, protože pořád je to týmový sport. Takže se díváte, kde jsou vaši protihráči, spoluhráči a ten kůň je trénovaný tak, že opravdu já si myslím, že on ten odpal nějakým způsobem určitě ho slyší a vnímá a vy potom jedete za tím míčem a samozřejmě s tím koněm musíte si třeba zabrzdit.
0: No.
1: A potom odpalujete a je hodně typů těch odpalů, takže vy i komunikujete s těma okolníma hráčima a třeba oni na vás křičí, jaký ten typ odpalu vy máte zahrát podle toho, kde třeba oni stojí na tom hřišti.
0: No, znova se vrátím k tomu nebezpečí. No, prostě je tam něco jako faul třeba?
1: Je tam hodně faulů a první pravidlo v koňském pólu je linie vašeho míčku. Takže já, když jako hráč odpálím, tak vznikne taková pomyslná linie toho mýho míčku a to mi nesmí nikdo překročit z těch ostatních hráčů, protože by to bylo velmi nebezpečný. Oni mě můžou z té mojí linie vytlačit, takže vedle mě může jet jiný hráč a může mě vytlačit s tím svým koněm a nebo mě můžou hukovat.
0: Ano.
1: To, vlastně to je jako je to v hokeji třeba. Nevím, jak...
0: Tak to nevím, to, a to ne, tak prosím vás, nesmí vytlačit, tečka.
1: Můžou mě vytlačit, ale nesmí přejet vlastně tu moji linii. Jo.
0: Dobře, pojďme od toho spíš, by mě zajímalo.
1: Hákovat,
0: hákovat. A to můžou
1: hákovat
0: taky nemůžou.
1: Hákovat se může.
0: Jo, může hákovat se hákovat. Se může. No teda. A ten kůň, ten už to ale s váma prožívá, ne? Ten ví, že bude brzdit, když vidí míček tam na zemi.
1: Asi to nějak prožívá, protože kůň je velmi empatický zvíře a musím říct, že i v rámci té hry vy jste nějak propojený a opravdu...
0: Vy jste se ho neptala?
1: Neptala
0: ne,
1: jsem
0: a
1: se.
0: Teď jedna ještě důležitá věc. Víte, já nevím, psovodi třeba, já mám blízko k policejním psovodům a mimochodem i ke koním policejním. To je opravdu jedna bytost v podstatě, ten pejsek a ten psovod, ten policista na tom koni, ale vy máte těch koní během zápasu několik.
1: Ano.
0: Kolik?
1: Je to tak. No, minimálně dva. Každý hráč má minimálně dva koně na zápas.
0: No.
1: Můžou mít až třeba 15-16 koní, to jsou ty nejlepší hráči světa, mají na jeden zápas, takže oni opravdu ty koně mění každých pár minut, někdy každou minutu a půl, dvě minuty a je to právě kvůli tomu welfare koní, aby se ty koně neuhnali, protože oni běhají těch pár minut opravdu jako naplno.
0: No jak při hokeji.
1: Takže...
0: To je jako při hokeji, ano. On do toho dá ten kůň úplně všechno v tu chvíli.
1: A i to tak je, protože u toho hřiště jsou koně na té střídačce pomyslný, kde se připravují, kde se rozehřívají, protože vy, když potom přeskočíte na toho dalšího koně, ten kůň už s váma běží rovnou do té hry.
0: To je skvělé prostě, no. Takže tak jsme si jako malinko přiblížili koňské pólo, které v České republice, já jsem říkal, několik desítek hráčů, kolik to tak asi je, to do stovky?
1: Asi 50 momentálně.
0: Hráčů. Je to sport, který se možná rozvíjí stále.
1: Ano.
0: A aby se ještě více rozvíjel, tak tady Simona Joklová, host dvojky se svojí sestrou, jsme se teď dozvěděli, vymysleli... Co to je? Turnaj?
1: Je to turnaj.
0: Turnaj Royal Golf and Polo Cup a o něm si budeme povídat hned po písničce.

0: Koňské pólo řešíme na dvojce. Bývá označováno jako sport králů. Už příští víkend si ho ale budou moci zblízka prohlédnout i návštěvníci na pražské z Braslavy. Právě tedy 8. srpna se uskuteční Royal Golf and Polo Cup. To je, budeme tomu říkat, festival, který spojil golf a koňské pólo a přivede do Prahy špičkové hráče z několika zemí světa. Co všechno nás návštěvníky čeká a proč je letošní ročník vlastně výjimečný, na to se budu ptát znovu Simony Joklové. Ta zůstává mým hostem, tak už jsme si to tak trochu tedy představili, ukotvili jsme si to, co je koňské pólo. Vy jste říkala, že to je velmi podobné golfu vlastně.
1: V podstatě ten švih je stejný. Tak. Jenom se říká, že tedy hrát koňské pólo je jako hrát golf při zemětřesení.
0: Ano, takže tak. A teď, co to je vlastně za festival? Co to je za událost a proč?
1: Ještě bude to tedy na golfovém hřišti Prague City Golf z Braslav, ano. Na tom tréninkovém odpališti Driving Range a my ho na ten den změníme na polohřiště.
0: Já jsem myslel, že zničíme.
1: Děláme všechno pro to, abychom ho nezničili, připravujeme to a ten den to bude tedy polohřiště a jak už jste zmínil, bude to velmi festivalová atmosféra. My tam stavíme takovou polovesničku festivalovou, kde budou stánky s občerstvením, bude tam zábava pro děti, zveme určitě celý rodiny, bude to takový hezký letní odpoledne a doufám, že nám i vyjde počasí, určitě ano.
0: Máte sponzory určitě, takže...
1: Určitě ano. A musím říct, že prodávají se tedy už vstupy v předprodeji, ale pro děti do 15 let je vstup zdarma.
0: No dokonce. Takže festival. Ono, ano. Aby nás neodradilo, jste říkala, když hrála písnička to Royal Golf.
1: Ano.
0: Ono to zní jako, že tam musím mít jenom slímečkem a nažehlenou košili, tak to vůbec ne. Můžu tam přijít jako celá rodina, podívat se, jak se vlastně hraje koňské pólo.
1: Ano, přesně tak. Co bude ještě zajímavý, tak diváci se dostanou až k těm mantinelům. Takže ta hra bude v bezprostřední blízkosti u nich. Uh-huh. Takže opravdu uvidí tu akci, uvidí ty koně, ty hráče, budou tam profesionální hráči z celého světa. Takže to bude určitě zajímavá podívaná.
0: U nás je to pořád tak jako taková popelka sport, ne? Nebo se rozvíjí víc?
1: Rozvíjí se a právě proto i děláme tady ty akce a děláme je víc pro veřejnost a děláme je festivalově, abychom třeba i nalákali nový členy do naší základny, aby nás bylo víc, protože čím víc hráčů, tak tím víc se ten sport dá samozřejmě hrát.
0: Říkala jste, že to je pojaté jako festival, tak budu si tam moci něco zkusit. Já chápu, že mě asi nepůjčíte koně, i kdyby ho někdo držel, ale něco jako, že sedím na tom koni a vůbec se snažit odpálit, budu si to moci vyzkoušet tam nějak?
1: Ano, budeme tam mít dva dřevěné koně.
0: No, to jsem čekal.
1: Budou tam připravené i pálky a u toho bude profesionální hráč, který bude vlastně divákům ukazovat, jak se do toho trefit, jak se do toho míčku trefit. Takže si to může vyzkoušet opravdu každý.
0: No a když by nás teď někdo poslouchal a říkal si, to by mě docela bavilo, jak se dá u nás přihlásit, jak vůbec, co pro to musím udělat, kde se vůbec trénuje v republice?
1: Těch poloklubů je několik, máme i polokluby kolem Prahy. Určitě je dobrý sledovat náš Instagram, protože my tam ty polokluby zmiňujeme a stačí buď napsat na ten Instagram nebo kontaktovat někoho z těch klubů, který mají všechny webové stránky. Taky se tam bude prezentovat jeden poloklub přímo v té naší vesničce, takže tam můžou diváci získat informace ohledně toho, jak si to třeba přijít vyzkoušet.
0: Tak říká aktivní hráčka koňského póla, musím říct, velká milovnice koní, že?
1: Ano.
0: Tak ano, ano. Simona Joklová se svojí sestrou je spoluzakladatelkou vlastně podniku, na který vás zveme, a to je Royal Golf a Polo Cup. Bude to, říkali jsme teď, 8.
1: Ano, 8.8.
0: 8.8. V kolik tam máme dorazit na Zbraslav, na to golfové hřiště?
1: V 14:30 odpoledne ve 13:30 bude otevření té naší vesničky a v 15 hodin začne první polozápas. Ty zápasy budou dva. Že první bude v 15 hodin, druhý bude v 16:30.
0: Chcete-li zažít něco opravdu netradičního a chcete-li opravdu vidět koňské polo na život, tak přijďte. Díky, že jste si udělala čas. Počasí teda máte zaplacené, to vám vyjde, tak ať přijde hodně lidí.
1: Já vám moc děkuju za pozvání a budu se těšit.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

Za 4,5 minuty bude 15 hodin, to znamená jak u vás, kde dvojku posloucháte, tak u nás ve Fialovém studiu, tedy 15. hodina a zprávy. Vláda schválila možnost online registrace vozidel. I takovou zprávu přinese Josef Maršál, ale bude jich samozřejmě víc, tak zůstaňte s námi.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáhá.cz.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vláda schválila možnost online registrace vozidel a v Jihočeském kraji letos výrazně přibylo případů lymské boreliózy. Čekáme proměnlivou oblačnost místy s přeháňkami a zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršal. Řidiči by si mohli od příštího roku registrovat svá nová auta online, počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který schválila vláda. Registrační značky by chodily do výdejních boxů. Novela počítá také s jejich přenositelností při koupi jiného auta. Pokud by vůz někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadil z provozu. Veškerou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
3: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
2: Většina změn nabyde účinnosti v polovině příštího roku, některá ustanovení až od roku 2028. Počet případů lymské boreliózy v Jihočeském kraji letos výrazně roste. Hygienici jich do konce 30. týdne potvrdili už 467. Klíšťové encefalitidy je naopak méně než v loni. Nejvíc nemocných s boreliózou evidují na Jindřichohradecku a Českobudějovicku. Srovnání s loňským rokem přibližuje ředitelka jihočeských hygieniků Květoslava Kotrbová.
4: Od začátku roku evidujeme 467 potvrzených případů lymské boreliózy, což je o 143 více než v loni ve stejném období. V posledních letech zaznamenáváme u lymské boreliózy nejvyšší výskyty za desítky let, ve kterých hlášená data pravidelně sledujeme.
2: Brno upozorňuje na falešné SMS zprávy o neuhrazeném parkovném. Zpráva tvrdí, že příjemce nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park. Výzva nabádá k využití odkazu na uhrazení dlužné částky, jde ale o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Lidé na takové zprávy nemají vůbec reagovat. V prvním polovině roku provedli plzeňští celníci celkem 96 kontrol, zadrželi přes 15 000 kusů padělaného zboží, například módní doplňky, obuv nebo elektroniku. Cena originálu by podle odhadu plzeňského celního úřadu dosáhla asi 135 milionů korun, řekla jeho mluvčí Marcela Kašparová.
5: Problematika padělků se netýká pouze držitelů práv duševního vlastnictví, ale představuje významné riziko také pro spotřebitele. Tyto výrobky mohou vykazovat nízkou kvalitu, nesplňovat bezpečnostní standardy a v některých případech ohrožovat zdraví jejich uživatelů.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Máme proměnlivou oblačnost místy s přeháňkami a zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřkami. Později odpoledne a večer ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Doprava.
2: Na stém 47. kilometru D1 směrem od Prahy jsou v pravém pruhu silničáři zdržení v koloně asi hodinu. Objížďka přes Velké Meziříčí je zcela ucpaná. Na Pražském okruhu směrem k D1 stojí v pravém pruhu v Lochovském tunelu karavan, chystají odtah, jezdí se pomalu kolem jen levým pruhem. A s komplikacemi počítejte v Praze na magistrále. V křížení Legerovy a Rumunské ulice se srazila dodávka s osobním autem. Zprávy končí teď do třetice. Mirek Maňura.
6: Pepa Maršál přijde za hodinu, je pondělí 27. července a dnes slaví ten, který slaví víru, Věroslav. Tak pokud nás někdo poslouchá s tímto krásným jménem, tak ať má hezké odpoledne. Ostatně i vy všichni, kteří s námi hned po písnice od Verony třeba budete soutěžit.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Mám tady rodinnou vstupenku pro 4 osoby na celý den strávený v Aqualandu Moravia. To je v Pasohlávkách. Je to tam prý výborné, tak 4 osoby a celý víkend. Pokud vám minulý týden chybělo sluníčko, tak tento týden si ho užijete až, alespoň meteorologové to tvrdí, však se s nimi za chvilku spojíme. A aby slunečních paprsků nebylo málo, tak se v dnešní ukázce vrátíme k nedělním omeletkám. I v těch jste totiž mohli slyšet od jejich autorky Haliny Pavlovské historky, které se sluncem a létem souvisejí. Například tyto. Víte co? Poslouchejte sami a poslouchejte pozorně.
2: Nikdy nezapomenu, jak jsme byli se třídou, když nám bylo 12, na výletě na Slapském jezeře. A tam spolužečka Eva šla za třídní a oznámila jí, že si jde lehnout do stínu, protože je úchylná na úpal. Taky v souvislosti s tématem slunce se nemohu nezmínit o tom, že když jsem bydlela na Karláku, tak se tam v průběhu léta pravidelně po týdnu střídali důchodci, brigádníci, pošťáci. No a ten jeden se jmenoval pan Slunečko a ten druhý pošťák byl pan Mráček.
1: Tak, jak se jmenovali ti pošťáci? Ne, to není žádná otázka oficiální, to byste měli jednoduché. Já se vás ptám na něco úplně jiného a to, kolik let bylo dětem ze třídy Haliny Pavlovské, když jeli na výlet na to Slapské jezero, jak jste slyšeli před chvílí, kolik let bylo dětem ze třídy Haliny Pavlovské? Pište na 702 222 220, prosím, podepisujte se a pátá správná odpověď vyhrává i dnes.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Musíš, Karle, musíš, ale vy jste to zvládli. Už nesoutěžíme na dvojice, už to známe a vy jste znali, kolik let bylo dětem ze třídy Haliny Pavlovské, když šeli na výlet na Slapské jezero, jak jsme pouštěli tu vzpomínku před písničkou. Tady je správná odpověď.
1: Nikdy nezapomenu, jak jsme byli se třídou, když nám bylo 12, na výletě na Slapském jezeře.
0: Když nám bylo 12, stačilo napsat 12 a byla to správná odpověď a jako pátá nám dorazila odpověď od paní Anny Králové. Tak paní Ano, rodinná vstupenka pro 4 osoby na celý den strávený v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách je vaše. Vůbec jste nebyla včera chladná, bylo teplo po ránu, svatá a nachladna z rána, tak to berte, že jste si vlastně cenu darovala k svátku. Polední komorní show Omeletky Haliny Pavlovské, ze které jsme čerpali, vysíláme, jak dobře víte, na dvojce oba víkendové dny a už odvysílané díly najdete vždycky na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: areálu Českého hydrometeorologického ústavu v Doksanech na Litoměřicku mají vlastně už 25 let velmi netypickou zahrádku. Ano, zahrádku. Naproti měřícím přístrojům jsou vysázené vybrané druhy rostlin. Vědci na nich pozorují, jak se mění jejich, řekněme, vývojové fáze a podle toho dokážou sledovat změny klimatu.
1: Léto s odpolední dvojkou.
2: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
3: Dub zimní, topol osika, tamhle můžeme vidět rybíz alpský, vrbu ušatou, jeřáb obecný, břízu, lísky, lípu, třešeň ptačí, další smrky, ty jsou severský, norský a raný. Potom tam máme borovici, modřín a zlatice ještě.
4: Vyjmenovává a ukazuje Daniel Bareš z Českého hydrometeorologického ústavu na stromy a keře z mezinárodní fenologické zahrádky.
3: Nejlíp se daří asi topol osice, protože pro ty smrky je tady málo srážek. My máme nějaký úhrn asi 450 až 480 mm za rok, což pro ty smrky je málo.
4: A na některé druhy je v Doksanech zase příliš teplo.
3: Třeba ten rybíz alpský je tady v těch našich podmínkách. Každý rok nádherně vykvete, jo, ale nikdy to nemá plody, protože tady je na ní obrovský teplo.
4: Odborníci tu pozorují například první rašení, olisťování, začátek kvetení nebo žloutnutí listů. Přibližuje fenoložka Lenka Hájková.
5: Tak my na těch stromech sledujeme nástup vybrané fenofází. Je to vlastně mezinárodní fenologická zahrádka a ta má svoji specifickou metodiku. V podstatě to, co my sledujeme my tady, tak sledují stejným způsobem v rámci celé Evropy.
4: Tahle speciální zahrádka byla založena v roce 2000 podle zadání vědců z Humboldtovy univerzity v Berlíně. Ti data shromažďovali a vyhodnocovali až do loňského roku. Teď napříč Evropou zpracovávají data na univerzitě v Ingolštatu.
3: Za těch 25 let, tak znamená, že se dá už první takový ucelenější přehled udělat za těch 25 let. Co je jasný, tak ta délka vegetačního období se prodlužuje, to znamená, že to vegetační období nastává daleko dřív, jo, třeba už v lednu, co se týče třeba těch lístek, a zase nám končí někdy v tom listopadu.
4: Shrnuje dosavadní výsledky měření Daniel Bareš a rostliny reagují i na současné suché a horké počasí.
5: Rostliny v podstatě trošku zpomalují ten svůj cyklus, respektive oni většinou pak trpí nedostatkem vody, takže musí šetřit tou vodou. I je pravda, že teda pak dozrávání těch plodů dojde o něco dříve nebo víceméně pak třeba listy, že jo, začnou předčasně žloutnout.
4: Popisuje Lenka Hájková z Doksan, Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Léto s odpolední dvojkou.
2: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Inspirace k polednímu obědu nám přinese šéfkuchař Radek Šubrt. Jak beze zbytku zpracovat potraviny? Kde všude se dá vařit a jaké jsou základní suroviny, které by neměly chybět v ledničce? Na to se zeptám šéfkuchaře Radka Šubrta.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: U mikrofonu Dvojky Petr Horký, Petře, vítej.
3: Krásný den, Mirku.
2: Když se podíváte na mapu světa, tak některé hranice vypadají, jako by je někdo doslova nakreslil podle pravítka. Jenže i ty, řekněme, nejrovnější hranice mají občas velmi lidský příběh. Petře, jedna taková vede na ostrově Nová Guinea. A najednou na ní člověk najde, jak to říct, podivný zub. Prostě odskok asi o 2 kilometry. Co se tam stalo?
3: Jo. To je jedna z mých nejoblíbenějších hraničářských kuriozit. Většina hranice mezi dnešní Indonésií a Papuou Novou Guineou skutečně vede po 41. poledníku. Fakt jako podle pravítka. Jenže uprostřed se to najednou zalomí, sleduje to tok řeky Fly a pak pokračuje dál rovně, jenomže ne přesně tam, kde začala. Je posunutá zhruba o 2 kilometry na východ.
2: No ono to, Petře, nevím, no. Jako, nezní to jako kartografa. Proč si s tím prostě někdo dal takovou práci?
3: No, ono to má svoji logiku a ta je na tom právě krásná. Protože úředníci před více než 130 lety zjistili, že příroda je prostě chytřejší než pravítko, to je jasné. Britové potřebovali mít celou splavnou řeku Fly pod svojí samosprávou. A kdyby hranice vedla přesně po tom poledníku, tak by lodě při plavbě neustále vplouvaly na nizozemské území. Takže se Britové a Nizozemci dohodli, že hranice bude na chvíli kopírovat řeku. A když se vrátí zpátky na jih, tak ji zas posunou o kousek vedle, aby ani jedna strana nepřišla o významnější kus území. Aby si to tak jakoby vyrovnali navzájem. A potvrdila to v roce 1895 smlouva podepsaná v Hágu.
2: Třikrát sláva, dohodli se.
3: Jo.
2: Ano. Takže 2 kilometry sem nebo tam rozhodli o hranici mezi dnešní Indonésií a Papuou Novou Guineou.
3: Je to tak až do dneška. Mně se na tom hrozně líbí jedna věc. Když se podíváme na mapu, tak máme pocit, že státní hranice jsou něco jako pevné, posvátného. Ale ve skutečnosti za nimi prostě normálně stojí obyčejné lidské rozhodnutí. Někdy je to obchodní zájem, někdy to je řeka, někdy je potřeba dopravovat zboží a tak se udělá nějaký ústupek. Prostě je to normálně jenom snaha, aby se lodní kapitáni nemuseli každých 5 minut ptát, v jakém státě zrovna teď jsou. A to je konkrétně příběh i na té Papuí Nové Guineji a ty 2 kilometry na mapě nám tak jenom do dneška připomínají, že dějiny světa nevytvářeli jen vojevůdci a prezidenti, ale občas taky praktičtí úředníci se selským rozumem a to Vítko se prostě šouplo stranou.
2: Říkám znova, 3x sláva. Možná celníci by na tom vydělali. Bylo by jich potřeba víc.
3: Asi by se plavilo hodně pomalu.
2: Petr Horký, děkujeme za tu zajímavost.
3: Krásný den a držím vám palce, ať na hranicích při těch cestách, obrázinách nemusíte čekat.

0: Skupina ABBA na dvojce, možná můžeme také říct Mamma Mia, muzikál na dvojce a teď už také Český hydrometeorologický ústav na dvojce, protože jsme se propojili a slyší nás Petra Sýkorová. Petro, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne přeji.
0: Máme začátek týdne, tak si můžeme dovolit takovou obsáhlejší předpověď počasí. Jak to vypadá teď v Česku?
1: Tak aktuálně máme proměnlivou oblačnost a jenom lokálně se vyskytují přehánky, teďka hlavně na východě, jihovýchodě Moravy a potom na pomezí Pardubického kraje a Vysočiny. Teploty jsou velice pestré a vlastně v místech, kudy právě prošly přehánky, je kolem 16 stupňů Celsia, jindy se pohybují nejčastěji mezi 20 a 25 stupni.
0: No, slyšeli jsme, četli jsme různě, že přijdou opravdu velké tropy. Bude to pravda a bude to už teď v noci? Na úterek?
1: V noci na úterek ještě nepřijdou tropy, tam počítáme s tím, že bude ubývat oblačnosti a srážek a teploty klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia, takže ta noc bude vlastně ještě poměrně dost chladná. Potom během zítřka už bude trochu tepleji než dnes. Tam čekáme teploty od 25 do 30 stupňů Celsia, trochu chladněji na severu a severovýchodě území. Tam bude jenom kolem 23 stupňů, takže už někde to vystoupí i na tu tropickou třicítku. No ale to pořádné teplo přijde až ve druhé polovině pracovního týdne. Tam vlastně v kombinaci se dosti slunečním počasím, protože slunečním počasím vystoupají teploty hodně vysoko, a to ve středu na 28 až 33 stupňů, na jižní Moravě dokonce na 35 stupňů, no a ve čtvrtek na 34 až 38 stupňů Celsia.
0: Jsme slyšeli, že v neděli 39, je to možné?
1: No už v pátek by mohlo být 34 až 39 stupňů Celsia, ale to bude hodně záležet na tom, kolik se vytvoří oblačnosti a přeháněk a bouřek. Ty by mohly se objevit ojediněle hlavně v Čechách. Tam pořád ještě modely s tou 39 počítají, potom trochu otazník visí nad právě víkendovým počasím, kdy to zatím vypadá, že by se mohlo trošičku ochladit, takže tam ty 39 teďka zrovna v aktuálních výpočtech nemáme.
0: No ale stejně, když se trošičku ochladí z 39, tak třeba 30 to bude, co?
1: Ano, to bude. Zatím to vypadá, že sobotní maxima v Čechách by se mohla kolem té třicítky pohybovat a na Moravě a ve Slezsku, kde vlastně i v sobotu by mohla být docela hezké počasí, tak tam by to mohlo být od 32 do 36 stupňů Celsia, takže pořád dost velké horko.
0: No, sprchne, když to tak vezmeme do té soboty, neděle?
1: Tak v sobotu a v neděli by už sprchnout mohlo, tam bude hodně právě záležet na tom, jestli nás přejde studená fronta nebo ne. Vypadá to, že v sobotu by mělo pršet hlavně v Čechách a potom v neděli už i na Moravě a ve Slezsku, ale budou to spíš jenom místní přehánky nebo bouřky, nebude to žádný velkoplošný slivák.
0: Petra Sýkorová, moc děkujeme za tu předpověď, zítra se opět propojíme, mějte hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Vy také, naslyšenou.
0: Co bude pak, to se neptáme Petry Sýkorové, ale kapely Kryštof.

0: Patrika Strouhalová přišla do studia. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A říkala, že dnes v kávě o čtvrté bude hezké téma. A ona je to vlastně pravda.
1: Když vztahy končí, ono by to na první pohled mohlo vypadat jako, že to je téma, které bude smutné. Ale jelikož mým hostem za pár minut bude párový terapeut Honza Vojtko, tak se budeme povídat o tom, že vlastně ty vztahy, které končí, tak nemusí vždy končit ošklivě. Neměly by končit ošklivě. Možná by se ani nemusela hledat vina u jednoho a mohla by se najít u obou a třeba i stejně velká. No v každém případě, jak se vypořádat s tím, když jsme v životě někoho ztratili. A teď myslím, že to může být jak ve vztahu partnerském, tak ve vztahu přátelském. Tak kdy opravdu stojí za to ty vztahy udržet?
0: A kdy jindy o tom přemýšlet, než v létě, když máme třeba i dovolenou, spousta věcí nám dojde. Patrika Strouhalová, Mirek Vaňvra se stává posluchačem a bude zesilovat kávu o čtvrté na dvojce.

a Dubose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
2: Podezření, že pohřešovaný pár se mohl stát obětí násilného trestného činu, zesílil.
0: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
3: Člověk zažil lecos. No a tohle přece jenom bylo jaký silný kafe.
1: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
0: Kriminálka.
4: On tu policii si myslel, že ji přechytračí.
1: Každou středu po 18. hodině
0: na dvojce. Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Berichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
6: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Policie prověřuje výskyt velké kočkovité šelmy na Táborsku a Milan Knížák bude mít se pohřeb se státními poctami, pokud s tím bude souhlasit rodina. Zítra bude ráno polojasno až jasno, později až oblačno a večer se zase bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty většinou do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Několik oznámení o pohybu velké černé kočkovité šelmy přijali jihočeští policisté. Nejnovější jsou z víkendu z okolí Roudné a Dlouhé Lhoty na Táborsku. U Dlouhé Lhoty se navíc v neděli večer podařilo zvíře natočit. Policie spolupracuje s veterináři a myslivci a informovala také starosty okolních obcí, pokračuje policejní mluvčí Lenka Krauzová.
7: To zvíře samozřejmě je na pohybu, takže je možné, že se bude vyskytovat na jiných místech, a to ne na Táborsku. A v případě, že by člověk spatřil tu šelmu, je důležité, aby se obrátili i hned na linku 158 a určitě se ke zvířeti nepřibližovali.
6: Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 680 let, bude mít pohřeb se státními poctami, pokud s tím bude souhlasit rodina. Na dnešním zasedání to schválila vláda. Kabinet stejně rozhodl i v únoru v případě herečky Jany Brejchové, její rodina však nabídku nevyužila. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vztahy s Pekingem se podle něj mají vrátit na úroveň ostatních spojenců. Vládní delegace by podle Babiše měla dojednat mimo jiné zrušení vízové povinnosti anebo přímou leteckou linku do Šanghaje. Zájem je podle něj velký i mezi podnikateli.
8: Myslím si, že je důležité pro naše firmy, aby jsme Čínu navštívili na naší úrovni vlády, a jsem přesvědčen, že to může přinést velice konkrétní ekonomické prospěšné výsledky.
6: Z Číny se minulý týden vrátil šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jako jeden z nejvyšších českých ústavních činitelů zemi navštívil po 7 letech. Hasiči zasahují u požáru v centru Ivančic na Brněnsku. Hoří tam část budovy s byty a poštou a střecha vedlejšího přístavku. Vedení města vyzývá lidi, aby do lokality nevýjížděli a nekomplikovali tak hašení. Kromě toho by obyvatelé domů v okolí neměli větrat. Situaci popisuje mluvčí hasičů Filip Venclovský.
9: Proti plamenu jsme nasadili celkem 3 vodní proudy a do péče zdravotnické záchranné služby jsme předali celkem 18 osob. V tuto chvíli je požár lokalizován a probíhá nucené odvětrání.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne pak přechodně až oblačno a večer se většinou opět vyjasní. Nejvyšší teploty převážně 25 až 30 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 19.
0: Doprava.
6: D5 směrem od Prahy je teď neprůjezdná na 33. a půltém kilometru, kde hořel kamion. Na místě stále zasahují hasiči. Sjíždějte na exitu číslo 28 na 605 a u Žebráku se vrátíte zpátky na dálnici. A ještě jednou D5 v témže směru. Na 24. kilometru se srazila dvě osobní auta a tvoří se tam kolony. Na stém 47. kilometru D1 ve směru od Prahy pracují v pravém pruhu silničáři. V koloně se zdržíte už asi jen 40 minut. Omezení tam bude do zítra. Zprávy končí po nich Patricie s kávou o 16:00.
10: Je to tak, začínáme 4 minuty po 16. hodině, tradiční čas pro kávu o 16:00. Dnes s podtitulem Když vztahy končí. S párovým terapeutem Honza Vojtko sedí už naproti mě. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Říkali jsme, že vlastně před malou chvílí s kolegou Mirkem Vaňurou by to někdo mohl vzít jako téma, které bude smutné, ale já si myslím, že je docela dobré se na to podívat optimisticky, protože když něco končí, tak vlastně i něco nového začíná. Kolik vztahů má mít lidský život, aby byl vlastně zdravý, Honzo?
11: To záleží člověk od člověku. Určitě musíme mít nějaké vztahy, protože my jsme prostě vztahové bytosti, my jsme sociální bytosti. My to, že jsme se narodili jako lidi, dál jako lidi zůstáváme a jako lidi se rozvíjíme, je protože se potkáváme s jinými lidmi. Takže my vztahy potřebujeme. Zajímavý může být otázka, když to trošku pootočíme, kolik by měl mít těch romantických vztahů nebo těch intimních, a jestli náhodou nestačí třeba jenom kamarádský nebo jenom takové divné slovo. Nebo pracovní, nebo jenom rodinný by mohly stačit. My prostě jsme vztahový bytosti. A teď ta současná psycholo-

0: napište nám svoje otázky na známou adresu dvojka@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Když vztahy končí a párový terapeut Honza Vojtko v kávě o čtvrté, jak poznáme ten zdravý vztah? Když jsem se na začátku ptala, kolik vztahů by ten lidský život mohl nebo měl mít, aby byl zdravý. Tak ale co to je ten zdravý vztah? Jak se pozná? Podle čeho?
1: To je hrozně.
0: Dá se měřit.
1: Dá se, je těžký. To je opravdu jako těžký. Chápu, že se na to lidi ptají a my se na to ptáme a záměrně děkuju za tu otázku, protože ono je to opravdu, jinak to řeknu, každý vztah je naprostý unikát. A já bych potřeboval vědět o těch dvou lidech něco velmi detailnějšího, abych na to nějakým způsobem mohl nahlížet, ale ne vůbec hodnotit. Moje role párového terapeuta není žádné hodnocení, mi máte zdravý nebo nezdravý. My dokonce s kolegou a kamarádem Pavlem Ratem jsme si říkali, my to přemýklíkováváme a přestáváme používat zdravý, toxický a mluvíme o živým nebo neživým vztahu.
0: Tak živý.
1: Přesně tak, protože v tom živém vztahu se prostě dějou i blbý věci, ale ty dva lidé, o nich umí mluvit, nebo se jich umí nějak dotýkat. A teď mluvit neznamená, že hodiny prosedíme prostě v kuchyni a jo, u červeného vína jsme tam přivopilí, máme rudý ksichty, pardon, že to říkám takhle, a teď nevím, co máme dělat. Je to hrozně komplikovaný, protože ty intimní vztahy jsou opravdu na těch nevědomých principech složitý. A my, jak jsme na výkon orientovaná společnost, tak my hledáme výkon, hledáme za vším řešení a vnímáme intimní vztahy jako projekt, jako projektovou věc, kterou musíme všechno vždycky vyřešit. Ale z těch výzkumů se ukazuje nějakých 62 až 60% veškerých témat, které jsou ve vztahu, nemá řešení. Protože to jsou dva jiný lidi, který se prostě se spojilo něco nevědomého, říká se mu koluze, mezi nimi něco je spojilo, ona má být živá, ta koluze, to koluzivní spojení je

0: jiný na začátku, jo, a jiný po 3 letech, jiný po 5 letech, protože jsme živý bytosti a my se vyvíjíme, my nemáme konstantní osobnost. A to, že si o tom umíme povídat.
1: A když skončí to kluzivní spojení, tak znamená...
0: Ono pořád trvá.
1: Konec toho vztahu?
0: Zajímavý, to je moc hezká otázka. Jo. Nemusí. Protože to kluzivní spojení může být o tom, že a to neznamená, že protiklady se přitahujou a že ty seš divoké, já jsem klidná, tak se to vůbec takhle o tom není, jo. Ale je to o tom, že na té nevědomé úrovni něco si dáváme, něco, já jsem musela být hodná holka, jo, a ty seš stejný introvert jako já, ale umíš si říct o nějaký věci a to mě k tobě napojuje, jdu hroznou zkratku, je to daleko složitější. Ale kam tím mířím? A to, jak se vlastně ten vztah a my všichni stárneme, tak se jako mění. A v tu chvíli, pokud umíme odpovídat na ty potřeby a na ta očekávání těch jako partnerů, tak to může být velmi jako živý. No jo, ale jednou to může skončit. A ne proto, že jsem zlej nebo zlá, že chci jiný věc, ale občas třeba Esther Perel a spousta jiných jako vědců, který se věnují vztahové psychologii, tak mluví, že každý tak může takzvaně vyčerpat svůj potenciál. Mm-hmm. Jo, to znamená, že vlastně to, co jsme si dávali a bylo to ta nevědomá smlouva mezi náma, tak prostě skončí. A my, jak jsme na tom romantismu, ta společnost postavená, tak máme pocit, že to má trvat celou dobu, nikdy se ten člověk nemá prostě měnit a musí mě milovat jako navždy, jenomže ono je na 20. století. A my moc dobře víme, že si, nejenom, že si můžeme vybírat partnery vlastně svobodně, dobrovolně, protože ta exkluzivita, to partnerství je opravdu jako volba, sice na nevědomých principech, ale my opravdu volíme ano, s tebou já budu. A kam tím mířím, jo? Ne vždycky to musí skončit, protože teď řeknu něco velmi důležitého. My, jak pod tím romantismem jsme zatížený, tak my máme pocit, že když se s někým rozcházíme, že musíme toho člověka úplně jako odpárat a jít s čistým štítem. Přitom se ukazuje, že my můžeme milovat dál toho člověka, můžeme být nějak kluzivně spojený, ale vědomě víme, ale ono to už nefunguje. Já chci jít prostě dál, ale to neznamená, že ho musím přestat milovat. A jenom naši posluchači bych chtěl jako vyzvat. Zkuste si to vybavit, jenom si představte. Udělejte, zavřete si oči, jestli neřídíte teda. A zkuste si opravdu představit, že by vám řekla vaše partnerka, nebo vy jim, že pořád milujete toho svýho, tu svojí, ale rozhodli jste se pro ní, nebo pro něj. Jak by to vypadalo? Jak se vás to dotýká? Co to ve vás dělá? To je důležitý, protože my opravdu víme, že můžeme milovat víc lidí najednou. Mm-hmm. A to znamená, že jsme se rozhodli pro něj.
1: No a které ty vztahy bývají nejvíc náročné?
0: Jak je myslíte? Těch vztahů můžeme mít hodně.
1: No právě. Partnerské, rodičovské.
0: Každý má svoje.
1: I pracovní.
0: Patrice, každý má svoje. No. Každý má opravdu svoje a hodnotit to je ta naše potřeba to hodnocení. Děkuju za ty otázky, jsou nádherné otázky, jo. Protože můžou být velmi komplikovaný, jak ty partnerské, a pro někoho vůbec nejsou komplikovaný. Vstoupí do toho, jsou vybavený od rodičů svojí povahou, svým prostě nějakým základním genetickým nastavením, tak jsou prostě vybavený a prostě vůbec nechápou, o čem se tu bavíme a pro všichni lidi řeší intimní vztahy, lidi to jako jednoduchý, jo. Pro někoho můžou být ty rodinný vztahy velmi těžký.
1: No, tam se právě mluví hodně o tom bezpodmínečném přijetí, že to je ten vztah matka a to dítě. Ale to bezpodmínečné přijetí patří i třeba do jiných vztahů?
0: A to je zajímavá otázka, protože ne. My víme a ukazuje se třeba z výzkumu o attachmentu, to znamená citovém poutu, který se vyvíjí mezi matkou a dítětem nebo primárním pečovatelem a dítětem, to může být táta nebo někdo jiný, adoptivní rodiče, ale kam tím mířím? Bezpodmínečný přijetí je možný, opravdu ukazuje se a potvrzuje se jenom v rámci jako rodič dítě, protože tam je asymetrie. Ten rodič má vždycky povinnost za to dítě, to dítě nemá povinnost za svý rodiče. A kam tím mířím? A když, ale tam se děje v rodinách spousta věcí, my chodíme s ohromnou bolestí, třeba máme podmíněný přijetí, když budete Patrice hodná holka, tak vás máma bude mít ráda. Ale teď vyrostete, dětství skončilo, už vám tohle nikdo nedá. Jo. A vy to samozřejmě očekáváte od toho partnera a vnášíte mu, že tohle vám má dělat. Jenomže tam už není asymetrie, tam je symetrie. Protože to partnerství, to živý partnerství, když ještě přidám další odpověď, je založený na tom, že nejenom, že jsem očekávatel bezpečí, ale já jsem taky poskytovatel bezpečí. A jsme oba naroveň. A je tam symetrie. A v tu chvíli, v této symetrii, je něco, co se v tom bezpodmínečním přijetí blbě dává. A to jsou hranice. Jo, protože prostě já tě můžu bezpodmínečně přijímat, ale to neznamená, že já se můžu souhlasit, ale nemusím souhlasit s svým chováním a s tvými činy. To je velký jako rozdíl. Takže se ukazuje, že ne. My to hrozně očekáváme. Spousta lidí v těch intimních vztazích očekává konečně to bezpodmínečné přijetí. Teď se na to naváže ten romantismus, že to má být na celý život, že to je boží dar, že to my jsme si lásku zboštili a tak dále. A já to nedostávám, protože tam mám živýho člověka, který má své potřeby, své přání, své očekávání.
1: Tak o tom dál budeme mluvit i s vámi tady. Káva o čtvrté, @rozhlas.cz. Pokud chcete, pište nám.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: každém případě, pokud chcete, využijte toho, že tady je dnes naším hostem v Kávě o čtvrté párový terapeut Honza Vojtko a povídáme si nejenom k tomu tématu, když vztahy končí, protože všechno je provázané se vším, jak jsme říkali před chvílí, když se podíváme na živý vztah, na to koluzivní spojení, které prostě nikdy nekončí, tak ty vztahy, které vydrží na celý život, je to vzácnost? Vlastně, když se na něj takhle podíváme.
1: Je početně a statisticky je stenčujou lidé, kteří dokážou spolu být takzvaně jako celý život. Otázka ale je, jestli to je dobře nebo špatně. No, to je, a o to je veliký, protože my od ta vztahová psychologie nebo vůbec veškeré humanitní vědy nebo vědy o člověku, tak každý měsíc přináší nový a nový poznatky a my opravdu, to je úžasná věc. Jako to, tenhle věk, co se týká vědy, je opravdu jako úžasná věc. A ty informace se pouští, ostatně tady proto sedíme, pouští se ven a lidé jsou vzdělanější, víc o tom ví, poslouchají rozhlas, poslouchají tyhle ty příběhy, čtou knížky a tak dále. A taky vlastně si uvědomujeme, že je dobrý mít nějaký kvalitní život sám se sebou a pro sebe, než prostě mít za každou cenu nějaký vztah. Protože to všechno je důležitý vnímat v nějakém historickém kontextu. Když jste potřebovali a museli být s někým ve vztahu, protože byste pravděpodobně se jako žena neuživili nebo neuživila, protože jste potřebovala toho muže, protože on měl jako přístup ke zdrojům, ne vy. No tak ty vztahy byly trochu jiný. Bylo tam plno tolerance místo respektu, mělo spousta věcí. Učili se lidi spolu být, někdy vznikla láska, někdy celý život, ne, někdy si lidi opravdu jenom na sebe zvykli, jo, a tak dále. A bylo to jiný, ale historický kontext.
0: No a ty hranice, o kterých jste mluvil před chvílí, tak jak je důležité ty hranice nastavit vlastně v každém vztahu? Podle čeho ty hranice vlastně budovat, určovat?
1: A to je důležitý, to, co říkáte. Přes spousta lidí si myslí, že hranice jsou jenom řeknu jako ne. Dokonce tou rukou tam dám takhle ne. A jenomže hranice má hranic. Že mám nějaký hranice je výsledek toho, co vím o sobě, jak moc vnímám ten vztah, který mám s tím kterým člověkem, buď v práci, v rodině, kamarádi, nebo v intimním vztahu a vnímám kontext. Protože říct si, to je dospělost, se opravdu jako určuje nejenom, že mám vlastně zodpovědnost za důsledky svých činů a kam tím mířím. My víme, že všechny věci se mění. Včera ten kontext, když jsem něco slíbil, byl jiný než teď, protože teď mi onemocněla máma, nebo se něco stalo, já potřebuju odjet rychle a nemůžu pro tebe jako přijet ve 3 odpoledne a půjdeme někam na kafe. To prostě nejde, protože ten kontext se změnil, ale takový to pseudo hraničářství, jako to dávání hranic říká, musíš vždycky říkat ne, jo, a musíš to umět jako nastavit a jasně to dávat jako najevo, ale to, že tyhle hranice
0: stát
1: mám,
0: stát
1: si za svým za každou cenu, co na srdci, to na jazyku a všechny tyhle věci, jenomže ty hranice jsou pohybliví a jsou dvojího rázu, jsou takzvaně vnější hranice a jsou vnitřní hranice. K těm vnitřním potřebuju nějakou míru sebereflexe, nějakou míru sebeuvědomění, kdo jsem, co jsem, proč tyhle věci mi jdou, proč tyhle věci mi nejdou. A pak se ten kontext, ty souvislosti dokážu vnímat a pak teprve já nastavuju hranice.
0: No ale když se podíváme na tu komunikaci, která je základem všeho. Co ale když ta komunikace, ze které by mohla přerůst třeba hádka nebo nedorozumění, když se toho bojíme a raději vlastně o tom problému komunikovat nebudeme, aby to právě neskončilo tou hádkou.
1: Jenomže to je právě průšvih, Patrice, protože my si myslíme, že komunikace znamená, že si říkáme jenom slova. Jenomže my komunikujeme taky paraverbálně, ale taky neverbálně. Takže spousta lidí, kteří přijdou za mýma kolegama, kolegyněma za mnou, přijdou a řeknou, to je základní evergreen, Honzo, naučte nás komunikovat, neumíme spolu komunikovat, je to naše velký téma. Tak pak překvapuju, že si říkají spoustu věcí. To, že třískne dveřma nebo mlčky odejde někam do dílny a tam se někde maká, to je veliký sdělení. Jo, a to je důležitý. A jenom poznámka pod čarou, to, že se pohádáme a máme nedorozumění, to je prostě součást toho komunikačního balíčku, který my dostáváme v rámci vztahů, protože tím se ty hranice, tím se vyjasňuje strašná spousta věcí. Takže ano, spousta lidí neumí, protože mají třeba úzkostný attachment, jo, ne prostě dostali to do vínku, prostě jako od mámy, od táty, jo, a tak dále. Spoustu věcí, jo, se můžu utíkat při těma konfliktama, je to pro ně bolavý a tak dále, ale to neznamená, že by se neměli třeba ty lidé učit prostě říct OK, ale ten konflikt nemusí být dramatický, nemusí být hlasitý, ale nemůžu se mu vyhnout, protože my jsme dva odlišní lidi. A na těch odlišnostech jsou založený ty vztahy. To, jak unášíme ty odlišnosti, je ta kvalita, to je ta živost. A k té živosti patří hádka.
0: A proč vztahy končí?
1: Protože ze spousty důvodů. ze spousty důvodů. Jo,
0: může, je tam víc těch problémů?
1: Určitě. Může tam být. Může být jedna z věcí, může být to, že...
0: jeden velký nebo víc malý?
1: Hele, to je přesně to, co jako Patrici. My třeba, když učíme s Pavlem Ratajem, učíme ten výcvik máme, tak učíme, a je tam téma krizí, jako párový krize, tak se tam vlastně ukazuje, učuje něco, čemu se říká spirála úpadku. Ta krize začíná nějakou spirálou, která má sestupnou tendenci a ukazuje se z těch výzkumů a všech těch koncepcí, že vlastně to začíná těma neřešenýma malýma drobnostma. Jo, narodí se vám dítě, změní se ten kontext, o kterém jsme se bavili. A já už prostě, on přišel pozdě, neslíbil to, co slíbil, udělal. A já to nad tím mám do ruku a řeknu, že máme děti a jasně a práci a kariéra a spousta dalších věcí a teď mě máma štve a tohle potřebuji vyřešit a mám tendenci to odsunout, protože to jsou vrce banality. No jo, jenomže na těch banalitách je to, na těch banalitách jsou založený ty živý vztahy. To, že spousta neřešených malých banalit najednou spustí tu spirálu úpadku. Když se začínáme takzvaně odpojovat od sebe, každý vztah je založen na připojení, odpojení, na této pulzaci. Abychom si po sobě toužili, musíme si občas chybět. A kam tím mířím? Ale tak je to umění se vracet. Jenomže když neřešíme tyhle banality, tak najednou se nevracíme k tomu blízkému prostředí, ale jsme od sebe dál a dál a dál. A najednou máme pocit, že spolu jako žijeme jako brácha se ségrou nebo jako spolubydlící. A není tam ta erotická intimita, už tam chybí třeba vůbec jenom fyzická intimita, že se obejmeme bez toho erotičně a tak dále. A najednou jsme v hluboký krizi a najednou zjistíme, že jsme v ní 3 roky a že to je prostě těžký a napadají nás témata jako o rozchodu. Ale moje velká prosba, zkuste to zavnímat a jděte si to s někým, o to ty párový terapeuti, terapeutky jsou, abyste se na tu krizi podívali, abyste se na ní podívali.
0: O krizi i o vině se budeme povídat dál. I s vámi, pokud chcete, tak můžete psát, případně i telefonovat.
2: Káva o 4:00. Vaše každodenní inspirace.
3: Na 2:00.

0: Povídáme si, Honza Vojtko, ve vysílání Kávy o čtvrté o vztazích, když končí, anebo co může vést k tomu konci, anebo co dělat pro to, aby to k tomu konci nevedlo, nebo případně, aby ten konec nebyl nějak dramatický a brutální. Tím se dostávám k otázce, Honzo. O jaké vztahy má smysl bojovat a jak se takový boj vede?
1: Ne, to je opravdu jako strašně složitá otázka. Já z ní nechci utíkat, ale aby ta odpověď byla nějak relevantní, já bych potřeboval vědět, kdo se ptá, jaký ten vztah je, s kým ten vztah je, abychom si potom, aby ten člověk si určil, tohle má cenu. Jo, můžu já tady dát nějakou obecnou, velmi obecnou zkratku, že pokud má ten člověk tendenci, že bojuje sám, že ten druhý se úplně nesnaží, tak bych spozornil. Ale tím neříkám, že má ten vztah skončit. Jenom bych spozornil, přinesl bych to na stůl. Jo, a řekl, hele, já mám pocit, že tady nějak o to pečuji jenom já, protože jak jsme se bavili o té komunikace v tom předchozím vstupu, jo, tak spousta lidí může o ten vztah bojovat, ale neříká to. Ale třeba něco dělá pro ten vztah, třeba koupí kytku nebo mi uvaří čaj. Jo, ale já se můžu fokusovat, to znamená jenom zacílit na to, že chci, aby si on se mnou povídal o svých emocích. Ale když ho to nikdo nenaučil, nebo jí to ženský taky nemusí umět. To není mužsko-ženský téma, jo, a tak dále. Ženský taky neumí povídat o emocích, jo, a tak dále. Ale nikdo mě to nenaučil, nedali mi to prostě do vínku, je to pro mě složitý, jsem moc jako introvertní, ale dělám to nějak jinak. Jo, ukazuju ty věci, jo, že ti vyluxuju, že ti namasíruju nohy a tak dále, ale já mám pocit, že zdravý vztah je, nebo ten živý vztah je jenom to, že si sebou máme povídat, no tak minuty jiný věci, který prostě jako nevidím. A mám pocit, že on se o to nestará, ale proto já to mám přinést na stůl a říct, tohle je můj pocit a mluvit v té ich formě. Mm-hmm. Já mám pocit, tohle je můj pocit. Jo, nevosoča říká, já nevím, jo, nedělal takový ty, pardon, hloupý zkratky, jo, vy chlapi jste všichni stejný, bacha na jakýkoliv zobecňování, to je, jo, John Gottman, pardon, dal, a to je docela, jestli mi to dovolíte, tak John Gottman potvrdil a dal, to je velmi slavný párový terapeut, nevztahový manželský poradce, ze Spojených států, který dal světu takzvaný 4 jezdce apokalypsy, který on říkal, spozorněte, opravdu spozorněte, pokud tam tyhle ty 4 jezdce apokalypsy jsou. První z těch jezdců je ponižování, druhé je kritika, třetí je takzvaná defenzivnost, to znamená, že já vám něco povídám a vy mi budete říkat, no ale já to mám takhle těžké, a víš, kolikrát já jsem ti, to je defenzivní chování. A pak je takzvané, jako, že stavím zeď, to je to odpojení, o čem jsme se povídali. A nebavíme se, my tyhle ty 4 jezdce apokalypsy umíme všichni. A ujme je situačně. On se bavil o tom, a všichni vztahová psychologie tomu dává za pravdu, že když je tam jeden z nich dlouhodobě přítomný, tak mají lidi spozornit. A tušíte, a teď si zkuste, vážený posluchači, dát otázku, jestli tušíte, který z těch čtyřech, ponižování, kritika, defenzivnost a odpojení, který z nich je nejtěžší, který opravdu velmi rychle vede k nějakému přemýšlení o konci. Tada, je to ponižování. Mm-hmm. To ponižování, podívej se na sebe, jak vypadáš, bože můj, bez mě bys nic nebyla, jo, rozumíte mi, tak je opravdu velký červen, to je fakt jako jezdec apokalypsy, který když se na něj nepodíváme a neřekneme, nepojmenujeme toho slona v obýváku, že tady máme tohodle jezdce, tak to pravděpodobně velmi rychle může přivést ty lidi k rozchodu.
0: No ale proč i tak přesto v takovém vztahu někdy lidé se trvávají jako opravdu dlouho?
1: Protože vzorce. Protože my si neseme z toho našeho dětství se neseme nějaký takzvaně jako nevědomé vzorce. Někde o Jeffrey Young, který založil takzvanou schématerapii, tak by mluvil o schématech. My si prostě neseme takzvaná schémata, nějaký vzorce, vzorový chování, který jede na nevědomí, který vůbec netušíme, že nám, se nám prostě spouští. A jeden z těch vzorců může být, že láska bolí, že prostě vztahy jsou těžký, že jsou prostě složitý, že mají trvat na celý život. A tohle my tam prostě v hlavě jako máme a ono nám to nedovolí. I když nám to kamarádi říká, rodina nám to říká, my sami si to v nějakých chvílích dokážeme taky přiznat, ale nejsme schopni to opustit.
0: Posluchačka Eva vás zdraví a píše, ráda bych se pana Vojtka zeptala, jak nejlépe fungovat ve vztahu, kde partnerka je oduševnělá, předvídavá, co se týká toho, jak nějaký problém dopadne, chce problémům předcházet a díky tomu chce řešit víc než partner, který je pohodář a kliďas a tohle ho neskutečně obtěžuje a vytrhuje z klidu. Zvlášť, když některé problémy je opravdu potřeba řešit. Velký rozdíl v povahách.
1: Hmm. A to je o té odlišnosti. To je o tom, bylo by fajn podívat se na to, kde ta moje potřeba, jít tomu naproti. Jo, teď je třeba velký trend, že lidi chodí na terapie preventivně. Nic neřeší a teď mají pocit,
0: co
1: že co kdyby. Jo, teď on tamhle a ona mě a tyhle ty věci a jak to zařídit, abychom měli nějaký rovnou náplastě, nějaká anestetika, aby to nebolelo. Nemůže živej, tak má taky trochu bolet. Má být hromada radosti, ale taky bolesti. No to je život. Jo, a tak dále. Ale kam tím mířím? Spíš by bylo fajn podívat se trošku jako introspektivně do sebe, kde ta moje potřeba jako pramení, z čeho pramení? Je tam nějaká úzkostnost? Já to nevím, já paní Evu neznám, tak jenom fabuluju. Jo. Je tam nějaká větší míra úzkostnosti, protože právě konflikty mě bolejí, nechci zrazovat, nechci zraňovat. Je to pro mě prostě jako komplikovaný a radši tomu budu předcházet, než aby něco takového bylo. Ale tím já můžu minout spoustu věcí. Tím já se nenaučím třeba řešit konflikty. Teď zobecňujeme, paní Evo, jo. Jenom využíváme vaše dotazy, nemluvím o vás, já o vás nic nevím. Ale jako vedl bych to trošku k sobě, jako proč se to ve mně jako takhle vytváří, proč já tuhle potřebu prostě jako mám. A co mě irituje na tom, že ten můj partner mi tohle jako nedává. Co je tam to, co já vlastně od něj potřebuju? Protože já mám nějak, protože očekávání nejsou to samý, co přání. A přání není to samý jako potřeba. Já si to, my si to všichni jako velmi, velmi jako pleteme. Moje potřeba třeba bezpodmínečního přijetí, nebo potřeba respektu, nebo nějaký autonomie, autenticity, to je něco úplně jiného. Než já očekávám, že on mi vždycky odpoví na jakoukoliv moji otázku. No to je moje zbožné přání, který vychází z mých potřeb a z mý potřeby, ne z jeho. A to je velmi důležitý a to se velmi často právě otvírá na těch terapiích. A ty lidi jsou z toho velmi překvapený. Aha, ono to vlastně není o něm. Ono je to, pamatujete na schémata, na vzorce, to je nějaký můj vzorec a já mám pocit, že on mi musí odpovědět okamžitě, protože když mi odpoví, tak mi vlastně dá nějakou náplast, nějaký bombónek na to, že on mě miluje. Konečně mi to odpověděl a já se uklidním, ta moje nejistota, míra nejistoty se uklidní. Jenomže my, to je lidský život, my nemáme skoro žádné jistoty. Umřem, to je jistota, pardon, teď nechci být cynický a tak dále, musíme se najít a napít, musíme se vyspat a tak dá se dělat spoustu jako věcí, ale lidský život se žije, protože ty lidi se mění, my nemáme konstantní osobnost a my bychom si velmi přáli, že když je tam ta láska, tak ta nám zajistí přesně to partnerství na celý život nebo manželství, nedej bože. Jenomže ono to není, my jsme živí bytosti, my se fakt jako měníme a je důležitý to přinést.
0: Třeba přinesou posluchači a posluchačky další otázky, tak dáme prostor i těm telefonickým 22 155 25 25.
2: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Telefonický dotaz v kávě o čtvrté. Honza Vojtko už si bere sluchátka, abychom si poslechli dotaz. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, pane doktore, já vás moc obdivuji, ráda čtu vaše články, knihy a poslouchám vaše texty, ale trošku se mi nelíbí, jak říkáte, že láska musí bolet, protože já mám dospělou dceru, která už třetím rokem žije nebo miluje alkoholika. Ona je téměř abstinentka, tak vypije 2 piva ročně, tak to myslím, že je tedy podmíra na Českou republiku, ale ten pán, ona se s ním už 3x šla rozejít a on vždycky jí umluví, že spolu budou a přitom ona by chtěla jako založit rodinu, mít děti a já se bojím, aby prostě ten alkoholismus, že jo, to je neléčitelný, to je prostě velmi špatné, tak jestli byste mi poradil, nebo obecně posluchačkám a posluchačům, jak působit na člena rodiny, který je v toxickém vztahu. Moc děkuju. Mm-hmm.
0: Děkujeme za ten dotaz.
1: Děkuju taky za dotaz a je to teda těžký. Já vám úplně asi nebudu dávat ty odpovědi nebo rady, které byste chtěla. Za prvý, jenom trošku poupravím, já jsem neříkal, že láska musí bolet a že spousta lidí si myslí, že láska má bolet, ale že tam taky bolest je v té lásce, v tom našem milování. A jak s tou bolestí nakládáme, jak my, taky ten partner, je to důležitý. Takže láska fakt nemusí bolet, ona může být spousta radosti, ale život se žije. Já si zlomím ruku, dějou se blbý věci, prostě jako v práci a tak dále a je něco bolí a tu bolest já mám přinášet do toho vztahu. Takhle jsem to myslel, takže děkuju, že jste na to se doptávala. A
0: ten toxický
1: vztah. No to je právě ta toxicita, jo, jakože to je jako velmi komplikovaný. Oni mají spolu nějaký koluzivní spojení. To je to, o čem jsme se bavili, nějaký nevědomý spojení, který prostě funguje, který prostě nedovoluje vaší dceři anebo lidem, kteří žijou v takhle těžkých jako vztazích, tak nedovoluje prostě jako odejít. A je to téma opravdu velmi terapeutický, protože na to není obecná odpověď. A pokud nebude chtít ten, já opravdu pracoval jsem, já to 17 let, několik lidí, kteří byli pod vlivem nějaký závislosti na alkoholu, ale i na drogách, jo, nebo prostě na práci, jo, a tak dále, tak mi prošlo opravdu jako rukama a když se na to nedíváte jako na závadu, jako nějaký pochyb, že jako závislost není otázka vůle, tam něco chybí, tam je nějaký právě třeba téma bezpodmínečného přijetí, tam to, jo, to, že se tomu člověku tohle stalo, není náhoda. A to je to terapeutický téma, aby se ten člověk šel podívat na sebe. A chápu, že spousta lidí nechce, jo, tak aspoň má jít ta vaše dcera někam si prostě pro nějakou pomoc, protože to, že jí to tam drží, tak ten terapeutka jí může jako nahlídnout, co to tam je jako za to téma. Což ale průšvih je, protože když jde jenom jeden z toho páru někam, jo, tak prostě se dějou jako divné věci a ten individuální terapeut rozhodně, jeho zakázka není vztah. Takže bude posilovat toho člověka jako takovýho a nemusí to úplně jako dopadnout dobře. Já jako dobře a teď co je dobře, jo, jako pro mě je něco jiného než pro tu vaši vlastně dceru nebo pro naše dcery a naše syny a naše kamarádky a tak dále, který prostě vidíte. A vy můžete v tuhle chvíli jenom nabízet, abych úplně odpověděl, jenom nabízet. Ukazovat, říká, hele, já, pro mě je to komplikovaný tě vidět, jak tě to trápí, jak tě to jako bolí. Jo, ráda bych s tím něco udělala. Pojď, někam půjdem.
0: Kdy tedy... Nemáte zač, děkujeme.
1: Děkuji moc.
0: Jak právě jakékoliv vztahy ukončovat?
1: To je, to určitě osobně. Jako pardon, já nerad dávám rady, už jste to asi zavnímali.
0: Dobře, jo. Tak co rozhodně nedělá?
1: Ale tohle radu dám. Uh-huh. Tohle radu dám, nebo radu. Prostě tohle doporučení, prosím vás, osobně. Pokud to opravdu jenom trošku jde, tak protože to naše tělo, ta naše mimika ukazují ty emoce, my potřebujeme vidět to emoční sdělení u toho člověka. Jasně, že osobní kontakt při rozchodu, ten, který se s někým rozchází, nechce vidět, tak trápí to druhého člověka, jak ho to bolí a chceme od toho jako odejít a nevidět to, ale když se bavíme o živém vztahu, tak i tohle my si prostě jako děláme, aby je to součást
0: a
1: našeho
0: když
1: lidství.
0: To přijde jako ghosting.
1: To je těžký, no. Ghosting je takzvaně traumatogenní nebo traumatogenezní, podle toho, jak se na to díváte, to je stejné slovo, vlastně, že může vytvářet nějaký traumatický jako dopady, může mít, jo, protože když nevíte a nemáte to člověka před sebou a on se s váma rozejde po SMS a nebo vůbec ani se nerozejde, prostě najednou vyprchá jako duch, proto ghosting, jo, a tak dál, tak vy to vztáhnete na sebe, jo.
0: Zdraví další posluchačka, píše dotaz týkající se našeho manželství. Jsme oba narození ve znamení Lev, jsme spolu 42 roků, vychovali jsme syna, dceru, oba vystudovali vysokou školu, dobré pracovní postavení teď mají. U nás to odchodem dětí z domu velmi skřípe, manžel se mnou nekomunikuje, sex odešel s manželovou cukrovkou, finance jak kdy, tři pilíře manželství. Brali jsme se až kolem 30 let, dá se říct, že už si nemáme co říct, denně se pohádáme kvůli maličkostem, byla bych pro návštěvu manželské poradny, což by manžel neustál. Vrátil se do dětství, uznává jenom svoji rodinu, pokud zatelefonuje, je samý smích, v pohodě, velmi se tím trápím, před dětmi se chová úplně jinak, tak ho vůbec neznají.
1: Tohle omlouvám se, ta zatelce, tohle je terapeutický téma. Já nemám žádnou radu. To chování vlastně vašeho muže má nějakou příčinu a bylo by velmi důležitý se podívat, kde se to v něm prostě jako vzalo. My můžeme si povídat o krizích středního věku, my si můžeme povídat o vzorcích, který si ten člověk nese, jo, který se aktivovali právě
0: takže
1: to, že ty lidi...
0: Takže má smysl pátrat po důvodech.
1: No jasně, že má, ale vy to nevymozečkujete sama. Jo, to není možný, jako snažit se nacpat tomu dalšímu člověku do hlavy je prostě absurdní, když je to můj muž a já jsem s tím leta nebo desítky let, tak to neznamená, že ho znám, jo, a vy můžete přinést maximálně, hele, já o tobě přemýšlím, ale je to můj úhel pohledu. Já vlastně přemýšlím takzvaně jenom o obrazu o tobě, ale to, že o tobě přemýšlím, je pořád nějaký zájem a já mám strach, že ten zájem prostě za chvilku skončí. Jak vyčerpám ten potenciál. A já tě nechci strašit. Není to jako bu, prostě udělej, ale já mám opravdu strach, že prostě já už to nedám, protože jsem unavená.
0: Další otázky přivítáme. Máme některé tady na naší stránce dvojka@rozhlas.cz. Pokud chcete, využijte i telefon 22 155 25 25.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Ptáte se po telefonních linkách a my už vás posloucháme. Dobrý den, zdravíme z Kávy o čtvrté.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, telefonu Honza. Mám takový dotaz pána, který pěkně mluví. Před 30 lety skončil vztah s manželkou a se třemi dětmi nemám do dneška kontakt a ptám se, jestli má smysl jako navazovat kontakt s tou bývalou manželkou, aby jsme si třeba mohli nějak něco vyříkat. Pro mě to už je jako strašně těžký a několikrát jsem o tom přemýšlel a snažil jsem se a pak jsem dostal nějaký strach a prostě...
2: A tomu úplně, to je srozumitelný. Mně jde o to, a z toho, jak vás tak jako poslouchám, že tam tu motivaci máte, a že když už o tom takhle přemýšlíte, tak si myslím, že i po 30 letech po rozchodu navázat nějaký kontakt a jenom nabídnout, zase je to nějaká nabídka. Jo. Zkuste se připravit i na to, že ta nabídka bude odmítnutá a tak dále, něco to udělá, ale v tom už žijete, nic moc se tak jako extra nezmění. Předpokládám, že vaše děti jsou asi dospělí, to znamená, že už můžou oni sami si řídit, jestli s váma chtějí mít ten kontakt, nebo ne, ale prostě nabídněte, můžete nabídnout, jestli vás to trápí a přemýšlíte o tom, tak není vůbec od věci nabídnout, hele, chtěl bych se jako znova potkat, nechci nic vyčítat, nic dělat, jako nepotřebuju žádný omluvy, ale prostě chci nějaký kontakt, chci se s tebou potkat, jo, chci se povídat o těch jako dětech, mám v sobě nějaký nevyřešený věci, nějaká dilemata, které jsou pro mě těžký, které v hlavách mi pořád jako jedou a já to bez tebe neudělám. Tak jenom ti nabízím, jestli chceš. A přijde ano nebo ne. Jo, a můžete si i říct, hele, já fakt jako zkuste nevyčítat, jo, jakože co jsi mi to udělala před 30 lety a já tobě a tak dále. I když ty bolesti byly, pardon, teď něco říkáte?
3: Ne, že to je hrozně těžký, to říkáte.
2: Jo, jo.
3: Nevyčítat, nebo prostě se člověk bojí, že do toho nějak spadne, no.
2: Ale tak si to řekněte, tak klidně můžete začít ten rozhovor. Já se bojím těch výčitek, já se bojím, že do toho nějak jako spadnem. A pojď si třeba říct, a bavili jsme se o hranicích, pojď si třeba říct, hele, jakmile ucítíš ty nebo já, že vlastně, že už překračujeme ty výčitky a že to je pro nás složitý, bolavý, tak to prostě ukončíme a uvidíme se jindy.
1: Děkuji moc, Honzo, za ten dotaz.
2: Děkuji za dotaz.
1: Mě to přivedlo na otázku. Vy taky, držíme palce. Mě to přivedlo na otázku, jak takový staronový vztah třeba.
2: A to je velmi, jako to je, to možná by lidi byli překvapený, jak častý to je, že vlastně přesně, jak jsme se bavili o krizích, o spirále úpadku, která vlastně, když se to neřeší, tak se lidi jako ukončí ten vztah. No ale to, že to ukončili, tak najednou jim dává nějaký, změní se zase kontext, o tom jsme se bavili, změní se souvislosti, změní se kontext a ten člověk si něco uvědomí, nějak dozraje, něco...
1: To je
2: jednoduše těžce, bojuje se jinak. To určitě jo, je to jako zajímavý. Ale je to možný a znám těch vztahů i vlastně živých, to znamená, který fungují dál, znám velmi opravdu jako mnoho a dokonce se ukazuje, že to je čím dál tím častější.
1: Zdraví Kateřina píše, že před několika lety její manžel se stal bývalým, když ho uhnala jeho kolegyně, dokonce ho sama požádala po krátkém vztahu o ruku a byla to má vina, ale nebyla jsem dost dobrá. S bývalým mužem jsme zůstali přáteli, dodnes se rádi setkáváme a on ani netuší, jaká díra v mém srdci zůstala. Jo, jo, jo. Nového partnera na život jsem už nepotkala, myslím si, že hledání v uvozovkách je nesmyslné, protože člověka spřízněného buď potkáme nebo ne. Mou matku opustil otec než jsem se narodila, matka mi o něm nikdy špatně nehovořila a celý život se tím zřejmě trápila, až skončila tragicky a já teď cítím, jak jedu ve stejném příkopu a nenacházím cestu ven.
2: Teď budu zase a omlouvám se posluchačům, ale je to terapeutický téma. To hledání té cesty ven a to, že to nějakou dobu člověk zůstává, ono totiž třeba v mý profesi to hledání smysl zase má, jo, že prostě očekávat, že ta láska nějak jako přijde, ono je fajn třeba jít naproti. To, že to je těžký a že jsme strašně zaplavený různýma seznamovacíma aplikacema, že tam je spousta divných lidí, stejně jako na ulici je spousta divných lidí. Mě může oslovit nějaký člověk nebo já někoho na ulici, stejně to může být divný člověk jako na Instagramu nebo prostě nějakým Tinderu, jo, a tak dále. Ale já si myslím, že není od věci občas tomu jít naproti, že proč klidně jako nehledá, ale to, že mě to trápí, je tam nějaká díra. A tak je opravdu pro mě terapeutický téma.
1: Má být nevěra vždycky koncem vztahu? Nebo kdy to má ještě smysl zkoušet dát?
2: Hele, abychom byli úplně přesní. Jo. Nevěra je vždycky bolavá. Jo, jako bagatelizovat nevěru, to, že jsme si všichni nevěrní a že jako máme si zvykat, je opravdu velmi mylný. Ale pokud jsme si velmi jako s odvahou slíbili exkluzivitu a nějakou monogamii, jak erotickou nebo sexuální, tak romantickou, tu citovou a tak dále, tak je nevěra velká bolest. Jo, ale nevěra je symptom, nevěra není příčina. Jako rozumíte, nevěra je nějaký důsledek něčeho, co se v tom vztahu prostě děje. A nebo v tom člověku, že ona ne vždycky musí pramenit ze vztahu. Proto vlastně jako ta nevěra jako taková má. A prosím vás, a vím, že se mi to tady od mikrofonu hrozně hezky říká. Jo, a žití a mám nějaký nevěry za sebou. Jako taky jsem se potkal s nevěrama ve svém vlastním životě, že vím, jak je to bolavý a jak je to strašně těžký. A kdyby nějaký Vojtko mi tohle povídal, tak ho pošlu do háje, jo, v té bolesti, jo, a tak dále. Takže vím, jak je to bolavý a je to pro mě opravdu jako těžký téma. Ale když odstoupím od toho, tak rozhodně má cenu se na ní podívat. Aspoň přijít na to, proč se to stalo, co to má znamenat a jak s tím naložit, protože potřebujeme zahojit tu nevěru.
1: Třeba je to další téma.
2: No určitě.
1: Některé skáv očtete. Honza Vojtko byl naším hostem. Děkuju za rozhovor.
2: Já děkuju za dotazy. Opatrujte se a mějte vztahy.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vláda výrazně zmenšila zamýšlenou plochu pro akcelerační zóny na výstavbu větrných a solárních elektráren a Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rodina s tím souhlasí. Zítra bude ráno polojasno až jasno, později oblačno a večer se bude zase vyjasňovat a nejvyšší teploty většinou do 30 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vláda výrazně omezila rozlohu plánovaných akceleračních zón oblastí, kde by mělo být možnost snáze povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Rozloha těchto zón bude 297 km čtverečních, což je zhruba desetina návrhu předchozí vlády. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO současný kabinet zohlednil připomínky obcí a krajů.
3: A to, co je zcela zásadní, obce a občané zůstávají účastníkem stavebního řízení. Jinými slovy, přeloženo češtiny, postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
2: Z původně vytipovaných 110 lokalit jich zůstalo 61. Větrné elektrárny bude možno nově postavit na 49 místech. Ve zbylých 12 lokalitách pak mohou vzniknout fotovoltaické elektrárny. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Schválila to vláda a s tímto záměrem následně vyslovila souhlas rodina zesnulého. Ministr kultury za motoristy Otto Klempíř k tomu uvedl, že jeho resort připraví poslední rozloučení spolu s rodinou a dalšími zapojenými institucemi. Škodu přes 90 tisíc korun má na svědomí trojice cizinců, která okrádala řidiče na dálničních odpočívadlech. Podle policie se na dálnicích D1 a D2 na Vysočině a v Jihomoravském kraji dopustila série krádeží. Policisté trojici dopadli, dva obvinění skončili ve vazbě a třetího propustili na svobodu, pokračuje mluvčí policie kraje Vysočina Dana Čírtková.
4: Na dálničních odpočívkách si vždycky vytipovali zaparkovaná vozidla, ve kterém spala posádka. Bušili jim na okno, svítili do oken, přinutili tak osádku, aby zamčené vozidlo otevřela. A poté osádky vozidel okrádali o jejich osobní věci a peníze.
2: Dálnici D5 u Žebráku na Berounsku směrem od Prahy odpoledne uzavřel požár návěsu s plastovými a kovovými náhradními díly do aut. Tahač se řidiči podařilo včas odpojit a po odjet událost se obešla bez zranění. Návěs už je uhašen, je ale ještě potřeba jej rozebrat. Zásah podle policie potrvá 2 až 5 hodin.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne přechodně i oblačno a večer se zase většinou vyjasní. Nejvyšší teploty převážně 25 až 30 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 19.
0: Doprava.
2: Jak se slyšeli, D5 směrem od Prahy je stále neprůjezdná na 33,5 kilometru, kde hořel návěs kamionu. Policie odklání dopravu na 28. kilometru, do kolony se brzdí na 18. Nesjíždějte dříve, v Levíně a Černíně jsou uzavírky. Na stém 47. kilometru D1 směrem od Prahy jsou v pravém pruhu silničáři zdržení v koloně opět asi hodinu. Omezení tam bude do zítra. V opačném směru čekejte hustý provoz mezi 209. a stým 88. kilometrem. Úsek pojedete přes půl hodiny. A na stém 7. kilometru D11 směrem na Prahu se v pravém pruhu srazilo několik aut, včetně jednoho nákladního. Počítejte tam s kolonami. Zprávy končí teď příběhy z kalendáře.
5: Jan Kovařík a Monika Valentová jsou na značkách, tedy rozumějte za mikrofony a jsme tam rádi, protože se vám chystáme vyprávět další příběh z kalendáře.
6: Vítejte, dnes pro vás máme příběh dvojice mužů, kteří před více než 100 lety provedli zcela zásadní objev v jedné pronajaté laboratoři.
5: A téměř okamžitě po jejich objevu se dostala mezi širokou veřejnost látka, která od té doby zachránila 100 miliony životů.
6: Pochopte, do té doby byla nemoc, kterou dotyční pacienti trpěli, prakticky smrtelná.
5: Dnes s ní ale většina nemocných vede plnohodnotný život.
6: Tak co? Už víte, o čem je tu dnes řeč? Pokud váháte, tady jsou tradiční indicie, které snad pomohou.
5: Ta první zní cukr.
6: Ta druhá je jasná, slinivka.
5: A ta třetí, Kanada.
6: No, jsme zvědaví, jak vám to půjde. Pořádně se zamyslete, po písničce přijde odhalení.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře dnes s datem 27. července.
1: Honzo, a teď je čas odtajnit konečně, co má společného cukr, slinivka a Kanada.
0: No, všechna ta slova souvisejí s jednou jedinou událostí a tou je izolace inzulínu. Inzulín je, jak možná víte, produkován ve slinivce a právě tento hormon upravuje koncentraci cukru v lidské krvi.
1: No dobře, to je celkem známo, ale jak to souvisí s Kanadou?
0: No právě v Kanadě došlo 27. července roku 1921 k jeho izolaci, rozumějte izolaci inzulínu. A to spustilo vítězné tažení proti cukrovce, u které do té doby mohli doktoři vznést prakticky jediný ortel, totiž brzkou smrt.
1: Ani se tomu vlastně nechce věřit. Dneska je to nemoc, se kterou se dá úplně běžně žít.
0: Na tom, že se to změnilo, mají zásluhu dva výjimeční vědci.
1: Honzo, přestaň nás už napínat. Cože je to za schopné chlapce?
0: No, spíš co to bylo za schopné chlapce. Konkrétně to byli lékař Frederick Grant Banting a jeho odborný asistent Charles Herbert Best. Tihle dva ve fyziologickém ústavu univerzity v Torontu dostali k dispozici laboratoř, no a hráli si tam tak dlouho, až z toho vzešel inzulín.
1: To mi trošku připomnělo alchymisty na dvoře Rudolfa II., kteří hledali ve všem zlato.
0: Jenže pánové Banting a Best věděli celkem přesně, kam sáhnout, totiž do slinivky břišní.
1: To zní zajímavě, já bych tedy nebyla úplně nadšená, kdyby se mi někdo přehraboval ve slinivce.
0: Neboj se, Moniko, takhle doslova to samozřejmě nebylo. Pokusy prováděli na psech a později používali v laboratoři i zárodky jiných zvířat.
1: To nezní úplně eticky.
0: Ano, chápu, že v kůži těch pokusných psů by nejspíš nechtěl být nikdo z nás. Na druhou stranu uvědomme si, že pánové Banting a Best se pokoušeli izolovat zázračný hormon ve chvíli, kdy po celém světě bez nadsázky umírali miliony lidí na cukrovku a nebylo jim pomoci.
1: Navíc dnes už naštěstí kvůli tomu, abychom získali inzulín, nemusí žádná zvířata umírat. Od 60. let minulého století se používá inzulín synteticky vyrobený.
0: Je to přesně tak, jak říkáš. Jedná se o variaci molekuly běžného lidského inzulínu, která má ale dokonce lepší vlastnosti pro běžnou léčbu.
1: K tomu ovšem vedla dlouhá cesta rámovaná mnohými pokusy v laboratořích. A k ním se v dnešních příbězích z kalendáře samozřejmě dostaneme.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Teď by asi bylo na místě si v dnešních příbězích z kalendáře vysvětlit, jakým zabijákem byla cukrovka před rokem 1921, na který tu dnes vzpomínáme.
1: Lidé nemoce znají přes 3000 let, ale dřív nebyla zdaleka tak rozšířená, jako je tomu dnes.
0: Ovšem už ve starověkém Egyptě si všimli, že muž či žena nemocný cukrovkou neustále pije a ještě více močí. Kvůli čemuž hubne a hubne, až nakonec zemře.
1: Ale v egyptské říši přece neměli všechny ty naše bůčky, majonézy a našlehané dortíky, které jsou pro cukrovkáře naprostým tabu.
0: To máš pravdu, neměli, ale diabetes neboli cukrovka je s lidstvem patrně od nepaměti. Jedná se totiž o autoimunitní chorobu.
1: Takže organismus v podstatě ničí sám sebe.
0: Ano, člověk v podstatě bojuje sám se sebou.
1: Lidé si ve starověku také všimli, že k moči člověka trpícího cukrovkou se slétají mouchy. Obsahovala totiž mnohem víc cukru než moč zdravého člověka.
0: Takže se celkem snadno dovtípili, že lidé s cukrovkou mají v sobě mnohem větší hladinu cukru, ale vůbec tehdy netušili, co si s tím počít.
1: Cukrovka neboli diabetes postihovala hlavně děti, které postupně ztrácely váhu, až vypadaly doslova jako kostry.
0: Jediná léčba, pokud se to vůbec dá léčbou nazývat, spočívala tehdy v poměrně drastické dietě. Děti si mohly dát k obědu třeba jen vaječný bílek, 2 lžíce špenátu, trochu másla a čaj.
1: To nezní jako moc bohatý jídelníček tedy.
0: No ještě si představ, že se takhle stravují celý den, den za dnem, měsíc za měsícem, bez jakékoliv perspektivy na zlepšení zdravotního stavu. Dá se říct, že je to v podstatě vyhladovělo k smrti.
1: Diagnóza byla bohužel smrtelná ve 100% případů a maximální doba dožití byla 1 rok.
0: V té době se už začínalo masivně šířit očkování proti nejrůznějším chorobám. O to větší frustraci způsoboval fakt, že se nedaří najít lék na cukrovku.
1: Benting s Bestem tedy věděli, že pokud se jim podaří najít zázračný lék, budou za hrdiny.
0: Já myslím, že jim úplně nešlo o to stát se hrdiny, ale prostě chtěli dostat cukrovku pod kontrolu. O tom, jak se jim to povedlo, vám budeme vyprávět zase za pár minut.

0: Dnešní příběhy z kalendáře s datem 27. července vám vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová.
1: Také protagonisté tohoto příběhu jsou dva. Pánové Frederick Grant Banting a Charles Herbert Best vstoupili na scénu světového boje s cukrovkou ve chvíli, kdy už moderní medicína dosahovala spektakulárních výsledků v mnoha směrech. Jenže o chemickém fungování lidského těla se toho tehdy pořád ještě moc nevědělo.
0: Nicméně nespadli z nebe. Cestu k jejich objevu jim prošlapávali různí vědci už od druhé poloviny 19. století.
1: Tak například strukturu slinivky břišní studoval pod mikroskopem lékařský student Paul Langerhans.
0: A po něm se jmenuje oblast tohoto orgánu, která produkuje právě inzulín. Jsou to takzvané Langerhansovy ostrůvky.
1: No, začínám si připadat trochu jako trosečník, který uprostřed oceánu najednou s velkým nadšením křičí Země.
0: Tak si možná připadají i vědci, kteří bádají ve slinivce. Langerhansovy ostrůvky totiž ve slinivce zabírají jenom 2 až 3%.
1: Bylo jasné, že izolovat inzulín bude podobné jako příslovečné hledání jehly v kupce sena.
0: Různí výzkumníci na to šli každý po svém. Tak například Oskar Minkovsky na přelomu století vyjmul slinivku z pokusného psa a pozoroval, že se u něj následně zvedne hladina cukru v moči.
1: Pokusy na psech pak pokračovaly i v dalších letech napříč celým světem.
0: Uprostřed první světové války jistý Edward Albert Charpey vymyslel název inzulín a označil tak ještě neobjevený hypotetický hormon, který by Langerhansovy ostrůvky měly produkovat.
1: Pánové Banting a Best pochopili, že aby získali hledaný hormon, budou jej muset izolovat z živého psa. Jinou možnost tehdy neměli.
0: 27. července 1921 bylo v Torontu strašné vedro a místo toho, aby naše dvojka zašla na koupaliště, zůstala v laboratoři a došla ke klíčovému objevu.
1: Podařilo se jim izolovat extrakt Langerhansových ostrůvků jednoho psa a vpíchnout jej do druhého psa, který trpěl cukrovkou. A stal se zázrak.
0: Během hodiny se tomu druhému snížila hladina krevního cukru o 40%.
1: Takže bych čekal, že si pánové Banting a Best dali šampaňské.
0: No ještě ne docela. Neizolovali totiž čistý inzulín, ale jenom extrakt. A tomu říkali isletin.

0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 27. července. Datem, které je důležité pro všechny, kdo mají či znají diagnózu diabetes, čili cukrovka. Tuhle chorobu si sebou lidstvo nese zřejmě od pradávna. Podrobněji si ji jako první všimli staří Egypťané. Ještě začátkem 20. století ovšem lidstvo neznalo žádný lék, který by spolehlivě před diabetem ochránil. Změnilo se to až 27. července roku 1921, kdy Frederick Grant Banting a Charles Herbert Best jako pokračovatelé mnoha vědců před nimi dokázali izolovat inzulín, a to za pomoci neúplně humánního postupu ze slinivky živého psa.
1: My jsme oba pány opustili v okamžiku, kdy izolovali extrakt zvaný isletin, ale onen inzulin byl skutečně na spadnutí. Jeho aplikace pak začala dělat doslova zázraky. A není divu, že je tento objev ověnčen Nobelovou cenou. Možná vás ale zarazí, že ji nezískal Charles Herbert Best, který si ji opravdu zasloužil, ale úplně neznámý člověk, tedy pro vás zatím. Proč a jak se k tomu dostal, to se dozvíte v příbězích z kalendáře už za chvíli.
2: Radioservis představuje audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
5: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
6: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
7: Každý den po 17. hodině
6: na Dvojce.

0: 27. července roku 1921 došlo v jedné laboratoři v kanadském Torontu k události, která zásadně změnila svět. Svět těch, kteří jsou nemocní cukrovkou.
1: O izolaci isletinu, tedy nečistého inzulínu, se začalo vzrušeně šuškat po celé lékařské komunitě.
0: Problém byl docela zásadní. Tento hormon získaný, jak jsme o tom mluvili, ze slinivky psa, se nedal aplikovat do lidského těla.
1: Torontská univerzita tedy přestěhovala naše duo do nové laboratoře, aby zkoumalo další cesty izolace inzulínu. Očekávání byla značná a lékařská obec, a je to pochopitelné, drobet netrpělivá.
0: Do hry proto vstupuje další vědecký tým pod vedením Jamese Collipa a ten se odhodlá do půl roku po objevu naší dvojice podat inzulín 14-letému chlapci trpícímu cukrovkou.
1: Tak teď jsem napjatá stejně jako celá tehdejší lékařská komunita.
0: A bylo to dramatické. U chlapce se totiž projevila prudká alergická reakce, protože látka, decentně řečeno, ještě neoplývala dostatečnou čistotou.
1: A já doufám, že přežil.
0: Ano, přežil, ale jeho vyhlídky byly pořád stejné. Ten hoch ležel spolu s ostatními dětmi a mladistvými, trpícími touto chorobou, v jedné velké místnosti a čekal jako oni na nevyhnutelnou smrt.
1: Collipův tým si zatím dál hrál s inzulínem, podobně jako alchymisté na dvoře Rudolfa II.
0: Po dalších 12 dnech se rozhodli podat nemocnému chlapci druhou dávku.
1: Přišli do místnosti, kde už většina pacientů byla v komatu, obklopena truchlícími rodinnými příslušníky.
0: A podali chlapci dávku inzulínu podruhé. Tentokrát se to obešlo bez alergické reakce a prokázalo se, že inzulín funguje.
1: Lékaři s ničím neotáleli. Celá parta, tedy Banting, Best a Collip, začali aplikovat inzulín celému oddělení.
0: Lůžko po lůžku, dítě po dítěti. Všechny dostali inzulínovou injekci a stal se zázrak.
1: Než došla naše trojice s injekcemi k poslednímu pacientovi, začaly se první děti na druhé straně místnosti probouzet z komatu.
0: Ona truchlivá hala posledního odpočinku se tak začala proměňovat v nejradostnější místo na světě. No jen si to představte. Dítě, s kterým se loučíte, se vám vrací do života.
1: Úplně to vidím. Slzy dojetí, objímání a vzývání svaté trojice se stříkačkami inzulínu.
0: Ano, je to bez jakékoliv nadsázky hotové z mrtvých vstání. Pokud vás to dojalo příliš, vydechněte při následující písničce. My vám ten příběh potom dopovíme.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: červenci roku 1921 pánové Banting, Best a také jejich nový kolega pan Kolib aplikovali inzulín skupině umírajících dětí. A světe div se, všichni se zachránili.
1: Není divu, že zvěst o zmrtvých vstání pacientů s cukrovkou se velice rychle rozkřikla.
0: Nedivme se tomu, mnoho milionů lidí s diabetem čekalo po celém světě na pomalou a bolestivou smrt.
1: A najednou se objevil zázračný lék, který měl potenciál jim zachránit život.
0: Inzulín se velice rychle, řekl bych na tehdejší poměry dokonce nečekaně rychle, rozšířil do všech zemí světa.
1: Stal se přirozenou součástí léčby diabetu tak rychle i díky tomu, že se objevitelé tohoto zázračného léku rozhodli získat patent tak, aby měli k metodě jeho čištění přístup i jakékoliv další lékařské týmy.
0: Zveřejnění výsledků o podávání inzulínu bylo, jak by se dnes řeklo, open source. To znamená, že se naštěstí nestal utajovaným léčivem.
1: To zní sice velice humánně, ale v partě naší svaté trojice to nešlo jako po drátkách. Přece jen to byli tři muži s velkými egy.
0: Největší ego měl podle všeho pan Kolib. Ten si chtěl inzulín patentovat separátně.
1: Ovšem Nobelovu cenu nakonec získal Banting a MacLeod.
0: Počkej, Moniko, jaký MacLeod?
1: No, John MacLeod byl profesorem na univerzitě v Torontu, který Bentingovi poskytl laboratoř pro jeho zkoumání a také mu dohodil na pozici Charlese Besta. Prý u toho zrovna nesršel ochotou.
0: Takže jestli ti dobře rozumím, byl to jakýsi univerzitní profesor, který jim spíš házel klacky pod nohy.
1: No i to je možné, každopádně na jejich práci asi žárlil. A když se Bentingovi a Bestovi podařilo izolovat inzulín ze slinivky pokusného psa, MacLeod zpozornil.
0: Aha, takže zřejmě zavětřil, že se chystá něco průlomového a chtěl si, jak se u nás říká, taky přihřát polívčičku.
1: Přesně tak, to by jeden neřekl, že i prostředí lékařské vědy je plné intrik, možná horší než Pavlačové drbny.
0: No na druhou stranu, když se pan Banting dozvěděl, že na Nobelovu cenu není navržen jeho odaný asistent Best, ale zmíněný profesor MacLeod, který si objev přivlastnil, velice se rozčílil a odmítal Nobelovu cenu přijmout.
1: No ne, že bych byla nějak morálně na výši, ale mám dojem, že bych ji snad taky odmítla.
0: No nakonec Bentinga, kdo ví kdo a kdo ví jak, přemluvili a on cenu přijal i s MacLeodem. Tak nevím, co rozhodlo, ale nejdůležitější je, že inzulín

0: Ježíše pout.
1: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře věnované zlomovému objevu v boji proti diabetu, čili cukrovce. A tak se své kolegyně Moniky Valentové pro jistotu zeptám, co měla dnes ráno k snídani.
2: To jsou překvapivé otázky, Honzo. No, jogurt, myslím, ovoce a kus celozrnného chleba. Proč se ptáš?
1: No, jenom abych si byl jistý, že by z tebe měl diabetolog radost. Právě taková strava je totiž vhodná pro člověka s cukrovkou.
2: Já tedy naštěstí cukrovku nemám, ale docela mě zajímá, kolik si dnes ráno uběhl kilometrů.
1: No tak, abychom si v tom udělali jasno, já neběhám, ale rychle chodím a dnes ráno jsem výjimečně vynechal. Ale večer se na svých 5-7 kilometrů v lesích za domem chystám.
2: No tak na to nezapomeň, ať má náš virtuální diabetolog radost i z tebe. Fyzický pohyb je totiž také nedílnou součástí života každého cukrovkáře.
1: Nicméně, aby mohl vést bezpečný a plnohodnotný život, přece jen potřebuje v pravidelných dávkách doplňovat inzulín.
2: Za časů Bentinga a Besta se podával injekčními stříkačkami a jehly se vyvařovaly. Takže každý člověk s diabetem musel být zručný, třeba jako sestřička na odběru krve.
1: Dnes už se naštěstí inzulín podává speciálními inzulínovými pery.
2: A úplně nejmodernější vymožeností je inzulínová pumpa. To je takový přístroj, kterým si člověk celý den aplikuje do podkoží malé dávky inzulínu podle potřeby.
1: Zkrátka dobře, s cukrovkou se dnes dá docela pohodlně žít.
2: To je naštěstí pravda, ale přece jen by člověk neměl úplně rezignovat na zdravý životní styl. Pořád je to nevyléčitelná nemoc a když se chceš zbavit někoho s cukrovkou, prostě mu ukradneš inzulínové pero.
1: Poslyš, kolegyně, že ty večer místo běhání nebo rychlých vycházek čteš detektivky,
2: přesně vy? Přesně tak, teď si na to kápnul. Ostatně způsob dávkování pomocí inzulínové pumpy, to je taky docela detektivka.
1: No ještě trochu statistiky. Po celém světě trpí diabetem skoro 350 milionů lidí a jejich počet navíc celkem rychle roste.
2: Což bude nejspíš dáno tím, jak bohatneme a díky tomu taky tloustneme. A cukrovka se rozjede i u lidí, u kterých by se dříve nerozvinula.
1: Zatímco dříve byla velkým problémem lidstva podvýživa, nyní je to přesně naopak.
2: A zatímco s hladem lidé nemohli celkem nic dělat, tak dnes to máme jednodušší. Stačí se nepřejídat a hýbat se.
1: Mám pro vás neodmítnutelný návrh. Následující píseň můžete třeba protančit.

0: Dnes jsme vám s Monikou v příbězích z kalendáře vyprávěli o dvou báječných mužích, kterým se 27. července roku 1921 podařilo izolovat ze slinivky hormon zvaný inzulín.
1: Učinili tak naprosto zásadní objev a umožnili milionům lidí na celém světě žít dál svůj život.
0: Nobelovu cenu však díky intrikám profesora, který jim poskytl laboratoř pro výzkum, získal pouze jeden z nich.
1: Na závěr dnešního pořadu si poslechněte, co nobelista Banting soudí o zákulisí vědy.
0: Cituji, nikdo nikdy neměl pořádný nápad v obleku.
1: Tolik slova Frederika Granta Bentinga a jeho pocta dělníkům vědy.
0: Když tak zmiňuješ dělníky vědy, napadá mě, že kdybychom označili protagonistu zítřejšího příběhu za dělníka hudby, asi by se cítil dotčen.
1: No, on určitě, možná, že i jeho fanoušci, kterých jsou opravdu zástupy. Nicméně o tomhle pánovi dlouho nikdo nevěděl.
0: Zhruba 200 let v naprostém zapomnění a pak zase zazářil. Jestli u toho chcete být, laďte nás i zítra.
1: Těšíme se na vás.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj klíč.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Inspirace k polednímu obědu nám přinese šéfkuchař Radek Šubrt. Jak beze zbytku zpracovat potraviny? Kde všude se dá vařit a jaké jsou základní suroviny, které by neměly chybět v ledničce? Na to se zeptám šéfkuchaře Radka Šubrta.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vláda výrazně omezí plochu pro výstavbu větrných elektráren i jiných obnovitelných zdrojů a jihozápad Francie stále bojuje s rozsáhlým lesním požárem. Domovy opustilo víc než 200 tisíc lidí. Zítra bude ráno polojasno až jasno, později oblačno a večer se zase bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 30 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil na zhruba 11% rozlohy navržené předchozí vládou.
3: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
4: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
3: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
5: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
3: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel jmenoval na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO 15 nových soudců a také novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně Daniela Teterová, která se funkce ujme od srpna. Na jihozápadě Francie stále zuří rozsáhlý lesní požár. Podle hasičů by mohlo trvat týdny, než se podaří zcela uhasit. Domovy kvůli tomu už opustilo přes 200 tisíc lidí.
6: Ministr vnitra Laurent Nunez řekl, že se požár šíří všemi směry a je obtížné ho dostat pod kontrolu. Plameny už sežehly přes 40 tisíc hektarů půdy. Nejhorší je situace v departmánu Gironde, kde leží město Bordeaux. Požár se dostal až na jeho předměstí. Podle Radky Hradcové z města Gujan-Mestras nedaleko Bordeaux jsou v oblasti uzavřené silnice.
7: Momentálně sem nedostanou ani zásobování nic, takže krámy prázdný, regály prázdný. Nafta tady s benzínem dochází.
6: Z Bordeaux do Toulouse nejezdí vlaky TGV a zavřená je i dálnice do Bayonne. Ministerstvo zahraničí vyzvalo české občany, aby se vyhnuli cestám do regionu. Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Česko v roce 2023 vyprodukovalo 538 kg komunálního odpadu na hlavu, což bylo o 27 kg víc, než činil průměr Evropské unie. V žebříčku zemí EU skončilo na 9. místě. Vyplývá to z analýzy projektu Evropa v datech. Oproti roku 2022 a 2021 jde o mírné zlepšení.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a večer se většinou opět vyjasní. Nejvyšší teploty převážně 25 až 30 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 19.
0: Doprava.
2: Na stém 47. kilometru D1 směrem od Prahy jsou stále v pravém pruhu silničáři zdržení v koloně asi 40 minut. Na 33. a půltém kilometru D5 směrem od Prahy se po požáru jezdí už aspoň jedním pruhem a je tam kolona na 35 minut. Lze sjet na exitu 28, zpátky se vrátíte u žebráku. A v Brně je neprůjezdná část Mendlova náměstí, praskl tam vodovodní řad. Zprávy končí, hezký podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
8: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další vydání pravidelného pořadu Stopy, fakta, tajemství. Tentokrát s podtitulem Kamenný otazník. Začíná pátrání Stanislava Motla po tajemství kounovských kamenných řad.
9: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Kamenný otazník.
10: Nacházím se ve vrtulníku, který letí nad hustými lesy, po přímce dlouhé 20 kilometrů. Tvoří několik vzájemně propojených míst, kde je v lesním porostu možné najít fragmenty podivných kamenných staveb, které mě mimořádně zajímají. Kounovské řady. Jejich stáří se odhaduje na několik desítek tisíc let. Tyto podivné kamenné objekty nedávají spát nejenom mě, ale hlavně geologům, archeologům, záhadologům. Společně se mnou ve vrtulníku sedí Jaroslav Helšus, badatel, amatérský archeolog, muž, který s tajemnými kounovskými řadami spojil velkou část svého života.
11: Teď se blížíme k rovině kamenné řady, nejslavnější kamenné řady naše.
12: Ano, to je tady, kounovský kamenné řady.
10: První z velkých záhad nacházím tedy právě tady, zhruba 525 metrů nad

0: si mnohem víc, minimálně 16. Vzdálenost mezi řadami kolísá mezi 11 až 18 metry. I když je celá tato hora z opuky, dávní stavitelé tu využívali pouze křemenců. Ale ty se tu vůbec nevyskytovaly. Někdo je se musel dopravit. Kdo? Slovo má geolog Antonín Hluštík.
1: Tady zrovna můžete vidět případ nebo ukázku toho, jak vlastně povrch té roviny vypadá. Toto je vlastně zvětralina opuková nebo takových písčitých, vápnitých hornin, které se nazývají opuka, svrchnokřídová, a ta tvoří vlastně celou plochu té roviny. To je původní materiál tady. Když se podíváte v té zvětralině, nenajdete jediný kousek křemence. To všechno je...
2: Proč to teda neudělali z těch kamenů?
1: To nechápu. Oni prostě sem natahali ty balvany.
0: Skeptici tvrdí, že tu nejde o nic jiného, než o kamení vynesené z polí na hranice jednotlivých parcel. Jenomže uchované vzpomínky pamětníků hovoří naopak o tom, že lidé museli na polích sbírat malé kameny, kterých tu byla spousta, a odnášet je mezi ty velké, tvořící zmíněné kounovské řady. Dejme nyní slovo knize Otomara Dvořáka Kamenné otazníky české historie, kde je otištěno i svědectví jistého pana Drechslera, narozeného v roce 1907, a který mimo jiné dokazuje, že dnešní kounovské řady byly kdysi součástí velkých a zřejmě i pozoruhodných staveb.
3: Jako školák jsem chodíval pravidelně na pouť do kapličky svatého Vojtěcha. Cestou jsme odpočívali a snídali vždy v lese s kamennými řadami, a to v jižní části, protože se tam mezi řadami nacházely kamenné kruhy. Na těch kamenech seřazených do kruhu o průměru asi 5 metrů jsme sedávali pěkně dokola naproti sobě. Ty kameny byly právě tak velké, že na nich dítě mohlo pohodlně sedět.
0: Takže dávné a dokonce i kruhové kamenné stavby. Kdo ví, k čemu sloužily? Společně s Antonínem Hluštíkem a již dříve zmíněným Jaroslavem Helšusem procházíme nyní zbytky kounovských kamenných řad. V jednom místě zastavíme. Jaroslav Helšus vysvětluje.
4: Teď jsme na 10. řadě, to je jedna z nejzachovalejších, to je na Kounově. I když, jak vidíme, tady ty kameny, jak už jsou padlý, původně byly tou užší hranou zasazeny v řadě. Ty větší kameny byly ještě podložený menšíma, drobnějšíma po vodě. To bylo dokázané archeologickým výzkumem.
2: To znamená, že oni uměle to nějak zasazovali do nějakého lůžka už připraveného, jo, ty kameny?
4: Ty větší kameny byly v lůžku z drobnějších kacele křemenců.
0: Jaroslave Helšuse doplňuje geolog Antonín Hluštík.
1: Každá ta řada byla tvořena několika velikostními kategoriemi kamenů.
0: A znovu má slovo Jaroslav Helšus.
4: Některé kameny podle svědectví pamětníků dosahovaly výšky lidské postavy.
0: Odhaduje se, že z původního množství kamenů tu zůstalo sotva 30%. V nejnovější době odtud křemence soustavně mizí jako surovina do skláren nebo jako materiál do základu domů. Poslední zbytky kamenů ničí nemilosrdná lesní těžba. I tak tu však zůstává jedna velká záhada, hovoří geolog Antonín Hluštík.
1: Svahy té vlastně stolové hory, bych řekl, té roviny, na které ty řady jsou velmi strmé, i dneska. Takže i pro dnešní dopravu to by to byl problém.
0: Podle geologa Antonína Hluštíka, a nejenom podle něho, jsou tedy kounovské kamenné řady výsledkem jejich záměrného hromadění a dopravy odinut. A i to může být jeden z důvodů, proč celá tato oblast v těsném sousedství roviny je zcela bez křemenců. Zřejmě tady byly všechny balvany vyzbírány a přemístěný právě sem, na rovinu. Později však bylo nutné přistoupit k dobývání křemenců ze vzdálenějších a bohatších ložisek, zejména v severní části Rakovnické doliny, a odtud je sem dopravovat. S Jaroslavem Helšusem podnikáme nyní malý pokus. Podle mapy volíme nejbližší křemencový lom. Je odtud zhruba 7 kilometrů. Poměrně značný úsek cesty vede do prudkého kopce. Na rozdíl od dávných předků netaháme žádnou zátěž, natož nějaké křemencové kameny. Jdeme volně, nicméně i tak je pro nás cesta dost náročná.
2: Aha, tady to bude padat.

0: Hey.
1: No, mám to úplný zuby. Takže vlastně tenhle ten svah, to je jedna z možností, kudy vlastně oni ty kameny mohli tahat, jo?
0: No, pokud je tohle zrakovnická,
1: no.
0: Tak tady to je přístupová cesta.
1: No, cesta.
0: Svah směrem na rakovník. A pokud jsme chtěli ušetřit tenhle svah, tak by si museli zajít asi tak 7 kilometrů směrem na dnešní Domoušice.
1: A taky běží do kopce.
0: Taky, ale je to pozornější. No.
2: Ví se, že jednotlivé kameny vážily i mnoho desítek tun. Ale jak je sem probůh lidi kdysi dostali? A opět je tu otázka. Jak silný to musel být motiv, který je k tomuto zdánlivě nesmyslnému výkonu donutil? Na to se nyní ptám předního českého odborníka na záhady a paranormální jevy, inženýra Ivana Mackerleho.
3: V podstatě jde o to, že se předpokládá, že by ty kameny, kamenné řady by vytvářely jakési obrovské zařízení, které by sloužilo k pozorování oblohy a k určování polohy hlavně slunce, ale i dalších nebeských těles. A sice tím, že mezi těmi kameny můžeme vést jakési pomyslné linie, které se jako zaměří hlavně třeba na východ nebo západ slunce v určitých klíčových dnech.
2: Teorie jakési pravěké observatoře má hodně zastánců. Argumentují mimo jiné i více než tunovým balvanem jménem Pegas. Právě nad tímto balvanem stojím nyní s Jaroslavem Helšusem.
0: Je to jeden ze dvou kamenů spolu s tím největším, který jsou mimo linie řád. A pravděpodobně teda měl trochu jinou funkci, když není přesně jakou, ale zapadá do určité geometrie, do pravouhlých trojúhelníků a nějakých linií, které se tady dají vysledovat.
2: Tento kámen dostal svůj název díky zřetelným puklinám, které připomínají souhvězdí Pegas. Někdo tvrdí, že právě hvězdy a měsíc nějak tento kámen ovlivňují. Někteří hodně citliví lidé říkají, že balvan cosi vyzařuje. Pozvali jsme si i senzibila a psychotronika Rudolfa Pitru. Já osobně jsem sice spíše skeptický, nicméně pan Pitra už v minulosti dokázal s pomocí své virgule objevit spoustu pozoruhodných úkazů, včetně pramenů podzemní vody. Pan Pitra se nyní bere do rukou virguli. Drží asi 1 metr nad kamenem. Nelze přehlédnout, že virgule, jakmile se dostane nad úroveň kamene, pracuje. Laicky řečeno, cuká, kroutí se.
4: No, pane, jo.
2: Co to dělá?
4: To je síla jako hrom.
5: Je aktivní nebo kladná, záporná?
4: Já bych řekl, že je kladná. Chvilkama, to je divný, chvilkama kladná a chvilkama záporná. Ale tý kladný je tam víc, ale intenzitu to má jako hrom.
5: Jo, zatím největší, co jste tady zažil, jo?
4: Zatím největší, co jsem tady potkal, no. Kámen se chová vždycky tak, že vyzařuje jeden druh energie. Ale tohle to je několik energií na jednou.
2: Můžeme tomuto tvrzení věřit a také nemusíme. Nicméně chceme udělat podobný pokus nad dalším zajímavým kamenem. Jmenuje se Gibbon. Je větší než Pegas a váží tak 2 tuny. Kdysi tu stál vtyčený a mířil na severozápad. Opět má slovo Jaroslav Helšus.
0: Konkrétně tenhle kámen považujeme za vizír.
5: Co to je?
0: Vizír, ten sloužil zhruba jako zaměřovací bod. Něco jako hledí na pušce.
5: Jo, že tam vidím takový ten žlábek, to možná,
0: no, ten...
5: kdyby to stálo.
0: Původně nejspíš stál tam na tý základní. Našli jsme tu ještě zbytky kruhu, asi 20 dalších kamenů. O průměru kruhu byl asi kolem 50 metrů.
6: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
2: Jak už bylo řečeno, na obvodu Gibbonu bylo zjištěno záměrné opracování, tedy výřez ve tvaru písmene V, což by potvrzovalo, že kámen byl původně postaven na užší hraně a zmíněný výřez tedy mohl sloužit k zaměřování objektu na obzoru. Tohle všechno by mohlo napovídat, že tu opravdu mohlo jít o nějakou dávnou astronomickou observatoř, jak ostatně už naznačil inženýr Ivan Mackerle. Otomar Dvořá v knize Kamenné otazníky české historie napsal.
7: Nový názor na funkci kounovských řad přinesl v 70. letech 20. století kroužek mladých astronomů z Rokycan. Mladí astronomové zjistili, že spojnice určitých kamenů vytvářejí astronomicky orientované linie. Výsledkem jejich pečlivého měření byl plánek znázorňující, že v rozložení kamenů je zakódována řada údajů o pohybu slunce a hvězd. Co se týče gibonu, když vyjdeme z předpokladu, že kámen původně stál na užší hraně, potom bylo možné přes výřez jako muškou pušky zaměřovat slunovratové východy slunce a určovat úhel paprsků svíraný s kamennými řadami. Měření přineslo i další překvapivé údaje. Tak například kolmá vzdálenost kamene gibon od nejzápadnější řady činí 302,17 metru, což přesně odpovídá 365 megalitickým jardům. Megalitický jard je statisticky odvozená délková míra zjištěná na anglických megalitických památkách, jehož délka je 829 tisícin metru, což je přibližně jeden dlouhý lidský krok. O něch 365 kroků patrně odkazuje k délce slunečního roku. Také původních 16 řad mohlo odpovídat kalendáři dělícímu rok na 16 měsíců, 13 po 23 dnech a 3 po 22 dnech. Byl to prastarý způsob dělení roku, který používali ještě i Keltové.
2: Tedy dávný kalendář, dávná observatoř. Zkusme ještě dát právě nad kamenem gibon šanci psychotroniku Rudolfu Pitrovi a jeho virguli.
4: To jsem tušil.
1: Co to je?
4: Je to silové pole, přesně to, o čem jsem mluvil.
1: Jak to mám rozumět?
4: Geopatogenní zóna, takzvaná dračí žíla.
1: To znamená zlá energie, jo?
4: Negativní energie.
2: Dračí žíla, co to vlastně je? Ptám se inženýra Ivana Mackerleho.
3: No, ty dračí žíly jsou v podstatě jakési pomyslné linie na zemském povrchu, které odpovídají drahám energie, dosud neurčené. Ovšem musím říct, že v žádném případě se nejedná o energii fyzikální. Tím pádem jako se taky nedá měřit přístroji a proto je také oficiální věda i neuznává tyto dračí žíly. Ovšem pravda je, že působí na živý organismus. Já bych to přirovnal třeba k akupunkturním drahám a bodům na lidském těle, které rovněž nemají žádný anatomický podklad, to znamená, že ty dráhy neodpovídají vedení nervům, nejsou tam žádné vnitřní orgány a přesto jako to funguje.
1: Když třeba jdeme tomu na ty křižovatce, kde ta dračí žíla stojí nebo stál nějaký kamen, velký menhýr, tak on mohl fungovat jako jehlička v akupunktuře.
3: Přesně
1: jo?
3: Tak, že to jako působí takový jakoby zesilovač nebo nějaký akumulátor jako té energie, která potom vyvírá z té země. A potom třeba ti staří kněží mohli to používat, tuto energii, ať už pro zlepšování svých věšteckých nebo léčitelských anebo jiných vlastností, schopností. Ale na druhé straně taky tato energie, když je nevyvážená, tak může působit i špatným vlivem na člověka.
2: Ivan Mackerle pak ještě dodal, že na těchto křižovatkách takzvaných dračích žil vznikají prý občas jakési pomyslné mosty mezi naším světem a paralelními světy. A odtud údajně přicházejí přízraky do našeho světa, kdy to nějaký člověk vnímá subjektivně jako nějaké prožitky. Zapravdu mu dává i badatel Jiří Klinger.
8: Jisté je, že někteří citlivci dodnes tady mají různé pocity energetických potenciálů, to znamená, jde na ně mrazení, stávají jim vlasy, jde pot, že jo, po nich, zase některým se dělá špatně, až donglob. Chovají se tady divně zvířata, slintají, mají moc asi stážený psi, koně se plaší, že jo, prostě něco tam je. Zřejmě, i když je to v dezolátním stavu, jsou to pouhé trosky, tak ještě zde to vyzařuje nějakou energii.
2: Je zajímavé, že právě v okolí Kounovských řad mají opravdu někteří lidé podivné zážitky. Opusťme ale nyní svět paranormálních jevů a zkusme se vrátit zpět do reality, protože Kounovské řady jsou opravdu reálné, ale o to více záhadné. A jak v zápětí zjistíme, Kounovské řady nemusely být v tomto kraji vůbec osamocené. Dejme opět slovo knize Otomara Dvořáka, Kamenné otazníky české historie.
7: Kdo navštívil bretaňský Karnak, ten ví, že celá soustava se skládá z řady menhirových polí, která se v krátkých odstupech táhnou v jedné asi 4-kilometrové linii. Něco podobného objevil v oblasti Kounovských řad Jaroslav Helšus, který se zde koncem 80. let 20. století věnoval důkladnému terénnímu průzkumu. Našel několik zajímavých bodů, nacházejících se na jediné trase v pravidelných rozestupech, zhruba 3,5 kilometru vzdušnou čarou, z nichž mezi dvěma sousedními je vždy vzájemná dohlednost.
2: Nečemické řady objevil v roce 1950 kounovský učitel Václav Náprstek. Na tehdejšího ředitele žateckého muzea Františka Kopeckého tohle všechno zapůsobilo natolik, že doslova napsal: vtírá se mi do mysli symbolika pravěkého chrámu. Jenomže při dalším pátrání je možné objevit v oblasti Kounovských řad další pozoruhodné objekty. Jsou například 3 křemencové bloky nedaleko mlýna Tasova. Dodejme ještě, že zmíněné křemencové bloky podle lomových ploch mohly původně tvořit jediný monolit, tedy menhir. Z dnešní polohy zřícených zlomků je patrné, že menhir mohl původně stát na hraně celého hřebene a dosahovat výšky okolo 5 metrů. Podle Otomara Dvořáka mohl v takovém případě být dominantou okolí, skutečný maják u vstupu do celé oblasti, a mohl sloužit i jako zaměřovací bod. A je tu ještě další pozoruhodné místo, vrch Špičák. V knize Kamenné otazníky české historie se o tomto místě píše.
7: Jaroslav Helšus zaznamenal v roce 1988 vyprávění pamětníka Josefa Nachtmana ze Hředel, který v roce 1957 na vlastní oči viděl 4 kamenné kruhy nedaleko této obce v místě zvaném Přední dílce. Největší z kruhů mohl mít průměr asi 5 metrů, ostatní pak kolem 2 až 3 metrů. Každý kruh byl sestaven z 10 až 12 pískovcových kamenů, jejichž průměrná velikost se pohybovala v rozměrech 60 až 100 cm. Kruhy se objevily při orání pozemku traktorem, do té doby byly zcela zakryté zeminou. Zemědělci kameny ihned nakládali na valníky a odváželi pryč, protože v tom místě zřizovali chmelnici. Nikoho tehdy nenapadlo kamenné kruhy vyfotografovat, a tak existuje jen náčrtek zhotovený podle pamětníkova slovního popisu.
2: Kounovské řady a vlastně i celá kamenná linie, dlouhá zhruba 5,5 kilometru vzdušnou čarou mezi Kounovskými řadami a Nečemicemi, vzrušuje nejrůznější milovníky záhad. Vzrušuje také zastánce teorie o tom, že celá tahle kamenná linie, tvořená z křemenců, mohla v době, kdy tato oblast nebyla zdaleka ještě tak zalesněná jako nyní, sloužit co by jakési naváděcí zařízení. Vyprávěl mi o tom na základě mnohých rozhovorů, které zpříznivci této hypotézy, co by publicista měl, Ladislav Lenk.
9: Tohle to by mohlo signalizovat jakousi letovou dráhu, a ty řady byly vybudovány proto, aby tomu pilotovi nebo těm bytostem, které se pohybují na to jiný, co si signalizovalo. Možná ty kameny mají takové vlastnosti, které byl někdo schopen, dejme tomu, z toho vzduchu detekovat i na větší vzdálenost.
2: Zastánci tohoto názoru vycházejí mimo jiné z dávných pověstí, které tento kraj obklopují. V těchto pověstech se často hovoří o jakémsi ohnivém draku, který tu útočil na zdejší osady. Měl prý planoucí oči, slamy mu šlehal oheň a z nozder mu stoupal dým. Jeho přepady přicházely prý v poledne nebo o půlnoci, tedy na předělech času. Zmíněný spisovatel Otomar Dvořák mluví v této souvislosti o ohňových rituálech, kdy se na zdejších kopcích v období letního slunovratu zapalovaly svatojánské ohně. Nicméně světlo do záhad kounovských kamenných řad ani tyto hypotézy nepřinášejí. Badatelé hovoří o dalších možnostech dávného využití kounovských kamenných řad. Mohly být údajně také pohřebištěm, přičemž pod kameny by mohl být popel z neboštíků. Nicméně je tu ještě další zajímavost, o které se zatím příliš nehovoří. Upozorně na ní také badatel Jiří Klinger.
8: A ještě je zvláštní také to, že v tomto prostoru prší nejméně, oblastně nejméně z celých Čech. Je tam nejméně srážek v tomto prostoru.
2: Možná právě tady je klíč k celé záhadě. Je čas setkat se s mužem, jehož knize Kamenné otazníky české historie jsem při tvorbě tohoto pořadu tak často listoval, s Otomarem Dvořákem. Potkáváme se v naší oblíbené pražské kavárně a já se ho, jak lze očekávat, ptám. Jakou máte hypotézu o využití kounovských kamenných řad?
10: Mám takový svůj vlastní teorii na to, protože jsem to tam prolejzal, že psal jsem o tom články, knížky. Ono je tam, že samozřejmě několik těch teorií, zejména ta astronomická, že je to teda nějaký pravěký kalendář.
2: Otomar Dvořák dále dodal, že ale zřejmě tu nepůjde pouze o kalendář. Třeba, že ty astronomické prvky jsou u většiny všech starých svatyň či pohřebišť. Zdůraznil pak to, co na kounovských řadách zaujalo vůbec nejvíce a co už vlastně nepřímo naznačil badatel Jiří Klinger. Jde o kult přivolávání deště. V té souvislosti pak pan Dvořák hovořil o schátralém kostele svatého Vojtěka, který stojí právě na úpatí kopce Rovina. Podle pověstí tu prý svatý Vojtěch, když se poprvé vracel z Říma do Čech, vyslyšel prosby zdejších lidí, které sužovalo dlouhodobé sucho, pozvedl dlaně k nebi a prosil o déšť. A opravdu, prý zrendlouho, vyvstal nad horou černý mrak, zahřmělo a spustila se bouře s prudkým deštěm. Dlužno dodat, že v tomto kraji je i více podobných legend. Otomar Dvořák k tomu podotýká.
8: Čili všechny tyhle mýty jakoby se vázaly k vodě. Čili já si myslím, že tam šlo o nějaký rituály jako úrody, obřady, které měly přivolávat prostě zavlažující deště.
2: Otomar Dvořák rovněž tvrdí, že tu opravdu mohlo jít o dávné pohřebiště, kdy pod kameny mohl být vsypáván popel mrtvých. A jeho celkový závěr popisuje to v knize Kamenné otazníky české historie.
6: Představme si, že kounovské řady byly spojeny s rituálem posvátného pole, na němž jsou do brást sázeny kameny. Na posvátném poli mohly být vítány návraty slunce, astronomická kalendářní role. Každý kámen mohl též znamenat jednoho zemřelého předka a každá řada označovat jeden rod. Role v kultu mrtvých, kde jsou zemřelí často bráni jako přímluvci za budoucí úrodu, neboť přebývají v matce zemi, která plodí obilí. A současně mohly být na tomto poli konány rituály meteorologické, spojené s přivoláním deště v době sucha, případně se zažehnáváním bouří a krupobytí ohrožujících úrodu. Pole osázené kameny je totiž nezničitelné.
2: Ať už kounovská kamenná linie sloužila pro dávné rituální obřady, pohřebiště, či snad to byla naváděcí plošina, případně obrovská prehistorická observatoř, pořád to zůstává zásadní a stále nezodpovězená otázka. Kdo a jak vlastně tyto objekty stavěl? Tajemství tedy zůstává, ale nebuďme kvůli tomu smutní. Vždyť, jak už kdysi řekl Albert Einstein, to nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy. Komu to není známo, kdo se už neumí dívat, neumí žasnout, ten je tak říkají smrtev. A jeho oko, řečeno s Albertem Einsteinem, je vyhaslé.
11: Tak to bylo další pokračování seriálu Stopy fakta tajemství s podtitulem Kamenný otazník. Končí pátrání Stanislava Motla po tajemství kounovských kamenných řad.
12: Nenechte si ujít v České televizi.
13: Ne, že se mi v té Vídni ztratíte. Žádnou ostudí.
14: Mě zajímalo, kde je ten fízl.
15: Čest práci.
16: Zpátky nejedu.
17: Z toho
14: ho nějak na mě kolejzo, to?
15: Tušíte vůbec, co se tady děje?
16: To, co se teď kolem nás děje, je pro nás skutečně důležité.
17: Filmová retrosérie Volha.
18: Nikdy jsme se neviděli, jasný? Teď se tady budou dít věci.
17: Ve čtvrtek večer na ČT 1 a v iVysílá.
19: Český rozhlas Dvojka.
20: Rádio, které vás baví.
19: Srdcovky od Dvojky.
21: Hezký letní podvečer, milí posluchači, právě začíná další série Srdcovek. Je to již pondělí a tak se opět střídáme s mým kolegou, rozhlasovou legendou Milošem Skalkou. A já se o vás budu autorsky starat celý tento týden. Jsou to Srdcovky od Dvojky s datem 27.7.2026. Vaše pravidelná dávka pozitivní energie právě startuje a nemusím jistě opakovat, že každé Srdcovky se mnou jsou v období letních prázdnin tak trochu párty. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen.

Srdcovky jsme začali rokem 1979. Petr Spálený přespíval s českým textem Zdeňka Rytíře slavný americký hit The Gambler, který proslavil Kenny Rogers. Dnes máme 27. července a samozřejmě, pokud možno, navážeme také na nějaké události, které se právě dnes v historii populární hudby, ať už u nás doma nebo někde ve světě, staly. A ta nejzásadnější bude v naší anketě, ale na to máme ještě čas. Zhruba před měsícem zpěvačka Jana Gross, rodačka z tehdejšího východního Německa, oslavila před, jak jsem říkal, před měsícem 57. narozeniny. A právě její hlas stojí v čele poprokové trojice Bell, Book and Candle. Ano, my teď půjdeme do 90. let a půjdeme vlastně pouze do sousedního Německa. Tahle parta se ovšem proslavila po celé Evropě, zejména tedy hitem Rescue Me, a následně přišla další fáze jejich kariéry. Po průlomovém debutu se kapela dostala opět do studia a udělala další velký hit, a ten hit je Fire and Run. Text je o tom, že někdy je vášeň tak moc žhavá, až hoří, a hoří tak moc příliš, že jeden z těch dvou se rozhodne raději utéct, než by zůstal. Je v tom trochu vina, trochu bolest, ale možná i prosba. Prostě se na mě nezlob. Bell, Book and Candle.

Jo. Jak je tam saxík, tak to samozřejmě mám velmi rád a vy už to víte, že k téhle hudbě tak trochu inklinuji. Pojďme se teď ale podívat trochu za jinou muzikou. Přesně před 33 lety se totiž 27. července následující písnička stala čerstvou americkou jedničkou a mohla za to britská parta UB40. Dostali se tedy na vrchol tehdy hitparády. Mimochodem UB40 vznikly v roce 78 v anglickém Birminghamu a tedy před těmi 33 lety v roce 1993 vydrželi 7 týdnů na čele americké hitparády. A cože si to vlastně vzali za píseň? No, vzali si píseň, která už dávno nebyla novinka, kterou pro Elvisa Presleyho už v roce 61 napsal Igo Peretti a Luigi Creatore, George David Weiss. A ta melodie této písně sahá až někam k francouzské písni z 18. století. Ano, je to písnička o velkých citech, kterým se zkrátka nedá poručit. Can't help falling in love.

V rytmu reggae a přitom věc, kterou proslavil Elvis Presley. Když už jsme u Elvise Presleyho, navážeme rovnou na českého Elvise, kterým byl samozřejmě Karel Zich, který si také zaspíval pár písní přímo od Elvise. Ale já mám ještě předtím, než si Karla Zicha dáme, protože máme minutku po 6:45, tak mám pro vás připravenou anketu. Jak jsem říkal, ta anketa bude spojená se 27. červencem. Ovšem, pozor, roku 1958. Dobře poslouchejte. V roce 1958, 27. července, společnost Esso Oil varovala řidiče, že poslech rockové hudby za volantem může zvýšit spotřebu paliva. A to proto, že si řidiči budou pravou nohou na plynovém pedálu sešlapovat do rytmu, stejně jako to děláme my, bubeníci, na kopák, a tím pádem budou mít vysokou spotřebu, to znamená, nebudou tam držet jenom tu nožku jen tak, ale budou pořád přidávat, ubírat. A čím rychleji, tím větší bude spotřeba. A tak mě napadlo, že bychom si tuhle krásnou anketu mohli dát pro vás. A tak se vás ptáme, jaká hudba podle vás nejvíce ovlivňuje styl jízdy? A můžeme mít třeba rock, nevím, jestli třeba řeknete, že rocková hudba vás nutí více se šlápnout plyn, pop, že spíš jedete pohodově, zpíváte si, nebo klasika, řídíte klidněji a úsporněji, nebo snad elektronická hudba, že prostě držíte rytmus, ty rychlost, a nebo může být samozřejmě varianta, hudba mě při řízení vůbec neovlivňuje. Napište mi na josef.melen@rozhlas.cz, můžete mi psát také na 702 222 220, jaká hudba podle vás nejvíce ovlivňuje styl jízdy. A teď už zmíněný Karel Zich a jeho Ghetto.

jak už tolikrát. Zase slyším slanej vítr vát,

Karel Zich, Ghetto. Písnička, která samozřejmě zněla taky jako černošské ghetto se Spiritual Quintetem a která zní v mnoha desítkách, možná stovkách podob po celém světě do dnešních dnů. My tady ale máme anketu, ta anketa se věnuje 27. červenci roku 1958, kdy Esso Oil vydali takové prohlášení a varování pro všechny řidiče, ať neposlouchají rockovou hudbu za volantem, protože budou stále více a v rytmu se šlapovat plynový pedál a budou mít tím pádem větší spotřebu. Ale když jsme u těch 50. let, pojďme na to. Mám tady písničku One Night, což byla původně rhythm and bluesová písnička One Night of Sin. Nahrál ji Smiley Lewis a zpívalo se v ní o jedné hříšné noci. Elvis Presley ji natočil nejprve s původním textem, jenže vydavatelství to považovalo, řekněme, za příliš provokativní a tak doporučilo Noc hříchu změnit na uhlazenější, řekněme, Noc touhy, tedy Jednu noc s tebou. Ta nahrávka vznikla v Hollywoodu v roce 57, ale vyšla až v onom roce 1958, když už Elvis sloužil v americké armádě. Pojďme si tedy dát Elvise roku 1958 One Night.

Elvis Presley. Natočeno v roce 57, mezi lidi se to dostalo v roce 58 a teď už nařizuji náš hudební stroj času na rok 1991. A je to jízda, protože tohle je Andy Bell a Vince Clark, kteří dali dohromady takovou věc, kterou asi prožívá, nebo alespoň jednou v životě prožije každý. Miluji tě, sakra, ještě nenávidím. Love to hate you.

Petr Muk, ano, ten byl také častým návštěvníkem mého vozu. Nemyslím tím osobně, i když i tak tam občas seděl, ale hlavně v 90. letech, kdy jsem s ním tak úplně nekomunikoval osobně, ale přes jeho muziku s kapelou Oceán, tak to jsem v autě poslouchal poměrně dost často. Máme tady anketu, která je, jaká hudba podle vás nejvíce ovlivňuje styl jízdy, buď vás, anebo někoho dalšího, jak to máte. Dobrý den, hudba zcela jistě ovlivňuje styl jízdy. Naštěstí si už dávám pozor, ale před lety, krátce před zavedením bodového systému, jsem se nechal unést u Toma Jervy nemocnice swingovou odpalovačkou a ejhle, za keřem měřili. Přeji pohodový večer, píše posluchač Petr. Jak to máte vy? Jakou muziku posloucháte v autě? Buď vás to vůbec neovlivňuje, nebo ano, a když, tak jaká muzika to je? Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na SMS bránu 702 222 220. A teď už tady máme návrat do roku 1970. Simon a Garfunkel byli v té době největší jména světové hudby. Byli na jednom večírku a na tomhle večírku byli nejen oni, ale byl tam taky Paulův bratr Eddie a jen tak pro zábavu, protože už byli, řekněme, trošičku ovíněni, začali bubnovat do klavíru. A tenhle ten rytmus, který tak společně tam jako dávali, tak si nahráli na magnetofon a Paul Simon se k tomu pásku stále vracel. Dopsal melodii, mezitím vzal také žiletku a udělal z toho nahraného kousku, který byl nahrán na ten klavír vlastně tím, že se do něj bouchalo, tak z něj udělal takovou smyčku. No a na tu smyčku následně nahráli tuhle bezvadnou party písničku Cecilia, Paul Simon, Art Garfunkel.

0: vítězem třeba tohoto týdne a získat poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech, pak byste měli pátrat s námi. No a pokud pátráte, jistě čekáte na indicii. Ta vaše indicie je tady právě teď.
1: Ještě docela nedávno jsem byl jen obyčejným pařížským v lese. Pak mě jednoho krásného dne našel můj budoucí tatínek a odnesl k sobě domů. Se svou ženou, mojí nastávající maminkou, totiž velmi toužili po vlastním dítěti, jenže osud jim ho nikdy nedopřál. Ale od přání ke skutečnosti někdy nebývá zas tak daleko. Ten muž dřevo pečlivě osekal a vyřezal jej do podoby malého chlapce. Tak jsem ožil a začal se hlasitě dožadovat své první stravy. Z nenápadného špalku se rázem stal synáček, kterého bylo třeba nakrmit. Brzy se však ukázalo, že tahle výchova bude přeci jen o něco náročnější, než bývají běžná rodičovství.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
3: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

Tohle je trošičku vzpomínka na ten nádherný velkolepý začátek koncertu Janka Legdeckého a Janáčkovy filharmonie v Ostravě, který byl nedávno, před pár dny. A musím říci, že to bylo obrovské, velkolepé a úplně nádherné. Musím tím vyseknout velkou poklonu Janku Legdeckému a také Janáčkově filharmonii Ostrava. Opravdu se to povedlo. Pojďme se teď podívat v našich srdcovkách dál. Co mi píšete, jak to máte, hudba a řízení? Tak zdravím, protože nemám řidičák ani auto, tak nemohu vám říci, ale díky za anketu, píše Adel. Kajka píše, zřejmě o něco přicházím, neumím totiž řídit. Vidíte to, nepřicházíte o nic. Jistě jste v autě už seděla a někdy tam nějaká hudba hrála. Buď to bylo, nebo nebylo příjemné, to záleží jenom na tom, kdo s vámi jel a jakým způsobem. Krásný večer, Pepo. Myslím, že záleží i na náladě a kdo co má rád. Když jsme s našima jezdili po výletech a příbuzných, jednou to bylo country, Michal Tučný, Věra Martinová, Fabi Daněk, po druhé pop, od Karla Gotta přes Petra Muka, Hničku Zagorovou, Karlem Zichem a tak dále, až po Elvise Presleyho. Mnoho posluchačů přeje Míla, děkuji moc za to. Dneska máme anketu, která navazuje na rok 1958, kdy Esso Oil dali varování pro řidiče, že pokud budou poslouchat v autě rock, tak budou mít vyšší spotřebu, poněvadž budou více a v rytmu šlapat na plynový pedál. A já se vás ptám, jak to máte vy, přátelé, jak to máte vy tedy s tou muzikou, jaká hudba podle vás nejvíce ovlivňuje styl jízdy a jestli vůbec může muzika u vás ovlivnit styl jízdy. Ale pojďme na to dnešní datum ještě trochu jindy. Právě dnes před 40 lety byla následující písnička na samém vrcholu. Totiž v americkém žebříčku Billboard Hot 100 se muž jménem Peter Gabriel dostal na samotný vrchol. A je to tahle neuvěřitelná pecka, která i po 40 letech prostě zařezává. OK, jdeme do auta, puste si to, volume doprava. Sledgehammer, Peter Gabriel.

Jak když vemete perlík, jak když vemete kladívko a prostě to tam zařezává. Jo jo, 40 let stará jednička, která pořád zní skvěle. Peter Gabriel nejprve se proslavil jako původní zpěvák Genesis. Pak si samozřejmě rozjel svoji solovou kariéru. Lidé říkali, že s Philem Collinsem v žádném případě nemluví, až do chvíle, kdy se zjistilo, že právě Peter Gabriel pomáhal Philu Collinsovi s jeho osobní vlastní sólovou kariérou. Ale teď, co se doopravdy stalo, kromě toho, že 27. července 1986 vystoupal Peter Gabriel s hitem Sledgehammer na vrchol americké hitparády? No, stala se taková věc, on totiž sesadil z trůnu do té doby jedničku, tedy skupinu Genesis a jejich Invisible Touch. Mám-li si vybrat mezi Peterem Gabrielem a Genesis, mohu tak maximálně zvolit pořadí, kdo první a kdo druhý, nikoli jednoho z nich vyřadit. Tak pojďme na to, neviditelný dotek, Invisible Touch, Genesis, Phil Collins.

Dvojitá vzpomínka na červenec roku 1986 a já se musím přiznat, že tuhle desku s tou rukou, která tam je, bílá, vlastně zelená ruka na bílém podkladu, Invisible Touch od skupiny Genesis, samozřejmě mám a měl jsem jí v té době, co to jen šlo, okamžitě, jak se dostala k nám do prodejen Suprafonu. Každopádně, máme tady dneska anketu, ta anketa se věnuje prohlášení, to byla vlastně company, firma Esso Oil, která v roce 1958 vydala prohlášení řidičům: neposlouchejte v autě rockovou muziku, poněvadž budete sešlapávat ten plynový pedál v rytmu té muziky a tím pádem budete mít vyšší spotřebu. Já se vás ptám, jak to máte s muzikou ve vašem voze? Jaká hudba podle vás nejvíce ovlivňuje styl jízdy? Števo ze Slovenska píše: je to pravda, jsou skladby, při kterých si musím dávat pozor na plynový pedál. U mě je to například Elo a jejich So Serious, nebo Team a Nároční, nebo Chamba Wamba a Time Bomb. Ty, když jsem sám v autě, tak si, a teď cituji, vypeckujem a zpěvám a rychlost stoupá. Pěkný večer prajem, píše Števo. Děkuji moc za tuhle zprávu. I vy mi napište, jak to máte s hudbou v autě a co vás dokáže možná zrychlit, možná naopak třeba uklidnit nebo něco podobného. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na 702 222 220, což je SMS brána 702 222 220. Já si vždycky vzpomenu na krásný rozhovor, který, já mám pocit, že už je to více jak 15 let, možná 20 let, operní pěvkyně Eva Urbanová říkala, že vlastně nemůže se rozespívávat v autě, poněvadž pokaždé, když si v autě zpívá nějakou tu arii nebo se rozespívává, já si vždycky vzpomenu na svoji profesorku zpěvu, paní profesorku Jitku Švávobou, když jsme v Ústí nad Labem zpívali takový to mi, mi, mi, mi, a teď vejš a vejš a vejš. No a paní Eva Urbanová říkala, že vždycky, když zpívá ty výšky, tak jak se potřebuje zapřít, tak se vlastně zapře, tím pádem plynový pedál jde na podlahu a ona samozřejmě v ten moment překročí rychlost, no a většinou je tam nějaký policista, který jí čapne, změří tu rychlost a podobně, takže ona sama říkala, že za volantem zpívat je pro ní velmi, ale velmi nebezpečné, snad i drahé. Jak to máte vy, mi klidně napište. Já mám teď tady své oblíbené album, což je Nočná optika. A je to album, které samozřejmě vydal Richard Miller. Na téhle desce je písnička, kterou napsal Jaro Filip, skladatel, klavírista, taky mimochodem herec, humorista. Text napsal Richard Miller a ta písnička, kterou pro vás teď mám, má název Knižný příběh.

Krásná letní věc a Helena Vondráčková, Nemůžu bez tebe žít. My si tady povídáme o písních, které v určitý čas jsou jedničkou tam či onde, ať už jsou to Britské ostrovy, někdy samozřejmě také tady čistá Evropa, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Holandsko, Dánsko. Samozřejmě velkou záležitostí je, když se podaří písně dostat se na absolutní vrchol v Americe, některého ze žebříčků. Ale představte si, že máte písničku, která se dostane, vystoupá v Americe až na druhé místo toho pověstného billboardu. A teď je tam jeden týden, je tam druhý týden, je tam třetí týden, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, 9 týdnů na druhém místě. A marně čekáte, jestli porazíte Macarénu. No, nepovedlo se to. Macarénu prostě nesestřelilo nic, ale 9 týdnů být na druhém místě v Americe, tak to znamenalo během jediného léta obrovskou světovou vlastně kariéru, kterou v tu chvíli začala prožívat Donna Lewis, protože její píseň Miluji tě opravdu navždy je tady právě teď. I love you always forever.

27. července roku 1958 Esso Oil vydalo prohlášení a varování pro řidiče. Ano, v roce 1958 neposlouchejte v autě rockovou muziku, poněvadž budete sešlapávat ten plynový pedál v rytmu té muziky, jako to dělají bubeníci, a budete mít vysokou spotřebu. No a já jsem to udělal dnes tak, že máme anketu, ve které mi píšete, jak to máte vy s muzikou za volantem. Ahoj Pepo, jízda autem, hudba patří neodmyslitelně k sobě. Aspoň já to tak mám. Pro jízdu můžu mít více žánrů. Záruka příjemné jízdy je potom pop 80. a 90. let. Byly ale i časy, kdy nesměly chybět v autě kazety nebo CDčka s ploužáky. To byla potom jízda někde schovaný na louce u lesa. Pěkný letní večer všem u dvojky, píše Martin a taky vzpomíná samozřejmě. Děkuju moc. Buď zdrav a silen, Pepo. Zdravím i Števa z Eurociziny. V autě si samozřejmě krátím dlouhé kilometry a rozmělňuji inteligenci některých řidičů kolem hudbou. Pouštím se rytmické Beatles, Country, Rolling Stones či gospel. A vždy koketuji s reálnou myšlenkou jednoho mého děsivého snu z dětství, jak onehdy dali Micku Jaggerovi výpověk z kapely. Zdraví Martin. Děkuji moc, Martine, za tuhle zprávu i váš sen, který jste mi sem napsal. Ahoj všem, takže mně to je jedno, nejsem řidič, i když si každých 10 let řidičák obnovuji, ale jako spolujezdec je milé poslouchat taneční hudbu. Jo, to se to pak pěkně spinká. Hezké léto všem, píše posluchačka Martina. Hezký večer, Pepo, když jsem dříve pracovně více jezdívala a byla jsem už unavená, a tak jsem si pustila kazetu s písničkami Věry Martinové a to mě nastartovalo. Hudba je skvělý životobudič. Zdraví všechny, Alena z Brd. Děkuju moc i za tuhle zprávu, ještě mi klidně můžete napsat. No a my si teď dáme písničku, která rozhodně neříká, kolik dní máme do konce prázdnin. Ale ti, co kdysi vás stříhali metr na vojně, tak ví, že když bylo 22 dní do konce, no, tak to už se to stříhalo trochu s úsměvem. Mekyš Birka.

Mekyš Birka, možná, že i tenhle interpret, autor, samozřejmě zpěvák a hudebník hrával nebo hrává u vás v autě, když jedete a chcete si udělat naprostou pohodu. Ptáte se dokonce mě, co já poslouchám v autě. Přiznám se, že poslouchám hodně muziky a záleží opravdu na tom, jak na tom jsem. Odkud jedu, jak jedu, tak jsem se o víkendu vracel z akce a bylo to až dlouho po půlnoci, tak jsem nezvolil žádné ploužáky, poněvadž jsem potřeboval něco ostřejšího, abych dojel, ale hudba je v tomhle tom magická, takže někdy taneční hudba a někdy jsou to naopak audioknihy, to když potřebuji buď se něco naučit, doučit a nebo si jen tak poslechnout, takzvaně přečíst knihu, aniž bych musel mít knížku v ruce. Dnešní srdcovky, dámy a pánové, milí posluchači, jsou pomalu u konce, ale vy nemusíte ladit jinam, protože dvojka samozřejmě vysílá dál a pokud jste příjemně hudebně naladěni, tak půl hodiny před půlnocí je tady s vámi tradiční a legendární noční proud a tam je samozřejmě spousta muziky. Dnes by za mikrofonem měl sedět Martin Hrdinka. Já se pro tuto chvíli loučím. Mám pro vás písničku, která už je na světě 43 let a napsali ji muži, kteří kdysi nahrávali album Thriller s Michaelem Jacksonem. Nahrávali ho jako jedni z nejlepších muzikantů světa a jsou to opravdu muži z kapely Toto. Je to písnička, která je o lidské přirozenosti, písnička, kterou já osobně nesmírně zbožňuji, dá se říci. A to jednak ve verzi od Michaela Jacksona, jednak ve verzi od samotných Toto, kteří ji hrají, a nebo třeba v instrumentální verzi od Milese Davise. Každá ta píseň má prostě něco do sebe. Tak tedy pro dnešní den vám přeji příjemný večer. Mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Michaly Veteškové Velké putování malé slepice. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Rád bych vás pozval na jedno dobrodružné putování, na které se vydala docela obyčejná malá slepice. Celé to začalo, když si kluk Filip se svým tátou zašli do drůbežárny, aby si odtamtud přivezli pár pěkných slepic. Pod nohy se jim připletla i jedna opelichaná chudinka. Filip jí dal jméno Peliška a rozhodl se, že ji v drůbežárně nenechá. První díl seriálu Velké putování malé slepice má název Šup do pytle plátěného, putování zahájeno. A právě začíná, tak poslouchejte.

0: Dobrý večer, děti. Kousek za městem stojí nízké domky. Jsou dlouhé, aby se toho do nich hodně vešlo. A nemají žádná okna, protože v nich nebydlí lidé. Za dráteným plotem neroste tráva, ani nekvetou květiny. Uvnitř jsou tisíce slepic a každá má jediný úkol. Dvakrát denně snést vejce. Veselější je pohled na střapatého chlapce Filipa a jeho tatínka, který za ním šlape na starém vrzajícím kole. Pospěš, aby tam nějaké zbyly, volá synek, ale táta je klidný. Jedou si koupit slepice a on dobře ví, že jich je v drůbežárně dostatek. Doufám, že se jim bude v našem kurníku líbit, štěbetá Filip a tatínek se usmívá. Syn mu při stavbě nového domku pro partu nosnic pomáhal a zvlášť si dával záležet na výběhu. Z lesa přinesl dva mechem porostlé pařezy a dokonce větve, pod kterými se hrabaví ptáci mohou schovávat před sluncem. Ty bereme nějaké super slepice, pokřikoval Filip a když dorazili na místo, nedočkavě vběhl do železných vrat. Těšil se, až uvidí kvokající ptáky, porostlé světle hnědými peříčky s červenými hřebínky. Do nosu ho ale udeřil silný smrad, až mu do očí vytryskly slzy. A bylo to ještě horší. V budově byl rámus. Jedna slepice kdákala přes druhou. Vystrkovali krky z klecí a zobali zrní z koryt. Tady nebudu, vykřikl zklamaně Filip. Nevěřícně zíral na hadičky, které vedly do klecí a přiváděly slepicím vodu, a pak na pás, který odvážel vejce. Vezmeme si 4 nosnice a půjdeme, pohladil Filipa konejšivě po vlasech táta. Ani on z té podívané nebyl nadšený, věděl, jak neutěšeně to v drůbežárnách vypadá. O vejce mají lidé zájem, proto se slepice musí chovat ve velkém. Filip se na to všechno nemohl dívat. Zamířil k východu. V šeru a se slzami v očích, ale o něco zakopl a spadl na zem. Ležel rozpláclý na břiše. Když otevřel oči, zírala na něj slepice. Byla úplně růžová a téměř bez peří. Jen kolem krku a břicha jí zbývalo pár peříček. Fuj, ty jsi ošklivá, zareagoval Filip a slepice souhlasně kvokla. Alespoň tak mu to připadalo.
1: Chceš odtud zdrhnout, že jo?
0: Zeptal se jí, i když věděl, že mu slepice nerozumí. Ani se ti nedivím, taky by se mi tu nelíbilo.
1: Vezmu tě sebou.
0: Rozhodl se nakonec a postavil se zpátky na nohy.
1: Nevadí, že jsi tak opelichaná. Jsi jiná než ostatní.
0: Pokračoval malý chlapec a pomalu se přibližoval. Slepice na něj civěla a mrkala kulatým žlutohnědým okem. Druhým okem pozorovala Filipova tatínka a chovatelku slepic, která už zatím do pláteného pytle hodila 4 jiné nosnice. Opeřenec bez peří se dal na útěk.
1: Pomůžu ti ji chytit, jestli chceš,
0: usmála se žena a Filip přikývl, protože tušil, že chovatelka má víc zkušeností než on.
1: Ty jsi ale mrška, ná, puťa.
0: Lákala slepici žena, ale růžovku to vůbec nezajímalo. Krčila se u země pod regály s klecemi a rychle mrkala. Tatínek se také snažil vylákat slepici ven.
1: Na pipi, pokřikoval.
0: Ale ani chovatelčino na puťa, ani tatínkovo na pipi odrostlé kuře nenalákalo k návratu zpět do uličky. Ženě došla trpělivost. Vstala, oprášila si kolena a řekla, dám vám jinou, hezčí. Tahle vyleze, až bude mít hlad. Tatínek souhlasně přikyvoval, i on měl toho marného snažení dost. Filip ale trval na svém. Došel k regálu, klekl si na zem a vstáhl ruku k opeřenci. Snažil se ho popadnout za nohy.
2: Fuj, nechytej jí rukama, podívej, jak vypadá, okřikl ho otec.
0: Slepice se zachovala nečekaně. Vykráčela ven, natáhla k chlapci krk, roztáhla křídla a kdákala na celé kolo. Pak počkala, až jí Filip popadne oběma rukama a vítězoslavně zvedne nad hlavu.
1: Mám jí!
2: Jsi mi to ale šikula, tuhle si fakt zasloužíš,
1: zareagovala chovatelka a opeřence šupla do pytle k ostatním. Tatínek i Filip poděkovali, zaplatili a nasedli na kola. Filip jel za tátou a hlídal, aby mu vak nevypadl z nosiče.
0: Budu jí říkat Peliška, když je tak opelichaná,
1: volal a šlapal do pedálu.
2: Je to slepice, nedávej jí jméno, opáčil tatínek.
0: Stejně jí tak budu říkat.
1: Trval na svém Filip a těšil se, jak Pelišce ukáže kompost u plotu a záhony se salátem. Slepice se potichu krčila v pytli a netušila, že její velké putování právě začíná. Drkotání kola ji uspalo a probrala se, až když ji Filip vysypal na zem.
0: Jsme doma,
1: oznámil chlapec a zavolal mámu a starší sestru, aby se přišli podívat na nový přírůstek. Zatímco jim pyšně vyprávěl, jak slepici obratně chytil a strčil do pytle, Peliška se postavila na nohy a přepadla hlavou dolů, zobákem se přitom zabořila do vlhké hlíny. Tam byla chladná, jak už tak na jaře bývá. Nic podobného růžová slepice dosud nezažila a nevěděla, na čem stojí, co kolem ní voní a proč jí do očí bodá ostré světlo.
3: To je slunce. Moc do něj nečuč, bolí z něj oči,
1: zamňoukal vedle ní kocour kočka. Slepice se překulila na záda a dívala se přímo na chlupatou, vypasenou kouli se zelenýma očima.
3: To nic, kuře, jestli chceš, naučím tě, jak v tom chodit,
1: mňoukl kocour kočka a světácky mrsknul ocasem. Měl černošedou žíhanou srst, hebkou jako plyšová hračka. Jenže byl pořádně živý. Pelišku zvědavě očichával a šťouchal do ní tlapkou.
0: Neboj, náš kočka tě nesežere, ale raději tě odnesu do kurníku,
1: zaslechla Peliška ke své úlevě Filipův hlas. A když ji pak Filip vypustil do výběhu, radostně se rozběhla k hejnu. Byly tam dvě černé krasavice, jedna šedivá kropenatka a dokonce čtyři zrsky z drůbežárny. Ze všeho nejvíc se ale Pelišce líbil bílý kohout, který měl v kurníku všechno na povel. Slepice na Pelišku chvíli zírali a pak se dali do hlasitého kdákavého smíchu.
4: Kdák, kdák, chá, chá.
1: A bílý kohout se přidal.
4: Kikriki, kikriki.
1: Proč? O tom vám povím až zítra. Dobrou noc.
5: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek Hájaja.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemný pondělní večer z Dvojky. Pokrok přinášejí ti, kdo se odvažují měnit vše, co není v pořádku. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Daša a Jan Smigmátor a klub Evergreen v 21 hodin. Nechybí ani pravidelná četba na pokračování, host nočního mikrofora a také noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je pondělní večerní Dvojka a zvu vás k

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Na dnešní schůzce Toulek českou minulostí se potkáme s osobností, kterou dnes prakticky zná málo kdo. Jsou sice po ní pojmenovány ulice a náměstí, jedna studánka a také stezka. Matematika zná její principy a věty, ba i docela prestižní cena, kterou uděluje rektor Univerzity Karlovy nejlepším studentům, dostala název po tomto muži, ale přece si asi více lidí vzpomene při vyslovení jejího jména na severoitalské město než na ni. Budeme vám vyprávět o autorovi této myšlenky.
2: Pokrok přinášejí ti, kdo se odvažují měnit vše, co není v pořádku.
1: Jmenovitě jsou hotovi vás provázet
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý. I tuto v pořadí 668. schůzku jsme připravili díky bohaté inspiraci knihami Petra Hory Ohořejše a v neumdlévající režii Jaromíra Ostrého.
2: V povážlivě křehké tělesné schránce Bernarda Bolzána tkvěla průzračně čistá duše. V hlavě často týrané nesnesitelnými bolestmi se skrýval geniální mozek. Nebylo mu ještě ani 20 a už bylo všem kolem něho jasné, jaký je to talentovaný a mravný člověk. Studia pro něho byla hračkou, tím spíš, že osvědčoval i největší píly. Exceloval na gymnáziu právě tak, jako ve filozofické přípravce. Matematiku, ale i astronomii, fyziku, chemii, filozofii ovládal brzy natolik, že si mohl stoupnout rovnou za katedru a učit. On sám ovšem, obdařen nejen nadáním, ale i krajní odpovědností, hledal svou budoucnost stěžka a složitě.
1: Vraťme se ale v čase nazpátek, což znamená do hlouby 18. století, tedy do jeho druhé poloviny, a to do Prahy, kde se roku 1767. ve svých 30 letech usadil Ital, přičinlivý obchodník s uměleckými předměty, jehož názory byly osvícenské.
4: Jmenoval se Bernard příjmením Bolzano a až mu bude 38, tak si vezme za ženu rodilou pražskou Němku Cecílii.
0: Také její rodina byla obchodnická. Sortiment Maurerova podniku byl železářský.
4: Cecílie dostala klášterní výchovu.
0: A pokud se nakonec vdala za muže o 16 let staršího, bylo to dozajista z poslušnosti k rodičům.
4: Ta hluboce nábožná, fyzicky křehká a dobrotivá žena byla odsouzena k trpkému údělu rodit a pohřbívat vlastní děti.
1: V 18. století dosahovala dětská úmrtnost k 50%.
4: V Bolzánově rodině bylo však toto procento mnohem hrozivější, přes 80%. Ze 12 dětí jich rodiče viděli umírat 10.
0: Jedna dcera jim zemřela jako 8letá. Po 5 letech těžké oční nemoci, která hrozila oslepnutím.
4: Jiná, když jí bylo 17 a ležela půl roku beznadějně nemocná na souchotě.
0: Jeden syn jim zemřel právě tehdy, když se stal graduovaným lékařem.
4: Tragédie se vryly matce do tváře. Časem každý poznal, že tuto krásnou ženu osud podrobil těžkým zkouškám.
0: Nakonec jim zbyly jen 2 synové. Kromě prvorozeného Jana, také Bernard.
2: Uvážíme-li to všechno,
1: napsal mladší z těchto 2 synů ve svém vlastním životopise.
2: A ještě připojíme, kolik ubohou potkalo bolestí jiného druhu, kolik sama přestála nemocí, buď životu nebezpečných, nebo zase krajně bolestivých, jak mnoho starostí jí působily občasné nehody v obchodních záležitostech mého otce, nehody, jež provázely leckdy obavy, zůstanely alespoň tolik, kolik je nutné pro udržení života dětí. A pomyslíme-li, jak často jí bylo kvůli nešťastným příhodám jejich příbuzných radovat se ze života dokonce i v těch málo dnech, kdy ji nesužovala žádná

0: jména zněla Bernard Placidus Johann Nepomuk, neměl život jednoduchý.
1: Co mu sudičky přidali na duchu, odňali mu na těle. Od dětství byl velmi chatrného zdraví.
2: Byl jsem čtvrtým dítětem své matky a okolnost, že v době tohoto těhotenství vytrpěla několik velmi tvrdých ran osudu, posléze v jednom týdnu ztratila dvě děti, je asi hlavním důvodem, že jsem byl od nejranějšího dětství velice neduživý, vznětlivý a citlivý. Až téměř do 8 let mě pravidelně jednou týdně ráno bolela hlava a trpěl jsem nevolností. Nemohl jsem se účastnit dětských her, které byly spojeny s některými tělesnými pohyby, neboť mi ihned působily bušení srdce. I při této neduživosti byl jsem však velice čilý chlapec, který neodpočíval ani okamžik.
1: Kromě úporných bolestí hlavy ho trápila srdeční arytmie a občasné chrlení krve, kterým se předem ohlašovala časná tuberkulóza.
3: Byl vlastně zázrak, že se navzdory všem chorobám dožil věku tenkrát nadprůměrně vysokého 67 let.
1: Jeho špatný zdravotní stav způsobil, že o jeho výchovu se staral domácí učitel.
3: Otec doufal, že syn jednou převezme jeho obchod.
1: Ale rezignoval, když syn, premiant, se zapřísahal, že musí žít pro vědu.
3: V 10 letech nastoupil na novoměstské piaristické gymnázium, na které navázal 3letým filozofickým kurzem.
0: Což už byla přípravka na vysokou.
3: Sám se zatím neuměl rozhodnout pro kterou, a tak mu rodiče nechali ještě rok na rozmyšlenou.
1: Bernard tohoto času využil dokonale.
0: Tuším, že nikolik zahálce, jak se snad v jeho věku dalo čekat.
1: Ani omylem. Chodil nejenom na přednášky z astronomie, fyziky a chemie, ale stihl během jednoho a téhož roku absolvovat hned 2 ročníky matematiky u profesora Gerstnera.
3: Při závěrečných zkouškách exceloval natolik, že ho Gerstner chtěl pověřit suplováním matematiky za nemocného profesora Vidru.
1: Pokud z toho nakonec sešlo, tedy protože Bolzánovi v roce 1800 nebylo ještě ani 19.
3: Skvěle připraven, ale nerozhodnut, se ocitl na prahu dospělosti.
0: Při takovém všestranném talentu skutku těžké rozhodování.
3: Nejraději by volil matematiku, která ho fascinovala svou vznešenou a přísnou logikou.
1: Byl tu však nejvyšší zákon mravní. Příkaz a závazek konat maximum pro druhé.
3: To hledání ho přivedlo až na pokraj nervového zhroucení.
0: Všechno bral příliš vážně.
3: Systematicky a s až pedantickou důkladností vážil mezi povinnostmi a touhou.
1: Volba nakonec padla na teologii.
3: To však neznamenalo předem, že se stane knězem.
1: A už vůbec ne řeholníkem. Slib poslušnosti byl pro něj nepřijatelný.
3: Člen řádu je pouhý stroj. Hybnou silou je prelát.
0: Když nechtěl být knězem, ani nechtěl vstoupit do nějakého řádu, tak na jakou profesi se připravoval?
3: Na učitelskou.
0: Což doma mamince asi neřekl.
3: Určitě ne. Nechal ji v radosti, že se dal zapsat na bohosloví.
1: Otce tím ovšem poněkud zklamal.
2: Nebyl jsem dokonce ani úplně přesvědčen o pravdivosti a božském původu náboženství, jehož hlasatelem jsem se měl stát. Chtěl jsem to teprve zkoumat a očekával jsem, že k tomu najdu nejlepší příležitost právě při studiu teologie. Podle výsledku tohoto zkoumání mělo být rozhodnuto pro nebo proti. Jedno i druhé bych byl mohl učinit tím snáze, že jsem se nedal přijmout do výchovného ústavu pro bohoslovce, ale stravoval se a bydlel v otcovském domě.
3: Ten vzdělaný svobodný mladík se od počátku svých teologických studií zmítal uprostřed rozporů mezi příkazy rozumu a příkazy víry.
1: Neuměl slepě přijímat církevní dogmata, aniž by se pokoušel dobrat pravdy o nich.
3: Postupně dospíval k přesvědčení, že katolické křesťanství není bezprostředním a nadpřirozeným božím zjevením, jak je předkládáno, ale spíše historicky vzniklou mravní naukou, ovšem zcela oprávněnou už tím, jak člověka zušlechťuje a poličťuje.

0: Bylo to několik slov náhodně pronesených profesorem pastorálky Mariánem Mikou, mužem, jehož jsem si obzvláště vážil, totiž, že nějaká nauka je již oprávněna, jakmile je jen možno ukázat, že nám víra v ní poskytuje určité výhody. Několik slov jimiž mi vzešlo světlo, které ponenáhlu rozptýlilo všechny zbývající nejasnosti. Nyní se mi totiž najednou stalo nepochybným, že v náboženství, zejména v Božím zjevení, nejde vůbec o to, jaká je věc sama o sobě, ale naopak jen o to, jaká představa o ní nás nejvíce povznáší.
1: Tento závěr vrátil jeho duši klid.
2: Pochopil křesťanství jako nástroj k budování humánějšího světa.
0: Je to součást pravd, které vedou k ctnosti a blahu.
1: Podřídil víru morálce.
3: Což byla poněkud svérázná interpretace.
1: Samozřejmě, že se ocitl v rozporu s oficiálním náboženstvím.
2: Ale vytyčovalo mu to úctyhodný životní program.
1: Napříště bude žít křesťansky i bez víry.
0: Věřit bez víry.
1: Jeho úkolem bude učit druhé mravnému životu, šířit osvětu, zmírňovat duchovní i hmotnou bídu bližních.
2: Náboženstvím se mu stal nejvyšší princip mravní.
0: Jakkoliv pevně jsem byl již nyní rozhodnut vstoupit do kněžského stavu, nevyužil jsem přece první příležitosti k přijetí vyšších svěcení z obavy toliko, že by mě nutili, kdybych nedostal žádné z učitelských míst, o něž jsem žádal, abych šel do duchovní správy, a to na venkov. Bylo by mě to nejen odloučilo od rodičů a sourozenců, ale i velmi znesnadnilo další ucházení o učitelský úřad. Výtky, kterou mi pro toto jednání činili dílem žertem, dílem snad také vážně, že bych byl rád dal přednost stolici matematiky před stolicí náboženské nauky a pak se snad ani nestal knězem, zprošťuje mě svědomí. Muži, který měl velký vliv na obsazení těchto stolic a který pro mě schválně poslal, poněvadž si mě oblíbil, aby se mě zeptal, která z obou mi by byla milejší, jsem odpověděl, že mohu s trochou důvěry očekávat, že více prospějí přednáškami o náboženství, než je možno prospět přednáškami o matematice. Že však jen nevím, stačím-li i na druhý úkol, který se ukládal budoucímu učiteli náboženství, totiž na konání nedělních promluv, poněvadž necítím ani nejmenší vlohu k řečnictví. Za takových okolností, že nevím, co je lepší a že bych právě proto prosil, aby se věci ponechal volný průběh. Tak se také stalo a já jsem dostal stolici náboženské nauky na filozofii. V letním běhu roku 18.5. jsem byl uveden do úřadu, když jsem o 12 dnů dříve přijal kněžské svěcení a 2 dny předtím hodnost doktora filozofie. Nebylo zmarnivosti, že jsem se o tuto hodnost ucházel a s tímto úmyslem vykonal již v předcházející zimě předepsané přísné zkoušky, ale proto, že se mi zdálo nutné zajistit si postavení v učitelském oboru a poněvadž nadto byla na Filozofické fakultě v Praze přijata zásada, že každý člen jejího učitelského sboru má být také doktorem.
3: Takže Bolzano začal učit náboženství.
2: 3letý povinný kurz v tomto předmětu byl na Filozofické fakultě novinkou.
1: Studenti přijímali zřízení katedry s hlubokým odporem. Byli to mladí odchovanci francouzských encyklopedistů Voltaira a Holbacha. Poučky a dogmata odříkávali jenom proto, že se to po nich požadovalo.
2: Proti volnomyšlenkářství univerzitní mládeže zřídil císař František I. nové stolice, aby se zabránilo mravnímu spustnutí mladé generace i ateizmu bujícímu na všech stranách.
3: A do role šiřitele pravověrnosti jmenovala Vídeň právě svobodomyslně uvažujícího Bolzana. Taková ironie dějin.
0: Studenti byli z velmi pochopitelného důvodu předem zaujati proti novému učebnímu předmětu, neboť ten nejen rozmnožoval počet toho, čemu se měli učit, ale již i pojmenování katecheta, pod nímž jim nového profesora ohlásili, bylo jim vysoce protivné. Dílem jim bylo směšné, dílem podezřelé všechno, co se vztahovalo k náboženství. Slova pobožnost, povznesení mysli, zbožnost, pokání, zpověď, večeře páně a sto jiných, která slouží k označení náboženských předmětů, urážela jejich sluch. Před mou nástupní přednáškou se dohodli, že začnou dupat při prvním výroku, který je pohorší, a nehodlali ustat, dokud bych neopustil katedru. Nestalo se tak. Dokonce si mě mladí lidé v krátkém čase oblíbili, což nespůsobila jen přiměřenost mého chování, ale posloužili mi tu i některé příznivé okolnosti. Z mé strany zapůsobilo asi nejvíce, že jsem se pamětliv toho, jak jsem blízek věkem těm, kteří jsou nyní mými žáky, choval spíše jako jejich přítel, než abych jim dával pocítit, že jsem jejich učitelem. A potom, že jsem náboženské pravdy vyjadřoval slovy, která jim byla příjemnější.
1: Bolzano měl sice přísně předepsáno držet se učebnice.
2: Jenže to nedělal.
1: Byl jen o něco málo starší než jeho studenti a jako oslnivý řečník rozhodně nepůsobil.
2: Ovšem to, co říkal, bylo bez ohledu na poněkud klopítavou formu projevu pro studenty zjevením.
1: Kromě pravidelných přednášek měl povinnost o nedělích a svátcích vést náboženské promluvy, takzvané exhorty, k širší veřejnosti z kazatelny chrámu svatého Salvátora.
2: Hlavně těmi se rychle proslavil.
1: Netrvalo dlouho a kostel byl nabitý jako kdysi Husova kaple betlémská.
2: Vyslovoval velké pravdy, a to tak, že je jakýmsi přemýšlením nahlas před veřejností hledal.
1: Zvěst o geniálním kazateli Bernardu Bolzánovi se šířila jako větrem.
3: Jako větrem? Tak to musela poměrně rychle dorazit i do Vídně.
1: Taky, že se tam ocitla velice záhy.
3: Jako zpráva?
1: Jako denunciace. Udání. Ten chlapík je každým svým slovem kacíř.
3: Co vlastně Bolzano říkal?
1: To asi do pár minut, které nám zbývají do konce této schůzky, lze těžko vměstnat.
3: Ale aspoň pokusit se o to lze.
1: Pokusit se lze o vše. Tak tedy první z Bolzánových kacířských myšlenek.
2: O mravnosti.
0: Základním zákonem mravnosti je zájem obecného blaha. Platnost tohoto nejvyššího mravního zákona je nezávislá na Bohu, a tedy i na náboženství. Tomuto zákonu se podrobuje i Bůh sám, neboť jeho absolutní svoboda spočívá právě v dokonalé shodě jeho vůle s mravním zákonem.
3: Hned první téma a nutný střet, já bych řekl přímo čelní. O čem se dále Bolzano rozhovořil?
2: O Biblii.
0: Písmo svaté zůstane poučné a povznášející, i když se snad věci odehrály jinak, než jak jsou v něm líčeny. Mravní příkaz Ježíšův je závazný i pro toho, kdo nevěří v jeho historickou existenci. Víra znamená, že se něčeho držíme, protože je to mravně prospěšné, nikoli proto, že je to pravda. Písmo je sice oficiálně přijímáno jako zdroj poznání, fakticky je s ním však třeba zacházet jako s povznášející knihou.
3: Což se také mohlo stát kamenem úrazu.
1: Jakož i třetí bod jeho učení.
2: O víře.
0: Bůh se nezjevuje pokolením a národům, neboť to jsou jen pojmy, ne skutečné bytosti. Náboženská víra jednotlivce, ať už se jakkoliv liší od víry ostatních, je tím pravým jedinečným božím zjevením.
3: Budiž s tím lze nakonec souhlasit.
1: Dnes. Tehdy to bylo odmítáno stejně jako myšlenka čtvrtá.
2: O modlitbě.
0: O ponechte nám sladký klam, že nás Bůh slyší.
3: Na to, že se Bolzano odvážil pomyslet?
1: Nejen, že pomyslel, ale nahlas to říkal. K tomu však dodával...
0: I kdyby měli pravdu nepřátelé náboženství a Bůh by nebral žádný zřetel na lidské prosby, nepřestala by být modlitba užitečná. vždyť poskytuje prosícím úlevu a útěchu.
3: A toto je téma velmi těžko řešitelné.
2: O nesmrtelnosti.
0: I kdyby víra v nesmrtelnost byla pouhou lidskou smyšlenkou, i pak by si zasloužila, abychom se jí podrželi jako klamu cennějšího nad pravdu, protože kruté pravdy ty srážejí k zemi.
3: A třeba tento problém?
2: O lidech.
0: Jsou si v podstatných věcech rovni. Od okamžiku, kdy Ježíš vyhlásil rovnost lidí, nemohou si panovníci vůči svým poddaným dovolovat takovou zvůli jako dříve. Jinak by jim hrozilo povstání.
3: Jenže když Bolzano pokročil ve svém přemýšlení k národu a k jazyku, tak se dostal nutně do úzkých. On přece nebyl Čech, i když se tu narodil.
4: Považoval se za Čecha, protože se tu narodil.
3: Nejspíš, ale moc česky neuměl.
4: Česky se asi těžko domluvil. Důležité však je, že nacionalismus, a bylo mu srdečně jedno, jestli německý nebo český, ho spíš odpuzoval.
3: Proč?
4: Zaznělo to tu před chvílí. Kladl důraz na podstatnou rovnost všech občanů.
0: Právě tato okolnost, že jsme národem složeným z různorodých částí, mohla by nás povznést na jeden z nejšťastnějších národů v Evropě, kdybychom jenom dovedli potlačit ducha stranictví.
3: Ducha stranictví, tak ten nám tu straší do dneška, i když v jiné podobě než za časů Bolzánových.
4: Jako humanista však nezakrytě podporoval oprávněné požadavky národního kmene Čechů.
0: Hořkost, kterou tato část obyvatel pociťuje, pramení z výsad, jímž se těší Němci rodem a ti, kdo se k ním přidali. Zatímco rodilí Němci a osoby, které už dávno odložili český jazyk a mrav, mají v nesčetných, velmi důležitých věcech přednost. Česká část národa žije vesměs v politování hodné chudobě a útisku.
4: To, že všude na vedoucích místech se objevují především Němci, musí podle Bolzána česká část obyvatelstva považovat za urážlivé, protože němečtí nebo poněmčelí nadřízení nepovažují česky mluvící bližní za sobě rovné.
2: Ve svých exhortách vyzýval proto všechny,
0: kdo se smí právem honosit láskou ke své vlasti,
2: aby se na nápravě této bolestné situace aktivně podíleli.
3: No, tak v podobné myšlenky museli libě znít sluchu našich národních probuzenců.
4: Ani ne.
3: No, co se jim nelíbilo?
4: Že ve svém občanském pojetí národa uvažoval vyváženě a spravedlivě.
2: Jungmanovci mu vytýkali nacionální vlažnost.
4: A Josef Jungmann ho dokonce označoval za nepřítele českého národa.
3: No, mám dojem, že u nás to měl vždycky náramně těžké ten, kdo viděl mnohem dál, než těsně za vlastní humna. A obávám se, že tutéž větu lze říct i v přítomném čase.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 668. schůzka s toulkami českou minulostí. 669. uvedeme zítra večer ve 20 hodin a podtitul zní Šiřitel 112 bludů.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den a celý nový týden. V pravidelném čase je tady prostor pro názory našich hostů. Tím dnešním je Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Já vás vítám. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Pozornost zaostříme pochopitelně na neutichající napětí mezi vládními lídry a prezidentem. Jak chápat ten nejnovější vývoj a kde se rýsují případné další třecí plochy? Měla by vládní koalice i opozice přijít už s vlastními kandidáty do boje o hrad? A co přinesla cesta šéfa sněmovny Tomia Okamury do Číny? Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Napětí mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem nepolevuje. Naopak, před týdnem Babišova vláda ostře zkritizovala ústavní soud, který má na stole prezidentovu kompetenční žalobu kvůli blokování Pavlovy účasti na summitu Severoatlantické aliance a o dva dny později pak Petr Pavel vůbec poprvé vetoval zákon současné vlády, což premiér Andrej Babiš označil za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Ten vetovaný zákon se týká veřejných rozpočtů, respektive rozvolňování pravidel. Tak co se týče samotného veta, Petře, překvapilo vás to, že prezident vetoval zákon, který se týká právě ekonomické oblasti?
4: Je pravda, že zrovna tato oblast nepatří mezi oblíbené prezidenta republiky. On se velmi dobře orientuje v zahraniční a bezpečnostní politice, ale k tomu, aby se orientoval v ekonomice, tak má dostatek svých poradců a je pravda, že on už i v minulosti se právě k té novele zákona o rozpočtové odpovědnosti kriticky vyjadřoval, nebyl sám a nejde pouze o výroky z úst představitelů opozice, kde se to očekává, ale také z úst různých ekonomických z představitelů Národní rozpočtové rady a tak dále. Takže není úplně překvapením, že prezident ten zákon vetoval. Je to jedna z pravomocí prezidenta. Prezident si musí být dobře vědom, když to veto dává, jaké je rozložení sil v poslanecké sněmovně a vzhledem k tomu, že ohledně tohoto zákona nebyly nějaké zásadní rozpory uvnitř vládního tábora, tak si musí být dobře vědom, že to gesto je pouze symbolické, že zkrátka ta vládní většina to veto přehlasuje a prosadí svou. Je to i logické, protože k tomu slouží také mimo jiné volby do poslanecké sněmovny, aby se sformovala nějaká většina a prosazovala svůj program. Takže prezident de facto nemá šanci té většině v prosazování toho programu bránit a podle mého názoru je to správné, ale zároveň když prezident toto symbolické gesto dělá, tak ho dělá většinou s tím cílem, že chce na ten problém upozornit, chce, aby se o tom veřejně diskutovalo a myslím si, že i bez veta prezidenta se zrovna o tomto problému velmi diskutovalo, takže pak je to otázka na zvážení prezidenta a jeho okolí, zda zrovna v tomto případě to veto využít nebo zda tedy s výhradami ten zákon podepsat.
3: Když i vy říkáte, Petře, že vlastně sněmovna, která se mimochodem k té vetované novele rozpočtových zákonů má sejít 25. srpna, to veto přehlasuje, tak proč to tak vadí, že prezident ten zákon vetoval?
4: Podle mého názoru to vadí ani ne tak z toho důvodu, že znovu o tom budou muset jednat, ale vadí z toho důvodu, že znovu se na to upře pozornost a znovu se o tom povede diskuse, nakolik ta nová pravidla jsou nebo nejsou prospěšná a když sledujeme tu diskusi kolem veta prezidenta, tak tam samozřejmě padají různé argumenty a ty argumenty ne vždy úplně odpovídají realitě, protože na jednu stranu je pravda, co říká Andrej Babiš, Alena Schillerová a tak dále, že současná podoba zákona o rozpočtové odpovědnosti, to, jak vysoký by měl být deficit státního rozpočtu pro příští rok, tak toho dosáhnout je nereálné. Mají pravdu v tom, že předchozí vláda také nečinila kroky k tomu, aby ten zákon bylo možné dlouhodobě naplňovat. Na druhou stranu současná vláda toho využívá nebo spíše zneužívá k tomu, aby ten deficit dále nafukovala až na, dá se říci, únosnou míru, aby mohla plnit své předvolební sliby, a právě k tomu má sloužit i ta novela toho zákona o rozpočtové odpovědnosti. A když jsme u těch výtek a různé kritiky kroku prezidenta, tak tam zaznívalo to, že prezident ohrožuje financování zdravotnictví a tak dále, ale to přece není pravda, protože to veto bude přehlasováno na konci srpna. Vláda do konce září musí předložit návrh státního rozpočtu do poslanecké sněmovny, takže stejně ho bude předkládat podle svých pravidel, která umožní výdaje třeba na obranu na 2%, tak je tomu i dosud, vyčlenit de facto z toho schodku a i další věci týkající se investic. Takže to není pravda, a zároveň není pravda to, že i kdyby čirou náhodou ten původní zákon platil, tak se dostaneme do stejné situace, v jaké jsme v letošním roce. To znamená, že současná vláda přijala návrh státního rozpočtu v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti a vyřešila to jednoduchým způsobem. Zkrátka řekla, že pro tento rozpočet se ta, nebo na tento rozpočet se ta pravidla nevztahují. Takže to je další, dá se říci, argument, který padá z úst představitelů vlády a není úplně pravdivý nebo úplně neodpovídá té realitě. A samozřejmě tak by se ještě dalo pokračovat dalšími argumenty, které zaznívají v této souvislosti. A znovu opakuji, je otázkou prezidenta, aby zvažoval, kdy veto využije, aby jich nebylo příliš, protože pak, když je inflace vet, tak už veřejnost nevěnuje těm vetům takovou pozornost, jako když k tomu prezident sáhne ve zcela ojedinělých případech. A dá se říci, že zatím je to první veto Petra Pavla v době, kdy u moci je Babišova vláda. Uvidíme, zda těch vet bude přibývat, nebo zda s nimi bude prezident zacházet obezřetně a střídmě.
3: Mimochodem, co se týče financí nebo hospodaření rozpočtu, rozpočtové odpovědnosti, tak výhrady měl Petr Pavel už i k předchozí vládě Petra Fialy. Tam tak radikální, řekněme, nebylo.
4: No, on jednak si zval na hrad ministra financí a upozorňoval ho na různé věci, že skutečně ten návrh rozpočtu neodpovídal úplně té realitě. Kritizovali to rovněž ekonomové i představitelé tehdejší opozice, takže pouze role se prohodily, a myslím si, že ten postoj prezidenta republiky je velmi podobný. A co se týče toho, že měl výhrady a nevetoval návrh zákona o státním rozpočtu, tak to je přece jenom trošku něco jiného než novela pravidel rozpočtové odpovědnosti, protože skutečně za hospodaření státu zodpovídá vláda, ta se zodpovídá poslanecké sněmovně a také voličům, kteří pak mohou její výkony ohodnotit třeba v dalších volbách, a nebylo by dobré, aby prezident vetoval zákon o státním rozpočtu. Tak tomu v minulosti nebylo, s jednou jedinou výjimkou, kterou tvořil Miloš Zeman, a to bylo v době, ne kdy se připravoval normální zákon o státním rozpočtu, ale kdy bylo potřeba ten zákon o státním rozpočtu novelizovat. Miloš Zeman tehdy tvrdil, že tehdejší vládní představitelé nesplnili určitý slib týkající se určitých daňových výjimek, a proto ten zákon vetoval, ale myslím si, že ten důvod byl spíše v tom, že tehdy vztahy mezi prezidentem a vládou byly napjaté a projevily se mimo jiné v tom, že tam došlo ke snížení rozpočtu kanceláře prezidenta republiky, ale i v tomto případě to veto bylo velmi rychle přehlasováno. Takže si myslím, že je logické, že prezident Petr Pavel nevetoval například návrh státního rozpočtu jak Fialově vládě, tak ale ani současné vládě, protože mohl to též učinit i pro letošní rok, kdy znovu opakují ten návrh zákona o státním rozpočtu, jak byl přijat, tak je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti.
3: Hlava státu vyzývá k dialogu. Andrej Babiš se scházet nechce, nebude-li to nezbytně nutné. Tak do jakého stavu, do jaké situace se Petře Hrad a Strakova akademie dostali? Nehovořili spolu, pokud se nepletu, mimochodem ani o tom vetu, aby si své pozice, své důvody předem vysvětlili?
4: No, dostali se do situace, kdy spolu nekomunikují a kdy dlouhodobě je tato situace neudržitelná, a myslím si, že pokud vnímají dění v této zemi, tak jim by to nemělo příliš dlouho vydržet, protože i když se podíváme například do průzkumu veřejného mínění, tak většina společnosti neoceňuje tento konflikt, naopak si myslí, že by tento konflikt být neměl, že nepřináší příliš pozitivního pro tuto zemi, takže si myslím, že by obě strany měly začít brzdit a měly by se snažit navázat nějaký dialog dialog, i když třeba na prezident republiky k tomu opakovaně vyzýval, premiér tvrdil, že po tom dění kolem summitu, ale i předtím neměl příliš zájem s prezidentem komunikovat a tvrdil, že když tedy bude nějaký zásadní problém, tak pochopitelně se spolu budou bavit. Takže si myslím, že právě větší komunikace například mezi prezidentem a premiérem by mohla přispět k uklidnění situace a že by k tomu mělo v dohledné době dojít. Pokud k tomu nedojde, tak obě strany spíše z toho konfliktu budou poškozeny, než aby vyšly posíleny.
3: Kde by mohly nastat další nové třecí plochy?
4: No já si myslím, že zase ta emoce se rozjítří v momentu, kdy ústavní soud bude probírat tu ústavní stížnost prezidenta republiky týkající se výkladu pravomoci prezidenta, že zastupuje stát navenek, tak jakým způsobem tak činit má, protože prezident tedy se obrátil na ústavní soud, vláda asi tehdy nepočítala s tím, že dá předběžné opatření, takže si myslela, že prezident na summit na to do Turecka nepojede, nakonec tam odcestoval za velmi zvláštních podmínek, které spíše dělali České republice špatné jméno, než aby dělali pozitivní reklamu v zahraničí a vzhledem k tomu, že tedy účastníci toho sporu nebyli schopni spolu komunikovat a nějak se dohodnout, takže ten spor se vyostřil, takže o tom musí rozhodovat ústavní soud, tomu de facto nic jiného nezbývá, takže není pravda, že to je nějaký aktivistický soud, který se za každou cenu vlamuje do vztahu mezi prezidentem a vládou. A je logické, že vláda musela podat nějaké své vyjádření k ústavnímu soudu k té žalobě, že to vyjádření bylo postaveno takovým způsobem, že se ostře vymezilo vůči prezidentovi a že zazněla i kritická slova na to předběžné opatření ústavního soudu. Takže si myslím, že tady se dají očekávat různé spory. Pak uvidíme, jak se dál bude vyvíjet česká zahraniční politika například směrem k Ukrajině, kdy jsme svědky toho, že vláda činí některé kroky a pak je jinak prezentuje v České republice a některé kroky i v zahraničí jsou takového rázu, že to spíše poškozuje Českou republiku, než aby jí to pomáhlo. Je to otázka právě toho, jakým způsobem Česká republika chce nadále se zapojit do pomoci k Ukrajině, tak jako to dělají jiné evropské země a tak dále. Takže tam ty třecí plochy mohou nastat. No a dá se očekávat, že třecí plochy mohou nastat opět kolem toho, jakým způsobem vláda připraví návrh státního rozpočtu na příští rok, pokud to bude nějaký návrh, kdy ten schodek bude zase dramaticky narůstat, tak se dá očekávat, že prezident to asi nepřejde mlčením a že se k tomu bude nějak vyjadřovat. No a také bude zajímavé, jak se bude vyvíjet situace po senátních a komunálních volbách, kdy dojde k nějakému přeskupení sil podle mého názoru v horní parlamentní komoře a to se může promítnout do fungování české politiky, do atmosféry na české politické scéně a následně i do vztahu mezi Hradem a vládou.
3: Pohled Petra Hartmana, komentátora Českého rozhlasu.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Zástupci vládní koalice opakují, že prezident Petr Pavel je lídrem opozice. Tak co si o tom myslíte?
4: No problém prezidenta je v tom, že současná opozice úplně dobře nefunguje a že Andrej Babiš potřebuje určitým způsobem nějakého soupeře. On se potřebuje vůči někomu vymezovat a když se vymezuje vůči opozici, tak to má velmi snadné, takže to vypadá, že si nyní vybral soupeře prezidenta republiky a prezident republiky je ve složité situaci, protože on by měl dělat svoji autonomní politiku, ne v tom, že by nějakým výrazným způsobem ovlivňoval politické dění v České republice, ale že bude plnit roli prezidenta.
3: A kam jsme se to ale dostali, když vlastně z podstaty i z toho postavení v ústavním systému je vláda někde jinde a prezident někde jinde. Oni přece spolu nemohou soupeřit ve volbách o Pražský hrad.
4: No, úplně soupeřit spolu nemohou, ale vzhledem k tomu, že máme přímo volbu prezidenta republiky, tak je logické, že se očekává, že bude více kandidátů a jeden z těch kandidátů bude buď to kandidát hnutí ANO nebo kandidát vládní koalice. To záleží na tom, jak ty koaliční strany budou schopny a ochotni se na nějakém kandidátovi dohodnout a skutečně prezidentské volby se blíží. Není to tedy otázka měsíců, ale není to zas tak daleko a je potřeba, pokud někdo chce soupeřit se stávajícím prezidentem, byť on ještě nepotvrdil, že bude kandidovat, ale všeobecně se tak počítá s tím, že se tak stane, tak by se nějaký ten soupeř měl začít profilovat a možná, že i to, co nyní sledujeme, takže je také
3: zahřívací kolo.
4: Taktika, jak připravit tu půdu pro toho kandidáta, ať už vládní koalice nebo hnutí, ano, aby měl trošku snazší nástup, protože prezident, pokud bude obhajovat svůj mandát, tak má samozřejmě velkou výhodu a možná, že ta taktika spočívá v tom, že když někoho nejste schopni porazit, nebo myslíte si, že asi ho neporazíte, tak pak je dobré ho co nejvíce zranit nebo poškodit. Takže možná to s tím také souvisí a když se právě hovoří o tom vypjatém vztahu mezi hradem a vládou, tak možná ten horizont není až tak pozdní, to znamená prezidentské volby někdy na začátku roku 2028, ale právě blížící se senátní volby, kdy možná i to, co Andrej Babiš dělá, takže to značí to, podívejte se, vy, kteří mě podporujete, kteří chcete, aby země fungovala takovýmto způsobem, stojím proti opozici, mám proti sobě prezidenta, mám proti sobě také senát, kde má většinu současná opozice, tak mobilizujme se, pojďme k volbám do senátu a změňme senát tak, aby v senátu současná opozice ztratila většinu a pak uvidíme, pak si to rozdáme v boji o hrad s prezidentem.
3: Kdyby byl podle vašeho názoru, řekněme, optimální okamžik načasování, kdyby vláda nebo samostatně hnutí ANO měla přijít nebo mohla přijít se svým vlastním kandidátem, ostatně i opozice?
4: No tak ono záleží na tom, jakého kandidáta chcete, zda máte někoho připraveného, protože pokud by to měl být člověk, který není úplně všeobecně známý nebo se dostatečně neprofiluje, ať už v politice nebo svými názory na různé problémy této země a tohoto světa, tak už téměř je pozdě, protože vy byste potřeboval dostat toho člověka do všeobecného povědomí, aby byl nejenom známý tím, že když uslyšíte jeho jméno nebo uvidíte jeho tvář, tak víte, o koho jde, ale že také s ním si spojíte určité postoje, určité hodnoty, pohled na svět a tak dále. A pokud by to měl být člověk, o kterém tyto věci nejsou příliš dostatečně známy, třeba je znám z hlediska té tváře a toho jména, tak si myslím, že je nejvyšší čas, ale je otázka, zda právě současná vládní koalice nebo hnutí ANO někoho takového má připraveného, nebo zda to odsouvá a čeká na poslední chvíli.
3: Kdybychom teď trochu spekulovali, Petře, tak mohlo by to naznačovat, že ten potenciální příští kandidát, ať už celé vlády, nebo jenom hnutí ANO, je někdo, koho už známe, že budou vlastně tyto strany trojkoalice lovit, tak říkajíc, ve vlastních vodách?
4: No tam je problém v tom, že když chcete takovéto jméno, tak specifikum prezidentské volby je to, že většinou tedy se konají dvě kola a v tom druhém kole jsou dva proti sobě a ten jeden, kdo chce zvítězit, musí získat většinu a k tomu vám často nestačí to, že budete mít podporu jedné části politického spektra, to znamená, že voliči, dejme tomu vládní koalice nebo opozice, podpoří toho kandidáta a že to zaručí vítězství v prezidentské volbě. Vy musíte mít určitý přesah a pokud jste člověk, který je velmi vyhraněný, tak ten přesah se hledá a získává obtížně, takže si myslím, že pokud by to byl někdo ze současných nejvyšších představitelů vládní koalice, takže by to měl v boji s prezidentem republiky velmi složité. Ono se dost často spekuluje o tom, že by se do toho mohl znovu pustit Andrej Babiš. Pokud by se do toho pustil, tak byl by to zdatný soupeř Petra Pavla, ale je otázka, zda se do toho pustí, protože už jednou prohrál a Andrej Babiš nerad prohrává a navíc on velmi dobře pracuje s veřejným míněním a s výzkumy veřejného mínění, takže pokud by mu data ukázala, že nemá šanci, tak nevěřím, že by se do toho znovu pustil. Pokud by tam nějaká naděje na úspěch byla, tak můžeme spekulovat, že to nelze úplně vyloučit, ale uvidíme.
3: Bylo by to pro vás třeba osobně překvapení, pokud by Andrej Babiš kandidoval opět?
4: Pro mě by to bylo překvapení, ale já jsem překvapován každou chvíli, byť politiku sleduji již desítky let a vždy si říkám, že už mě snad nic nepřekvapí a že něco není možné, tak se přesvědčuji, že nic není nemožné.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Ve studiu Českého rozhlasu zůstává náš komentátor Petr Hartmann. Jak hodnotíte návštěvu šéfa poslanecké sněmovny a lídra SPD Tomia Okamury v Číně? Co přinesla?
4: Tak s nadsázkou řečeno ukázala, že zahraniční politika na parlamentní úrovni je vyvážená, protože předseda Senátu Miloš Vystrčil navštívil Tajvan a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura navštívil Čínu. Ta jeho návštěva názorně ukázala, že ten rozruch kolem návštěvy Miloše Vystrčila byl až přehnaný, že to byla de facto zbytečná hysterie, že to nějak zásadně vztahy s Čínou neovlivnilo a pokud něčemu přispěla návštěva Tomia Okamury v Číně, tak čínským médiím, čínské propagandě v tom, že mohli poukazovat na to, je u nás vysoký ústavní činitel České republiky, takže Česká republika určitě přehodnocuje svůj vztah k Číně a Tchajvanu a podobně. Jinak, co se týče té úrovně, dejme tomu ekonomické, tak Tomio Okamura tam letěl s určitými představami, že by mohl pomoci oživit česko-čínské ekonomické vztahy, ale jak jsme se přesvědčili v minulosti, kdy vláda, včetně prezidenta, byly velmi vstřícní vůči Číně, tak potom ty různé přísliby se nepromítly do reálných čísel investic v České republice. Zkrátka Čína je velmoc, která zvažuje své zájmy a samozřejmě pokud by si vyhodnotila, že Česká republika je pro ní zajímavá, tak by asi tady investovala, ale zatím tomu tak není a v té obchodní bilanci jsme velmi pasivní, protože samozřejmě masivně dovážíme různé věci z Číny, než abychom tam vyváželi a je pravda, že návštěvy typu Tomia Okamury teoreticky mohou alespoň trochu usnadnit průnik českých podnikatelů do Číny, protože přece jenom Čína je specifická země, kde to propojení politiky s biznesem je velmi silné a bez politické podpory tam podnikatelé těžko uspívají, ale když se například podíváme na osud mladoboleslavské Škodovky, tak české firmy to nemají v Číně úplně jednoduché a nedá se očekávat, že by po návštěvě Tomia Okamury v Číně se něco zásadního změnilo.
3: Přinesla ta návštěva, pokud vůbec mohla, nějaký posun v případě zadrženého českého občana?
4: To my nevíme, ani vědět nemůžeme a je to dobře, protože tyto věci se řeší v zákulisí a neměly by žádné informace pronikat na veřejnost, takže uvidíme, až ta situace se nějak vyřeší, zda dojde k nějakým krokům, které jsou očekávány nebo o kterých se spekuluje o té výměně se zadrženým čínským špionem a podobně, ale samozřejmě to vůbec nemůžeme vědět a dá se očekávat, že pokud Tomio Okamura měl nějaké úkoly v této oblasti, tak lze počítat s tím, že se třeba pokusil je splnit, ale nakolik byl úspěšný, to my nevíme a ono tomu podle mě by ani neměl a nemůže mluvit veřejně.
3: Jistě. Dnes se kabinet Andreje Babiše sejde naposledy před vládními prázdninami, tak které agendy, rozpracované úkoly zůstávají na stole, jaké priority čekají pak kabinet po návratu?
4: No, když se podíváme právě na ten harmonogram, tak asi nejdůležitější prioritou je připravit státní rozpočet na příští rok, připravit ho takovým způsobem, aby byl ufinancovatelný, aby nespůsobil nějaký zase další dramatický nárůst deficitu státního rozpočtu a aby pokud skutečně budou ty peníze nějak vynakládány, tak aby byly vynakládány takovým způsobem, aby do budoucna přispěly k tomu, že ten deficit se bude snižovat a že česká ekonomika poroste, ale je to samozřejmě otázka, je to sporné a uvidíme, jak si s tím současná vláda poradí.
3: Vychladnou během srpna horké hlavy na české politické scéně?
4: No tak vzhledem k tomu, že máme předpovědi, že mají být tropické teploty, tak se obávám, že úplně nevychladnou a nevychladnou i z toho důvodu, že po prázdninách najednou nastane spíše horká fáze předvolební kampaně před komunálními a senátními volbami a i když se to nezdá, tak ty senátní volby budou velmi důležité, protože současná opozice tam pokud se takhle z hlavy nepletu, tak z těch 27 křesel připadá na ně asi 26, takže hnutí ANO, které už se naučilo Senát a bere volby vážně, tak má velkou šanci posílit a naopak současná opozice má velkou pravděpodobnost toho, že oslabí a pak je otázka, jak moc silně oslabí a skutečně to pak může mít vliv, ten výsledek senátních voleb na fungování české politiky v následujících měsících. Letech.
3: Co bude podle vás hlavní motiv těch nadcházejících podzimních voleb?
4: No, komunální volby jsou samozřejmě specifické, protože tam to sjednocující téma se těžko hledá, ale u těch senátních si myslím, že opozice vsadí na to, že podívejte, Andrej Babiš posiluje, tak zabraňme mu v posilování a hnutí ANO naopak bude podle mě poukazovat na to, že potřebuje k tomu, aby mohlo plnit předvolební sliby přece jenom jinak složený senát a proto by lidé měli jejich kandidáty podpořit.
3: Odhaduje Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Já vám děkuji za vaše názory a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
4: Den.
3: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Dobrý večer, přátelé. Vítejte v klubu Evergreen na vlnách Českého rozhlasu Dvojka.
1: A vítejte opět po čase v naší milované Itálii, provoněné espresem a vínem, prozářené sluncem, omývané moři, ale dnes také v Itálii swingující.
0: Ano, Itálie a swing jdou dohromady. Vždyť si to vemte, Sinatra, italské kořeny.
1: Dean Martin, italské kořeny.
0: Tony Bennett, italské kořeny. Bobby Darin, italské kořeny.
1: Al Martino, Buddy Greco, Louis Prima, italské kořeny.
0: Frankie Lane, italské kořeny. Vic Damone, Perry Como, John Pizzarelli, italské kořeny.
1: Ne, tohle náhoda být nemůže. Itálie má zcela prokazatelně na swingové cítění vliv.
0: A to si vem, že všichni výše jmenovaní se narodili ve Spojených státech amerických. Co teprve pak zpěvák, který se narodí přímo v Itálii, v Lombardii, jen kousek od Milána.
1: Navíc jako syn slavného operního pěvce.
0: Ano, který se ovšem s rodiči přestěhuje do New Yorku, kde vystuduje hru na kontrabas a klavír.
1: Tady teda sudičky nadělovaly jen, co je pravda.
0: Naším hostem je dnes zpěvák, herec, bavič a hlavně nesmírně šarmantní krůner, který si dodnes umí s písněmi velkého amerického zpěvníku poradit jako málo kdo. Stejně blízké jsou mu ale samozřejmě i písně italské.
1: Johnny Dorelli. Rok narození 1937.
0: Ostatně u historického triumfu písně Nel blu di pinto di blu, kterou svět zná jako Volare a my jsme s ní dnešní klub Evergreen odstartovali, stál právě on, Johnny Dorelli.
1: Psal se rok 1958 a ve finále písňového festivalu v San Remu ji dle pravidel zpívali hned dva zpěváci, Johnny Dorelli a sám její autor Domenico Modugno.
0: Píseň tehdy festival vyhrála. Ať už zazněla od jednoho či druhého, navždy změnila dějiny italské pop music a možná i Johnnyho život. My jsme s ní dnešní večer symbolicky odstartovali.
1: Ale teď už přepneme rovnou na americký swing. Gershwin, Van Heusen, Kahn a dokonce i Stevie Wonder. To vše v podání Johnnyho Dorelliho.
0: V klubu Evergreen. Poprvé.
2: I was a stranger in the city. Out of town were the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day

0: Co nahrávka, to lekce italské elegance, šarmu a hlavně smyslu pro swing. Johnny Dorelli se po návratu z Ameriky stal v Itálii swingovým ambasadorem číslo jedna a tak není divu, že se k němu ve velkém stylu vrátil i na svém comebackovém swingovém albu v roce 2004.
1: Velký orchestr, živé nahrávání ve studiu, všichni společně, žádné kudrlinky navíc. Jen neomylný timing, noblesa a swingové frázování, které má Johnny zkrátka v krvi.
0: A taky cit pro výběr těch správných písní. Jak jste sami slyšeli, vedle standardů skvěle vystřihl i Stevieho Wondera.
1: Každopádně teď si dáme na vlnách dvojky další sérii amerických klasik.
0: Opět servírovaných s nenucenou italskou nonchalancí.
1: Připravte se na Kurta Weila, Rogersa a Harta, Přistání na měsíci a těšit se můžete v Johnnyho podání i na Cola Portera.

0: Když se řekne Dorelli, není to jen zpěv. Je to i herectví, televizní show, lehkost a humor.
1: A taky most mezi Itálií a Amerikou. V 50. a 60. letech stavěl doma novou tradici krůnrů, ale u toho nikdy nepřestal být svůj.
0: A to je znát i na repertoáru. Poctí americké autory a v zápětí přidá melodie, které voní slunou Itálií.
1: V další části nás ale čeká společně s Johnnym procházka po Manhattanu. 42. ulice, West Side, Broadway a zářící Times Square. A to by v tom byl čert, aby nezazněla hymna města, které formovalo jeho vkus i kariéru.
0: Zpívá Johnny Dorelli.

0: Jestli existuje nějaký italský ekvivalent pro Franka Sinatru, pak je to určitě Gianni Dorelli. Jen ovšem s tím rozdílem, že Johnny nikdy nikoho nenapodoboval. Jakoby jen vzal americkou swingovou školu a prohnal ji italským butikem.
1: A když sáhl po domácím repertoáru, byl stejně uvěřitelný jako ve standardech. Třeba Limenzita, další slavná píseň z festivalu v Sanremu z konce 60. let, která se stala jeho podpisovou baladou.
0: Nebo Una lunga storia d'amore. Gina Paoliho, dokonalá ukázka toho, jak umí Johnny pracovat se svým hlasem i emocemi.
1: A protože Dorelliho doménou byly i film a televize, přihodíme za chvíli i hravou píseň Arriva la bomba, spojenou s komediálním seriálem Arriva Dorellik, parodii na komiksového hrdinu Diabolika.
0: Poprvé za 15 let existence klubu Evergreen zpívá na vlnách Dvojky jen pro vás Johnny Dorelli.
2: Io son sicuro che...

0: Rozloučíme se dnes ve stylu, v jakém Johnny umí přicházet i odcházet s noblesou. V roce 2007 se po letech vrátil i na festival v Sanremu, kde zaspíval novinku, překrásnou procítěnou baladu Melio Kozí, autorů Gianniho Feria a Giorgia Calabrese.
1: Možná trochu melancholická, ale jako tečka za dnešním klubem Evergreen, no posuďte sami.
0: Přátelé, jsme moc rádi, že jste byli i tentokrát společně s námi na jedné vlně. A už teď se těšíme, až se v klubu Evergreen potkáme příště.
1: Krásný zbytek večera a dobrou noc vám z pražského rozhlasového studia Dvojky přejí Jan Smigmátor
0: a Daša. Má.

meglio così, meglio così. Peccato sì,

0: Zdesivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Úžasné životy na dvojce.
2: Moje jméno je Zdeněk Hocký a jsem umělec podnikatel a budeme mluvit o Stanislavu Libenském. Byl to vlastně umělec, který zásadně ovlivnil sklo nebo jako tvorbu skla na celém světě. To byl v první řadě velice okouzlující člověk, který prostě jako uměl předat nějaký jako svoje ideje a nějaký svoje postoje takovým jako vlídným způsobem.
0: Úžasné životy.
1: V úterý po 18. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování, kterou uvádíme v rámci mrazivého léta. Hlavní hrdinka během cest pravidelně pozoruje střípky ze soukromí mladého páru, který žije v domku u trati ve stejné ulici, kde sama kdysi bydlela. Dokonce si dvojici pojmenuje. Jednoho dne u nich ale zahlédne cosi znepokojivého a v zápětí se dozví, že mladá žena se pohřešuje. S vervou hraničící s umanutostí se pustí do pátrání, které ovlivní a převrátí na ruby nejen její život. Četbu z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková.

Středa 7. srpna 2013. Ráno. Opět se mi zdál ten sen, ve kterém jsem něco provedla a všichni se postavili proti mně, na Tomovu stranu. Ve snu jsem jim nemohla nic vysvětlit, protože jsem nevěděla, oč se jedná. V prostoru mezi sněním a bdělým stavem dumám o skutečné hádce, jež se odehrála kdysi dávno. Před 4 lety, poté, co selhal náš první a poslední pokus o umělé oplodnění a já jsem to chtěla zkoušet znovu. Tom mi sdělil, že na to nemáme peníze a já jsem se s ním nehandrkovala. Musela jsem se s tím zkrátka vyrovnat. Musela jsem doufat, že jednoho dne ty peníze mít budeme a mezi tím polikat horké slzy, jež mi pohotově vyhrkly pokaždé, když jsem uviděla cizí ženskou s břichem. O tom chystaném výletě mi pověděl 2 měsíce na to, co jsme zjistili, že nám umělé oplodnění nevyšlo. 4 dny v Las Vegas, kde probíhá slavné boxerské utkání. Jen Tom se 2 kamarády ze starých dobrých časů, se 2 lidmi, které jsem nikdy neviděla. Vím, že ho ta kratochvíle stála hotové jmění, protože jsem v jeho e-mailech viděla účtenku za letenku a hotel. Netušila jsem, kolik stojí vstupenky na box, ale nenamlouvala jsem si, že by byly levné. Příšerně jsme se kvůli tomu chytli. Pamatuju si, jak chladně se o tom se mnou druhý den odmítl bavit. Pamatuju si, jak mi bezvýrazným, zklamaným hlasem líčil, co jsem udělala a řekla. Jak jsem na něho ječela, proč je takový sobec, jak jsem mu vynadala, že je ztroskotanec a manžel na prd. Pamatuju si, jak jsem se tenkrát nenáviděla. Samozřejmě, říkat mu něco takového byla chyba. Dnes mě ovšem napadá, že jsem konec konců nebyla tak úplně vedla, když jsem se na něj zlobila. Měla jsem přece právo mít zlost, ne? Snažili jsme se o miminko. Neměli bychom snad proto něco obětovat? Já bych si ochotně dala uříznout pravou ruku, kdyby to znamenalo, že budu mít dítě. A Tom nemohl oželet víkend v Las Vegas? Chvíli se jen tak povaluju v posteli, pak vstanu a rozhodnu se jít na procházku, poněvadž jestli něco neudělám, skončím v krámě na rohu. Od neděle jsem neměla ani kapku a cítím, jak se to ve mně pere. Vydávám se přes centrum města, které docela ujde, když se tam nemotá moc lidí. Trik spočívá v tom, že člověk musí sám sebe přesvědčit, že má někam namířeno. Prostě si vyberete nějaké místo a vydáte se tím směrem. Já jsem se rozhodla pro kostel na konci Pleasance Road, který stojí asi 2 míle od Katina bytu. Byla jsem tam na schůzce anonymních alkoholiků. Jakmile ke kostelu dojdu, otočím se a vyrážím zase zpátky. Cílevědomě kráčím k domovu jako žena, která má něco na práci, která má kam jít. Normální žena. Do očí mi to padne, až když jsem skoro doma. Zrovna míjím krámek Londis, hlavu sklopenou, oči upřené na chodník, abych neupadla v pokušení, ale koutkem oka přece jen zahlédnu název obchodu. Zvednu hlavu a najednou to uvidím. Na titulní stránce bulvárních novin stojí ohromnými písmeny. Byla Meghan vražedkyní dětí?

Středa 7. srpna 2013. Ráno. Stalo se to, když jsem byla s ostatními matkami ve Starbucks. Seděli jsme na obvyklém místě u výkladu, zatímco děti rozhazovali po celé podlaze Lego a Beth se mě opět snažila přesvědčit, ať vstoupím do jejich čtenářského klubu. A potom se objevila Diane. Měla vele důležitý výraz člověka, který se chystá podělit se s okolím o zvlášť šťavnatý drb. Ano, pronesla se zasmušilou tváří. Už si viděla tohle? Zvedla noviny s titulkem Byla Meghan vražetkyní dětí? Oněměla jsem. Jenom jsem na ta písmena zůstala civět a pak mi vytryskly slzy. Diane ke mně potutelně vzhlédla a zeptala se. Jsi v pořádku, zlatíčko? Vychutnávala si to. To bylo poznat. Nedokázala jsem tam zůstat. Všechny o mne měly hrozitánskou starost, prý to pro mě musí být peklo, ale z obličejů jsem jim četla špatně maskovaný nesouhlas. Jak si jen mohla svěřit takové zrůdě svoje dítě? Ty musíš být ta nejhorší matka na světě. Cestou domů jsem se snažila dovolat Tomovi, ale hovor šel rovnou do hlasové schránky. Nechala jsem mu vzkaz, ať mi co nejdřív zavolá. Pokusila jsem se mluvit klidně, ale celá jsem se klepala. Noviny jsem si nekoupila. Neodolala jsem však, abych si ten článek nepřečetla na internetu. Informace zněly dost neurčitě. Zdroje blízké vyšetřování smrti paní Hipfelové prohlašují, že bylo vysloveno zatím nepodložené obvinění, že se Meghan před 10 lety možná podílela na nezákonném zabití vlastního dítěte. Zmíněné zdroje rovněž spekulovaly, že by tohle mohlo být důvodem pro její vraždu. Detektiv Gaskill, který řídí celé vyšetřování, věc nijak nekomentoval. Tom mi telefonoval zpátky, čekala ho ještě jedna schůzka, takže se nemohl hned vrátit domů. Pokusil se mě uklidnit. Víš přece, že těm žvástům, které vycházejí v novinách, nemůžeš věřit ani z poloviny. Ani se moc nevyváděla, protože to on navrhl, že by nám Meghan mohla pomáhat s Evie. Určitě se cítil strašně. A navíc měl pravdu. Nejspíš to budou keci. Jenže já se nedokážu ubránit myšlence, vždyť jsem to věděla. Vždycky jsem věděla, že na té ženské něco nesedí. Nejdřív jsem si myslela, že je jen trochu nevyzrálá, ale bylo v tom něco víc. Byla jakoby duchem nepřítomná. Jsem ráda, že je pryč. Zaplať pán Bůh za to.

Večer. Jsem nahoře v ložnici. Tom se s Evie kouká na televizi. Nemluvíme spolu. Je to moje chyba. Sotva vlezl do dveří, vrhla jsem se na něj. Zbíralo se to ve mně celý den. Kam jsem se podívala, tam byla Megan. Tady v mém domě chovala moje dítě, krmila ho, přebalovala, hrála si s ním, zatímco jsem si šla zdřímnout. V jednom kuse jsem myslela na to, kolikrát jsem nechala Evie s Megan o samotě. A dělalo se mi slabo. A v zápětí mě posedl stihomam ten pocit, který mám prakticky po celou dobu, co bydlím v tomhle domě. Pocit, že mě někdo sleduje. Tohle byl jeden z mnoha důvodů, proč se mi sem nechtělo stěhovat. Ale Tom pryč nechtěl. Prý bychom na prodeji hrozně tratili. Pořád tu cítím Rachel. Rachel, která nás pozoruje, postává na ulici, věčně na nás dotírá.

jestli by nemohl požádat o půjčku rodiče. Jsou přece v balíku. Odsekl však, že je o nic žádat nebude, už nikdy v životě, a pak se rozčílil, že prý už se o tom nechce bavit. Neměla bych se o nich vůbec zmiňovat. Vždycky ho to nasere. Jenomže já si nemůžu pomoct. Jsem zoufalá, protože pořád vidím Megan, jak sedí u kuchyňského stolu s Ivy na klíně. Hraje si s ní, usmívá se, ale pořád mám dojem, jako by tady ve skutečnosti nechtěla být. Vždycky se mi zdálo, že je šťastná jak blecha, když mi Ivy zase předává a smí jít domů. Skoro jako by se jí nelíbilo držet v náručí dítě.

Středa 7. srpna 2013. Večer. To vedro je k nesnesení, stupňuje se víc a víc. V krku mě svědí. Když se mi rozezvoní telefon, zrovna se sprchuju, dneska už po druhé. Nechám ho zvonit. Po chvíli se ozve znovu a pak ještě jednou. Než stihnu ze sprchy vylézt, mobil zvoní po čtvrté. Zvednu to. Z hlasu mu čiší panika, mluví přerývaně. Nemůžu domů, všude jsou fotografové. Skote. Vím, že je to fakt divný, ale prostě potřebuju někam jít, někam, kde na mě nebudou číhat. K matce ani ke kamarádům nemůžu. Musím si v klidu sednout, přemýšlet. Bez fotografů, bez policie, bez lidí, co mi furt kladou nějaký zasraný otázky. Omlouvám se, ale nemohl bych přijet k vám. Samozřejmě řeknu ano. Nejen kvůli tomu, že panikaří a je zoufalý, ale protože ho chci vidět. Chci mu pomoct. Udávám svou adresu. Prý to bude za čtvrt hodiny. Za 10 minut zvoní u dveří. Nezlobte se na mě, řekne, když otvírám. Nevěděl jsem, kam se vrtnout. Vypadá uštvaně. Je otřesený, bledý. Kůže se mu leskne potem. To je v pořádku. Odpovídám a vedu ho do obýváku. Vybízím ho, ať se posadí. Z kuchyně mu donesu sklenici vody. Vypije ji jedním lokem a zůstane nahrbeně sedět, před loktí opřená o kolena, hlavu svěšenou. Nakonec promluví. Člověk by si myslel, že nic horšího už se nemůže stát. Nemám pravdu? Manželka je mrtvá a policajti si myslí, že jsem ji zabil já. Může snad být ještě něco horšího? Pak mluví o tom, co se o Megan říká ve zprávách a co nejspíš vynesl ven někdo od policie. Výsledkem byl ten bulvární článek, podle něhož byla nějak zapletena do smrti dítěte. Je to hnus. Ale tohle přece není pravda, namítnu. To není možné. Tváří se tupě, nechápavě. Dneska dopoledne mi to sdělila seržantka Rileyová. Mám na mysli tu novinu, kterou jsem si vždycky přál slyšet. Neumíte si představit, pokračuje sotva šeptem. Jak jsem potom toužil. Snil jsem o tom, představoval jsem si, jak u toho bude Megan vypadat. Dneska jsem se tedy tu novinu dozvěděl. Megan byla těhotná. Dá se do pláče a slzami se zalikám i já. Naříkám pro miminko, které nikdy nepřišlo na svět. Pro dítě ženy, kterou jsem neznala. Ta situace je tak hrozná, že se to málem nedá snést. Nechápu, jak je možné, že Scott ještě vůbec dýchá. Nedivila bych se, kdyby to z něj vysálo život. Nedokážu promluvit. Navzdory otevřeným oknům je v obýváku horko a nedýchatelno. Pro Scotta končí svět a já za sebe nedokážu vypravit jediné slovo. Stojím tady, němá, bezmocná, neužitečná. Dokud na schodech venku neuslyším kroky a známé chrastění, jak Katy loví ve své obrovité kabele klíče od domu. Vjede do mě život, popadnu Scotta za ruku. Honem, pojďte se mnou. Nechá se odtáhnout nahoru po schodech dřív, než Katy stačí odemknout. Zavřu za ním dveře svého pokoje. Moje spolubydlící, říkám na vysvětlenou. Nejspíš by se vyptávala a právě o to teď nestojíte. Přikývne. Rozhlíží se po mrňavém pokojku, všímá si neustlané postele, oblečení, které mám naházené na židli, prázdných stěn laciného nábytku. Jsem v rozpacích. Tohle je můj život. Ošumělý, neuspořádaný, malý. Gestem ho vyzvu, ať si sedne na lůžko. Poslechne. Hřbetem ruky si přitom mne oči.

Můžu vám něco přinést? Ptám se ho. Co třeba pivo? V domě alkohol nemám, řeknu a přitom cítím, jak se červenám. Nechcete hrnek čaje? Lehněte si, odpočívejte. Udělá, co jsem mu řekla. S nohou skopne boty a poddajně jako churavé dítě se svalí na postel. Zatímco dolevařím vodu na čaj, vedu zdvořilostní konverzaci s Katy. Usmívám se a přikyvuju, ale vnímám jen napůl. Špicuju uši, jestli neuslyším Scotta. Zrádné vrzání podlahy a kroky. Katy se na mě dívá s nakrabaceným čelem. Jsi v pohodě? Vypadáš nějak mimo. Jsem jen trochu utahaná, odpovím. Asi půjdu do postele. Střelí po mně pohledem. Ví, že jsem čistá, vždycky to pozná, ale patrně předpokládá, že se opět chystám s pitím začít. Je mi to lhostejné. Beru hrnek s čajem pro Scotta a řeknu Katy, že se uvidíme ráno. Scott na mé posteli leží v přesně stejné poloze, v jaké jsem ho viděla naposledy. Tlumeně si odkašlu a podám mu čaj. Sedne si. Děkuju vám. Zachraptí a vezme si ode mě hrnek. Děkuju, že jste mi poskytla útočiště. Od chvíle, co vyšel ten článek, to bylo... Sám nevím, jak to popsat. Myslíte článek o tom, co se stalo před léty? Jo, je to lež, opáčím. A nebo ne? Samo sebou. Ale někdo by měl motiv, že? Tohle se přece šušká. Meghan zabila svoje dítě, čímž někomu, nejspíš otci dotyčného dítěte, zavdala příčinu, aby ji po mnoha letech zabil. Víte přece, co se povídá. Že jsem si tuhle historku vycucal z prstu já sám. Jednak proto, abych ji očernil, jednak proto, abych od sebe odvrátil podezření a dostal do hledáčku policie nějakou neznámou osobu. Nějakého chlápka z její minulosti, o kterém nikdo ani neví. Usedám vedle něj na postel. Co na to, policajti? Krčí rameny. Vlastně nic. Ptali se mě, jestli jsem o tom věděl. Řekl jsem, že ne, že jsou to všechno kraviny. V životě nebyla těhotná. Ptal jsem se jich, kde k té báchorce přišli a jak se dostala do novin. Prý mi to nemůžou říct. Hádám, že ta informace pochází od něj. Od Abdika. Dlouze rozechvěle si vzdychne. Nechápu, proč o ní musel vykládat takové věci. Nejspíš má nervy v prdeli. Myslím na muže, se kterým jsem se onehdy setkala. Na jeho klidné chování, jemný hlas, hřejivý pohled. No, ten tady nervy v prdeli rozhodně nemá. Ale ten jeho úsměv. To dítě není Abdikovo, řekne Scott. Provedli testy DNA. Ne, ale já to zkrátka vím. Nemůžu říct, jak je to možné, ale vím to. To dítě je... bylo moje. Jestli se ten chlap domníval, že je to jeho dítě, měl by motiv, ne? Nebyl by to první muž, který by se zbavil nechtěného děcka tak, že zprovodí ze světa jeho matku. Ale nahlas to říkat nehodlám. A navíc to poskytuje motiv i Scottovi, ačkoliv také tohle si nechám pro sebe. Pokud si myslel, že jeho manželka otěhotněla s jiným, jenomže on to nemohl udělat. Jeho šok a rozrušení jsou rozhodně skutečné. Nikdo není takhle dobrý herec. Zdá se, že mě Scott už neposlouchá. Oči, jež upírá na dveře ložnice, jsou skelné. Měl byste tady chvíli zůstat, povídám mu. Snažte se usnout. Skoro se usměje. Nevadí vám to. Byl bych vám vděčný. Doma spát nemůžu. Nejde jen o ty lidi před domem. Meghan je všude. Pořád ji tam vidím. Jdu ze schodů divné poslepu, ale jakmile projdu kolem okna, musím se vrátit a přesvědčit se, jestli nesedí venku na terase. Víte, ona tam ráda sedávala. Ráda sedávala venku a pozorovala vlaky. Já vím, řeknu a položím mu ruku na paži. Občas se mi tam zahlédla. Lehněte si, odpočívejte. Když jsem si jistá, že usnul, položím se na postel vedle něj. Zavírám oči a vdechuju Scottův teskný, zatuchlý pach. Když se několik hodin poté probudím, je pryč.

Čtvrtek 8. srpna 2013. Ráno. Cítím se jako zrádkyně. Odešel ode mě teprve před pár minutami a já už jsem na cestě ke Kamalovi, k muži, o němž je Scott přesvědčen, že mu zavraždil manželku. A dítě. Je mi slabo. Něco mu o sobě prozradím, tak zní můj dnešní plán. Budu mluvit o něčem skutečném. O tom, jak toužím po dítěti. Uvidím, jestli tím u něj nevyprovokuju nepřirozenou reakci, či alespoň nějakou odezvu. Uvidím, kam se dostaneme. Hned na začátku se mě ptá, jak se cítím a kdy jsem měla naposledy alkohol. V neděli, odpovídám. To je dobře, moc dobře, vypadáte báječně. Usmívá se a já v něm nevidím vraha. Uvažuju, co jsem to zahlédla při minulé schůzce. Nenamlouvala jsem si to? Posledně jste se mě ptal, proč jsem začala pít. Víte, propadla jsem depresím. Snažila jsem se přijít do jiného stavu. Nešlo to a já jsem se sesypala. A tehdy to začalo. V tu ránu zase brečím. Vzdorovat laskavosti cizích lidí není možné. Laskavosti někoho, kdo vám říká, že to, co jste udělali, je v pořádku, ať už to bylo cokoliv. Trpěli jste přece, zasloužíte si odpuštění. Svěřuju se mu a opět zapomínám, co tady dělám. Nechávám se od něho utěšovat. No, takže snad nejde říct, že bychom se nikam nedostali, protože když jsem z ordinace Kamala Abdika odcházela, cítila jsem úlevu a naději. Pomohl mi. Nastupuju do vlaku a snažím se vybavit si vraha, kterého jsem v jeho tváři spatřila posledně, ale nedaří se mi to. Pátek 9. srpna 2013. Večer. Vlak stojí u návěstidla. Loknu si z plechovky chlazeného džinu s tonikem a zvednu oči ke Scottovu domu, k mé ganině terase. Vedla jsem si zatím fakt dobře, ale teď to potřebuju. Hlt tekuté kuráže. Jsem na cestě ke Scottovi a budu nucena podstoupit všechna rizika, která pro mě představuje Blenheimská ulice. Tom, Anna, policie, podchod, ke kterému se vážou nejasné vzpomínky na hrůzu a krev. Scott mě však požádal, abych přijela a já mu to nedokážu odmítnout. Včera večer našli tu holčičku. To, co z ní zbylo. Ostatky pohřbené na pozemku farmy u pobřeží východní Anglie. Přesně tam, kde je měli podle čichsi instrukcí hledat. Dnes ráno v novinách stálo. Policie zahájila vyšetřování smrti dítěte poté, co byly nalezeny lidské ostatky pochované na zahradě domu poblíž Holkamu v severním Norfolku. Tento objev byl učiněn na základě anonymního typu policii. Ta dotyčnou informaci obdržela během vyšetřování smrti Megan Hipwellové z Whitney. Jejíž tělo bylo nalezeno minulý týden v lese u Corley. Jakmile jsem si tu zprávu přečetla, telefonovala jsem Scottovi. Nezvedl to, takže jsem mu nechala vzkaz. Řekla jsem mu, jak mě to mrzí. Odpoledne mi zavolal zpátky. Jste v pořádku? Zeptala jsem se ho. Vlastně ne. Hlas měl stěžklý alkoholem. Je mi to moc líto. Nepotřebujete něco? Potřebuju někoho, kdo by do mě nehučel. Však jsem ti to povídala. Celé odpoledne tu trčela moje matka. Zjevně měla v téhle věci odjakživa jasno. Na té holce nebylo něco v pořádku. Bez rodiny, bez kamarádů, přivandrovala bůh ví odkud. Jen se divím, proč mi to nikdy neřekla. Ozval se zvuk tříštícího se skla a zaklení. Nemohla byste sem přijet? Prosím vás, potřebuju společnost. Někoho, kdo Max znal, kdo jí měl rád. Někoho, kdo těmhle volovinám nevěří. Byl opilý a já jsem to věděla. A přesto jsem souhlasila. Teď sedím ve vlaku a piju taky a hlavou se mi honí, co povídal. Někoho, kdo Max znal a kdo jí měl rád. Já jsem ji neznala a dneska si ani nejsem jistá, zda jí mám ještě vůbec ráda. Co nejrychleji dopijím plechovku a otvírám si druhou. Vystupuju ve Whitney. Jsem součástí zástupu pátečních dojíždějících. Snad to způsobil ten džin, ale plout s davem, kde každý civí na displeji mobilu a loví po kapsách průkazku na vlak, mi bylo nepopsatelně příjemné. Unáší mě to zpátky, k onomu prvnímu létu, kdy jsme bydleli v Blenheimské a já jsem každý večer uháněla z práce domů, protože jsem se nemohla dočkat. Tom tenkrát pracoval z domova a sotva jsem prošla dveřmi, stahoval ze mě šaty. Ani dneska se neubráním úsměvu, když si vybavím svoje tehdejší očekávání.
Ve vzpomínkách jsem se do těch dob vrátila tak intenzivně, že si zapomínám dělat starosti ohledně Toma a Anny, policie a fotografů, a než se naděju, stojím u Scottových dveří, zvoním a dveře se otvírají a já pociťuju vzrušení, ačkoliv to není správné. Jenomže už se kvůli tomu necítím provinile, protože Megan nebyla tím, za koho jsem ji považovala. Nebyla tou bezstarostnou dívkou z terasy. Nebyla milující manželkou. Dokonce nebyla ani hodný člověk. Byla to lhářka a podvodnice. Byla vražetkyně.

Paula Hawkins, Dívka ve vlaku. Pro dnešek končí premiérová četba, kterou z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková. Dramaturgie Marina Feltlová, v seriálu účinkují Aneta Krauzová, Lucie Černíková a Eva Hacurová. Režii měl Dimitrij Dudík. Premiéru další části uvedeme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Blízká setkání Michaely Maurerové
2: na Dvojce. Inspiraci k polednímu obědu nám přinese šéfkuchař Radek Šubrt. Jak beze zbytku zpracovat potraviny? Kde všude se dá vařit a jaké jsou základní suroviny, které by neměly chybět v ledničce? Na to se zeptám šéfkuchaře Radka Šubrta.
1: Blízká setkání Michaely Maurerové
2: zítra po 11. hodině na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásný dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Na Českém rozhlasu Dvojce právě začíná noční mikroforum a příjemný poslech na klidných vlnách přeje Jan Večeřa. Dneska to bude na sladké téma, protože mým dnešním hostem je cukrářka a influencerka Anna Habernalová. A mimochodem to jméno, jak jsem se dozvěděl před vysíláním, tak je jediné svého druhu v naší republice. Je to tak, Aničko?
1: Je to tak, dobrý večer, ahoj.
0: Ahoj, hezký večer. Já vždycky začínám takovou obligátní otázkou. Jak se to stalo, že jsi čím jsi?
1: Úplně hroznýma náhodama. Já jsem bývalá cukrářka, což se stalo taky úplně hroznou náhodou, že jsem se stala cukrářkou. Mě jednoho dne prostě napadlo, že začnu dělat pro veganský dortíky a začala jsem je dělat. A u toho jsem vydržela vlastně 8 let a dělala jsem dorty na zakázku. A pak došlo k tomu, že už mi to prostě nedělalo radost, tak jsem s tím skončila. A pak přišlo to, že jsem začala dělat vlastně videa o pečení a o vaření.
0: Ale úplně na začátku, ty jsi původně studovala mezinárodní vztahy, je to tak?
1: Je to tak, je to tak.
0: No a jak tě to odválo od mezinárodních vztahů?
1: No, to byla úplná náhoda. Já jsem jednou jsem, když jsem se nudila, tak jsem scrollovala Facebookem a narazila jsem tam na příspěvek, kde byla fotka nepečenýho slanýho dortu. Já nevím, jestli to znáš, nebo jestli jsi se s tím někdy setkal, takový ty dorty, které jsou třeba jako z pomazánkovýho másla, z toastovýho chleba a tak. Většinou to třeba vypadá jako pivní půl litr, jsou tam klobásy a tak. Mně to přišlo úplně jako hrozně divný. Já říkala jsem si, že musí být nějaká jako hezčí a zdravější varianta. A snažila jsem se to googlit, jenomže jsem to hledala anglicky, takže jsem to hledala jako raw cake. A našla jsem díky tomu ty úplně úžasný sladký raw veganský dorty, který vlastně v té době byly populární třeba
0: jenom
1: v Austrálii.
0: Jenom doplním, raw znamená nepečené. Že?
1: Je to tak, je to tak. Je to většinou vlastně z oříšků, ovoce, datlí a tak. A vlastně v té době už to bylo hrozně populární v Austrálii a na Zélandu, takže jsem díky tomu našla tyhle úžasné výtvory. A v momentě, kdy jsem to viděla, tak jsem si řekla, tohle budu dělat a tím se budu živit. A vlastně to tak jako bylo. A od té doby jsem se soustředila tady na tenhle cíl. Během toho jsem se snažila dostudovat ty vztahy, což se úplně nepovedlo.
0: Ono se to ještě potkalo.
1: Ono se to potkalo, přesně tak. Tenhle nápad přišel během toho, když jsem byla vlastně ve druháku na magisterském studiu. A snažila jsem se dokončit to studium. Úplně jsem nepochodila během státnic, ale v té době už jsem věděla, že budu dělat ty dorty, takže to vlastně zase až tak nevadilo.
0: Takže raw cakey můžou za to, že jsi nedostudovala, je to tak?
1: Ráda bych řekla, že to tak je, ale bohužel ne.
0: No taky si to mohla spojit dohromady, to studium mezinárodní vztahy a pečení, šlo by to skloubit?
1: Nejsem si úplně jistá, ale já jsem to skloubila, takže jsem aspoň nosila spolužákům na ochutnávání různé dortíky, které jsem doma udělala, takže tímhle způsobem jsem to skloubila.
0: No ne, já jsem myslel vymyslet třeba takový dort, který tmelí planetu a tak, že
1: to by bylo super.
0: Že by se odbývaly mezinárodní jednání tím způsobem, že jeden prezident by dal jeden dort, další prezident by dal druhý dort, teď by si to porovnali, řekli by si, čí je lepší a tím by se vyřešil, dejme tomu, mezinárodní spor.
1: Krásný nápad, kež by to tak šlo a já si myslím, že vlastně jo, teď prostě láska prochází žaludkem a jídlo jako spojuje, že jo, tak možná by to šlo, ale třeba to ještě nikdo neskusil.
0: Neskusil. Tolik na úvod náš dnešní host Anička.

0: Milí posluchači, posloucháte Noční mikroforum, jehož hostem je cukrářka, influencerka Anna Habernalová. Aničko, proč zrovna ty raw cakey? Proč jsi začala nepečenými dorty? Ty jsi říkala, že jsi to se k tomu progooglila, že tě to zaujalo, ale proč tě to zaujalo?
1: Protože jsem to vlastně u nás úplně moc neviděla, že mi to přišlo jako hrozně neobvyklý a jako strašně dobrý nápad pro třeba lidi, kteří mají různé potravinové alergie, protože ty raw vegan dortíky, tím, že jsou vegan, tak jsou i třeba bez laktózy nebo bez bílkoviny kravského mlíka a jsou taky bezlepkový, takže spousta lidí má prostě různé alergie nebo intolerance, takže to mi přišlo jako super věc a viděla jsem tam velkou díru na trhu. Jakoby v té době tady teďko pomalu začínala ta jako raw fáze a lidi to začali objevovat a začaly se vlastně i u nás otevírat podniky, ale v Plzni vlastně nic moc nebylo. Bylo tam jedno bistro, které se ale nesoustředilo na ty jakoby sladké věci a dorty, ale dělalo všechno. A v Praze byly nějaký podniky, ale jako v Plzni moc ne a hlavně já jsem to chtěla dělat jako hrozně, hrozně hezky, nebo mě na tom přišla nejhezčí ta vizuální stránka, nejenom ta chuť, ale vlastně já jsem jako hrozně tvůrčí člověk a potřebuju něco dělat rukama a jsem estet, takže mě vlastně přišlo krásné, že můžu vytvořit nějakou věc, která bude pro spoustu lidí s různýma omezeníma a může být fakt jako hezká, protože spoustu těch raw vegan výrobků, který jsem potom viděla, tak byly většinou jako jednobarevný, hnědý, protože byly z čokolády nebo z těch datlí. A vizuálně se mi to moc nelíbilo a já jsem si řekla, já to musím udělat líp prostě a udělám to hezky a tak nějak se všechny tyhle nápady daly dohromady.
0: Ty jsi říkala, že jsi v tom spatřila díru na trhu. Aha. A ty jsi bývalá podnikatelka, byla jsi úspěšná podnikatelka právě v tomto oboru a rovnou si teda myslela na to, že rozjedeš biznis?
1: No, teď si nejsem jistá, jestli ti rozumím, jako že jsem...
0: No rovnou, když jsi viděla ty dorty, tak si říkala, v tomhle oboru by bylo fajn podnikat.
1: Jo, takhle, jo, ale já jsem neměla vůbec žádný zkušenosti ani s podnikáním, ani vlastně se zaměstnáním. Já jsem tuhle fázi úplně přeskočila a rovnou jsem si řekla, že si otevřu svůj vlastní podnik. Já tím, že jsem to začala dělat vlastně už během té vejšky, tak jsem neměla žádnou zkušenost jako s jiným podnikem. Bylo mi 24 v té době a vlastně neměla jsem ani žádný dlouhodobý zaměstnání. Měla jsem spoustu brigád, ale nikdy jsem neměla žádný jako hlavní pracovní úvazek, takže jsem se do toho pustila tak jako dost po hlavě a ono to vyšlo. No.
0: A kde jsi na to vzala tu odvahu?
1: Já nevím, jestli to byla odvaha nebo bláznovství a naivita, možná asi všechno dohromady. Ale já jsem tomu hrozně věřila. Já jsem v ten moment, kdy jsem vlastně dostala tenhle ten nápad, tak já jsem proto neskutečně zahořela. Já jsem fakt cítila jakoby ten vnitřní plamen, který mě hnal dopředu a říkal mi, tohle prostě to je ono, to tě bude naplňovat, tohle musíš dělat. A vlastně já jsem o tom nikdy nepochybovala. Já jsem nikdy nepochybovala o tom, že by se to nemělo povíst, nebo že by to nemělo klapnout, ale že to je prostě ono. No. Chvilku jsem zapochybovala, když jsem poprvé potom ty dortíky vyzkoušela vyrobit a úplně to nedopadlo podle mých představ, ale nevzdala jsem se.
0: Pamatuješ si svůj první dort?
1: Úplně přesně, pamatuju si svůj první dort, ale nebyla to úplně první věc, kterou jsem vyrobila. Já jsem nejdřív chtěla vyzkoušet nějaký jako menší dobrůdky a pár menších sladkostí a zrovna to bylo na moje narozeniny, což je shodou okolností zítra, takže teď opravdu
0: takže
1: jdeme
0: gratulujem.
1: Zpátky, díky, jdeme zpátky opravdu teďko těch 9 let, 10 let, před 10 lety mě to napadlo. A měla jsem oslavu, tak jsem si říkala, to je super příležitost to konečně jako vyzkoušet, že to vyrobím, dám to ochutnat jako svým kamarádům. A ono to nebylo jako moc dobrý a vizuálně to taky nevypadalo úplně moc dobře, takže jsem to potom odložila a pak jsem udělala po pár týdnech nebo měsících, jsem udělala opravdu jeden velký dort, který vizuálně vypadal úplně strašně, ale chuťově byl hrozně dobrý, takže to jsem si říkala, OK, tak musíme na tom zamakat, aby to vypadalo, chuťově to je jako dobrý a pak jsem zkoušela prostě další recepty a postupně jsem se v tom zlepšovala.
0: No a pak si teda rozjela ten biznis. A kdy jsi řekla v tom biznisu, jo, to půjde?
1: No už od začátku.
0: Rovnou od začátku?
1: Rovnou od začátku, no. vlastně jo. Já jsem, neměla jsem na to úplně jako moc velký rozpočet, neměla jsem ty znalosti, nevěděla jsem, co všechno obnáší podnikání, ale prostě jsem si řekla, že to dám a že to nějak jako zjistím, takže jsem si vlastně celou tu cestu jako prošlapala.
0: Takže necítila jsi ze začátku ani nějaké pochybnosti, nebo
1: ne,
0: to nezvládnu.
1: Ne.
0: Ani překážky si neměla
1: překážek
0: takového
1: bylo
0: druhu,
1: hrozně.
0: Že by tě vyděsili.
1: Překážek bylo hrozně, měla jsem z nich nějaký obavy, ale vlastně mi to nezabránilo v tom do toho jít dál. A překážek bylo spoustu, protože zařídit si svoji vlastní provozovnu, která je schválená a můžeš v ní dělat potraviny, to obnáší prostě hrozně, hrozně, hrozně moc věcí, co musíš zařídit a co musíš splňovat. Takže těch překážek tam bylo spoustu, ale nějak mě to neodradilo.
0: A cítila jsi pocit nějaké satisfakce, když se ti začali třeba vracet zákazníci?
1: To je úplně nejkrásnější na celý té profesi. Úplně nejhezčí vždycky bylo, že třeba jsem někomu jsem udělala nejdřív dort k narozeninám, pak třeba k dalším narozeninám a potom jsem třeba dělala svatební dort tomu dotyčnému nebo tý dotyčný nebo tomu páru. A pak často jsem dělala už i dorty pro jejich děti, což bylo úplně to nejkrásnější. Takže jsem vlastně moje dorty a tím i já jsem mohla být u těch důležitých okamžiků vlastně jejich životů. To bylo úplně úžasné. Ale vlastně spousta lidí ke mně chodila opakovaně. Já jsem dělala nejenom jako velký dorty, ale takový vlastně malý zákusky, který jsem dělala pravidelně každý pátek. A spousta z těch mých zákazníků fakt chodili téměř každý pátek a vždycky si přišli vyzvednout ty dortičky, takže jsme si pověděli, co se stalo novýho za ten týden a povídali jsme si a bylo to hrozně fajn. To byla ta nejhezčí část na celém tomhletom projektu. A potom se mi teda stejská.
0: Ale ty jsi nedělala jenom dorty, ty jsi spustila i do výroby čokolády.
1: Mm-hmm.
0: A to mě zajímá, jak se dělá čokoláda.
1: Hrozně složitě. Nebo je to náročný a já sama jsem na to přicházela docela dlouho. Můj původní plán bylo začít si vyrábět bílou veganskou čokoládu, protože mi žádná, co byla u nás na trhu, nechutnala. A nebo obsahovala nějaké věci, které jsem nechtěla, aby vlastně ta čokoláda, kterou používám, obsahovala. Takže jsem si chtěla vyrobit svoji vlastní čokoládu. A šla jsem na to tak, že jsem si do mixeru rozpustila kakaový máslo, dala jsem tam sušený kokosový mlíko, cukr a mixovala jsem to a myslela jsem si, že z toho bude čokoláda. A až potom jsem zjistila, že takhle to vůbec nejde a že je potřeba na to mít speciální vybavení, takový speciální v uvozovkách mixer, který se jmenuje melanger, který to vlastně pomocí kamenů rozmělní na úplně, úplně malý částečky, aby ta čokoláda a i ten cukr a to mlíko, aby to bylo jako hladký a aby se z toho fakt dala udělat tabulka. A na to jsem postupně přicházela. Trvalo mi to asi 2 roky, než jsem konečně udělala tu svoji tabulku. A hrozně mě to nadchlo, protože celá čokoláda je úplně úžasná alchymie. A pak jsem se pustila do výroby i vlastně mléčný čokolády, i tmavý z nepražených kakaových bobů. A bylo to úplně boží.
0: Ty jsi někde řekla, že ty jídlo nevyhazuješ, ale zřejmě došlo i k tomu, že jsi měla nějaké nepodarky ze začátku, že ne všechno klaplo. Tak to jsi musela hlídat figuru, ne? Když nevyhazuješ.
1: Já jsem to většinou nějakým způsobem zužitkovala nebo nějak zachránila a mohla jsem to použít třeba i na ty dorty. Neudělala jsem třeba tabulku z čokolády, ale použila jsem to jako polevu a tak. A vlastně já jsem po čase už jsem ty dortíky své ani nemohla jíst, protože jak to člověk musí pořád ochutnávat během té práce, tak už na to potom nemáš moc chuť, takže to, co náhodou zbylo nebo se nepodařilo, tak většinou jsem to jako někomu odlifrovala kamarádům nebo potom svýmu příteli, když náhodou se něco jako zbylo, ale já už jsem to moc nemohla jíst sama, no.
0: Tomu rozumím. Posloucháte rozhovor s Anou Habernalovou.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
2: Cukrářka, influencerka Anna Habernalová, to je náš dnešní host. Aničko, my jsme se bavili před písničkou o tom, jak si rozjela úspěšné podnikání, 8 let si v něm trávila, ale pak si to opustila. Proč?
3: Protože už mi to nedělalo radost. A vlastně jsem to zjistila až v momentě, kdy jsem v té práci nemohla bejt, že jsem dostala takovou vlastně jakoby nucenou pauzu, protože jsem šla na neplánovanou operaci. Fakt ze dne na den jsem se dozvěděla, že musím jít na operaci. A pak jsem měla vlastně 6-týdenní rekonvalescenci a bylo to v tomhle období zase prostě začátek listopadu a před Vánocema. Takže jsem věděla, že vlastně nemůžu pracovat a že musím doma odpočívat a léčit se. No a během téhletý pauzy, což byla vlastně nejdelší pauza v celém tom mým podnikání, já jsem maximálně jsem byla jakoby na týdenní dovolený, ale většinou jako spíš ne. Takže během téhletý nucený dlouhý pauzy jsem vlastně měla prostor na to si uvědomit, že už to dělat nechci a že to potřebuji opustit. A bylo to úplně hrozně těžký, protože přece jenom jako 8 let je fakt dlouhá doba a měla jsem s tím spojenou tu svoji identitu, že jsem vlastně ta Anička, která dělá dorty a kamarádi mi jako ze srandy říkají dortová královna. A já jsem vlastně nevěděla, co bych měla dělat jinýho, nebo co bych mohla dělat jinýho, čím bych se měla živit, jestli mám jít někam jako do zaměstnání, nebo tak. Vůbec nic jsem nevěděla, ale věděla jsem, že tohle už jako nemůžu dál dělat a nemůžu v tom pokračovat. A potřebovala jsem s tím skončit a tak se stalo a pak se mi hrozně ulevilo. Bylo to strašně náročné, bylo to hrozně smutné vlastně vyklízet tu provozovnu a loučit se s těma zákazníkama, ale potřebovala jsem to udělat a bylo to dobrý rozhodnutí. Těžký, ale dobrý.
2: A navíc jsi se loučila, dá se říct, s tím podnikáním na vrcholu. Tam nebyl problém, že by to nešlo, že?
3: Ne, ne, naopak.
2: Co na to říkali ti tví zákazníci?
3: Já musím říct, že jsem měla úplně úžasné zákazníky a že byly hrozně moc podpůrný a že vlastně spousta z nich, že to s nimi rezonovalo, že vlastně opouštím něco, co už mi nedělá radost a že to nedává smysl dělat něco, co člověku nedělá radost. Takže jasně, že byli smutní, že přijde o dortíky, ale vlastně byli všichni úplně
2: a nebrali úžasný. Si to osobně?
3: Ne, ne,
2: řekla,
3: nebrali.
2: Už mi to nedělá radost vám péct?
3: Ne, ne, ono to jako s nima nesouviselo a souviselo to s nějakým mým nastavením, s tím, jak jsem to podnikání vlastně dělala, s tím, jak jsem byla super pečlivá a vlastně mě všechny ty, na všem mi hrozně moc záleželo a byl to fakt velký stres ve výsledku. Akorát jsem si to během toho tolik neuvědomovala a mohla jsem si to uvědomit až potom, když jsem to vlastně přestala dělat.
2: Já jsem se někde právě dočetl, že si dokonce řekla, že už to ohrožovalo tvoje duševní zdraví. Až
3: no,
2: tak to bylo?
3: Asi ne, to asi ne. Jako náročný to bylo, stresový to bylo hodně, obzvlášť třeba nějaký jako velký zakázky, třeba svatební zakázky, které pro mě byly opravdu důležitý. Hrozně mi na tom záleželo a chtěla jsem, aby všechno bylo na ten den toho páru perfektní, takže to pro mě třeba bylo stresový. A nevím, jestli to úplně ohrožovalo moje duševní zdraví, ale asi jako jo. Nebylo to nic šíleného, že bych potřebovala nějak něco dělat s tím svým duševním zdravím kvůli svojí práci, ale prostě mi to nedělalo už dobře.
2: Rozumím. Ale ty jsi se teda přesunula ze světa přímého kontaktu se zákazníkem do světa virtuálního kontaktu se zákazníkem, dá se říct. Protože ty jsi rozjela úspěšný instagramový profil Aniny Dorty, pokud se nepletu. Mm-hmm. A jak se ti žije v tom virtuálním světě? Je to profil, na kterém radíš těm svým sledujícím, jak co dělat, jak péct. Prezentuješ tam třeba i nějaké nové i staré recepty, k tomu se ještě dostanem. Jak se ti v tom existuje?
3: Mě to hrozně baví a je to super. Já jsem přirozeně hodně introvertní a strašně ráda jsem tak jakoby v tom svém kutlochu si něco tvořím sama. Martin, můj přítel, si vždycky dělá srandu ze mě, že jsem norník, že nepotřebuju chodit ven a mezi lidi. A je to vlastně super, že můžu tvořit něco doma a pak to můžu poslat do světa. A baví mě to, hrozně moc mě to baví a zase ta komunita těch lidí, kteří se vlastně sešli na tom mým profilu a který tam se mnou vlastně sdílejí ten online prostor, je úplně skvělá. A já s těma lidma strašně ráda komunikuju a hrozně mě to baví.
2: Ty musíš být trochu narozená pod šťastnou hvězdou, protože jak jsi říkala, že bez veškeré předchozí praxe se vydala do toho podnikání a ejhle, ono to šlo. A ty jsi založila Instagramový profil a ejhle, desítky tisíc sledujících. Jak to děláš?
3: Ono to tak vůbec není. Ono to, možná to působí, že ejhle, stalo se to a povedlo se to, ale zatím je hrozně práce.
2: No tak se rozpovídej, protože jinak vzbuzuješ jenom závist.
3: Ne, ne, ne. Za těma dortama bylo hrozně, hrozně práce a než se to dostalo do fáze, kdy mě to opravdu mohlo živit a kdy to dávalo smysl, tak to trvalo strašně dlouho. A když se podíváte na začátky toho mýho profilu Aniny Dorty, když budete scrollovat úplně dozadu, tak tam vidíte ty první moje výtvory, které opravdu nejsou hezký. Takže všechno, co já jsem vlastně dělala, jak v těch dortech, tak i teď, tak to bylo, nebo začalo se to dařit kvůli tomu, že jsem to dělala. Protože prostě jsem opakovala pořád tu jednu věc a začala jsem se v ní zlepšovat. A to platilo s těma dortama a platí to vlastně i teď s tou mojí online prezencí. Když se podíváte na moje starší videa, třeba i před rokem, nebo rokem a něco, tak taky ty videa nevypadají úplně tak jako super, nebo nejsou skvělí, ale tím, že jsem to dělala a dělám to opravdu pravidelně, vlastně třeba si zmiňoval ty starý recepty, tak to myslíš určitě Retigovou, tak to dělám každý týden. Každý týden, teď teda výjimka, tenhle týden jsem to nedělala, ale každý týden prostě dělám jeden recept a natáčím z toho video a stříhám to. A to jsem se všechno taky musela naučit. To první video, který jsem udělala s Retigovou, tak mi trvalo asi 4 nebo 5 dní to natočit a potom se stříhat. To video má asi 1:30 a mně to trvalo takhle hrozně dlouho, protože jsem vůbec nevěděla, co dělám. A teďko mám jedno video sestříhané prostě za 20 minut. Vymyslím si k tomu ten scénář, voiceover, nahraju to, je to do hodinky všechno hotový a zvládám to už v pohodě, protože vím, co mám dělat. Nacítila jsem si nějak ten rytmus těch svých videí, takže zatím je jakoby hrozná práce. To se nestalo úplně jako lusknutím prstu.
2: No a ta strategie, pořád se zlepšovat, jak nad tím?
3: Vymyslím si k tomu ten scénář, voiceover, nahraju to, je to do hodinky všechno hotový a zvládám to už v pohodě, protože vím, co mám dělat. Nacítila jsem si nějak ten rytmus těch svých videí, takže zatím je jakoby hrozná práce. To se nestalo úplně jako lusknutím prstu.
2: No a ta strategie, pořád se zlepšovat, jak nad tím jako přemýšlíš? Protože mě vždycky u influencerů, pokud tě tak teda můžu nazývat, tak vlastně fascinuje ten progres, že ono to vypadá tak jednoduše na těch sociálních sítích, řekneš si no video, ale pak, když tam třeba člověk dá něco sám, tak najednou vidí, že to není tak samozřejmé. A jak o tom ty si přemýšlela, aby si získala potom ty další a další sledující, jakým směrem se vydat, jak to dělat líp, na co si dát pozor, jak se to vlastně dělá u profíka jako si ty.
3: Já jsem nad tím vůbec nepřemýšlela, takže chci získat další sledující. Já jsem chtěla sdílet to, co dělám a to, co mi dělá radost tu danou chvíli. A vlastně tam nebyl tam ten záměr, aby ten můj profil rostl. Samozřejmě, že to je super, a chtěla jsem sdílet s čím dál tím více lidma to, co dělám, ale nebyl to ten jako původní záměr, že bych chtěla, abych prostě byla slavná, nebo abych měla jako velký following na Instagramu nebo na Facebooku, ale vlastně jsem chtěla jenom dělat to, co mě bavilo a chtěla jsem se o to podělit s těma lidma a třeba objevování těch starých receptů je něco, co mi přijde úplně fascinující a chtěla jsem to sdílet vlastně s ostatníma. Takže takhle nad tím jsem přemýšlela. A to, že se to postupně zlepšovalo, je vlastně jako super a přidaná hodnota.
2: A je těžší udělat jeden dort pro konkrétního zákazníka nebo udělat jedno video pro tisíce sledujících?
3: To je dobrá otázka. Já si myslím, že tím, že to teďko dělám ještě relativně krátce, tak pořád je pro mě náročnější udělat to video než jeden dort, protože jeden dort ten vymlasknu prostě raz, dva. Ale udělat dobrý video je pro mě asi zatím pořád ještě náročnější.
2: Tak, já se pak zeptám na tu Rettigovou, protože to mě zajímá, ale až po písničce. Posloucháte rozhovor s Anou Habernalovou.

0: Noční mikroforum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
2: Anna Habernelová, cukrářka, influencerka, náš dnešní host. Aničko, ty vaříš podle 200 let starých receptů, podle Magdaleny Dobromily Rettigové. Jaké to je?
3: Zajímavé. Dobrodružství, detektivka, občas hodně náročný, občas bych brečela, často se hodně směju. Koktejl emocí.
2: A proč si to děláš?
3: Protože mi to přijde hrozně zajímavý. Mně přijde strašně zajímavý vlastně zjišťovat, jak se tehdy asi vařilo, nebo peklo, nebo stolovalo a jak jsou ty recepty napsané a co asi tehdy používali za suroviny a co asi tehdy jedli a přijde mi to zajímavý hrozně.
2: No a k jakým přicházíš závěrům?
3: K různým. Někdy je to dobrý, někdy to nestojí za moc. Často je to mou interpretací, že se to úplně nepovede, ale došla jsem k mnoha závěrům. Jeden z nich je, že ty recepty jsou napsané strašně vágně a že nechápu, jak podle toho někdy mohl někdo vařit, protože tam si prostě to můžeš vyložit mnoha způsoby. A
2: je to v podstatě takový gastronomický snář, jako.
3: Jo, ano, dost často to tak je. A já vlastně, ta premisa toho, jak dělám ten recept, je, že si předem nic nezjišťu. Že se snažím vlastně jenom pracovat s tím textem, který mám v té kuchařce. Pokud tam třeba není nějaký slovo, kterýmu fakt nerozumím a potřebuju ho znát, abych ten recept vůbec mohla udělat, tak to se podívám, to se vygooglím. Ale snažím se předem nic nezjišťovat, abych si vlastně jako zkusila a ověřila, jestli zvládnu postupovat podle toho receptu, aniž bych k tomu měla nějaký informace. A podle toho to pak dopadá, no.
2: A ty už nejedeš jenom v cukrařině, co se týče Rettigové, ty vaříš i třeba slaná jídla podle
3: taky,
2: ní.
3: Taky, taky.

0: živočišný jídla, protože já jsem si nezaložila vlastně ten profil ani Nidorty kvůli Rettigový, ale já už jsem ho měla od té doby, co jsem dělala ty raw vegan dortíky. Takže já jsem ze začátku trošku bojovala s tím tam vlastně začít ukazovat věci, které nejsou raw, které nejsou vegan, ale pak jsem zjistila, že vlastně ty moje sledující to taky zajímá a začala jsem postupně zkoušet i různé slané věci a postupně přidávám i třeba masové věci, takže se to tam už jako prolíná víc.
1: A podle tvého soudu změnily se chutě za těch 200 let?
0: To je zajímavá otázka. Určitě změnily, ale já to nedokážu vlastně tak moc dobře posoudit, protože já nevím, jak by to jídlo chutnalo, kdyby ho uvařila přímo ta Rettigová. Že jsou tam zajímavé suroviny, zajímavé kombinace surovin, které mě by třeba teďka vůbec nenapadly, jako v moderní kuchyni, ale říkám, jak je to vlastně jako moje interpretace těch receptů, tak já nikdy nevím, jestli to skutečně tak mělo vypadat a mělo to tak chutnat, takže já nejsem schopná to úplně moc posoudit. Ale musím říct, že z těch receptů, který se povedly a který byly jako dobrý, tak jsou ty chutě úplně peckový. Spoustu másla, spoustu smetany většinou a často je to fakt dobrý.
1: Špatný.
0: Ne.
1: Je nějaký recept z těch starých receptů, který se ti nedaří prolomit?
0: Ježišmane, zrovna jeden, který jsem opakovala už 3x a ten se mi teda nedaří. A už ho znova opakovat, ale nebudu. A to je recept na koblížky z odpalovaného těsta. A já odpalované těsto jako takový umím udělat. Odpalované těsto je třeba těsto, ze kterého se dělají větrníky nebo věnečky, profiterolky a tak. A to já umím udělat, ale mně se to prostě nedaří podle toho starého receptu, protože ona tam má trošku jiný složení, než se dělá vlastně odpalované těsto v současnosti. A to jsem zkoušela už 3x a teda znova už to dělat nebudu, protože to je mučení. To už to nemám zapotřebí to zkoušet znova.
1: Pohybujeme se, vrátíme se teď zpátky k té cukrařině. Je cukrařina víc věda nebo poezie?
0: To je hezká otázka. Asi jak pro koho? Pro mě to je 100% víc umění. Umění jako takový. A hlavně vizuální stránka. Protože pro mě osobně bylo vždycky tohle, neřekla bych nejdůležitější, protože samozřejmě mi záleželo na tom, aby ty moje dorty i dobře chutnaly. Ale ta vizuální stránka mě na tom vlastně bavila a oslovovala mě úplně nejvíc a hrozně ráda tvořím krásné věci, krásné dorty a takže pro mě to je určitě umění. A plus navíc teda ta raw vegan cukrařina není vlastně tak exaktní jako klasická cukrařina. U klasické cukrařiny tam musí být člověk spíš opravdu trošku chemik, protože tam hrozně záleží na přesných gramážích, přesných postupech. Ale u té jako raw vegan cukrařiny to není tak důležitý, takže tam vlastně to bylo prostě vždycky víc umění.
1: Právě jsem se chtěl zeptat, na chvíle, kdy ta cukrařina přesahuje hranici běžné práce a stává se uměním. Já vím, že ty máš takový silný zážitek s tím, že jsi dělala kdysi dort pro nevidomého chlapečka. A ten dort byl vlastně haptický, aby on si ho užil i pohmatem. Prozradíš nějak detaily tohohle příběhu?
0: To byla asi úplně nejkrásnější zakázka, jakou jsem kdy dělala. A tenhle ten dort objednala vlastně kamarádka maminky toho nevidomýho chlapečka, že jim vlastně chtěla udělat radost. A zadání bylo takový, že chlapeček nevidí, ale chceme mu dát nějaký dort, který uvidí i on pomocí hmatu. Mě to strašně nadchlo, jednak mi přišlo úplně úžasný, že nad tím někdo vůbec takhle přemýšlí, protože mě by to vůbec nenapadlo. A okamžitě jsem dostala milion nápadů, jak to jako stvárnit. A vlastně jsem tam do toho, nebo na ten dort jsem dala vlastně různý textury, který si ten chlapeček mohl osahat. Takže tam bylo tam třeba želé, který bylo na pohmat jakoby měkký, že jako pérovalo. Pak tam byla třeba tvrdá čokoláda, kterou jsem tam dala do formiček, aby to vypadalo jako kostičky na Lego. Takže vlastně si tam mohl osahat i ty špuntíky, co jsou prostě na té Lego kostičce. Pak jsem tam nasypala

0: Dávala třeba i strouhaný kokos, aby tam bylo něco jako sypkýho a spoustu dalších takových věcí a to bylo úplně úžasné. Fakt nejkrásnější zakázka, jakou jsem kdy dělala. A ten chlapeček z toho, chlapeček i maminka, i kamarádka byli potom úplně hrozně dojatý a poslali mi i video, jak ten chlapeček opravdu ten dort zkoumá a to bylo fakt nádherný.
1: Vybavíš si film Čokoláda s Johnnym Deppem?
0: Miluju.
1: Tak tam té čokoládě jsou přisuzované až takové magické schopnosti.
0: Mm-hmm.
1: Myslíš, že je to pravda v přeneseném slova smyslu, že cukrovinky tohle dokážou?
0: Myslím si, že jo. Myslím si, že a obzvlášť čokoláda si myslím, že je jako magická surovina a je to nádherná surovina, když se dělá dobře a udržitelně a z dobrých surovin, tak stoprocentně.
1: Takže věříš tomu, že může léčit i duši?
0: No rozhodně. Jídlo stoprocentně léčí duši, nejen duši.
1: Tak pod to bych se podepsal, říká náš dnešní host Anna Habrnalová.

0: Milí posluchači, posloucháte Noční mikroforum, jehož hostem je Anna Habernalová, cukrářka a influencerka. Aničko, vymýšlíš si někdy vlastní recepty?
1: Teď už moc ne, nebo jak si to vezme. Když vařím, tak vymýšlím všechno, protože já doma většinou nevařím podle receptu a je to takový freestyle hodně. A s rodortíkama jsem si vymýšlela svoje vlastní recepty. Ale že bych vyloženě si řekla, tak teďko chci tady si napsat nějaký recept nějakého jídla, tak to nedělám.
0: A máš nějaký, na který jsi hrdá z těch, které jsi vymyslela?
1: Jo, jeden, který miluji úplně nejvíc, jak jsem ti předtím říkala, že už jsem potom ty své dortíky moc nejedla, tak je jedna výjimka, kterou jsem mohla jíst vždycky a kterou jim doteď. A to jsou moje arašídové kostičky. Tam je... Arašídy jsou tam v celku.
0: Dej nám recept.
1: Recept vám nedám, ten je tajný.
0: Jo, ten je takhle.
1: Ne, ten není tajný, ale natočila jsem na něj video masterclass, takže když se kouknete na moje stránky, tak tam najdete tenhle ten recept a můžete si ho koupit a podle toho udělat. Mm-hmm. Tady ho úplně nebudu prozrazovat.
0: Takhle, jasně.
1: ale je hrozně dobrý, jsou tam arašídy v celku, je tam karamel, který je udělaný z datlí, fakt chutná jako karamel. Potom je tam krém, který je z arašídového másla a celý to je v homemade tmavý čokoládě. Dělám to jako takový malý kostičky, takže tam je kombinace křupavýho, měkkýho, je to hrozně dobrý, je tam spoustu chutí a spoustu textur a úplně to zbožňuju.
0: Dokážeš uvažovat o lidech cukrářsky? A to myslím tak, že když se na někoho podíváš, tak si řekneš tenhle dort k němu.
1: Vůbec, to nad tím nepřemýšlím. Přemýšlím, když jdu po městě nad věcma, který vidím kolem sebe a který můžou inspirovat dorty. Když vidím třeba, že má někdo nějakou kombinaci barev na sobě, na oblečení, tak to mě inspiruje, nebo i architektura, nebo obrazy, různé věci. Ale že bych, jako kdybych viděla jednoho člověka a řekla si, tak ty seš takovej dort, tak to nemám.
0: Kdybys měla samu sebe vystihnout jako dort, jaký by ten dort byl?
1: Já myslím, že by byl hrozně barevný. Hrozně barevný, aby byl veselý.
0: Tak začněme od toho těsta.
1: To asi vůbec nedokážu říct, protože tím, jak jako moje doména jsou ty raw vegan dorty, tak já se v těch klasických pečených úplně neorientuju. Můžu ti říct, co mám ráda za dorty, ale asi se nedokážu úplně poskládat jako dort. Vizuálně by byl barevný, to je jediný, co vím.
0: A co máš ráda za dorty?
1: Nemám ráda suchý dorty. Mám ráda dorty, kde je hodně krému. Nemusím moc máslový. A miluju dorty nebo zákusky, kde je karamel, slaný karamel, kde je něco křupavýho. A úplně nejvíc miluju větrníky, ne dorty. Větrníky jsou jako, to je můj top zákusek. Vždycky si dám radši větrník, než třeba kousek dortu.
0: My jsme se tady během písničky bavili o tom, jak je důležitá zpětná vazba, když člověk něco dělá. Jak je důležitá pro tebe a případně samozřejmě, že je důležitá, ale co s tebou dělá třeba negativní zpětná vazba, když někdo je na tebe ošklivý pod těmi videí?
1: Zpětná vazba je pro mě moc důležitá, protože já to, co dělám, tak vlastně dělám proto, abych to mohla sdílet s těma lidma. A je pak skvělý, že se vlastně s ostatníma můžu bavit o tom, co dělám a vlastně s těma lidma, který třeba žijou na druhé straně republiky nebo úplně někde jinde, můžu se bavit o tom, co třeba ta Rettigová v tomhle receptu řekla nebo co myslela, nebo ty lidi se mnou sdílí různé svoje vzpomínky a zážitky, třeba že tenhle recept jim dělala jejich babička nebo prababička nebo maminka a tak. A to je úplně úžasný. A vlastně ta komunita je tam pro mě extrémně důležitá. No a negativní komentáře nebo nehezký komentáře, ty chodí samozřejmě. Je jich ale hrozně malý procento oproti těm hezkým. A když jsem začala být vlastně víc vidět na těch sítích, tak to pro mě bylo docela náročný a brala jsem si to docela osobně, když někdo napsal něco ošklivýho. Ale vlastně svým způsobem jsem si na to zvykla a rozhodla jsem se tomu nevěnovat pozornost. Já si většinou ten komentář přečtu ale nereaguju na něj, protože potom ani ten algoritmus, ten komentář neukazuje dalším lidem, takže na něj nereagují další lidi a vlastně komunikuju jenom s těma lidma, který tam píšou buď nějaké jako konstruktivní věci, nebo hezké věci, nebo nápady a tak. Takže vlastně nereaguju na ty negativní komentáře. To je moje taktika.
0: Už tě k něčemu tvoji sledující inspirovali? Že ti něco doporučili a třeba tě posunuli dál?
1: No, dotlačili mě k tomu, abych vyzkoušela znova ty koblížky z odpalovaného těsta. Tak to jsem teda pro ně zkusila. Ještě bych hrozně chtěli, abych vyzkoušela, Retigová tam má takový jako praštěný recepty z různých telecích mozečků a různý jako rosoly z paznechtu a tak, žabí polívku, tak to samozřejmě by hrozně moc chtěli, abych vyzkoušela. A možná se někdy pustím do té žabí polívky, ale zbytek asi nechám bejt.
0: Jaké jsou tvoje plány dále?
1: Já vlastně ani moc nevím. Já teďko dělám tohleto a budu to dělat, dokud mě to bude bavit. A jeden z těch plánů, který tak jako mám v hlavě, je, že bych chtěla jednou vydat kuchařku, kde budou recepty od Retigový a bude tam moje vlastně jakoby upravená verze, nebo překlad. Mm-hmm. Spíš překlad, než upravená verze. Překlad z toho starého receptu do současného jazyka, současných postupů a současných technologií. A už vím, že se to bude jmenovat Anna a Magdalena, ale musím ještě vyzkoušet těch receptů víc, abych měla čím tu kuchařku naplnit. Takže to je taková jako vize někdy do budoucna, co bych někdy chtěla udělat.
0: Já o tobě vím, že tvůj přítel Martin, kterého zdravíme, jestli poslouchá, se taky občas pouští do vaření a do takových gastropokusů. Upřímně, jde mu to?
1: Jde mu to. On je hrozně šikovný, ale on se podceňuje. Ale jde mu to fakt dobře a statečně se s tím pere a zkouší věci, které vlastně nikdy sám nevařil. A je to super. Jde mu to fakt dobře.
0: A on se kdysi taky zajímal o raw. Mhm. A ty taky, ale to nebyl důvod vašeho seznámení, je to tak?
1: Nebyl, ale díky tomu jsme si začali povídat. My jsme se seznámili díky takovým pohybovým aktivitám, na který chodíme, díky cvičení. Martin chodil na cvičení v Praze, já jsem chodila na cvičení v Plzni a poznali jsme se vlastně na vánočním večírku toho cvičení. Tam jsme se vlastně seznámili a zjistili jsme, že oba děláme raw vegan věci a že to máme rádi. Já jsem si teda tehdy myslela, že mi chce ukrást recepty, ale pak jsem zjistila, že ne, že je jenom zvídavý a že ho to zajímalo. Takže takhle jsme se poznali.
0: A jste spolu jak dlouho už?
1: Teď to bude 5 let.
0: No tak ještě, že jste si začali povídat.
1: Je to tak.
0: Chvála pánů. Pro receptům.
1: A tady 100% teda platí, že láska prochází žaludkem, protože my máme oba rádi jídlo, oba rádi vaříme. A ačkoliv ani jeden nevaříme normálně běžně podle receptů, tak oba umíme uvařit fakt super jídla.
0: A trumfujete se?
1: To ne. My se spíš tak jako hezky podporujeme a doplňujeme. Myslím, že v tomhle spolu nesoutěžíme.
0: Tak ať vám to vydrží.
1: Díky.
0: Naším dnešním hostem byla cukrářka a influencerka Anna Habernalová. Aničko, ať se ti daří a všechno jde.
1: Děkuji za pozvání a hezký večer.
0: Děkuji, že jsi přišla. Loučí se s vámi Jan Večeřa. Přeju vám příjemnou noc. Mějte se hezky.

0: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Haló, Soukup? Haló?
2: To je pořad úspěšného hudebního skladatele Ondřeje Soukupa.
3: Co rád poslouchá?
2: Jaké jsou příběhy jeho oblíbených písní a které mu doslova utrhly srdce?
1: Haló, Soukup? Haló?
2: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
3: Každou sobotu po 10. hodině na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Přeji dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. Když počkáme 3 vteřiny, tak bude přesně 23 hodin a 30 minut a to je teď. Máme pondělí, je 27. červenec roku 2026. U mikrofonu tady ve studiu Dvojky je Martin Hrdinka a samozřejmě vám přeji i krásný letní večer. Začínáme.

Na úvod dnešního nočního proudu trošku zvláštní kapela, přeci jenom má zvláštní název. Jmenuje se Aztec Camera. Je to skotská kapela, která se proslavila právě tímto hitem, který hrál z vašeho rádia, a ten má název Somewhere in my heart. Ještě jednou vám přeji dobrý večer, jsem moc rád, že posloucháte. Máme před sebou další letní noc roku 2026 a před námi je mnoho letních hitů, letních šlágrů a také písniček, které jsou buď novinkami, anebo osvědčenými hity z historie. Já jsem tady pár dnů nebyl a jsem rád, že jsem zpátky a mohu vám popřát dobrý večer z nočního proudu. Tak ještě jednou dobrý večer. Večer.

Legendární hit a legendární nahrávka, tohle je verze z roku 1994 a natočil ji Joe Cocker, ten hlas samozřejmě určitě poznáte, ale mimochodem je to písnička, která byla původně vydána v roce, ve kterém jsem se narodil, tedy v roce 1966 skupinou Lovin' Spoonful, ale skvělá cover verze, to si najděte, je třeba od vynikajícího producenta, muzikanta, zpěváka, aranžéra Quincyho Jonesa, to je vynikající, myslím, že v roce 1970 natočil tu svoji verzi. Dneska má narozeniny, ale nejsou nějak kulaté, ale má narozeniny Janek Ledecký. Všechno nejlepší.

Všechno bude fajn, v to věříme samozřejmě nejen tady v nočním proudu, ale kdekoliv na světě a jedno úplně, jaké místo si vyberete a jaké jméno třeba oslovíte a řeknete, neboj se, všechno bude fajn. To byla písnička skupiny Žentour, abych byl spravedlivý, nebyl to solový Janek Ledecký, ale byla to skupina, kterou já velice dobře pamatuju, když začínala. Pamatuju si dokonce, že na bicí tam hrával ještě David Koller. Já jsem byl minulý týden, proto jsem nebyl tady v nočním proudu v Itálii, a protože jsem tam trávil hodně času v autě, tak jsem taky poslouchal různé stanice, znáte to, jak se to přepíná, sem tam a zpátky, protože mě baví poslouchat všechny ty rádia dokola a stačí mi třeba kousek písničky a hned vím, co to je za rádio. A tak jsem tam taky poslouchal jednu hitparádu a tam byla písnička, která tu hitparádu vyhrála. Je to písnička, která už existovala dávno, ale tohle je její remix. Tak ať víte, co je novýho v Itálii, co je největším hitem Itálie současnosti.

DJ Matrix, jak tam sám také samozřejmě zaspíval, Steso, posto, stese, sagre, to si pamatujte a až pojedete do Itálie, tak si tu písničku zase můžete poslechnout, anebo poslouchejte Noční prout, my budeme hrát 100%. Teď to na chvíli zpomalíme, změníme náladu z té italské rychlé písně do naší klasiky 80. let. Skupina Projektil,

Zahrada tichá, skupina Projektil, a u solového mikrofonu tenkrát stál zpěvák Pavel Rod. A schválně si tipněte, ze kterého roku je ta písnička. Já to zatím ještě neřeknu a řeknu vám za chvilku, kdy přesně byla natočena. Já mám pocit, že ji poslouchám celý život, ale samozřejmě si vzpomínám na to, že jsem ji jako disc jockey pouštěl na diskotékách v 80. letech. Je to písnička, kterou napsal Ivan Sekyra. A teď vám řeknu, že byla natočena 12. května roku 1982 tady u nás v Československém tehdy rozhlase. Ale my se teď vrátíme do roku 1986 a hned vám vysvětlím proč. Protože přesně dneska je to 40 let, co skupina Queen vystoupila v Maďarsku. Já si na tu dobu velice dobře vzpomínám, protože jsem tam tenkrát chtěl jet a všichni mi kamarádi jeli a já jsem něco měl a říkal jsem, to je, ale když už jsou v Maďarsku, tak někdy přijedou i k nám. To jsem netušil, že k nám přijedou jednou a nejednou, ale už bez Freddieho Mercuryho, to jsme si tenkrát nedovedli představit. Ale škoda, prostě jsem to propás. A teď si uděláme takovou malou reprízu, zazpomínáme na tu dobu před těmi 40 lety a zazní dvě písničky, které zazněly i na NEP stadionu v Budapešti.

Skupina Queen, Kind of Magic, jedna z písní, které zazněly na NEP stadionu v Budapešti v Maďarsku na jejich koncertu, kde předtím ze západu vystupoval jen Louis Armstrong a pak se tam dostali v tom roce 1986 i Queeni, jsou o tom články, jsou o tom knížky. Tenkrát zahráli celkem 23 písniček a mezi těmi písničkami byly samozřejmě ty největší hity We Are Champions, We Will Rock You, Radio Gaga a také Love of My Life, a to je píseň, která za chvilku zazní, ale já k tomu ještě řeknu pár zajímavostí, protože jsem kdysi hltal tenhle ten koncert a vždycky mi bylo divné, že hrají, víte, já už jsem to několikrát říkal v Nočním proudu, musíme si uvědomit, že ta kapela byla fakt rocková kapela, která hrála ve třech lidech. Brian May na kytaru, Roger Taylor na bicí a John Deacon na basu. Občas se na něco přidal Freddie Mercury, na chvíli hrál na piano, nebo Brian May hrál na chvíli na klávesi, nebo hrál Freddie Mercury i na kytaru, ale tam ten zvuk je daleko plnější, to si určitě všimnete, když posloucháte právě záznam toho koncertu v Budapešti, a bylo to proto, že tam už s nima byl pátý člen, Spike Edney, který byl, hrál tam s nimi, ale byl takzvaně nepřiznaný, hrál někde pod pódiem, byl prostě schovaný a hrál na piano, na klávesi a ano, prostě dělal ten zvuk Queenu v té době, v tom roce 1986. Tak tady je ta moje nejoblíbenější písnička, která tam tenkrát zazněla. A já tam nebyl.

0: I tady na Dvojce v nočním proudu teď bude půlnoc.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vláda výrazně zmenšila plochu pro možnou výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Hašení velkých požárů na jihozápadě Francie může zkomplikovat další vlna veder. Fotbalisté Artisu Brno ve svém historicky prvním utkání v nejvyšší soutěži prohráli s Mladou Boleslaví 2-4. A dnes bude zpočátku až jasno, postupně i oblačno, večer se pak znovu vyjasní, teploty až 30 stupňů. Je úterý 28. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání kabinetu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy.
3: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
4: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
3: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
5: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
3: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jeho západě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům. Oheň už spálil přes 40 tisíc hektarů a vyhnal z domovů zhruba 220 tisíc lidí.
6: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba, přizpůsobíme se, budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
7: Prezident Emmanuel Macron navštívil místa, kde hoří. Upozornil na to, že následující týdny budou těžké. A to i kvůli další vlně veder. Meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celou oblast Gironde. Horko může zkomplikovat život taky evakuovaným, především seniorům, které odvezli na výstaviště do Bordeaux, kde ale chybí klimatizace a ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při setkání s novým britským premiérem Andym Bernémem uzavřel dohodu o licenci na výrobu speciálních elektronických rušiček. Ty znemožňují protivzdušné obraně sledovat drony. Ukrajině to tak zjednoduší protiúdery v ruském vnitrozemí. Tam útočí například na ropnou infrastrukturu. Politici spolu jednali také o rozvoji výroby bezpilotních letounů nebo posílení ukrajinské protiraketové obrany. Z Velké Británie pak Zelenský odletěl do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Převod auta bude v Česku nejspíš možné vyřídit online, a to přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který schválila vláda.
9: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
10: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
9: Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
11: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
9: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Hasiči v pondělí likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Záchranáři na místě ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin z kouře a 10 převezli do nemocnic. Součástí budovy je i pobočka České pošty. Tu požár nepoškodil.
12: Sery byly doma. A šla jedna vina s odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat, to zvolali 112 a zapletla mu se, nikomu z baráku nestalo.
3: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
13: Zasažený je jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
3: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Letní filmová škola v Uherském Hradišti v pondělí vedle filmových projekcí zahájila i doprovodný program Českého rozhlasu. Ve stanu ve Smetanových sadech se až do středy představí některé stanice nebo server i rozhlas a návštěvníci se také můžou zapojit do natáčení pořadů.
14: Máme třeba série, jako je Polštář, Filtr, Kapesník.
15: Do stanu Českého rozhlasu přišly desítky návštěvníků. Mezi nimi byli Filip i Vojtěch.
16: Nejvíc teda poslouchám Radio Wave a potom Můj rozhlas.
17: Poslouchám asi Český rozhlas, Radiožurnál plus Vltavu, někdy Wave.
15: Jednou z debat, kterou návštěvníci sledovali, byla diskuze o vztahu veřejnoprávních médií a kultury. Hostem byla také šéf dramaturgině digitálního audio obsahu Anna Vošalíková.
18: Je super setkávat se s našimi posluchači, protože ta zpětná vazba je pro nás hrozně důležitá.
15: Program Českého rozhlasu bude pokračovat do středy. Návštěvníky ještě čeká například beseda o forenzní psychologii nebo živé natáčení filmového magazínu Čelisti. Z Uherského Hradiště Michaela Kočendová, Radiožurnál.
2: Dramatik a bývalý politik Milan Uhde dnes oslaví devadesátiny. Narodil se 28. července 1936. V 70. letech patřil k zakázaným autorům. Divadelní hry proto psal pod cizím jménem, například slavný muzikál Balada pro banditu. Po revoluci vstoupil do politiky, působil jako ministr kultury a první předseda poslanecké sněmovny. Dnes se věnuje výhradně divadlu. Na jaře dopsal hru Obhájce a v tvorbě plánuje pokračovat.
19: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože, jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou, že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
2: Narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Sport. Fotbalisté Artisu Brno při své premiéře v české nejvyšší soutěži prohráli. V úvodním kole šance ligy doma podlehli Mladé Boleslavi 2-4. Oba góly brněnského týmu dal Kvadri a Dederan. Dvakrát se prosadil i mladoboleslavský Jiří Klíma. V nastavení utkání dostal červenou kartu domácí Dominik Preisler. Příčiny porážky popsal trenér Artisu Brno Roman Nádvorník.
20: Celkově nás ten zápas slíknul do naha v tom, že v těch posledních 20 metrech k naší bráně, tak jsme špatně nabírali soupeře a to je ten velký rozdíl mezi tou první a druhou ligou. Tam jsme měli největší problémy, že si myslím, že směrem nahoru, tak jsme schopni něco vytvořit, udělat. V té obrané fázi, tak jsme byli špatní.
2: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou. Ve slezském derby nestačili na Opavu, která na domácím stadionu vyhrála 2-0. Karviná hrála od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D5 před Žebrákem a překážka na D2 za Brnem. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice včera odpoledne zhořel kamion. Na kilometru 33,5 teď uklízejí vozovku pomocí těžké techniky. Projíždí se pouze levým pruhem, v místě se zpomaluje. Na D1 z Kroměříže do Brna stojí za odbočkou na Chojetín na kilometru 248 porouchaná dodávka. Opravují ji v odstavném pruhu, je to za zatáčkou, tak opatrně. Na D2 podobná situace za Brnem ve směru do Bratislavy. Na prvním kilometru
0: kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu, i tam pozor na vybočující vozidla. A na Českolipsku je zavřená silnice 268 do Mnichova Hradiště. Mezi Mimoní a Ralskem neprojedete kvůli hrozícímu pádu sloupu elektrického vedení. Objíždět je možné přes Doksy a Bělou pod Bezdězem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem.

2026. Máme 10,5 minuty po půlnoci. U mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka a pokračuje noční proud. Pokračuje noční proud, který začal včera ve 23 hodin a 30 minut, a to na vteřinu přesně, a skončí dnes ve 2 hodiny ráno také na vteřinu přesně. Dobrý večer.

První hit nového dne a norská skupina AHA je zvláštní. Teď jsem se tady nad tím zamyslel, že já si čtu různé ty line-upy a sestavy těch skupin, které vystupují na těch různých retromejdanech, retroparty, na všech těch vzpomínkách na 80. a 90. léta. A skupinu AHA jsem tam neviděl letos, tak nevím, jestli mají třeba pauzu nebo se nechtějí vracet tak jako ostatní, tak jako jejich kolegové, kolegyně. No, třeba se to samozřejmě také změní, ale mezi skupinami, které byly populární v 90. letech a momentálně jsou skoro na všech těchto akcích, vzpomínkových akcích na 90. léta, je i skupina, která se jmenuje Mr. President.

Coco Jumbo, dneska už legendární hit, písnička, která se hraje každé léto od té chvíle, kdy vyšla. Je to jeden z největších hitů 90. let minulého století, co se týká té letní nálady a letního rytmu, skupina Mr. President, což ve své době byl skutečně prezident tanečních parketů celé Evropy, a to doslova a do písmene. Já se teď dívám tady na kalendář, máme 28. července a je to přesně 30 let, co skupina Spice Girls dorazila na první místo hitparády britského království. Je to neuvěřitelné, ale ta britská hitparáda je samozřejmě směroplatná pro celý svět, tak jako hitparáda Billboardu, americká hitparáda, jsem chtěl říct. A ten single se jmenuje Wannabe, to je písnička, kterou všichni známe, ale pozor, byly tam 7 týdnů, což bylo na to, že to byla nová skupina, úplně neuvěřitelné, a byl to zázrak v podstatě. Neznámý holky, a poslouchejte dobře, prodalo se těch singlů s písničkou přes 6 milionů kopií.

Wannabe a první velký hit skupiny Spice Girls. Jejich první single a zároveň jeden z nejprodávanějších singlů ženských kapel na světě vůbec. Mimochodem také písnička, která dostala Brit Awards a tak dále a tak dále. Prostě je to 30 let, co jsme poprvé mohli poslouchat tuhletu písničku, a to z vrcholku hitparády Spojeného britského království. Tím nemyslím nás, Čechoslováky, protože my jsme to měli tenkrát trošičku těžší, i když už byla ta 90. léta, ale ve světě to frčelo už na 100%. Tenkrát v tom roce 1996 už bylo mnoho soukromých rádií a už to samozřejmě bylo všechno jednodušší, ale ještě to nejelo tak na 100%, jako je to třeba v té dnešní době. Já jsem na začátku ještě před půlnocí říkal, že si budeme hrát hodně letních hitů a letních šlágrů, a to samozřejmě i dodržím.

Máme léto, tak letní láska zpívali Roman Vojtek a Šárka Marková a mnoho z těch, kteří hráli v původní české verzi tohoto slavného muzikálu, tedy muzikálu Pomáda. Já si dobře vzpomínám na to, když jsme natáčeli tento duet nebo tuhletu písničku Letní láska, Summer Nights v originále, John Travolta a Olivia Newton-John. Natáčeli jsme to někde ve Vršovicích, bylo to tak v roce 2001 a natáčeli jsme někde ve Vršovicích, bylo to v Minské ulici a to studio se jmenovalo Kiwi a tam se natáčel tenhle ten duet a přišli tam tenkrát všichni a byla to prostě pro nás veliká zábava. A nakonec podívejte se, máme rok 2026 a ten duet se stále hraje v rádiu. No a proč ne? A nejenom v létě samozřejmě. Posloucháte Noční proud, máme 28. července roku 2026. Prožíváme společně jednu z letních nocí letošního léta.

Skupina, která je stále neuvěřitelně populární na celém světě. Skupina, která se houpe celou svou kariéru. Skupina UB40 a Královské město, neboli Kingston Town. Vzhledem k tomu, že jsem byl minulý týden v Itálii, tak jsem také zjistil, že existuje muzikál, který je plný písniček zpěváka a také autora, který se jmenuje Umberto Tozzi. To je zpěvák, to je interpret, ale i autor, kterého my tady známe velice dobře, už samozřejmě z doby Československa, a také díky tomu, že mnoho českých interpretů přespívalo jeho písničky, tak například Gloria. Gloria je písnička, která se jmenuje stejně v originále i v češtině, a zpívali tady Vítězslav Vávra, potom třeba Stella Stai, to je třetí galaxie, kterou zpívá Michal David a zaznívá i v muzikálu Děti ráje a tak dále a tak dále. Ale každopádně Gloria se jmenuje i ten muzikál, který v příštím roce výjíždí na turné, a on už možná výjíždí i v tom letošním na podzim, ale já jsem viděl plakáty až na ten příští rok. Takže Gloria je italský muzikál s hity Umberta Tozzi.

Obrovská hvězda italské populární hudby už od roku 1968, mimochodem příští rok někdy začátkem března mu bude 75. Umberto Tozzi, on se jmenuje Umberto Antonio Tozzi celým jménem a Gloria je nejen tento hit z roku 1979, ale také vynikající podle toho, co se píše italský muzikál. Nevím, neviděl jsem, ale rád se půjdu podívat. Teď jedna ze současných hvězd světové populární hudby, zpěvák, který už pár let zpívá, ale je stále populárnější a jmenuje se trošku zvláštně, jmenuje se George Ezra.

Shotgun a mladík George Ezra v tomto nočním proudu. Teď jsem řekl schválně to slovo mladík, protože nás teď čeká další mladík, ale který už je trošku odrostlý a je to Čech. Jmenuje se David Škach. Když takhle řeknu David Škach, tak možná si řeknete, kdo to je. No, je to jeden ze členů skupiny, kterou všichni znáte. Je to jeden ze skupiny Lunatic, jeden z těch kluků, kteří tvoří skupinu Lunatic a tvořili hlavně v tom roce 1997. Myslím, že vznikla skupina Lunatic. Já jsem na nich byl tenkrát poprvé, byli v hokejové hale v Edenu, měli úplně natřískáno a dospělí vůbec nevěděli, o co jde, a byli tam holky a kluci samozřejmě, té generace, která milovala Lunatiky na začátku jejich kariéry. No a právě David Škach se podílel na těch písničkách, které otextoval, to znamená Máma, Chtěl bych tě líbat nebo Dotyky, a má dneska 50, takže už i Lunatikům je pade. No, to je neuvěřitelný.

Máme 50 minut po půlnoci a dohrál single se skupinou Lunatic a jejich písničkou, která se jmenuje Dotyky, a to proto, že David Škach, autor textu k téhle písni a také člen skupiny Lunatic, má dnes 50. Když skupina Lunatic začínala, to je v roce 1997, tak se narodil zpěvák, který má jeden z letních hitů letošního roku. Je to single, který vyšel na začátku těchto prázdnin a už je velikým hitem. Ten zpěvák se jmenuje Mark Ambor. Thank you.

Jeho kariéra začala v roce 2024, tedy před dvěma lety, a tohle je jeho nejnovější single. These are the days.

Novolio Mika La Luna, zpěvačka Fiordaliso. Vzpomínám si, když ta písnička byla novinkou, to bylo v polovině 80. let, tak někteří diskjokejové, kteří si koupili tu desku, tak si mysleli, že to je skupina Fiordaliso, ale Fiordaliso je italská zpěvačka Marina Fiordaliso, ale je pravdou, že vystupovala jenom právě pod tím příjmením. Ona oslavila letos 70. narozeniny. Mě takhle někdy zajímá samozřejmě, co s těmi zpěvačkami, zpěváky a skupinami, kteří třeba se proslavili jednou písničkou, stejně jako ona u nás tedy, tak mě zajímá, co dělají. Takže ona ještě žije, má dvě děti a prostě oslavila 70. v únoru a užívá si pravděpodobně i stále úspěchu téhleté písničky. A teď vám řeknu něco, co jste možná nevěděli, já jsem to také dlouho nevěděl, protože ona soutěžila s tou písničkou v Sanremu v roce 1984 a představte si, tu písničku pro ní tenkrát napsal ten, kterého my jsme taky tenkrát neznali v tom roce 1984 a poznali jsme ho až v 90. letech, a to je Zucchero Fornaciari. Zucchero Fornaciari má obrovský hit Senza una donna. Jsem se podělal, jestli to mám správně, protože on totiž tu písničku nejprve naspíval sám a až potom vznikla ta verze se zpěvákem Paul Youngem. Já jsem se teď koukal, jestli jsem to náhodou nepoplet, abych tam nedal ten solový hit Zucchera, protože ta písnička, bych řekl, je asi o 50% lepší. Nevím proč, ale myslím si to. Ale abych se vrátil zpátky k té zpěvačce Fiordaliso, no tak ona prostě vystoupila tenkrát na tom Sanremu, nebylo to její první Sanremo, ona debutovala už na začátku 80. let na tomto festivalu, takže už byla trošku známá, ale ta píseň sice nevyhrála, byla na 5. místě, ale stala se jedním z hitů roku 1984 v Itálii a potažmo také samozřejmě v Evropě a u nás tu písničku, kterou jsme teď poslouchali, naspívala v češtině Petra Černocká. Teď ale Zucchero Fornaciari a Paul Young.

Adelmo Forniciari, tedy Adelmo Forniciari, to je jeho pravé jméno a to Forniciari samozřejmě mu zůstává, i když si dal to umělecké Zucchero nebo Zucchero, ono je to správně, já jsem se na to ptal v Itálii a je to správně, je to cukr, že jo, takže tak mu říkal jeho učitel ve škole a tak mu to zůstalo, takže je to správně Zucchero i Zucchero, já říkám Zucchero, vy můžete říkat klidně to Zucchero, Adelmo je jeho pravé jméno. Já mám pro vás teď písničku, která vlastně v tom posledním měsíci zněla na celém světě z rádií a také z televizí, protože ji Shakira naspívala a ne sama pro mistrovství světa ve fotbale. Dai, dai. Oh, hey.

0: Zdravím, tady Petr Kolář a zdravím všechny posluchače Nočního proudu.
1: Ahoj, tady je Petr Janda Olympik a zdravím všechny posluchače skvělého Nočního proudu.

Olympic oba dva krásně pozdravili před tou písničkou a já k tomu dodám, že to je hit, který vyhrál v roce 1985 Bratislavskou liru. Dostal zlatou Bratislavskou liru a tenkrát tu písničku napsali Petr Janda a Pavel Vrba. Tihle dva ji teď oprášili a mně se ta nahrávka moc líbí, je to vlastně nová písnička, úplně nová písnička a také mimochodem jedna z novinek hit parády Česká 12, takže se podívejte na pořadí České 12 a můžete i hlasovat na webu Dvojky a nebo poslouchejte dnes večer, protože v 21 hodin bude repríza hit parády Česká 12. Teď se vydáváme s Rosou Lawrence, což byla hvězda 80. let, do Afriky.

Rose Lawrence Africa. A ešte tam je podtitul Voodoo Master. Když už jsme takhle v Africe, tak v Africe ještě chvilku zůstaneme. Protože tahle písnička má stejný název, jmenuje se tedy Afrika. Tentokrát je ale od skupiny Toto.

Remember the time. Michael Jackson, je to neuvěřitelná energie, která září z těch jeho písniček. To je prostě fantastický. Nevím, jestli už jste viděli film Michael, ale jděte, stojí to prostě za to. Já mám tady teď pozvánku, a to pozvánku na koncert, který bude v podstatě za pár hodin. My máme úterý, je 28. července, 1:24. A ve středu 29. července ve 20 hodin začíná koncert, který bude v amfiteátru Lochotín v Plzni, a je to koncert americké zpěvačky Diany Ross. Je to poprvé, co k nám přijíždí, je to pro někoho modla vidět tuhletu zpěvačku, mimochodem oblíbená zpěvačka Michaela Jacksona. Když už jsme u toho, já jsem sám zvědav, jak ten koncert bude vypadat, budu si to nechat vyprávět, nepojedu tam, ale protože mám něco jiného, bohužel nemůžu, ale jel bych, no, ale tak znáte to, prostě člověk nemůže vědět úplně všechno. Já jsem nevěděl, že zrovna v tento den, tedy 29. července, bude u nás Diana Ross, ale dvě písničky se teď v nočním proudu zahrajeme. A nebo pustíme. Na nic si hrát nebudeme. Upside Down.

Jedna z černých královen světové populární hudby, Diana Ross. V roce 1980 napsali tuhle písničku právě pro Dianu Ross členové skupiny Chic, Nile Rodgers a Bernard Edwards. Vyhrála hitparády v Americe, v Austrálii, Dánsku, Itálii, na Novém Zélandu, v Norsku, Jižní Africe, Švédsku a také třeba ve Švýcarsku. Je to písnička, která ji v podstatě vrátila zpátky a mimochodem byla na jejím 11. studiovém albu. A to bylo v tom roce 1980, tak si představte, jakou má kariéru a zpívá dodnes a bude za pár hodin zpívat i v Plzni, v Lochotíně, prostě v tom krásném amfiteátru. Já si myslím, že nic lepšího nemůže být, ale samozřejmě teď mluvím jako fanoušek Diany Ross. Tohle je hit, který pro ní napsali Bee Gees. Také tam slyšíte Barryho Gibba.

0: Diana Ross dvakrát za sebou v tomto nočním proudu, a to proto, že za pár hodin zaspívá u nás, a to znamená poprvé bude v České republice. Něco si k tomu můžeme říct příští týden, budeme mít nějaké ohlasy a tak dále. Ale pozor, nemusíme vlastně příští týden. Já mám také tento týden ještě jeden noční proud, a to ze soboty na neděli. Tak si to někam zapište, ať na to nezapomenete. A budu rád, když budete poslouchat, ale noční proud se dá poslouchat každou noc. Dnes večer třeba by tady měla být Jitka Benešová, ale jak jsou ty dovolené, tak to nevím na 100%. Ale vím, že svátek má dnes Viktor, takže Viktore, všechno nejlepší. A když Viktor, tak zaspívá Vítek Pokorný. No, zaspívá Vítek Pokorný. Písnička o psovi a kočce.
1: Jsem zas sám, jenom zrnku se kouří. Z postele už na mě oči nikdo nemhouří. Horkým vínem nehasím svůj žízeň, jenom svůj hlad. Po tobě a taky slova mám tě rád. Tohle bylo totiž na mě vážně trochu moc. Když čekal jsem tu na tebe za skoro celou noc. Na tvý vejmluvě dávno není nikdo zvědavej. Zbal si věci, padej zpátky do lihu, sedej. A nevěrej už na mě těma psíma očima. Pochop, všechno jednou končí a zase začíná. Mohla jsi mít všechno, ale měla jsi jen keci. Nedokázala jsi nikdy správně k věci. Nevaříš a nepereš, souložíš ze zvyku. A nemáš ráda mojí černou muziku. Za to ráda nosíš kožichy a podvazky a make-upy. A chuť máš vždycky na všechno, jak na ženský

Je půl čtvrtý ráno a zamřížovaná měsíční invence rozdělila oknem moje tělo stínohrami na čtverce. Umyté jsou deštěm schodníků, čekají trpělivě v botníku budoucí šlápoty sobot a nedělí, cože nás příště od sebe zas oddělí, až nás příště naposledy.

Vítek Pokorný, písnička o psovi a kočce a ten hlas tam, to je Atina Langoská, která například zpívala, no Ježíšovi samozřejmě zpívala, třeba zpívala i v muzikálu Jack Rozparovač. Každopádně tohle je dávno předtím, tohle, to je, to Ježíšmarja, já si myslím, že to je rok, no, 1992 si myslím, že to bude rok 1992. A my se teď vrátíme jenom o dva roky zpátky do léta roku 2024 za písničkou, která se ale u nás začala hrát trošičku později, ale v Itálii to byl hit už v létě roku 2024. A logicky nejen v Itálii, ale vůbec v té západní Evropě. Italo Disco. The

Italská dvojice The Colors, Italo Disco, hit léta roku 2024. Teď vám připomenu skupinu, která byla populární v 80. letech a dnes je úplně zapomenutá. Možná si na ní ani nespomenete, ale kdybych zahrál oba dva hity, které měla ta skupina, oni totiž ty hity byly dva v 80. letech, je to skupina, která se jmenuje Men at Work, tedy muži v práci. A vznikla v roce 1979, nejpopulárnější byla v roce 1983-4, takhle nějak v tomto období. V roce 1986 se rozpadla, v roce 1996 se zase dali dohromady, hráli do roku 2002, pak se zase rozpadli a v roce 2019 zase to dali dohromady a zpívají stále a hrají stále i v roce 2026. Tak nevím, co si o tom člověk má myslet, každopádně tyhle návraty bývají normální, se rozhádají a pak se na to vykašlou a tak dále. Ale já bych rád připomněl právě tuhletu skupinu. Je to australská skupina, která byla založena v Melbourne a dostala se až k nám tenkrát na diskotéky v těch 80. letech. To teda byl výkon.

Azizam. To je hit, který naspíval Ed Sheeran a také ho samozřejmě napsal a otextoval. Máme před sebou poslední českou písničku tohoto nočního proudu, ale ještě nekončíme. Je to poslední česká píseň nebo česky zpívaná píseň. Je od skupiny, která dostala před 2 nebo 3 lety titul Legenda nočního proudu právě v kategorii skupina a je to skupina Poetika.

pracovat a necháme čas kolem nás

Už několik let hrajeme tuhle písničku v nočním proudu, už několik let hrajeme Půlnoc právě v nočním proudu a skupina Poetika má titul Legenda nočního proudu. I letos budeme udělovat tyto ceny, bude to pravděpodobně 20. října, napište si to do kalendářů. Může se to samozřejmě ještě změnit, ale myslím si, že to už nezměníme, potrhneme to spíš dvakrát, třikrát. No a jsem zvědav, kdo dostane titul skupina při vyhlašování všech těch legend nočního proudu. Já se tady dívám, jaký máme čas. No, před námi jsou poslední dvě písničky, nedá se nic dělat.

Německá dvojka The Twins. Skupina, která vznikla už v roce 1980 a mimochodem stále vystupuje, stále existuje. Největší sláva byla v roce 1983, když vyšel single, který jsme právě teď poslouchali. Nedá se nic dělat, ale musíme končit, ale nemusíme být smutní, protože i dnes večer bude noční proud, začne ve 23.30. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, uslyšíme se v noci ze soboty na neděli a to bude nádherně, bude tropická noc. To se teda moc těším. Trošku si zacestujeme. Aspoň si to myslím. Tak krásný zbytek noci a poslouchejte dvojku. Stojí to za to.